Pod obloukem jednoho mostu si leželi v náručí dva malí chlapci a snažili se jeden druhého zahřát. Máme hrozný hlad, říkali. Tady ležet nesmíte, křikl na ně strážník a chlapci se bez cíle vydali do deště. Pak se Vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl. Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat, lupínek po lupínku, a rozdat mým chudým. Živí si vždycky myslí, že zlato jim může dát štěstí. Lupínek po lupínku odlupoval Vlaštováček ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnášel Vlaštováček ryzí zlato chudákům a děti růžověly ve tvářích a smály se a hráli si na ulicích. Už máme chleba, volali. Potom přišel sníh a za sněhem přišel mráz. Ulice vypadaly, jako by byly vystavěny ze stříbra, tak byly jasné a třpitily se. Z domovních okapů visely jako křišťálové dýky dlouhé rampouchy, kde kdo chodil v kožešinách a kloučci nosili tmavočervené čepice a klouzali se po ledě. Chudáku Vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale tolik si zamiloval prince, že ho nechtěl opustit. Zobal drobty před vchodem do pekařství, když se pekař nedíval, a aby se trochu zahřál, pořád mával křídly. Ale posléze poznal, že umírá. Měl už jenom tolik síly, aby ještě jednou vyletěl princi na rameno. S Bohem, milý princi, zašeptal. Smím ti políbit ruku? To jsem rád, že konečně letíš do Egypta, Vlaštováčku, pravil princ. Zůstal si tu až moc dlouho, ale políbit nemusíš na rty. Vždyť já tě mám rád. Já neletím do Egypta, řekl Vlaštováček. Letím do domu smrti. Smrt je sestra spánku, viď? A políbil prince na rty a mrtev mu spadl k nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo zvláštní zaprasknutí, jako kdyby tam něco puklo. To se olověné srdce rozlomilo na dva kusy. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příštího dne, časně z rána, kráčel dole po náměstí v doprovodu končelů purkmistr. Když šli kolem sloupu, zvedl purkmistr pohled k soše. Pro pána krále, ten šťastný princ je ale ošumělý, řekl. A jak ošumělý? Volali končelé, kteří s purkmistrem vždycky souhlasili. A vylezli nahoru, aby se na prince podívali zblízka. Ten rubín z meče mu vypadl, oči má pryč a ani zlatý už není, řekl purkmistr. No, vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, přitakali končelé. A tuhle u nohou mu dokonce leží nějaký mrtvý pták? Pokračoval purkmistr. Musíme vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned zapsal. A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor výtvarných umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal městskou radu, aby se rozhodlo, co s tím kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl, a měla by představovat mne. Mne, křičeli všichni končelé a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled,
pořád se ještě hádat nepřestali. To je divné, řekl dozorce dělníků ve své várně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. To musíme vyhodit. A tak je vyhodili na smetiště, kde ležel i mrtvý vlaštováček. Přines mi nejcennější věci z toho města, přikázal Bůh jednomu svému andělovi. A anděl mu přinesl to olověné srdce a toho mrtvého ptáčka. Správně si vybral, pravil Bůh. Tento ptáček bude věčně zpívat v mé rajské zahradě a šťastný princ mě bude velebit v mém zlatém městě.

0: どうぞ。
1: Chlapci, no chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
2: Ahoj, Justýno.
1: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
3: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic.
4: To no, pindáčka ne.
1: Pro krindáčka jsem řekla.
3: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
1: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
2: Ne.
3: No.
1: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
3: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
1: Rampiči, ne z oříšků, z nudlí.
2: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
1: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
3: No co?
1: Tedyž smysl. Smysl.
3: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
2: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
3: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
1: Aha.
2: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
1: Ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
3: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
2: Mě teda taky.
1: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
3: Co?
1: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
2: ale no. Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
1: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
3: Co?
1: Co jsem řekla?
2: Že znáš slova bezpečně.
3: Ale
1: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
2: Sůva z nudlí.
1: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
3: No, já bych možná věděl.
2: Tak říkej.
3: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
2: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
3: Je!
1: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
3: Co?
1: Násoska. Totiž náhražka.
2: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
1: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
3: No, tak to nevím.
2: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
1: A dostanu bod?
2: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
1: Tak dobře. Neví se to.
3: Co se neví?
1: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
3: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
1: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
3: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
2: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
3: Je! Yeah. Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
1: No, Figi,
2: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
1: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
3: Co?
1: Chloubu. Budu. A dobu.
3: No,
1: dobu.
3: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
2: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
3: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
2: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
1: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
3: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
1: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
2: No, to je ovšem lepší.
1: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
3: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
2: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
1: Teď jsme si řekli, že se to neví.
3: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
2: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
3: Koumáš jájo za nůž stulí.
1: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy.
2: Smůly z hublí.
1: Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tentononc kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřetí. Zapotřetí.
3: Nemáme zapotřetí dělat se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říká?
1: Amforu. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
2: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
3: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
1: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
2: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
3: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
2: Prosím.
1: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená, pražená.
3: Co?
1: Vlastně, jak se to, pečená, vařená, tak? Když jinak nedáte.
3: To jsme moc rádi.
1: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

jak Janinka kreslila. Janinka dostala k narozeninám krabičku barevných fixů. Moc ráda malovala a ze všeho nejraději zvířátka. Nejprve namalovala kočku a pak pejska. Byl to fox terrier a Jana ho uměla jedním tahem. Potom nakreslila kůzlátko, králíka a prasátko. Co bych tak ještě udělala, řekla si a pokusila se o papouška. Byl tak barevný, že se dostalo na každý z fixů. Janinka si papouška zálibně prohlížela a měla pocit, že se jí povedl ze všech nejlépe. Zářil jako duha. Na bílém papíře zbylo ale ještě hodně volného místa. Koho bych tak ještě namalovala, vzpomínala si Janinka. Aha, už to mám. Nakreslím nějaké hodně zvláštní zvíře. Takové, které se dá vidět jenom v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Jana chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na tygra. Za chvíli už se po jejím papíře proháněl povedený pruhovaný tygřík. Mezitím se venku setmělo a Jana musela jít na kutě. Co se ale nestalo? Když se ráno probudila, podívá se na papír a po zvířátkách ani stopy. Na jejím obrázku zůstalo jen jedno jediné. Ale už to nebyl ten mrštný tygřík ze včerejška, ale ohromný vypasený tygr. Líně odpočíval, zíval a mlsně se olizoval velkým červeným jazykem. No tohle, vykřikla Jana a běžela obrázek ukázat mámě a tátovi. To máš z toho, řekl tatínek, že si zapomněla namalovat tomu tygrovi pořádnou klec. Aha, řekla si Janinka a namalovala hned kolem vypaseného tygra důkladnou klec s visacím zámkem. Pak namalovala ještě klíč a tím klíčem klec zamkla. Okolo klece pak znovu nakreslila všechna ostatní zvířátka. Kočku, psa, kůzle, králíka a prasátko. Všichni se dívali na tygra v kleci. Ale co to? Tygr jakoby najednou celý splaskl. Už nebyl zdaleka tak líný a vypasený jako předtím. Dokonce se už ani tak mlsně neolizoval. Ale kde zůstal papoušek? Na nic nečekal a uletěl. A tak Jana nezapomněla ani na něho. Doufám, že mi znovu neuletíš. Jinak bych ti musela přimalovat také takovou klec, ale bez ní ti to sluší mnohem líp, řekla mu a šla do školy.

0: Piggy vtip.
1: Potkají se dva šneci.
2: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
3: Ale utekl jsem z domova,
1: odpoví druhý.
4: Já bych nikdy neutekl.

0: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
1: Ponožky nemám,
0: oznámil. Karliku, podivil se Egon, jak to, že je nemáte?
1: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
0: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
1: Pane, co to je toto? No, řekni,
0: volal zoufale Liku.
2: Licháče.
1: Prosím?
0: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
2: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
0: Zeptal se.
1: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
0: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
2: Nevíš o tom něco?
1: Samé licháče,
0: vydechl Hihlík.
2: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
0: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
1: Egone, snad si nemyslíš, že já...
2: No to ne, a jaký vandal to mohl udělat? To mi řekni.
0: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
1: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
0: řekl.
1: Mám totiž jistý podezření.
0: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
2: Kam zase běžíš?
0: Zarazil ho Egon.
1: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
2: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
0: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
2: Ano?
1: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
2: To teda nevím.
1: Kost je pro psa a škola pro kočku.
2: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
1: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byly časy.
2: Jaké?
1: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
2: A teď?
1: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
2: A někdy i vrčí, co?
1: No právě, právě, no.
2: Je, to já chodím do školy ráda.
1: Je, no jo, šprtka.
2: Jo, jo, náhodou abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
1: Vážně?
2: Jistě. No, schválně, co ses dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
1: Že mají všichni větší svačiny než já.
2: Je?
1: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
2: To je hrůza.
1: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
2: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
1: Jo.
2: Jo.
1: Jsem rychle unavený.
2: To má být vtip?
1: Co?
2: Co? Máš nad problémy s ušima?
1: Jo, to mám, no. Vždycky, když si svlíkám rolák. Jo, a Máničko?
2: No?
1: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
2: To těžko.
1: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí...

0: Lituji, že mám několik minut zpoždění.
1: Jste to skutečně vy, profesore?
0: Ano, Challenger osobně. Když jsem vám dal tu obálku, neměl jsem naplánováno, abyste ji otevřeli. Chtěl jsem přijít před uvedenou hodinou.
1: Musím přiznat, že váš příchod nám přinesl značnou úlevu. Už jsme si mysleli, že výprava předčasně skončila.
0: Vinu za mé nemilé zdržení lze rozdělit mezi pitomého lodivoda a dotěrnou písečnou mělčinu.
2: Ale dlužíte nám vysvětlení, jak to, že jste tu?
0: Už na začátku jsem se rozhodl, že povedu váš výzkum. Jistě uznáte, že i nejpodrobnější písemný návod by byl jen ubohou náhražkou za mou inteligenci, za mé vědomosti a za mé rady.
2: Ale proč jste cestoval sám?
0: Protože jsem se chtěl ubránit vašemu protivnému naléhání, abych se plavil na vaší lodi.
3: Já bych na vás zaručeně nenaléhal. Nejel bych s vámi, pokud je na Atlantickém oceánu alespoň ještě jedna další loď.
0: Tak vidíte. Udělal jsem dobře, že jsem se objevil až ve chvíli, kdy je mé přítomnosti nejvíce třeba. Od nynějška vám nehrozí nebezpečí, že byste nedosáhli svého cíle.
4: Výprava lorda Roxtona, profesora Summerlea a reportéra Meloniho, doplněná teď o svého šéfa Challengera, mohla vyrazit vstříc neznámým dobrodružstvím amazonských pralesů.
5: Lord Roxton najal velkou parní jachtu jménem Esmeralda. Jachta nás měla dopravit z Manausu dál proti proudu do nitra kontinentu.
4: Redaktor Daily Gazette využíval každou volnou chvilku během cesty k podrobným poznámkám, i když samozřejmě nevěděl, bude-li je někdo někdy vůbec.

0: vůbec číst. Pokud jde o povětrnostní podmínky, bylo lhostejné, kterou roční dobu jsme si pro výpravu zvolili. Teplota se tu pohybuje mezi 25 a 35 stupni v létě, stejně jako v zimě. Jinak je tomu z hlediska hydrologického. Měsíce od prosince do května jsou údobím dešťů. A v ten čas voda pozvolna stoupá a vylévá se z břehů. Tam tvoří jezera, která pokrývají nezměrné plochy země a mění obrovská území v to, čemu zdejší lidé říkají gapo. Gapo je většinou příliš bažinaté, než aby uneslo chodce, a příliš mělké pro čluny.
1: Esmeralda plula tak rychle, jako by se výprava plavila po stojatých vodách. Po třech dnech cesty severozápadním směrem byla řeka stále tak obrovská, že se její břehy jevily jen jako matné čmouhy na dálném obzoru. Po dalších dvou dnech plavby dospěla výprava k jakési indiánské vesnici.
2: Tady se musíme vylodit.
3: A co s Esmeraldou?
2: Loď pošleme zpátky do Manausu. Nad vesnicí jsou peřeje, kterými by jachta neproplula.
0: Ale nám třem se profesor Challenger přiznal, že se blížíme k prahu neznámé země. A čím méně lidí o ní bude vědět, tím lépe. Každý z nás tří musel dát čestné slovo, že nezveřejníme ani neřekneme nic, co by mohlo prozradit přesné zeměpisné údaje o naší cestě. Ve stejném smyslu byl vzat do slavnostní přísahy i náš personál.
1: Doprovod zvláštní výpravy od této chvíle tvořilo jen několik lidí. Černoch jménem Zambo, Herkules silný jako kůň a také tak inteligentní, dva míšenci Gomez a Manuela a tři indiáni kmene Mojo.
0: 2. srpna jsme zamávali s Bohem Esmeraldě a tím i poslednímu článku, jenž nás spojil s vnějším světem. Využil jsem téhle chvíle k odeslání dalšího dopisu.
4: Tak tedy zítra mizíme do neznáma.
2: Ano, Lorde Roxtone, ale teď je potřeba připravit čluny.
1: Profesor Challenger pronajal od indiánů 2 veliké kanoe vyrobené z velmi lehkého materiálu, bambusové kostry potažené kůží.
0: Vážený pane šéfredaktore, sebevědomé vystupování profesora Challengera mě přes vytrvalou nedůvěru profesora Summerlee i nadále udržuje v přesvědčení, že vůdce naší výpravy splní, co sliboval. A že jsme skutečně na prahu senzačních poznatků.
1: Ukázalo se, že 2 pronajaté kánoe snadno pojmou veškerá zavazadla výpravy. Personál byl rozdělen tak, že v každém člunu bylo 6 mužů. V zájmu míru a pokoje byli oba profesoři rozsazeni tak, že v každé loďce plul jen jeden.
0: Já osobně jsem sdílel plavidlo s profesorem Challengerem, jenž byl v blažené náladě. Choval se jako v tranzu.
1: Cesta byla překrásná. Výška stromů a mohutnost jejich kmenů předčila všechno, co si obyvatel velkoměsta dokázal představit.
0: Křiklavě barevné orchideje a nádherně zabarvené lišejníky žhnuly na tmavých kmenech stromů. Všechny rostliny, i ty menší, se prodírají a soukají k zelenému povrchu tím, že se omotávají kolem silnějších a vyšších.
1: A přece i v těchto odlehlých záhadných končinách byla výprava obklopena důkazy, že tu někde žijí lidé. Bylo to 3. den plavby, kdy si Lord Roxton povšiml zvláštního, hlubokého a rytmického chvění vzduchu. Indiáni přestali veslovat a strnuli, jakoby proměněni v bronzové sochy.
0: Co je to?
5: Bubny.
0: Bubny?
5: Slyšel jsem je už i při minulé cestě.
0: Válečné bubny?
4: Přesně tak.
1: Míšenec Gomez lámanou angličtinou šeptal: divocí indiáni, vrahové, hlídají nás a zabijí, jestli budou moct. Po celý den bubny hřímali a šeptali a jejich hrozba se zrcadlila ve tvářích barevných členů výpravy.
0: A tehdy jsem si uvědomil, že Summerlee a Challenger jsou obdařeni nejvyšším druhem statečnosti, totiž statečností vědce. Ani v tento den, vyplněný neustálou a záhadnou hrozbou, neunikl pozornosti našich dvou profesorů jediný pták ve vzduchu, ani jediný keř na zemi. Chvilkami se chovali tak, jako by spolu seděli v kuřáckém salonu Královské akademie věd v Londýně. Jen jedinkrát se jim uráčilo zmínit se o indiánech.
2: Kanibalové kmene Miranha nebo Amahuaka.
3: Předpokládám, že jejich řeč je polysyntetická a že také náležejí ke kmeni mongoloidnímu.
2: Není mi známo, že by v tomto světadílu existovala řeč jiná, ale vaši teorii o mongoloidnosti považuji za podezřelou.
3: Domnívám se, že i minimální znalosti srovnávací anatomie by pomohly tuto teorii uznat.
2: Minimální znalosti ano. Ovšem člověk se znalostmi opravdovými dochází k jiným závěrům.
1: Výpravu však nakonec nikdo nepřepadl a bubnování druhý den odumřelo kdesi v pralese. Toho dne byl profesor Challenger od samého rána nesvůj. Ani na okamžik nespustil oči z břehu. Pojednou div nevyskočil z kánoe.
2: Co tomu říkáte?
3: Je to zajisté palma asajská. Pokud dobře vidím, co ukazujete.
2: Přesně tak. Zvolil jsem si svého času asajskou palmu jako orientační bod.
3: Znamená to, že už jsme na místě?
2: Tam, kde vidíte to světle zelené mlází, tam mezi těmi velkými bavlníky, je má soukromá brána do neznáma.
1: Po dalších několika dnech plavby boční říčkou, při jejímž ústí se nalézala asajská palma, se kánoe několikrát ocitly na Mělčině. Bylo jasné, že odtud budou muset cestovatelé dál už po svých. Při vykládání zásob a materiálu udílel Challenger kdekomu instrukce.
0: A tehdy došlo k té hádce. Challenger totiž přidělil profesoru Summerleeovi k jeho osobnímu výstroji barometr. Ano, docela obyčejný a lehký barometr.
3: Smím se vás, pane, zeptat, z čeho odvozujete své právo udílet rozkazy?
2: Ze své funkce vedoucího této výpravy, profesore.
3: Jsem nucen prohlásit, pane, že tuto vaši funkci neuznávám.
2: Prosím, snad tedy, abyste, profesore, laskavě definoval mé postavení.
3: Pane, jste člověk, jehož pravdomluvnost byla vzata v pochybnost a je tudíž sporná. Tato komise má za úkol dotyčný spor rozhodnout. Kráčíte, pane, se svými soudci.
2: V tom případě jděte klidně svou cestou. A já se tu posadím, odpočinu si a pak vás budu následovat. Nejsem-li vůdcem výpravy, nemůžete po mně chtít, abych vám ukazoval cestu.
0: Musím napsat, že naštěstí jsme už dříve objevili, že oba naši vědátoři mají nejhorší možné mínění o jistém doktoru Aylingworthovi z Edinburghu. Kdykoliv padlo jméno tohoto skotského zoologa, vždycky se oba profesoři ochotně spřátelili a společně hanobili svého soka. Nejinak tomu bylo i v této situaci.
1: A tak se nakonec těsně před cílem výprava nemusela otočit a vrátit s nepořízenou do Londýna. Druhý den poté, co opustili kánoe, spozorovali, že se celý ráz krajiny mění. Cesta kolem neustále stoupala, lesy řídly a ztrácely tropickou bujnost.
0: 9. dne poté, co jsme zanechali kánoje dole na břehu, jsme měli za sebou asi kolem 240 pěších kilometrů. Stromy byly menší a menší a změnily se nakonec v pouhou kleč. Za to jsme se dostali do bambusové džungle. Byla tak hustá, že nezbylo než rubat si stezku mačetami. Nic jednotvárnějšího a únavnějšího jsem si nedokázal představit. I tam, kde byl bambus nejřidší, neviděl jsem dál než na 10-15 kroků.
1: Časně z rána následujícího dne se před výpravou rozprostřela mírně stoupající rovina. Pláň byla zakončena dlouhým, nestejně vysokým hřebenem.
0: Když jsme se přiblížili k jednomu z vrcholů, událo se cosi podivného. Challenger se náhle zastavil a vzrušeně ukazoval doprava.
2: Viděli jste? Summerlee, viděl jste to?
0: Ve vzdálenosti snad 2 kilometrů jsme spatřili něco, co vypadalo jako veliký šedivý pták, jenž se na líných křídlech pomalu zvedá ze země, pozvolna letí a v nevelké výšce nakonec mizí za kapradinovými stromy.
2: No, viděl jste to?
3: Co to podle vašeho názoru bylo?
2: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí to byl pterodaktylus.
3: Pterodaktylus? Co pak jste ještě nikdy neviděl čápa?
1: Když se expedici podařilo překročit další hřeben terénní vlny, spatřili před sebou palmami zdobenou planinku a za ní hradbu vysokých rudých útesů.
5: Ale to jsou přece ty, které jsem viděl na obraze.
6: Na jakém obraze?
5: Na tom, co namaloval Američan White, ten, který tu v Amazonii zahynul.
6: A kdo vám, Melone, ten obraz ukázal?
5: No přece profesor Challenger. Přivezl si ho odtud z Jižní Ameriky.
6: Podivné. A k tomu ten pták? Vsadil bych se, že jsem nikdy nic podobného neviděl. Že by to byl opravdu nějaký vyhynulý druh?
1: Profesor Challenger se naparuje jako pták a Summerlee mlčí. Ničemu nevěří.
0: Třeba zítřek rozptýlí naše pochybnosti.

když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš. Tu vidí věci, o nich neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či on nám zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela. Kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, správně pracuje jen pivovar.

všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, Nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no...
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne. Já neuklízím. Já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav. A my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Šimsela bum bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a bouchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu, Hugo.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he? A co, když se tam i podřezávali krčky? Ne, krčmě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: Jo, no tak třeba, no? Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, no, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Mřížský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak

0: Ledový náhrdelník na motivy norské pohádky. Byla jedna krásná, ale pyšná princezna. Žila v zemi dlouhých nocí a říkalo se o ní, že je právě tak tvrdá a chladná jako led. Snad to byla pravda. Protože jednoho dne se ta princezna rozhodla, že chce z ledu vyrobit náhrdelník. Bude velký ples, oznámila výrobcům šperků. Přijede mnoho hostů a bude zářit mnoho svící. Přijede i princ ze sluné země. A já chci plát víc než všechna světla, víc než slunce v jeho vlasti. Chci být ze všech dívek nejkrásnější. Chci něco, co žádná nemá. Ani zlato, ani perly se nelesknou tak, jako čistý led. Proto mi z ledu vyrobíte náhrdelník. Do 3 týdnů jej musím mít. A jestli nesplníte můj rozkaz, váš život skončí. Klenotníci se polekali. Náhrdelník z ledu? Což pak je něco takového možné? Ale královský rozkaz je rozkaz nejpádnější. Nikdo by se neodvážil neuposlechnout. Zvláště, když hrozí smrt. Pokoušeli se tedy klenotníci o náhrdelník. Vylámali kusy ledu z jezera a sekali z nich ozdoby. Štípali rampouchy na korálky, spojovali k sobě zmrzlé kapky, zhotovili mnoho náhrdelníků. Ale co to bylo všechno platné? Jakmile je donesli do teplého domu, zbyly ze všech jen krůpěje vody.
1: Všichni zemřeme,
0: naříkali výrobci šperků. Neboť čas se krátil a do 3 týdnů mnoho nechybělo. Tu povstal nejstarší z nich a pravil.
2: Přátelé, jste mladí a bude-li nejhůř, můžete uprchnout ze země. Mé nohy už by daleko nedošly, proto vezmu odpovědnost na sebe. Zajdu za princeznou a pokusím se ji přivést k rozumu. Jestli se mi to nepodaří, položím hlavu za vás, za všechny. A vy si můžete najít živobytí jinde ve světě.
3: Jsi šlechetný,
0: řekli ostatní klenotníci.
3: Ale snad bychom měli odejít i hned. Jak bys chtěl přivést princeznu k rozumu?
2: To dosud nevím,
0: přiznal stařec.
2: Musím o tom přemýšlet.
0: Za pár dní se starý klenotník dal ohlásit u princezny. Nesl obrázek a na něm byl namalován ten nejúžasnější klenot. Náhrdelník z rampouchů a ledových kapek.
4: Ano, to je přesně to, co jsem chtěla,
0: vykřikla princezna.
4: Kdy bude hotov?
2: Za pár dní,
0: uklonil se klenotník.
2: Prosil bych jen, abys ty sama, vzácná paní, vybrala rampouchy a kapky, z nichž má být šperk zhotoven.
0: Princezna kývla. Oblékla kožešinový plášť, přes hlavu přehodila vzácný šál, vyšla do královské zahrady. Lámala střechýly, sbírala rukou v teplé rukavici zmrzlé kapky na keřích. Když měla z kvostů plný košík, vešla do paláce, kde na ní čekal klenotník. Schodila plášť, odložila šál a tu vidí, že se led v košíku mění ve vodu.
4: Co to má znamenat?
0: Vykřikla. Starý klenotník stál u stěny a jen se usmíval. Led tál a s ním tála i princeznina pýcha. Sklonila hlavu a vzala starého muže za ruku.
2: Ve světle svíc bude zářit tvá krása, princezno,
0: řekl stařec.
2: To, co je chladné, se musí rozpustit v ohni lásky. Ty nepotřebuješ šperky, ale člověka, který má upřímné srdce.
0: Po těch slovech opustil starý klenotník královský palác. A princezna? Netrvalo dlouho a provdala se za prince ze sluné země. Vzal si ji bez jediného šperku.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Aja ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, a jo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí, chánoche, cheje, chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš. A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika. Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu, pedu, babika. No to je přijedu na mopedu, babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
6: A teď ještě jednou a pomalu.
4: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a ta...

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
3: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
2: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
4: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem.
2: Zařval Tullamore senior.
4: S tebou se, Hihlíku,
5: bavit nebudu.
6: On přijde. Jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
2: Odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží.
7: A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejmíň 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší.
6: Proč?
2: Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: Kapitola 8. Míč a obruč. Sáhla jsem pro kapesník a našla jsem na dně kapsy míček. Ukázala jsem ho sametušce.
1: Je, to je hezké.
0: Zvolala sametuška.
1: Co je to?
2: Ale to je přece míč.
1: Míč?
2: Co pak ty jsi nikdy žádný neviděla?
1: Nikdy. A k čemu to je?
2: Ale s tím si u nás hrajeme. Žádná holčička nemá dlouhou chvíli, když má v kapse míč.
1: Půjč mi ho, abych se na něj podívala zblízka.
2: Jen si ho vezmi.
0: Sametuška zvolna obracela míč v rukou. Na její tvářičce se střídal obdiv s údivem a stále opakovala.
1: Je, ten je hezký. A jak je to divné, když se ho dotkneš.
2: A víš, že vyskakuje?
1: Jak to vyskakuje?
0: Vzala jsem jí míč z ruky, pustila jsem ho na zem a on mi zas skočil do dlaně.
1: Vždyť je živý, on je živý!
0: Křičela sametuška a když jsem jí míč vrátila, zachvěla se, jako když se člověk dotkne neznámého zvířete. Něžně míč hladila, ale pak se najednou polekala a upustila ho na zem. Míč několikrát vyskočil a zůstal klidně ležet. Sametuška se na mne provinile podívala.
1: Ale není mrtvý, viď?
2: Kde pak?
0: Těšila jsem ji.
2: Můžeš ho hodit na zem 100krát a 1000krát a pořád bude skákat.
1: To je divné, to je divné.
0: Šeptala si sametuška. Zatímco jsme prohlíželi míč, nahrnulo se k nám plno planých šípků a zlomyslných blatouchů, které se natěsnaly do kruhu kolem nás. Všichni mlčky obdivovali míč a najednou mě napadlo, abychom si zahráli házenou. Vysvětlila jsem jim pravidla. Sametuška se připojila k blatouchům, já k šípkům a brzy z toho byla nepopsatelná mela. Květiny nikdy nepočkaly, až míč odskočí, a tak jsme běhali, strkali se, vráželi do sebe, křičeli, výskali a bláznivě jsme se smáli. Ani se nepamatuji, že bych se kdy byla tak báječně bavila, když najednou nastal všeobecný útěk. Upadla jsem na míč a když jsem se zase zvedla, stála tam jen sametuška. Všechny květiny utekly a nad námi znovu poletovala

0: vlaštovka.
1: Paní ředitelka tě hlídá,
0: řekla Sametuška.
1: Slíbila to asi excelenci šedozelené, aby se o tebe nebála.
2: To je škoda,
0: odpověděla jsem a dala jsem míček zase do kapsy.
2: To je škoda, že nám zkazili hru v nejlepším.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
0: Křičel najednou někdo za námi. Otočila jsem se a viděla jsem, jak přes dvůr běžely větvičky smuteční vrby. Každou doprovázela mnohem menší větvička lískového keře a ty také volali.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
1: Umíš honit obruč?
0: Zeptala se mě Sametuška.
2: To víš, že umím, ale nikde žádnou nevidím.
0: Má přítelkyně se usmála a kývla na dvě vrbové větvičky, které přiběhly i se svými průvodkyněmi. Měly dlouhé a tenké paže a hlavičky maličké jako pupence.
3: Tak hrajeme!
0: Volali a prohnuli se do kruhu, že se čelem dotýkali nožek, dlouhými pažemi si obtočili nohy jako provazy a než jsem se vzpamatovala z překvapení, lísková větvička mi skočila do ruky a křičela.
3: Tak honem! Honem!
0: Sametuška už proháněla lískovou větvičkou vrbovou obruč, která se rychle točila, a tak jsme se hnali dvorem, ona napřed a já za ní. Sametuška měla tváře zrudlé během, a i mně se brzy zalíbila známá, ale zde tak podivná hra. Obruč totiž, snad omámená rychlostí, se domnívala, že cestuje a vykládala o všem, co vidí, s takovým nadšením, že strhla i mne. Jak jsme běželi, po obou stranách se objevovaly barevné krajiny s růžovými horami, modrými údolími a s domy z broušeného skla. Pak se mi zdálo, že vidím moře a na něm loďky se stříbrnými vesly, obletované bílými racky ozářenými sluncem. Docela jsem zapomněla, kde vlastně jsem, až jsem udělala kotrmelec. To jsem narazila na skupinu vlčích máků, které hrály kuličky. Vyskočili, rozzlobeny jako kohouti a chytili mě za vlasy. Třeba, že mě Sametuška bránila. Byla bych asi zažila ošklivou čtvrthodinku, kdyby konvalinky právě neodzvonily konec přestávky. Za minutku zůstala u mne jen Sametuška.
1: Zbohem.
0: Loučila se se mnou malá Maceška.
1: Zbohem, Aničko. Hráli jsme si spolu jen krátkou chvilku, ale vím, že tě budu mít ráda celý život.
2: Já tě mám taky ráda.
0: Zvolala jsem a vrhla jsem se jí do náručí.
2: Já tě mám taky ráda, ale už se musíme rozloučit.
1: Možná,
0: dodala má přítelkyně,
1: že mi dovolí kvést ve tvé zahradě. Tak ráda bych tě uviděla na zemi, až ti bude slunce líbat v lásky.
2: Budu snažně prosit excelenci šedozelenou, aby ti to dovolila. To ti přísahám.
0: Dlouho jsme se objímali. Zavolala jsem ji zpět, když už odcházela. Políbila jsem svůj míček a řekla jsem jí.
2: Vezmi si ho na památku, abys nezapomněla na naše přátelství.
0: Sametuška ho vzala něžně do ruky a s pláčem odcházela. Já jsem se otočila, abych skryla své slzy.

0: nejde. Štěstí má ten, kdo se umí hloupě smát.
1: Pozdě v noci, když už všichni dávno spali, uslyšel Muminkův tatínek nějaký naříkavý hlas. Posadil se tedy a poslouchal. V okapech se řinul déšť a na půdě, jako obvykle, když foukal vítr, bouchalo porouchané okénko. Žalostný hlas se ozval znovu. Tatínek si oblékl župan a šel svůj dům obhlédnout. Podíval se do světle modrého pokoje, pak do žlutého a nakonec do puntikovaného, ale všude bylo ticho. Tatínek proto otevřel dveře verandy a vyšel do deště. Posvítil si kapesní lampou na schody a na trávník. Světlem ozářené dešťové kapky se zaleskly jako diamanty. Vítr foukal až hrůza. Co pak to tam pro boha je? Zeptal se Muminkův tatínek sám pro sebe. Venku totiž sedělo něco mokrého a zbědovaného, s fousy a černýma lesklýma očima. Jsem Ondatra, pravil ten zbědovaný tvor slabým hlasem. Ondatra Pižmová bezdomová. Polovina mého domu přišla vniveč, když jste stavěl most přes řeku. No, to samozřejmě nevadí. Druhou polovinu odplavil déšť. To taky nevadí. Pro filozofa je naprosto lhostejné, zda žije nebo ne, jenomže při tomhle zachlazení je nadmíru nejisté, co se mnou bude. To mě strašně mrzí, řekl Muminkův tatínek. Nevěděl jsem, že pod mostem bydlíte. Pojďte prosím dále, moje paní vám určitě někde připraví postel. Postele mě pranic nezajímají, pokračovala Ondatra chmurně. Bydlela jsem v pouhé díře, ale byla jsem tam spokojená. Filozofovi je sice lhostejné, zda se mu vede dobře či naopak, ale rozhodně to byla díra dobrá. Setřásla ze sebe vodu a zbystřila pozornost. Co je to tady za dům? Úplně obyčejný muminí dům, odpověděl tatínek. Sám jsem ho postavil. Nedala byste si proti tomu nachlazení skleničku jablečného vína? Je to sice zbytečné, poznamenala Ondatra, ale třeba ano. Muminkův tatínek odběhl do kuchyně a otevřel skříň, ale světlo si nerozsvítil. Natáhl se pro láhev s jablečným vínem, která stála na nejvyšší polici, leč marně. Natáhl se tedy ještě jednou a víc, jenže v tu chvíli schodil hlubokou servírovací mísu. Ozvala se strašná rána. Celý dům se probudil, začalo se rozléhat volání a bouchání dveří. Pak do kuchyně přiběhla maminka se svíčkou v klapce. To jsi ty, pravila, a já myslela, že se k nám dostal nějaký lotr. Chtěl jsem sundat jablečné víno, vysvětloval jí tatínek, a nějaký osel postavil tu pitomou mísu úplně na okraj. Dobře, že se rozbila. Stejně byla strašně ošklivá, odpověděla Muminková maminka. Vylez si na židli, dosáhneš na láhev líp a sundej skleničku také pro mě. Tatínek vylezl na židli a sundal láhev a tři skleničky. Pro koho je ta třetí, divila se maminka. Pro Ondatru, odpověděl tatínek. Přišla o dům a tak bude bydlet u nás. Rozsvítili na verandě petrolejovou lampu a připili si spolu na zdraví. Mumínek a čenich se toho mohli taky zúčastnit, i když byla hluboká noc. Pili však mléko. Déšť stále tančil po střeše a vítr nabil na síle. Vil v komíně a dvířka od kachlových kamen neklidně rumplovala. Ondatra přitiskla čumák k oknu verandy a upřela zrak do tmy. Tohle není normální déšť. Deště jsou někdy nenormální? Zeptal se Muminkův tatínek. Smím vám nalít ještě skleničku? Tak třeba trochu, odpověděla Ondatra. Děkuji, děkuji, už je to lepší. Velký zánik, co nás čeká, mě moc velké starosti nedělá, ale k Když už k němu má dojít, nerada bych, aby mi přitom bylo zima na bříško. Naprosto s vámi souhlasím, pochopitelně, přitakla jí maminka a dodala, tenhle déšť snad ale není předzvěstí zátopy. Paní, vy nevíte, o čem mluvím, pronesla vážně. Necítila jste poslední dobou ve vzduchu něco zvláštního? Neměla jste nějakou předtuchu? Nemrazí vás někdy v zádech?
2: Ne,
1: odpověděla Muminkova maminka udiveně.
2: Je na obzoru nějaké nebezpečí?
1: Zašeptal čenich a zadíval se na Ondatru. To nikdy nevíme, zamumlala Ondatra. Vesmír je tak veliký a země je těsně malá a ubohá. No, půjdeme si, myslím, lehnout, pravila maminka chvatně. Pozdě v noci se nemají vyprávět strašidelné příběhy. Za chvíli byla všechna světla zhaslá a celý dům spal. Déšť a vichřice však pokračovaly až do rána. Příštího dne bylo zamračeno. Mumínek se probudil a vyšel do mokré, tiché zahrady. Vichřice pominula a přestalo pršet. Nic však nebylo jako obvykle. Mumínek dlouho stál, díval se a větřil všemi směry a teprve po chvíli pochopil, čím to je. Všechno bylo šedé. Nejenom nebe a řeka, ale i stromy, země a dům. Všechno bylo úplně šedé. Svět vypadal příšerně, jako bez života.
3: To je hrozné, řekl Mumínek potichu, to je hrozné.
1: Z domu vyšla Ondatra a zamířila k tatínkově houpací síti. I síť byla šedá. Lehla si do ní a hleděla vzhůru do šedé jabloně. Poslyš, zavolal na ní Mumínek, čím to je, proč je všechno šedé?
3: Neruš mě, odpověděla Ondatra, běž si hrát, dokud si hrát můžeš. V té věci stejně nejsme schopni nic udělat. A tak je nejlíp brát všechno filozoficky.
1: Co se má brát filozoficky? Vykřikl Mumínek.
3: Zánik světa, vysvětlila mu Ondatra klidně.
1: Mumínek se obrátil a běžel rychle do kuchyně, kde jeho maminka právě chystala ranní kávu. Maminko, křičel, všechno je šedé a Ondatra říká, že svět zanikne, pojď se podívat. Maminka odstavila kávu z plotny a šla se synkem do zahrady.
3: To teda vypadá, poznamenala. Jak se všechno mohlo tak hrozně zaprášit?
1: Přejela tlapkou po jednom listu a měla ji celou šedou a trochu lepkavou. Ona říkala, že to není normální déšť, pokračoval Mumínek hlučně. Říkala, že ve vzduchu je něco zvláštního a že jí mrazí v zádech a že země je děsně malá.
3: Ondatra byla asi trochu rozrušená, vysvětlovala maminka. To se stává, když se někomu zboří dům nebo když je mu zima na bříško. Po kávě se to tady pokusím z nejhoršího oprášit. Muminku, buď dobré mysli a nestraž zbytečně čenicha.
1: Zašla do domu a vyhledala Muminkova tatínka.
3: Viděl jsi, jak všechno vypadá?
1: Ovšem, odpověděl tatínek účastně, čichal jsem k tomu a páchne to fosforem. Velmi zajímavý jev.
3: Děti ale mají strach, namítla maminka. A Ondatra jim nahání strach ještě větší. Nemohl bys je přimět, aby mluvila o příjemných věcech, nebo aby neříkala vůbec nic?
1: Pokusím se, slíbil Muminkův tatínek. Obávám se však, že následkem dlouhého samotářského života říká bez okolku vše, co jí slina na jazyk přinese. Tatínek měl pravdu. Při raní kávě jim Ondatra na stole verandy předvedla celý vesmír.
3: Tady je slunce, řekla a ukázala na cukřenku. Všechny tyhle suchary jsou hvězdy, tenhle drobek sucharu představuje zemi. Tak je nepatrná. A vesmír je tak velký, že nekončí nikde. A je skrz naskrz černý jako uhel a nahoře se v temnotě potulují nebeské příšery. Štír, medvědice a beran. No tak, přerušil jí tatínek. Ondatra se však nedala vyrušit a pokračovala. Další sluneční soustava se na váš verandový stůl ani nevejde, ta je tam venku. A po těch slovech vyhodila obložený chlebíček ven do zahrady. Ne tak zhurta, ohradila se maminka a odsunula zbytek chlebíčků stranou. Je takových slunečních soustav hodně?
2: Plno,
3: odpověděla Ondatra s pochmurným uspokojením. Z toho můžete vyrozumět, jak málo je důležité, zda země zanikne nebo ne. Maminka si povzdechla.
4: Já nechci zaniknout, vykřikl čenich. Našel jsem jeskyni, nemám na zanikání čas?
3: Tatínek se naklonil k Ondatře a řekl. Co kdybyste si trošku zapřemýšlela v houpací síti? Nepřišlo by vám to vhod?
5: To říkáte jenom proto, abyste se mě zbavil, odpověděla mu Ondatra.
3: Sfoukla na podlahu drobek sucharu znázorňující naši planetu a zmizela pod stolem. Mumínek zakňučel.
1: A my teď půjdeme k řece, řekla maminka. Ukážu vám, jak se dělají lodě z rákosí.
3: Celý ten den míjel čas velice pomalu. Čenichovi a mumínkovi se nechtělo jít do jeskyně. Co kdyby země zanikla a oni nebyli doma? Lov perel jim najednou připadal úplně bláhový. Posadili se na schody od verandy, které se jim zdály jaksi nejbezpečnější, a šeptali si spolu o vesmíru, co není vůbec modrý nýbrž černý, a v němž celá sluneční soustava neznamená víc než odhozený obložený chlebíček.
1: Musíme je donutit k nějaké činnosti, řekla maminka starostlivě mumínkovu tatínkovi. Nechtějí si hrát? Nemají v hlavě nic jiného než ty nápady se zánikem světa, co jim napovídala Ondatra.
3: Asi je na chvíli pošleme někam pryč z domu, řekl tatínek. Ondatra vykládala o nějaké observatoři.
1: O čem? Zeptala se mumínková maminka.
3: O observatoři, odpověděl tatínek. Má tu být kousek dál po proudu řeky. Dá se odtamtud dívat na hvězdy. Když mají děti plnou hlavu hvězd, proč by se na ně nemohli podívat?
1: Ano, asi máš pravdu, odpověděla maminka a pokračovala v oprašování šeříkového keře. Když všechno promyslela, šla ke schodům od verandy a pravila. Říkali jsme si s tatínkem, že byste měli podniknout malý výlet.
3: Milá maminko, když může země co nevidět zaniknout, tak se na výlet nechodí, odpověděl mumínek.
2: Vesmír je černý jako uhel a plný velkých nebezpečných hvězd, zabručel čenich.
1: Vím, řekla maminka. A právě na ně byste se měli jet podívat. Ondatra říkala, že kousek odtud po řece je místo, odkud se hvězdy dají uvidět. Nebylo by na škodu, kdybychom u nás doma věděli, jak velké ty hvězdy jsou a zda je vesmír opravdu černý.
3: Chceš tím říct, že by ses pak cítila klidnější? Zeptal se mumínek.
1: Určitě, odpověděla maminka.
3: Mumínek se ihned zvedl a pravil. Zjistíme to. Nemusíš se znepokojovat, třeba je země mnohem větší, než si myslíme.
1: Čenichovi se rozčílením roztřásla kolena a pomyslel si.
2: Já můžu jet taky, nejsem tak malý, abych nemohl.
3: Obrátil se k mumínkově mamince a řekl.
4: Zařídíme to, buď klidná. Jenom nezapomeň každý den položit na schody misku s mlékem, až budu pryč. Neřeknu proč. To je tajemství.

0: Digi hádanka.
1: Bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy. Kdo pak ví, odpoví.
0: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu z plechu. A začalo pršet a to vyskoukalo to bubenické číslo.
1: To bude asi déšť.
0: Déšť je to. Máš pravdu.
2: Pohádka o nekonečném létě.

V křišťálovém paláci planety Země se na jubilejním miliontém zasedání ročních období sešly jaro, léto a podzim. Zima měla trochu zpoždění, ale nakonec taky dorazila. Schůze se odehrávala 31. prosince, aby bylo jasné, než začne nový rok, kdo a kdy a jak dlouho bude panovat. Jaro přišlo svěží, odpočaté, rozkvetlé a natěšené, že se už brzo ujme vlády. Léto bylo sice celé opálené, ale tvářilo se otráveně, protože už dlouho odpočívalo a ještě dlouho odpočívat mělo, a tak bylo docela znuděné. Podzim se obléknul do slušivého kabátu z barevného listí a bylo vidět, jak ho mrzí, že jeho doba králování už je pryč. Zima měla plášť z třpitivé bílé látky, na hlavě korunu a v ruce žezlo, které znamenaly, že teď vládla ona. Promiňte, že jdu pozdě, to víte, mám hodně práce, omluvila se zima. A opravdu, za okny mrzlo až praštělo. Tak jak si to letos rozdělíme? Ne, že se na mě zase skoro nedostane, řeklo jaro vyčítavě. Mělo pravdu, minulý rok trvalo jaro snad jen měsíc. Já jsem ochotná na začátku března ze své funkce odejít, řekla zima. Jaro se na ní mile usmálo. Podívejte, já se teda nějak uskromňovat nehodlám, přihlásilo se o slovo léto. Stejně mě všichni mají nejradši, a tak bych mělo trvat nejdéle, minimálně od května do září. Jenže to se nelíbilo ani jaru, ani podzimu. Strhla se velká hádka. Léto pořád tvrdošíně trvalo na svém. Zima se všechno snažila rozumně urovnat, ale léto jí napadlo, že je hrozně chladná. A tak se do sebe pustili všichni. Podzim léto odfouknul do rohu místnosti, za což ho léto na oplátku spražilo slunečním paprskem a propálilo mu díru do kabátu. Zima léto zmrazila do ledové kostky, ze které se pěknou chvíli nemohlo dostat. Vidíš, já si na rozdíl od tebe se zimou poradit umím, řeklo jaro létu. Ale to nemělo dělat. Léto se naštvalo, rozžhavilo se do běla, jeho ledové vězení se rozpustilo a léto začalo honit jaro po místnosti. A když ho dostihlo, přivázalo jej k židličce, takže se nemohlo ani hnout. Potom léto omráčilo podzim, který teď ležel bezvládně na zemi, a nakonec se rozběhlo proti zimě. Zima se snažila bránit sněhovými vánicemi a rampouchy, které po létu házela, ale nemělo to smysl. Léto zimu přemohlo, vzalo jí korunu i žezlo a zavřelo ji do komory. A tak se stalo, že 31. prosince začala krutovláda léta. Minul leden, únor, březen, duben a jaro nikde. Pořád jen léto. A nepřišel ani podzim, ani zima. Lidé už byli celý rudí. Spousta z nich bylo spálených od sluníčka, bylo jim horko, potili se a byli unavení. Vůbec nevěděli, co se to děje. Až jednoho chytrého pána napadlo, že zjistí přímo u zdroje, co za tím věčným létem stojí. A tak se s veškerou potřebnou výbavou a svým věrným psem Rexem vypravil na cestu do rovníkové Afriky, nejteplejšího místa na zemi. Cesta to byla dlouhá a náročná. Horko z nich vysávalo veškerou energii, ale nakonec přece jen zdárně dorazili do cíle. Mezi dunami písku spatřili nádherný křišťálový palác. Vešli dovnitř a uviděli léto, jak se labužnicky rozvaluje na trůnu, na hlavě korunu a v ruce žezlo. Za ním sedělo k židli přivázané nebohé jaro, vedle na zemi ležel v bezvědomí podzim a z komory bylo slyšet kňourání zimy. Pána to velice rozlobilo. No co to má znamenat? Zakřičel. Léto se zarazilo a podívalo se, kdože to na něj tak řve. Jmenuji se inženýr Koláček a přišel jsem vám oznámit,
že máme už rok nepřetržité léto. To přece nejde. Všem je nám velké vedro, tráva úplně uschla, vzduch se skoro nehýbe, všude plno much, které roznášejí nemoci. Nic neroste, obilí nedozrává, není skoro co jíst a to věčné pocení, odpočívání na plážích a na koupalištích a schovávání se ve stínu už taky nikoho nebaví. No dovolte, rozčililo se léto a už chtělo pana inženýra potrestat. Jenže léto nepočítalo z ducha přítomností Psarexe. Nenápadně se přiblížil k trůnu a v pravou chvíli kousnul léto do ruky. Léto zaskučilo bolestí a upustilo žezlo. Rex na léto vrčel, výhružně cvakal zuby a držel ho v šachu. Léto se ani neodvažovalo pohnout. Mezitím pan inženýr vysvobodil zimu z komory, skřísil podzim a rozvázal jaro. Když léto vidělo, že ostatní období jsou volná a že Rex ho jinak nepropustí, vzdalo se. Pan Koláček pak všechna období přiměl podat si ruce a usmířit se. Období se dohodla, že každé z nich bude vládnout 3 měsíce, aby to bylo spravedlivé. Pan inženýr Koláček i Rex měli z jejich zmoudření velkou radost. Svůj úkol splnili a bylo na čase rozloučit se a vyrazit zase domů. Těšili se, že je třeba už po cestě konečně potká D.

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.
4: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
5: Máte to marné.
4: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže Nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne.
6: Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka.
4: Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem. No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd. Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizí Zubka a řekl, pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a Amálce do náruče. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: Pepíček přijde do Ztrát a nálezů a říká:
1: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?

konfrontaci s něsuplným ksichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: do fine.
1: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
2: Ten pořad se jmenuje jinak.
1: Jak prosím tě?
2: Piggyho nejlepšejší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
1: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
2: Jo, protože je to nejlepšejší vaření, tak ten nejdelšejší název je nejlepšejší.
1: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
2: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
1: Neboj se, Piggy, bude.
2: Jaká?
1: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
2: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
1: Proč pro kukačky?
2: No kuká to.
1: Co kuká?
2: No ta o kukurka přece.
1: Aha, no to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
2: Tak to pojmenujeme po kukačce.
1: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zaprousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
2: Uděláme slavnost pro kukačky s okukukukukukurkou.
1: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
2: No.
1: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
2: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kukurkové?
1: To by byl zvláštní název, Piggy, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
2: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
1: Takže prosím připrav salátovou okurku.
2: Mám.
1: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
2: Máš to tady všechno nachystané.
1: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
2: Okurka, sýr, šunka.
1: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
2: I pomoc někoho dospělého.
1: Správně. Piggy, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Mm-hmm. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
2: Mně slupka vůbec nevadí.
1: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
2: Tak.
1: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
2: No padá.
1: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
2: Tak to já si radši udělám.
1: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
2: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
1: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
2: Okurkové!
1: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
2: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
1: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
2: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
1: A to je kdo?
2: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
1: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
2: Vím, kukučák.
1: No, to taky.

0: do mého, kousni si do červeného. Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí. Ne, ten červený, ten zelený. Červená, zelená. Tak to, pánové, pardon, dám si radši citron. Je žlutý a kyselý. Ale kyselý je tuze, když ho žvíkám v puse. Ale nikdo v něm už ne.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Táňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem, tam, křížem, krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka, medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček,

medvídátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s vonavou polévkou. Největší miska byla zelená, zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě, velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntičkovaná modrá miska byla, no přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pramálo zajímalo, čí je která miska. Ani si nesedla, vzala do ruky největší dřevěnou lžíci a ochutnala Ivanovu polévku z největší misky. Je, ta ale byla dobrá. Pak vzala prostřední lžíci a ochutnala polévku z prostřední maminčiny kytičkované misky. Je, ta voněla. A přestože už Táňa neměla tak veliký hlad, neodolala, popadla třetí nejmenší dřevěnou lžíci a ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla, no přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila, nenapovídat? No, ano, medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička, ta bez opěradla, za to s naducaným puntičkovaným polštářkem? No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká a polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři vonavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi, Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička.
a že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovy postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? Vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči, medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem. Kdo jedl z mé misky? Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě. Kdo jedl z mé misky? Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky. A co nevidí? Miska byla úplně, ale úplně prázdná. Jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad. A tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem. Kdo povalil moji židli? Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi. A tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky. Kdo povalil moji židli? Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl. Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek? Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. A tak, že půjdou spát. Kdo ležel v mé posteli? Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice. Kdo ležel v mé posteli? Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky. Kdo to leží v mé postýlce? Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stoličku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku. Uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet. Tady je! Držte ji! Chyťte ji! Táňa byla pobloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak voňavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek jí přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan
ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpamatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní. Ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli a museli se vrátit domů s prázdnou.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Akorát mezi dvěma kopci proti sobě, městečkem a malou vesničkou, oborou a lesem ze samých borovic, tak právě tam se mezi vysokánským rákosím blízká rybník Pardoubek. Ty kopce se jmenují Homolka a Hůrka, městečko Bělohrad, vesnička se jmenuje Brtev, obora Bažantnice a borovému lesu, tomu říkají všichni jednoduše Borek. Rybník Pardoubek má na starost porybný šťovíček, co ostává v domku na horním konci, a tomu domku říkají rybáři a všichni místní Bašta. Je to už hezká řádka let, co se tatínkovi Valentínovi a mamince Hermíně narodil malý kapřík Pepa. První rok ho rozhodně nebylo do délky zase tak moc, vešel by se klidně do jedné dlaně. Za to druhý rok to už by byly zapotřebí na milého Pepu, tedy aby se vešel, hned dlaně dvě. A zrovinka druhý rok, co byl Pepa na světě v rybníku Pardoubek, se potkali právě s malou Štikou Aneškou.
1: Jejda, ty teda umíš uhánět.
2: Normálně. My to tak děláme vždycky. Stojíme a potom co to dá? To kvůli lovení.
1: Ty máš ale zoubku. S tebou bych se prát nechtěl.
2: My Štíky se nepereme. Na koho zaútočíme, s tím je konec.
1: Nejda! Ty na mě chceš zaútočit?
2: Máš rozum. Vždyť jsi skoro tak velký jako já. My chytáme jen na jedno otevření. Už jsem moc veliký.
1: Vždyť jsou mi hnedle dva roky. Zrovinka mám narozeniny.
2: Jo. A jak víš, že máš narozeniny právě dneska?
1: My kapři je máme vždycky v tuhle dobu. Všichni. Protože se každý rok právě v tuhle dobu vykulíme z jikry. Všichni.
2: My Štíky máme narozeniny také ve stejnou dobu. Ale spíš z jara. Když je po zimě hodně vody. Mně je teprve jeden rok.
1: Jejda. Jak to, že mě jsou dva a jsem o kousek menší než ty, když je ti teprve jeden a jsi zase o kousek větší?
2: Rosteme hrozně rychle. Třeba máš zase víc rozumu, když jsi starší. Tak bychom to třeba mohli dát dohromady. Já porostu a ty obstaráš přemýšlení.
1: To bych asi rád. Já tady v rybníku žádné kamarády nemám. Teda zatím. Teprve se rozhlížím. Jenom nevím, jak ti mám říkat.
2: Jmenuji se Aneška.
1: Jejda, ty jsi holka?
2: No, asi budu, když se jmenuju Aneška. Tak zase honem nevím. Ono to s tím tvým rozumem asi zrovna nejlepší nebude, co? I když jsi starší. A taky jsi mi ještě neřekli, jak se jmenuješ ty.
1: Já se jmenuju Kapr Pepa a s holkama nekamarádím.
2: To děláš velikou chybu, maličký, stařičký kapře. No, kapře. Spíš kapříku. Jestli jsi si ale někdy všimnul, tak jsme my Štíky tady v rybníku nejenom nejrychlejší, nejsilnější, ale také nejkrásnější. To jenom, abys potom nalitoval. No, prosit tě nebudu.
1: Když já žádnou Štíku ještě neviděl. Já se držel víc u dna a s maminkou v hejnu. Ale je pravda, že ti to náramně sluší.
0: A ono skutečně. Malá Štíka měla zelenavé boky a na nich světlé penízky, jakoby ale zase do proužků, a bříško skoro bílé. Ploutvičky tmavé, ale zase napříč pruhované, jenomže nejvíc ze všeho se Pepíkovi na nové kamarádce Anešce líbily její žluté, skoro zlaté oči.
2: Tak tedy ujednáno. Čím začneme? Do čeho se pustíme nejdřív, když jsme teď právě z ničeho nic noví kamarádi?
1: To já ale přece nevím, Aneško.
2: Vždyť to říkám, kapřík, žádný kapr. Má dva roky a nic ho nenapadá.
1: Mohli bysme si asi nějak trochu hrát, Aneško?
2: Zapomeň, na to jsem moc velká, chlapečku. Co tak ale trochu sportu? Budeme závodit, milý malý kapře Pepo.
1: Budeme hrát na honěnou. Vůbec ne závodit.
2: Klidně. Máš babu.
0: Pepa se rozjel za Aneškou, ale kde už byla štika, když Pepa dorazil právě tam, co byla Aneška prve. Na břehu porybný šťovíček z rovínka študoval vodu z malé placaté lahvičky, když je uhlídal.
3: Já to jsem ještě nikdy neviděl, aby kapr lovil štiku.
0: Mezitím se Pepa ve vodě zastavil a počkal, až k němu Aneška připluje. A netrvalo to opravdu zase tak moc dlouho a byla tady.
2: Proč mě nehoníš, když máš babu?
1: Nejdřív povíš, že jste vy štiky tady v rybníku Pardoubku nejrychlejší a potom chceš závodit. Nebo hrát na honěnou. To se ti podobá. To není žádná spravedlnost. Nikdo se nehádá, že jsi nejrychlejší.
2: Jo, s tou honěnou si to vymyslel přece ty. Kdo je tady na myšlení?
1: Budeme si hrát na schovávanou, abys věděla, Aneško. Žádné závodění, žádné honění. Kdo se líp schová, aby ho druhý nenašel, ten bude první.
2: Tak to jsi teda zase tak moc nepomohl, kapříku Pepíku.
0: On rybník Pardoubek zase tak moc veliký nebyl. Pepa ho měl obeplutý za malou chvíli, jenomže po Anešce nikde ani stínu. Pepa se ještě zastavil na chvíli u dna, opatrně obeplul hlubokou tůň úplně dole v rybníce, kde ostával kapitální sumec Horymír, proplížil se přes písečný nános vzadu a ono opravdu. Malá štika Aneška dočista nikde.
1: Jejda! Přece neodletěla z rybníka vzhůru docela jako divoké kachny. Někde tady bude. Ale kde?
0: A právě když proplouval pomalounku blíž u rákosí, zalesklo se něco u tenkých rákosových stonků. A ono to bylo zlaté oko štiky Anešky, které jí prozradilo.
1: Jejda! A mám tě!
2: No, jak jsi mě uhlídal, Pepo?
1: To víš, 2 roky jsou 2 roky. Znám to tady dokonale. Lesknou se ti na mělčině oči ve sluníčku, Aneško.
2: Tak to asi bude. Nesmím na mělkou vodu. No, teď jsi se schováváním na řadě ty? Já to tady sice tak dobře neznám, jako ty, to víš, 1 rok je teprve jenom 1 rok, ale uvidíme.
1: Mně nenajdeš, Aneško. Schovám se u stavidla.
0: Pepa se schoval pod stavidlo, když v tom už Aneška plula kolem. Vůbec si ho nevšimla. Jenomže potom všechno pokazil zase sám porybný šťovíček. Umanul si totiž, že popustí trochu vody, protože se mu jí zdálo moc a bál se, že kdyby zapršelo, aby se neprotrhnula hráz. Popustil, tedy stavidlo trošku níž, jenomže on se pohnul jenom spodní díl, protože horní se zadrhnul. A tak se v tabuli stavidla udělala velká mezera, kterou se voda drala ven z rybníka prudce. A ten prudký proud sebou vzal i milého kapříka Pepu a ten neměl ani trochu síly, aby se vodě vzepřel. Už to s ním vypadalo bledě. Už to vypadalo, že půjde přes stavidlo a do potoka Kotyčáku, odkud se ještě nikdo zpátky do Pardoubku nevrátil. Ale v tom ho něco chytilo za ocásek a nepustilo. A ona to štika Aneška. Drží a nepustí, dokud kapříka Pepíka nezatáhla zase zpátky do rybníka.
3: Ježiš, to jsem z toho jelen, teda siven. Tak nejdřív kapr honí štiku a potom štika chce polknout kapra skoro tak velkýho, jako je ona sama. No, velkýho, jsou oba ještě dost pod míru.
1: Podívej, jak si mi potrhala ploutev na ocásku.
2: Však ona ti zase naroste.
4: Buď rád, že jsi zůstal doma. Nebo jsi chtěl do světa? Do náhonu přes mlýnské kolo. Do řeky a potom třeba do moře. Tam je mladíku voda slaná. Ta by ti nechutnala. A taky, co bys tam jedl?
3: Ozvalo se za nimi. A on to starý kapr Bartoloměj. Jenomže to ještě nebylo pro ten den všechno. Právě když se vraceli podél rákosí, najednou se Aneška zastavila.
2: Stůj, Pepíku. Teď ti ukážu, jak lovíš tiky. Vidíš tamhle tu malou rybku?
1: Jejda! Ale vždyť je to malý kapřík.
2: Snad nechceš lovit malého kapříka z našeho rodu. Vždyť je letošní. Seš sice starší, ale nevíš nic. A nebo špatně vidíš. Vypadá sice jako malý kapřík, ale není to kapřík. Řekni, kde má 4 fousky, jaké nosí kapři pro parádu a jaké máš i ty? Hm? Fousky má jenom 2. Je to malý karas. A také není holenku letošní. Je možná starší než my 2 dohromady.
1: No 4 fousky nemá. Ale že by byl starší než my 2 dohromady?
4: On karas zase tak moc nevyroste. A když? Tak hrozně pomalu. Musí mít už nejméně 7 roků, aby měl tak polovičku Pepovy délky. Budou mu skutečně nejméně 3.
2: Tak vám oběma děkuju. Karásek už o nás ví. Takže se připraví. A taky už to není ono, když mě viděl.
5: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
3: Volal na ně malý karas a zůstal na chvíli stát. Jenom ploutvičky na ocásku se mu pomalu vlnily. To už ale Pepa i malá štika Aneška připluli blíž a začali si milého karáska prohlížet pořádně a zblízka. Teda pusinku měl malou, ale grační, o moc menší než Pepa a taky víc dolů. Pepík to mohl sám poznat, kdyby si prve všimnul, když ho měl za kapříka. Karásek měl také menší ploutvičku nahoře a trošku víc do obloučku.
2: Jak se jmenuješ, karásku?
5: Říkali mi Lojzík.
2: Proč už ti tak říkat nebudou, když ti tak říkali?
5: Nevidíte? Sama jste prve chtěla útočit. Už bych tady nebyl, kdybych vás nevaroval. A vy taky ne. Jsem tu jako návnada, na štiky. Na hřbetě mám obrovský hák, že ho sotva unesu a od něj vede šňůra na břeh, kde sedí rybář, co mu ten vedle říká Frolík.
1: Jeda, jako návnada?
4: Rybáři to tak dělají. Chytí si malého karáska, dají mu na záda háček, hodí ho do vody, aby plaval sem a tam, a když se nějaká štika chystá lovit karásky a skočí, už má nejenom karáska, ale i háček v tlamě a už jí rybář, v našem případě Frolík, táhne na břeh a je ámen s oběma.
3: Byl dnes zase povídavý starý kapr Bartoloměj, ale to on rád, protože si na své moudrosti hodně zakládal.
1: Jak jsi ozbrojený, karásku?
5: Teď jsi to slyšel. Mám na zádech 3 obrovské háky. Štika zaútočí, skočí, napíchne se na hák a jde z vody. Teda rovnou na pekáč.
1: Tak ten hák zahoď a pojď s námi.
5: Ono to zase není jenom tak. Vlastně to ani nejde. Já tam mám ten hák na pořád.
1: A bolí to?
5: Nebolí, ale je to strašně těžký na plavání. Taky vadí ta šňůra, co má druhý konec rybář Frolík. Plavat můžu, ale jenom tady do kolečka.
1: Tak tě z toho dostaneme.
4: Tak to se zvědaví jak. Rybáři mají právě tohle náramně důkladně promyšlené.
2: Když teda líčí rybář Frolík chudáky malé rybky karásky na štiky, tak ať teda štiku pořádně pozná.
3: Pověděla Aneška, pošeptala něco Pepovi a potom to začalo. Tak nejdřív ze všeho milá Aneška nelenila a vyskočila z vody. Potom o kousek dál, potom ještě dál a potom nejdál. Frolík vyletěl ze své rybářské skládací stoličky, jako by ho od spoda píchlo.
6: Štika! Kluče tady Štika! A je to kusanec! Božinku, na to čekám celý život.
3: On totiž Frolík ještě jak tě živo nic nechytil a teď si představoval, jaká to bude sláva, až donese do restaurace pod Hrází opravdovou vlastnoručně ulovenou štiku. A tak hned začal s Karáskem Lojzíkem na prutu pochodovat podél břehu a koukal, kde Štika Aneška tluče a kde ne. A jak tak chodil a chodil, zamotal si rybářskou šňůru do rákosí, že už víc zamotat ani nešla. A právě na to čekala Štika Aneška, kapřík Pepa a vlastně a úplně ze všech nejvíc malinký Karásek Lojzík.
1: Honem, Lojzíku, chyť se hákem za ten stonek rákosu.
3: Potom chytil Karáska za ocásek a tahal. Jenomže na to měl milý Pepík síly málo. A tak Pepíkovi nakonec musela, i když trochu nerada, pomoct ještě malá Štika Aneška, která se zatím vrátila. Ta chytila za ocásek také Pepu a když zatáhli oba společně, vytáhli háček Karáskovi ze zad. No a jenomže tam pořád ještě byla ta protivná šňůra.
2: Musíme toho Lojzu navlíknout ještě víc zpátky, jako korálek, aby byl hák daleko. Povlíkneme ho ještě kus po šňůře.
3: A tak to také udělali. Když byl hák daleko a Karásek Lojzík sice na šňůře, ale také daleko, překousla Aneška Frolíkovu rybářskou šňůru a Lojzík byl na svobodě.
6: Ta potvora Štika překousla vlasec. A návno dopulkla. Ať se jí ten háček v požeráku zpříčí.
3: Já tu Štiku viděl, Frolíku. Byla jenom o fous větší než ten tvůj karas na udici. Myslím, že ho nesežrala. Jednoduše ti ho vyfoukla. Když chceš velkou Štiku, tak musíš líčit větší karase. Jenomže takové dosíťky nechytíš, ty Matějko.
5: Když jste mě zachránili, tak to můžete být jako moje maminka a tatínek, když jsem tu cizí a nikoho neznám.
4: To jsem teda ještě neviděl, aby spolu měli kapr a štika malého karase.
1: Tak buď náš kamarád. Já se jmenuji Pepa a tohle je Štika Aneška, co tě na ní políčili.
5: Cože? To se mám kamarádit s holkou.

0: Křiky hádanka.
1: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
2: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
1: Do břicha kámen, žízeň a amen.
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
4: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
4: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
4: Jarmulka.
0: Karkulka.
4: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka.

0: zase špatně.
1: Re mi fa sol la si do.
0: Teď je to dobře.

0: básničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Pohádka o chlapečkovi, který přijídlem laskal. Byl jednou jeden chlapeček, který přijídlem laskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček přídlem laskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom co si mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele maskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
5: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
4: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
5: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
4: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
5: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašemu dítěti ústa,
4: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedu konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
6: Tak a je pomlaskání,
4: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání. A když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.

0: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
1: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu Blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
1: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
0: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
1: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
0: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
1: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
0: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
1: Aha.
0: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý.
1: Aha.
0: Listy římského salátu krásně křupají.
1: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
0: Polníček, Piggy.
1: Polníček.
0: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
1: Polníček, jo.
0: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
1: Trhám.
0: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
1: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
0: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing, zálivku z dalších bylinek.
1: Jojda, z jakých?
0: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
1: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
0: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
1: Já už jím.
0: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
1: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
0: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
1: Laskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!
2: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
3: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: story vědy vykoupil na rybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechce být másná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu. A já místo rybu vykoupil na rybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechce být másná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu.
1: A já jsem nic nekoupil.

o malém pávovi. Měl jsem páva a ten byl malý jako slepice. Jedl jako pávy jídají, ale narůst nechtěl ani za nevím co. Jednou si takhle nesu žebřík, na co si, dívám se a páv byl veliký jako tele. Dívám se celý ustrnulý a povídám si, vždyť to ani není můj páv. A volám na něj, páve. On nic. Ani se nehýbá. A hledí na mne, div mu oči nevypadnou na zem. Povídám si znova, to není můj páv. Můj byl jako za groš kudla. A tenhle? Jistě nějaký družstevní. A tu páv vydechl. A začal se smát a byl zase malý jako slepice. Málem jsem úlekem pustil žebřík. A on povídá, pořád se na mě mračíš, jaký jsem maličký, tak jsem se nadýchl, abych byl veliký. Chtěl jsem ti udělat radost, ale musel jsem se smát a pokazil jsem to. Hubu ji nad lajdákem na zlobeně a nesu tedy dál ten žebřík na co si. A tu mi napadlo, že vlastně ani nevím, co jsem s tím žebříkem chtěl. Páv jeden, za groš kudla. Jenom člověka poplete.

0: vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč.
1: To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál.
0: A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hrom udeří. Koukal na louku a nechtěl věřit svým očím. Na louce stál kanón.
1: Ale hrom dostavidla, skoprněl Žblabuňka. To se mi snad jenom zdá. Oni tady ten kanon zapomněli.
0: Chvilku na ten opuštěný kanon koukal, ale jen tak z dálky. A pak povídá,
1: no nic, však oni se zase pro něj vrátí.
0: Vlezl do rybníka a šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody.
1: A hrom do police!
0: Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanon podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník. A pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával. A nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil. A tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky.
1: No, takový kanon se může ještě někdy hodit,
0: funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanonu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky.
1: A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanónu naládovaný prach. Najednou to vzadu zasyčelo a vyprskl malý obláček bílého kouře. Vodník to ještě chtěl rychle uplácat kloboukem, ale už bylo pozdě. Blesklo to a v zápětí se ozvala hrozná rána. Kanón vystřelil a koule s hvízdáním letěla přímo do vsi a tam urazila starostovi komín na chalupě. 1000 pulců rohatejch,
0: zalomil Žblabuňka rukama.
1: To jsem tomu ale dal. Je já na ten kanon vůbec šahal, bědoval. Co teď?
0: Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku a nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup, už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě, ani nedutal.
1: Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl, ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
0: Hned mi sem pošlete našeho policajta, křičel starosta. To se musí vyšetřit.
1: Policajt přiběhl. Měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
0: Poslouchaj, řekl starosta a vzal si policajta stranou. Někdo nám tady střílí z kanónu. Vyšetřete to.
2: Já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi,
1: řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
0: To má čas, vykřikl starosta. Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
1: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
0: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete, odchod.
1: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku.
3: Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval. Že já na ten kanon vůbec jenom šál, že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl.
1: Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen.
3: Dále,
1: vyhrkl vodník.
3: Tedy chci říct, co se děje?
1: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco? Vodník slezl z vrby.
3: To jsem byl, prosím, já,
1: špitl zkroušeně.
3: Ale vystřelil jsem jenom malonko.
1: Jo, malonko, zavrčel policajt.
0: Ustřelil jste starostovi komín.
1: Tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír.
0: Musím napsat hlášení. Kde je ten kanón?
1: Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
0: Tady, prosím, řekl
1: a rozhrnul rákosí.
0: Tady je.
1: A ukázal na kanón, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
0: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času, chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno?
3: Vodník Žblabuňka,
1: řekl zvadle vodník.
3: Někdy taky Hasterman.
0: Narozen?
3: Ano,
1: řekl vodník. A policajt napsal do rubriky narozen ano.
0: Pohlaví?
1: Zeptal se ještě.
3: Mám,
1: zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá.
0: Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
3: Takhle,
1: řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy.
3: Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu.
1: A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se zase překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum. Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval komíník ten ustřelený komín. Koule z kanónu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Komíník se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert. Padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla. Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí. Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval.
4: Že já jenom na ten kanón šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát.
1: A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta. Vodník zbledl.
4: Je. To je ale nadělení,
1: zavzdychal.
4: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
1: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevyschnul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
0: Tak jsme tady,
1: řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
4: Já vím,
1: vzdychl žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
0: Jojo, kmotře,
1: smál se starosta.
0: Už to mám tady pro vás připravené. To víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
1: A už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
0: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
1: A pak mu ještě připnul na kabát medaily zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

0: taky hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
1: Zloděj!
0: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nafukovací balonky a klobouky.
1: Ty jsi to řekl.

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Šváb? bábky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděla. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Jo, cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Je!
3: No, no tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné, i brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
3: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Uduševněla.
3: Děkuji.

0: Anička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Enochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem ze vrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to. Kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhlá, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včeli kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukroví i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Copak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédli a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.

0: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to:
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
4: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Po setmění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese s sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
2: Zítra se u mě hlaste.
1: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
3: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
1: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
4: Asi bysme se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
1: přemýšlel nahlas škrtič.
3: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
1: řekl Padrát.
4: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
1: řekl Čango.
3: Ty ho znáš?
1: Podivil se Vasil.
4: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
3: Jak vypadá?
4: Jako feťák,
1: zarval Čango.
4: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďáckej dudlík.
3: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
1: Odplivl si Pepa Padrát.
3: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
1: Zamrkal na Čanga.
4: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
3: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
1: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
3: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
4: A co ty?
1: Vasil se uhodil do prsou.
3: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy si, holubci, klidně vraťte domů.
1: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

V zoologické zahradě. Chodíte rádi do zoologické zahrady? Alenka ano. Měla sice doma spoustu knížek s obrázky zvířat, ale to není ono. Slon se tam nehýbe, nezvedá chobot a netroubí. A taky není vidět, jak legrační malé sluně pobíhá za matkou, s kůží na zadečku směšně schrnutou, jako by mu koupili kalhoty větší velikosti, aby z nich hned tak nevyrostlo a aby se ušetřilo. Alenka se v zoo bavila i se dost naučila. Když byla menší, poskakovala před ohradou a nadšeně vykřikovala: "Podívej, kůň!" A maminka od

Malinký kůň, podivný kůň v kostkovaném kabátku se strašně dlouhým krkem a s tykadýlkama. Ale maminka stále říkala: Bambulko, ne, to je zebra, poník a žirafa. Pamatuj si to. Když Alenka povyrostla, už si to opravdu pamatovala. Někdy si i dokázala sama přeslabikovat, co je psáno na cedulích u každého zvířete. Nejraději měla opice. Postávala před jejich klecí vždycky dlouho a smála se jejich kouskům. Jak si vzájemně z kožíšků vybírají blechy, jak se houpají na větvích stromů. A když někdy ošetřovatel přinesl opičkám koš plný ovoce, to byla podívaná. Pomeranče, jablka, mrkve a banány vzduchem jen lítaly. Alenka měla taky ráda banány. Maminka jí často říkala: Holka, holka, jsi hubená jako lund, musíš pravidelně svačit. Do zoo si pěkně budeš sebou brát banán. Ale co se jednou nestalo? Maminka nechala Alenku stát samotnou před klecí se šimpanzi a nakázala jí, aby tu počkala. Skočí si jenom vedle ke stánku koupit pití s brčkem. Za minutu bude zpátky. Stánek je nedaleko. Alence to nevadilo. Vytáhla si z batůšku banán, že posvačí. Ukousla si sladkou špičku a radovala se, jak upřeně jí jedna malá opička pozoruje. Ta se zrovna dneska k banánu vůbec nedostala. Ty větší je všechny snědly sami a na malou opičku zůstala pouze mrkev. Co pak o to? Mrkev je zdravá a opička bude mít aspoň dobrý zrak, ale banán je banán. A tak, oči jako rys upřené na holčičku, přišourala se opička k mříži klece a prosebně natáhla tlapku. Zrovna v místě nad cedulí s nápisem Prosíme, nekrmit. Alenka se nemohla vymlouvat, že to nepřečte. Bylo to napsáno pěkně velkým tiskacím písmem. Ale kdo by odolal? Alenka přiskočila ke kleci a opičce banán nabídla. Jenomže, jak se říká, podej někomu prst a vezme ti celou ruku, tak se stalo. Podej opici banán a vtáhne tě celého do klece. Zvlášť, když je člověk hubený jako lund, jako Alenka. Než se nadála, octla se holčička jedna neposlušná mezi šimpanzi. A zrovna ve chvíli, kdy maminka platila pití s brčkem u stánku, samo sebou měla oči upřené na počítání peněz, takže nehlídala, zdali tam ta její holka poslušně čeká. Co teď? Alenka se ale vůbec nebála. Cítila se v kleci jako doma, jako ve svém pokojíčku. Byl tu taky pěkný nepořádek. Slupky z ovoce se povalovaly po zemi, hezky to křupalo a klouzalo. Opička dojedla banán a naznačila tlapkou Alence, že by jí za odměnu prohrábla kožíšek, jestli nemá nějakou tu blešku. Kdepak, my nemáme blechy. Nemáme ani psa. Trochu posmutněle mávla rukou Alenka. A tak, že si budou hrát. Společně vyšplhali do koruny stromu a vesele se houpali na silných větvích. Ostatní opice si jich nevšímali. No co, o jednu víc nebo míň? Ke kleci zrovna došla školní výprava. Paní učitelka žáky pěkně postavila kolem sebe a důležitě jim vysvětlovala. Tak děti, jak už jsme si ve škole povídali, je několik teorií o vzniku lidstva. Ta nejdůležitější je, že jsme se postupně vyvinuli z opic, proto jsou to vlastně naši

0: pra, pra, pra, pra předci.
1: Žáci se s otevřenou pusou dívali do klece. Až jeden chlapeček najednou vypískl.
2: Je, paní učitelko, tamhle ten náš pra, pra, pra předek má ale špinavý pra, pra, pra zadek.
1: Ukazoval na šimpanzi, který zrovna sjel po skluzavce na slupce banánu jako po tobogánu. A další žákyně, premiantka třídy, která nosila domů samé jedničky, zaječela.
3: Paní učitelko, tamhle se právě ze šimpanze vylíhl člověk. Podívejte, je to holčička.
1: Paní učitelka okamžik nevěřícně zírala a pak si raději vytáhla z kabelky brýle. Na dálku už je potřebovala. V tu chvíli k ním přiběhla udýchaná a ustaraná Alenčina maminka a hned.
4: Paní, prosím vás, neviděla jste takovou holčičku, hubenou jako lund? Někde se mi tu ztratila.
1: Učitelka se přísně na maminku podívala a řekla.
5: Paní, teď prosím nerušte. Zřejmě jsme přítomně zázraku přírody. Naše premiantka právě potvrdila teorii vývoje člověka. Mezi šimpanzi se objevil homo sapiens, čili člověk moudrý, a vývoj jde dál mílovými kroky. Je tu i batůžek na zádech.
1: Maminka se podívala do klece a skutečně. Na větvi se houpá šimpanz a vedle něj člověk moudrý s batůžkem na zádech.
3: Vždyť je to moje Alenka.
5: A dovolte, ta se nevyvinula z žádné opice. Já si ji prosím pěkně přinesla z porodnice. A je, jako by mi z oka vypadla.
1: Každý to říká.
5: Já vám dám opici. I když chytrá jako opice je. Hlejte si svých žáků a slušné lidi nechte na pokoji.
1: Rozzlobená maminka došla ke kleci a zvolala.
5: A ty pojď domů, s tebou si to taky ještě vyřídím.
1: Opička koukla na Alenku, Alenka na opičku. Obě si smutně vzdychly a potřásly si tlapkami. Pak se holčička protáhla zpátky mřížemi. Ještě, že jsem hubená jako lund, pomyslela si. Maminka popadla Alenku za ruku a táhla ji pryč. Ta se však ještě zastavila. Řekla,
6: promiň, mami, musím ještě něco zařídit.
1: A chytla za rukáv zřízence, který se šel podívat na ten zástup lidí kolem opičí klece.
6: Pane, mohl byste se prosím postarat o tu malou opičku? Ty velké sní všechno sladké ovoce a jí zůstane vždycky pouze mrkev. Můžete to ohlídat?
1: Chovatel udiveně přikývl a pohladil Alenku po vláscích. Ty jsi ale všímavá a hodná holčička. Spolehni se, dám na opičku pozor.
5: A co vy tu všichni tak stojíte?
1: Obrátil se ke skoprnělým žákům a pobledlé paní učitelce.
7: Vypadáte velmi podezřele.
1: Doufám, že nekrmíte opice, to je přísně zakázáno. Musel bych z toho vyvodit patřičné důsledky. A zahrozil prstem. Paní učitelka si rozpačitě posunula brýle na nose a řekla žákům,
5: myslím, že tady už jsme toho viděli dost. Seřaďte se do dvojic a přejdeme k ještěrům. Ti jsou na vývojovém stupni mnohem níž. Tam nás nic nepřekvapí.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zázračná flétna. Jeden muž měl tři syny. Nejstaršího Matea, prostředního Manuela a nejmladšího Diega. Oba starší se nejmladšímu tak dlouho posmívali, že je slabý a hloupý a k ničemu, až všichni ve vsi uvěřili, že je to pravda. Nakonec uvěřil i otec a řekl Diegovi: co s tebou, synku? Půjdeš k pánovi do služby a zkusíš pást ovce. Tak se stal nejmladší syn pasáčkem. Ráno vyhnal ovce na pastvinu, hlídal je, jak nejlíp uměl, a večer je zahnal zpátky do ovčince. Jednou potkal na pěšině mezi lukami stařenku s rancem na zádech. Stařenka se zastavila, chvíli si chlapce prohlížela a pak se zeptala: co pak tu děláš? Snad nehlídáš ovce, takový malý? Diego přikývl: hlídám, babičko. Bratři mě nemají rádi. Myslí, že jsem slabý a hloupý, a tak otec rozhodl, že budu pasáčkem. Ale to není lehká práce, podivila se babička. Stačíš je všechny uhlídat? Musím, odpověděl Diego. Ještě se mi nestratila ani jediná. A máš nějaké přání? Zeptala se babička. Chtěl bys něco? Chlapec chvíli přemýšlel. Pak vykřikl: chtěl bych flétnu. Stařenka sáhla do rance a dala mu malou flétnu, flétničku. Sotva odešla, Diego začal hrát. A jak pískal, ovce zvedly hlavu, dali se do tance a tancovali tak dlouho, dokud chlapec pískal. Teprve když přestal, lehli si do trávy a sotva popadali dech. Diego jim hrál každý den. Ovce tancovali od rána do večera, ale přitom byly baculaté jako bochánky a bílá vlna jim jen svítila.
1: Ostatní pastýři nemohli pochopit, jak to pasáček dělá, že má ovce vypasené tak pěkně do kulata. Začali ho potají sledovat a uviděli, že jim píská do tance. Běželi k pánovi a vyprávěli mu, že pasáček píská na flétnu a ovce přitom tancují na louce. Pánovi se to zdálo divné, nechtěl jim věřit, ale nakonec se přece jen vydal za chlapcem. Přišel na louku a uviděl, že ovce leží v trávě s nataženýma nohama a sotva popadají dech. Zavolal pasáčka a vyptával se ho: jak to, že se moje ovce nepasou, jak to, že jsou tak unavené? Pane, odpověděl Diego, to je zas přejde. Trochu si zatancovali a teď odpočívají. Co pak moje ovce opravdu dovedou tancovat? Vykřikl pán. Tomu nevěřím. Diego přiložil flétnu k ústům a začal pískat. Ovce vyskočili, seřadili se do kruhu a dali se do tance. Vyskakovali a skákali, hopsali a podupávali. Pán je chvíli úžasně pozoroval, potom si začal pokyvovat hlavou, dával si takt rukou, podupával podpatkem a za chvíli tancoval s ovcemi. Teď už tancoval i pasáček. Hrál stále rychleji a rychleji, ovce rozpustile tancovali a nejbláznivěji ze všech tancoval pán. Konečně se Diego unavil, přestal pískat a lehl si do trávy. Ovce se uložili kolem něho a odpočívali. Pán si umyl rozpálené tváře v potoce, vrátil se domů a vypravoval všechno své ženě. Žena se zasmála a řekla: tomu nevěřím. Kdo to jakživ viděl, aby ovce tancovaly? Jen se běž podívat, řekl pán, však se přesvědčíš. Žena se vydala na pastvinu k pasáčkovi. Vrátila se až večer, tváře měla červené a sotva stála na nohou. Je to pravda, řekla udýchaně svému muži. Ovce tancovali, i pasáček tancoval a já s nimi. Když ten chlapec zapíská na flétnu, musí hned všechno tancovat. Pán se zamyslil a pak prohlásil. Jak to vypadá, když tancujeme na louce uprostřed ovcí a koz? Lidé o nás řeknou, že jsme se dočista zbláznili. Ten chlapec u nás nemůže zůstat. Vzkázali Diegovi, že ho už nepotřebují. Pasáček ještě naposled zahrál ovcím na flétnu a zamířil domů. Sotva odešel, ovce ulehly na palouku. Nelákala je ani nejlepší tráva. Hubly a hubly. Tolik se jim stýskalo.
0: Diego se vrátil k otci a k bratrům a pověděl jim, že ho pán propustil. Bratři se mu posmívali. Otec si jen povzdechl a řekl, co se dá dělat, raději zůstaň doma, ať vydělávají na živobytí oba starší bratři. Nazítří poslal Matea, nejstaršího syna, aby prodal ve městě jablka. Mateo vzal koš s jablky a vydal se do města. Na pěšině v pastvinách potkal starou a schrbenou babičku. Stařenka si ho prohlédla a zeptala se, co pak to neseš na prodej? Co pak bych nesl? Odsekl Mateo, prodávám krysy. Stařenka jen smutně pokývala hlavou. Dobrá chlapče, tak tedy prodávej krysy. Mateo přišel do města a začal vyvolávat. Kupte si jablíčka, kupte si červená jablíčka. Když kolem něho stál celý zástup žen a mužů, otevřel koš a z koše začaly vyskakovat veliké krysy. Bylo jich snad 1000. Rozběhli se po náměstí, lidé křičeli a prchali na všechny strany. Když byl koš prázdný, vrhli se lidé na Matea a pořádně ho stloukli. Po nějaké době poslal otec druhého syna do města s košem pomerančů. Na pěšině v pastvinách potkal Manuel schrbenou stařenku. Usmála se na něj a zeptala se, co pak to prodáváš, chlapče? Manuel však neměl chuť do řeči a odpověděl mrzutě, ptáky, co bych prodával? Babička pokývala hlavou, dobrá, tak prodávej ptáky. Když přišel Manuel do města a otevřel koš, vyletělo z něho obrovské hejno ptáků a bylo jich tolik, že jejich stín zakryl celé náměstí. Manuel se vrátil smutně domů. Když Diego uviděl, jak dopadli jeho bratři, šel za otcem a řekl mu, otče, teď půjdu do města já. Neboj se, uvidíš, že všechno dobře dopadne. Oba starší bratři se rozesmáli. Ty chceš jít do města? Když jsme nepořídili my dva, co pak tam asi dokáže takový budiš k ničemu? Otec už nechtěl poslouchat jejich posměšky a řekl přísně. Jen ať jde, ať ukáže, co umí. Třeba dopadne líp než vy. A dal mu koš plný nejkrásnějších hroznů. Diego vzal koš a vydal se do města. Na pěšině uprostřed pastvin potkal stařenku. Co pak to prodáváš? Zeptala se stařenka a chlapec odpověděl. Prodávám hrozny. Vezmi si jeden a ochutnej. Jsi hodný, řekla babička, ale nechci. Jen jdi. Jistě prodáš mnoho hroznů. Diego došel na tržiště a začal prodávat hrozny. A čím víc jich prodal, tím víc jich bylo v koši a tím byly krásnější a sladší. Když už měl měšec plný peněz, dal si koš na rameno a zamířil k domovu. Otec už ho čekal mezi vrátky. Tak co pak se stalo tentokrát? Zeptal se starostlivě. Pověz, jaké neštěstí potkalo tebe. Žádné neštěstí, odpověděl Diego vesele. Nesu ti mnoho darů, jistě z nich budeš mít radost. Dobře se podívej. Otevřel koš a začal pískat na flétnu. Peníze začaly vyskakovat. Stříbrné, zlaté i docela obyčejné. Plné váčky a měšce peněz. A bylo jich tolik, že ani nevěděli, co s nimi. Radili se a přemýšleli, až nakonec otec rozhodl. Postavíme si pořádnou chalupu, aby nám do ní při dešti nezatékalo. Postavili si novou chalupu, ale utratili přitom všechny peníze a zbyly jim jen prázdné ruce. Co se dá dělat, řekl otec, musíme se porozhlédnout po nějakém živobytí. Chalupy se člověk nenají.
1: Vydali se do světa. Oba starší bratři šli společně, nejmladší šel s otcem. Chodili po vesnicích a městech a prodávali olej. Když otec s Diegem prodali všechno, co měli, nakoupili za peníze vejce a uložili je do koše. Diego byl rád, že tak dobře pořídili a řekl vesele otci, víš co, já mám takovou radost, že si musím zahrát na flétnu. Vytáhl flétnu a začal pískat. Sotva se ozvaly první tóny, vejce v koši začala tancovat. Otec vykřikl, přestaň, prosím tě, přestaň, nebo se nám všechna vejce rozbijí. Když se vrátili domů, otevřeli koš, avšak vejce v něm byla jako přikovaná. Nemohli vytáhnout ani jedno jediné. Otec smutně pokýval hlavou, ale Diego vytáhl flétnu a začal znovu hrát. Vejce vyskakovala z koše, už jich byla plná světnice, plná půda, už jich byl plný sklep. I šli, prodávali vejce a čím víc jich prodávali, tím víc jich měli.
0: Po nějaké době se vrátili Mateo s Manuelem. Přišli zbědovaní, otrhaní a s prázdnýma rukama. Když jim otec vypravoval, co se zatím stalo, oba bratři řekli Diegovi, dej nám tu flétnu, teď půjdeme do města my a zkusíme své štěstí. Diego jim dal flétnu a bratři odešli. A kamkoliv přišli, hned hráli na flétnu a čekali, že začnou lidé tancovat. Avšak lidé je zaháněli a volali, když neumíte zahrát nic veselejšího, jděte raději o dům dál. A tak flétna přinesla radost jen tomu nejmladšímu.

0: Čtvero koní se tu honí, čtvero koní pod jabloní. První zelený, druhý červený, třetí zlatý, čtvrtý bílý. Zkuste hádat, lidi milí, co je to?
1: Tak co, už víte?
2: Čtvero koní?
0: První zelený, travička. To máš pravdu.
2: No.
0: Druhý červený, to znamená třeba vlčí máky na louce.
2: A, kytička.
0: Kytička. A třetí zlatý, to je přece zlaté podzimní listí. A čtvrtý bílý, to je sníh. Je to jasné, je to jaro,
2: léto,
0: podzim
2: a zima.
0: Ano.
3: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
4: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
3: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
4: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
3: A byl jsi u pana doktora?
4: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
3: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
4: Veselá mysl, půl zdraví. No, to už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
3: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
4: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
3: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
4: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
3: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
4: A můžeme všichni hrát třeba člověče, nezlob se.
3: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
4: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
3: To jsem rád.
4: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
0: a tam ji najdete.

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka.

0: učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol? No tak to bude pětka.
1: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
2: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
3: A to mě nenapadlo.
2: A teď dostane pětku.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utěšte se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Copak sníh je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
9: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
9: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

netopíří kouzle. Simsala pum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku,

0: povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se...
1: Raz, dva, tři, a.
2: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy. Proč by to vadilo? Hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy. Taky ji necpeme každý měsíc do opravy.

0: a v ní jenom staré jídlo. Koukám se chviličku a hele,
1: zas už se hýblo.
0: Mám starou ledničku, ze které se jídlo valí. Až jednou ochutnám, tak už pak
1: nebudu starý.

Pastýřka a kominíček. Viděl jsi někdy opravdu starou dřevěnou skříň, celou s černalou stářím, s vyřezávanými závity a listy? Právě taková stála v jednom obývacím pokoji, zděděném po prababičce. Byla od zhora až dolů pokryta vyřezávanými růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivuhodnější ozdůbky a z nich hlavami vystupovaly jelínkové z mnoha parůšky. A uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný na pohled a opravdu se pitvořil, nedalo se říci, že se směje. Měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý vous. Děti v pokoji mu vždycky říkali seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit a hned tak někdo takový titul nedostane. A vyřezat ho, to asi byla také pěkná prácička. Ale teď byl přece tady. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla ozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Byla překrásná. Hned vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Byl

0: stejně čistý a hezký jako kdokoliv jiný. A že byl kominíčkem, toho přece jen představoval. Mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince, neboť to bylo jedno. Stál tam docela půvabně se svým žebříkem a s obličejíčkem bílým a růžovoučkým jako nějaké děvčátko. A to byla vlastně chyba, protože aspoň trochu černý mohl být. Stál docela blízko pastýřky. Oba byli postaveni tam, kde stáli, a když už tam byli postaveni, tak se spolu zasnoubili. Vždyť se k sobě hodili, byli mladí, byli ze stejného porcelánu a oba byli stejně křehcí. Hned vedle nich stála ještě jedna figurka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Však to nemohl dokázat. Tvrdil, že má na ni vliv, a proto kývl na seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního bálečného komandanta s kozlýma nohama, který se o malou pastýřku ucházel. Tady máš muže, řekl starý Číňan. Muže, který je, jak se domnívám, se vší pravděpodobností z mahagonového dřeva. Může tě učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
1: Nechci do temné skříně, pravila malá pastýřka. Slyšela jsem vyprávět, že v ní má 11 porcelánových žen.
0: Tak ty můžeš být 12., řekl Číňan. Dnes v noci, jakmile to ve staré skříni zapraská, budete mít svatbu, jakože se Číňan jmenuji. Pak zakýval hlavou a usnul. Ale malá pastýřka plakala a dívala se na svého z nejmilejšího porcelánového kominíčka.
1: Myslím, že tě budu muset poprosit, pravila, abys se mnou odešel do širého světa, neboť tady nemůžeme zůstat.
0: Udělám všechno, co budeš chtít, řekl kominíček. Pojďme hned, však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
1: Jen abychom se dobře dostali ze stolu,
0: pravila pastýřka.
1: Nebudu šťastná, dokud nebudeme v širém světě.
0: A kominíček ji těšil a ukazoval jí, jak má klást nožku na vyřezávané hrany a na pozlacené listy kolem nohy od stolu, vzal na pomoc i svůj žebřík a tak se dostali dolů na podlahu. Ale když pohlédli na starou skříň, vládlo tam velké vzrušení. Všichni vyřezávaní jelínkové natahovali hlavy, vystrkovali parůžky a otáčeli krky. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama vysoko vyskočil a volal na starého Číňana. Utíkají, utíkají! Tu se trochu uprchlíci polekali a skočili rychle do zásuvky ve výstupku. Tam leželo několik karetních her, které nebyly úplné, a loutkové divadélko, které bylo postaveno, jak to zrovna šlo. Hrála se v něm komedie a všechny dámy, kára a srdce, kříže a piky seděly v první řadě a ovívaly se tulipány. a za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u hracích karet. Komedie pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat, a pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to byl jako její vlastní příběh.
1: Nemohu to vydržet, naříkala, musím ven ze zásuvky.
0: Ale když se dostali na podlahu a podívali se na stůl, starý Číňan se probudil a třásl celým tělem, vždyť byl ze spodu kusem dřeva.
1: Starý Číňan jde, vykřikla malá pastýřka
0: a padla rovnou na svoje porcelánová kolena. Tak byla zarmoucena.
1: Mám nápad, řekl kominíček.
0: Což abychom vlezli do láhve od voňavky, která stojí tamhle v rohu. Tam bychom mohli ležet na růžích a na levandulích a mohli bychom mu házet sůl do očí, kdyby přišel.
1: To by nebylo nic platné, řekla pastýřka. A kromě toho vím, že starý Číňan a láhev od voňavky byli spolu zasnoubeni. A když si dva lidé byli tak blízcí, vždycky v nich zůstane trochu ohledů. Ne, nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
0: Máš skutku tolik odvahy odejít se mnou do širého světa? Zeptal se jí kominíček. Uvážila si, jak je ten svět velký a že se už nikdy nebudeme moci vrátit?
1: Ano, ano, uvážila,
0: odpověděla pastýřka. A kominíček se na ní upřeně zadíval a pak řekl. Moje cesta vede komínem. Máš opravdu odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou. Tak se dostaneme do komína. Tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout. A až docela nahoře je otvor do širého světa. A přivedl jí ke dvířkům od kachlových kamen.
1: Jaké je to tam černé,
0: řekla pastýřka, ale přece jenom s ním šla a lezla bubínkem i rourou, kde byla tma jako v pytli. Teď jsme v komíně, řekl kominíček. A podívej se, vidíš? Tam nahoře svítí překrásná hvězdička. A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila přímo dolů na ně, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, tak vysoko, převysoko. Ale kominíček ji zdvihal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unaveni. A jak by také ne. Nebe se všemi svými hvězdami bylo vysoko nad nimi a všechny střechy v městě hluboko pod nimi. Viděli daleko kolem, daleko do širého světa. Chudinka pastýřka si to takhle nikdy nepředstavovala. Položila svou hlavinku kominíčkovi na rameno a tolik plakala, až se jí odprýsklo zlato z živůtku.
1: Ach, to je příliš, vzdychala. Nemohu to vydržet, svět je tak velký. Kéž bych byla opět na stolku pod zrcadlem. Nebudu šťastná, dokud tam zase nebudu stát. Šla jsem s tebou do širého světa, ale teď tě pěkně prosím, pojď zase ty se mnou zpátky domů, jestli mě máš aspoň trošinku rád. A kominíček jí to rozumně rozmlouval. Mluvil o starém Číňanu a o seržantovi nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Ale ona tak přenáramně vzlikala a líbala svého malého kominíčka, že nemohl jinak, než ji vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou slézali komínem a plazili se bubínkem a rourou. Nebylo to docela nic příjemné. A pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji. Bylo tam naprosté ticho. Vykoukli ven. Ach, tam uprostřed na podlaze ležel starý Číňan, spadl ze stolu, když je chtěl pronásledovat, a rozbil se na tři kusy. Z celých zad zbyl jeden střep a hlava se zakutálela do kouta. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama stál, kde vždycky stával, a přemýšlel.
2: To je strašné, naříkala malá pastýřka. Starý dědeček se rozbil na kusy a my jsme tím vini. Ach, nikdy to nepřežijí.
1: A lomila ručkama. Dá se ještě zdrátovat, utěšoval jí kominíček. Docela dobře se dá zdrátovat, jen se tolik neunáhluj. Když mu slepí záda a dají mu do krku dobrou sponku, bude zase jako nový a může nám ještě povědět lecjakou nepříjemnost.
2: Myslíš, řekla pastýřka.
1: A tak vylezli zase na stůl, kde stáli dříve. Vidíš, kam až jsme se dostali, pravil kominíček. Mohli jsme si ušetřit všechny tyhle starosti.
2: Jen abychom dali starého dědečka dohromady, řekla pastýřka. Bude to stát hodně peněz.
1: A dali ho dohromady. Rodina mu dala slepit záda, dostal dobrou sponku do krku, byl jako nový, jenom hlavou nemohl kývat.
3: Vy jste nějak spišněl od té doby, co jste se rozbil na kusy,
1: pravil seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama.
3: Opravdu nevím, proč byste proto měl být tak domýšlivý. Tak co? Dostanu ji, nebo ji nedostanu.
1: A kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana tak tklivě. Tolik se báli, aby nepřikývl. Ale on nemohl a bylo mu nemilé vyprávět cizímu člověku, že má navždycky sponku v krku. A tak ty porcelánové figurky zůstaly spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

0: vtipk.
1: Učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
2: Protože nemám plešatou pastelku.

0: O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička, na hlavě hřebínek z čistého zlata, svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský, svítil stokrát silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele: půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hezoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně začala ptát. Kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla, jako všem: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem: nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám. Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A tu dub křikl ještě silněji: nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám. Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá: vodo, milá vodičko, rozestup se maličko,
1: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát. Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat a zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku. Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá: Kdo mi ho přinesl? Nějaká slepice výsosti, odpověděl majordom. Tak jí vyřiď, že děkuji, a ať jí strčí do kurníku, kam patří. A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala: Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice. Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednělo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá: Hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře. A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe. A bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout. A tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá: Dube, doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídaní. A tak sluhové slepičku chytili a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá: Vodo,
1: Vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
0: Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo, a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli dětí jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všecky země na světě.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířily v divém reji a mávaly košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
1: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
0: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si.
1: Kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
0: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
2: Neprozraď mě,
0: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
2: Tetinko, prosím tě.
0: Ale teta Bimbula odvětila.
1: Kdepak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
0: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
1: Ať piká,
0: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
0: Malá čarodějnice se třásla strachy.
2: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
3: No to tedy laskavě zase poletíš domů,
0: přikázala vrchní čarodějnice.
2: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok?
3: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
2: Děkuji ti,
0: řekla malá čarodějnice.
2: Moc děkuji.
0: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
3: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
1: Ano, potrestej jí,
0: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
3: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána?
1: To žádáme,
0: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
3: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
0: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
4: Figi hádanka.
5: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
4: Už víte, co to je?
6: Oh,
5: říká.
6: Deco l'envia cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modrooko. Kocour, Modrooko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radostí. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modrooko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: výborné, ty dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modrooko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem Bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně: škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl: fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl: co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá: Přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modroočko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. No to se mi nelíbilo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: V baráku je barakuda, masožravá ryba. V baráku

netopíří kouzlení. Simsalabum, pim, bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Teď jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka

Všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá. Nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mezamí. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Slovenská pohádka o hloupé báře. Bylo jednou jedno hloupé děvče a to se jmenovalo Bára, jež proto, že se špatně učilo ve škole, zůstalo hloupé jako boty. Proto také, když se provdalo, měl s ním muž hotový očistec. Vždyť jeho žena nic nevěděla, ničemu nerozuměla. A když někdy se na něco ptala, ptala se tak, jako by teprve včera se narodila. Jednou vylezla na půdu. A když viděla, že tam mají několik pytlů mouky, hned se vyptávala, k čemu je tam ta mouka na půdě a uzené maso v komíně. Víš, ženuško, odpověděl jí trpělivý manžel, tu mouku jsem proto dal semlít ve mlýně s obilí, aby se z ní mohla napéci placek a buchet. A to maso jsem proto vyudil, abychom ho mohli sníst se zelím a na něm si tak pochutnat. A co máš v tom starém hrnéčku pod postelí? Vyzvídala Bára dále. Ale v tom nic není, jsou to pouze tykvová jádra, která jsem tam jenom proto schoval, abychom si je mohli vyměnit za nový hrnek. Zalhal muž, ač tam měl schované peníze. To řekl proto, že věděl, jak jest jeho žena hloupá a že měl strach, aby to nikde neprozradila. Jenže, jako každá lež, tak i tato se mu špatně vyplatila. Druhého dne ráno, když muž odcházel do práce, nařídil Báře, aby mu pěkně vyprášila a vyčistila šaty a dala všecko do pořádku, nežli se vrátí z práce. Udělám to, udělám, nestarej se, ubezpečovala jej. Muž tedy odešel. Ale jen vytáhl paty z domova, jel okolo hrnčíř s plným vozem hrnců. Bára, jak ho viděla, hned chytila hrnek, stojící pod postelí, s domnělými tykvovými jádry a když vyběhla s ním ze dveří ven, již křičela na hrnčíře. Počkejte, pan táto, nevyměnil byste mi tenhle starý hrnek s tykvovými jádry za nový? Hrnčíř nahnul se z vozu a když viděl, že to nejsou tykvová jádra, ale peníze, hned věděl, že má hloupou husu před sebou a proto řekl, ale s největší radostí vám ho teto vyměním a že jsou jádra pěkná, ještě vám přidám. A přidal jí opravdu, neboť jí složil půl fůry hrnků na zem a potom odjel. Hloupá Bára dlouho uvažovala, kam by měla všecky ty hrnky dát, ale potom se rozhodla a začala je nastrkovat na kůli v plotě. Jeden malý hrnek jí zbýval a nebylo už, kam by ho nastrčila, tak začala volat na ostatní hrnky. Jářku, hněte se trochu dál, tenhle ten malý chudinka nemá si nač sednout. A že se hrnce ani nehnuli, rozlobila se na ně Bára, vzala klacek a hned začala do nich mlátit křičíc. Tak vy neposlechnete, tu máte. Tu máte, vy nezdarové, já vás naučím moresům. A tak dlouho do nich mlátila, až z nich zbyly jenom střepy. Potom vzala ten maličký hrnec, nastrčila ho na kůl a nesmírně si libovala, jak to chytře provedla. Hned na to zašla do kuchyně, sněla z komína kusy uzeného masa a kladla je na hlávky zelí na zahrádce, myslíc si. Muž řekl, že tu uzeninu se zelím sní
A proto tady to má aspoň všechno pohromadě. Avšak netrvalo dlouho a přiběhli psi a maso sežrali. To Báru zase pohněvalo a psi klackem ze zahrady vyhnala, kdežto vlastního psa chytila, zatáhla do sklepa a tam ho za trest přivázala k čepu u sudu. Ale pes sebou trhal a trhal, neboť chtěl utéci. A trhal, až vytrhl čep a tak všechno víno ze sudu vyteklo. Když to viděla Bára, honem běžela na půdu, vzala pytel mouky a hned jí do toho zamísila. A když to všecko tak dobře vyvedla, vzpomněla si, že má mužovi šaty vyčistiti. Šla tedy do komory, vynesla jeho všecky šaty i čepice, naházela je do necek, svařila vodu, namydlila a pěkně spařila. Když to všecko pěkně vypařila, vyprala a vyplákala, pověsila to na plot a těšila se, jakou radost bude mít její muž, až přijde domů. Proto také, jakmile slyšela jeho kroky, běžela mu vstříc a začala vypravovat ji, co přes celý den dělala a jak všecko do pořádku uvedla. Mužovi ovšem při jejím vypravování vstávaly vlasy a když slyšel, jak i všecka tykvová jádra dala hrnčíři, věděl hned, že je ten dareba hrnčíř o všechny peníze připravil. Dal se do křiku a volal: ženo, ženo, běž cestou nalevo, já poběhnu napravo. Snad toho taškáře ještě dohoníme. Vždyť to nebyla tykvová semena, ale peníze, opravdové peníze. A kdybys ho dohonila, drž ho jako klíště a volej: už ho mám, muži, chytni ho ničemu. Oba se dali do běhu. Za malou chvíli už hloupá Bára ječela: muži, muži, už ho mám, chytni ho a nic mu nedaruj. Muž tedy spěchá tam, ale vidí, že jeho žena drží v obětí hastroše, kterého sedlák postavil do zelí, aby mu je ptáci neoklofali. To už se mužovi zdálo přes příliš a proto povídá: božínku, s tebou je soužení. Copak si já, ubožák, jen s tebou počnu, když si tak hloupá? Když tak naříkal, napadla mu chytrá lest, jak by ženu potrestal, a řekl jí: milá Báro, peníze už jsou pryč, ale přivalilo se na nás ještě větší neštěstí. A jaké? Divila se hloupá Bára. Jaké? No, vypukla válka s Turkem, který řeže lidem hlavy. Ale tentokrát ne mužové, ale všecky ženské musí vytáhnout do pole, začal chytrák strašit svou ženu. A já také musím do války, můj zlatý mužíčku, zachraň mne, aby mne neodvedli, neboť já se toho pohana nesmírně bojím. Vždyť i mě by mohl uříznout hlavu. A co bych si potom bez hlavy počala, jala se naříkati Bára. Neboj, nic se neboj, já tě nedám, ale schovám tě, že tě nenajdou, těšil je chytrák. Pojď se mnou do lesa a já tě tam ukryji. Bára tedy šla a její muž tam vykopal jámu a do té v stoje zahrabal svou ženu až po krk, že vyčnívala jí jen hlava. Poté hlavu pokryl jí mechem a odešel, přikázav ženě, aby byla hezky sticha. Nadešla jasná noc a loupežníci, kteří se v tom lese zdržovali,
přišli až k tomu místu, kde byla bára zahrabaná. Zde se zastavíme a rozdělíme se o peníze, řekl náčelník loupežníků. Hle, tuhle je zrovna pařez, dodal, ukázav na hlavu bářinu, a již postavil na ní svíčku a rozsvítil. Avšak svíčka byla krátká a brzy to hloupou ženu začalo pálit do hlavy, že se dala do křiku. Jaj, jaj, jaj, já to nevydržím, jaj, jaj, jaj. Hoho, jsme prozrazení, zvolal náčelník lupičů a zhasl rychle svíčku. Strašitu, strašitu, strašitu, zvolal jiný loupežník a už všichni dali se na útěk a všechny peníze tam nechali. Když bylo ráno, řekl si bářin muž, musím se podívat, co dělá má hloupá žena. Dost už jsem ji potrestal a proto ji zas vyhrabu. Snad už bude moudřejší. A pospíšil do lesa. Když jej bára viděla, hned volala radostně. Podívej se, muži, co je tu peněz? To bude zase hrníčku, viď? Ach jo. Ale muž vydá hromadu zlaťáků, dal si všecko vypravovati. A když se dověděl, co a jak bylo, peníze sebral a báru vykopal a odvedl si ji domů. A když nikdo se o peníze nehlásil, nakoupil zase mouku, víno, maso, pořídil si nové šaty a že mu ještě hodně peněz zbývalo, postavil si také novou chalupu. Přikoupil i kus pole. A ještě mu mnoho zlaťáků neubylo. Byl boháčem a už nelitoval toho, že má hloupou ženu. I bára, když viděla, jak jsou bohatí, myslila si, že má také více rozumu. Ale její všecka moudrost nestála ani za zlámanou grešličku.

Řekl nám, že simuluje schválně, že se nečepíří. Prý to pozná podle toho barvami, že zdravě hýří.

0: Nastav ruce, Milošku, nasypu ti ořechy, povídá teta malému synovci.
1: Dej je radši tatínkovi, teto,
2: řekne malý.
0: Ale proč? Ty nemáš oříšky rád?
1: Jo, to mám, ale taťka má větší dlaně.

je a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám kráhásku, co zhlouplá půchvíčím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

O dědovi Hele Hele. Pohádka z Bhútánu. Před dávnými a dávnými časy. No nedivte se, takhle se to v Bhútánu v pohádkách říká, když už je něco opravdu hodně dávno. Tak tedy, před dávnými a dávnými časy žil v malé vesnici na úpatí vysoké hory jeden stařík. Byl vysoký, hubený a nosil řídkou kozí bradku. Nikdy se do práce moc nehrnul a tak si musel vystačit se skromnou sklizní, kterou mu dávalo jeho políčko. A když mu zásoby došly, spoléhal na dobrotu ostatních vesničanů. Žádný z nich mu neřekl jinak než děda Hele Hele. Jednou takhle děda Hele Hele okopával políčko, aby ho mohl osít pár hrstmi pohanky. Nikam nespěchal, to se ví. Když už se pomalu začínaly dloužit stíny, zakousla se jeho stará rezivá motika do velikého drnu peliňku. Děda se pořádně zapotil, ale nakonec drn vykopal. Když se podíval na místo, odkud peliněk vytáhl, nemohl uvěřit vlastním očím. Leskl se tam nádherný tyrkys. Drahý kámen byl veliký a kulatý, takže připomínal pánev, na které se v kraji Bhútán dělají pohankové placky. Dneska mi přeje štěstí, řekl si děda Hele Hele. Když tyrkys prodám, už nikdy nebudu muset pracovat. A tak nechal pole polem, odhodil motiku, tyrkys naložil do nůše a vyrazil domů. Cestou potkal souseda, který vedl koně. Kam pak jdeš, dědo Hele Hele? Zeptal se ho soused. Teď jdu domů a pak na trh do města. Podívej, co jsem našel. Tyrkys velký jako pánev. Nevyměníš za něj koně? Když soused uviděl drahý kámen, oči mu málem vypadly z důlků. To z té krásy, ale i z toho, že mu ho děda nabízel skoro zadarmo. Vždyť co je to kůň proti tak velikému tyrkysu? Ale nebránil se, to se ví. To by byl hloupější než děda Hele Hele. Vyměnili tedy tyrkys za koně a každý šel svou cestou. U lávky děda potkal dalšího vesničana. Vedl na pastvu volka. Kam pak, dědo Hele Hele? A odkud máš toho koně? To koukáš, co? Na poli jsem našel veliký tyrkys. A ten jsem vyměnil za koně. Nevyměníš za něj toho volka? Co by nevyměnil? Vždyť kůň má mnohem větší cenu. Za chvíli si už děda Hele Hele vedl volka. Hned za zatáčkou potkal dalšího souseda. Ten vedl na provaze berana. Kam pak, dědo Hele Hele? A kde jsi vzal toho volka? To koukáš, co? Na poli jsem našel veliký tyrkys, ten jsem vyměnil za koně a koně zase za tohohle volka, povídá děda hrdě. Nevyměníš za něj berana? Ani tenhle soused se nebránil. Vždyť kdo by nevyměnil berana za krásného volka? Děda měl ze sebe radost, jaký je úspěšný obchodník. Když už byl ve vsi,
Všiml si, jakého má jeden soused pěkného kohouta. Koukám, jakého máš nádherného kohouta, povídá. Nevyměníš ho tady za toho berana? A tak dostal děda za berana kohouta. V tom potkal pocestného z cizího kraje, který si vesele prospěvoval. Dědovi hele hele se jeho písnička zalíbila. A tak mu navrhl, že když ji dědu naučí, může si vzít kohouta. Ani pocestný se nebránil. A tak dědu naučil svou veselou písničku, vzal si kohouta a rozloučil se. Děda hele hele měl převelikou radost, jak se mu den vydařil. A tak si prospěvoval a nekoukal před sebe. V tom šlápl do kravského lejna, uklouzl a spadl jako schnilá hruška. A ejhle, jak sebou praštil o zem, písničku zapomněl a zase neměl nic. Můžete si ale vybrat i jiný konec. Děda hele hele do ničeho nešlápl, nikam nespadl a písničku nezapomněl. Ba naopak, od té doby si ji zpíval den co den a díky ní v životě našel štěstí a spokojenost, což o sobě rozhodně každý říct nemůže. Od těch dob, když si někdo počíná podobně pošetile, říká se v Bhútánu, že je jako děda hele hele.

0: Kluci, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
3: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
4: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zborám. Leontínko!
0: Tady jsem!
6: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
6: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
6: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
6: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
6: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
6: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry. Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pastice, Luško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
0: Tu já mu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pášata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je odvlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
0: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
7: Naschledanou.
2: Dobrou, dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.
8: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
7: Jestli se vám ta básnička líbila,
9: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý den, pane si...
1: Tiše, chvilku.
0: Jo. Co je, tatí?
1: Abys byl chvilku ticho.
0: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
2: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horlíček.
1: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
0: Co?
1: Slyšíte?
0: Simano, tatí.
2: Já ne, pane Spejble.
1: Jak to, že ne?
0: A ty něco slyšíš?
1: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky. Před chvílí kukala kukačka.
2: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
1: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
2: Jo.
0: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
1: Všechno je na ní zajímavé.
2: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
1: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
2: Jejda.
0: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
1: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
2: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
1: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
2: Pan kostelník, pane Spejble.
1: Ale kostelník, třeba kostelník kuká. Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
0: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
1: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
0: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
1: No proto, já myslím, že myslíš kostelníka.
0: Ne, taťuldo, já myslím pana pekaře.
1: No moment. Ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
0: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
2: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
1: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
2: Kdo vám dělal stoličku?
1: Pan doktor pekář.
0: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
2: No.
1: Ale tadyhle stoličku v puse, sedmičku. No, tu mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
2: Protože byla děrová, vidíte?
1: Ovšem, samo sebou.
2: No.
0: On přitom kukal?
2: Jo.
1: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
2: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
1: no
2: nikdy
1: tak,
2: ne.
1: No tak, proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
0: Pan doktor, tatí.
1: Šmanko, teď jsem o tom...
0: Kominík, tatí.
1: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
0: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
1: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukačák, sameček od kukačky.
2: A samečka nekuká nikdy?
1: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
2: A co teda dělá samečka od kukačky?
1: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
2: Samečka.
0: Jak to cizí?
1: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
2: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
1: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
0: A co teda staví?
1: Proč by ho stavěla, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
2: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
1: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
2: No?
1: Vajíčko musí být kde? V hnízdě.
2: Hnízdě.
1: Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
0: Jsi říkal strnadovi.
1: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
0: A jak ho naučí kukat?
1: Jak to kukat?
2: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
0: Strnad přece nekuká.
2: No.
0: Chocholouš taky ne a nikdo.
1: Co by učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím, tatí.
1: No tak vidíš.
0: A ona mě snesla kukačka, tatí?
1: Cože?
0: Jestli mě snesla kukačka.
1: Co to povídáš za nesmysl? Kdo je tvůj otec?
0: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když povídáš...
1: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmangote podle tvého tedy tvůj otec?
0: Jsem kukačka, tati.
1: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
0: Tak chlouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
1: Šmangote, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
2: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně v dálce, ani to nebylo slyšet.
1: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
0: Šmano, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
2: Naschledanou, pane Spejble.
1: Naschledanou.
0: Ahoj, tati.
3: Biggy hádanka.
4: Vyčaruje co kdo chce.
5: Maso, buchty, ovoce.
4: Také byste chtěli kousek?
5: Jak se volá na ubrousek?
6: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
7: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky Obušku z pytle ven.
6: No.
7: Takže na obušek se volalo Obušku z pytle ven.
6: Ale tohle je jiná pohádka.
7: To je skoro stejná pohádka. Pa? A volalo se
6: Ubrousku prostři se.
8: Ne, děti, nic, teď nic dneska nebude, prostě nic.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v petrželi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože pod mě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
2: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
1: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
2: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
1: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
3: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
1: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
3: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
1: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
3: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
1: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
3: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
1: urazil se kolíček a táhl.
3: Ouvej, přestaň, to bolí, naříkala struna E. Ať se vidí, jestli já jsem lenoch.
1: Na to kolíček a táhle ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
3: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
1: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák.
2: Bydlí tu nějaký pan Kolíček? Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
3: Jak to, že není? Tady jsem, tady,
1: ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Mišáci a Mišulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách. Teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno. To jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka. I tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi. Proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, který mu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi. Mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prej nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu. A nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy jasně háklivá. No to se uvidí.

0: Bylo jaro jako zvon, ale Vochomůrka zase dostal rýmu. Kýchal, až to s ním strkalo po světnici.
1: Na Vochomůrčí rýmu je nejlepší šípkový čaj, povídá Křemílek
0: a vypravil se k šípkovému keři.
1: Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu,
0: řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam.
1: No jo, ale než všecko odkvete a uzraje, to se mi Vochomůrka zatím ukýchá,
0: staral se Křemílek.
1: Kdyby byl aspoň jeden šípek, docela by mi stačil.
0: V tom mu sluníčko zaťukalo zlatým prstem na rameno.
2: Já ti, Křemílku, pomůžu.
0: Udělalo si z dlaně trubičku, podívalo se na jeden šípkový květ a divy, divy. Už tam nekvete květ, ale červená se zralý šípek a Křemílek už jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil Křemílek, Vochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl

0: plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
1: Co si myslíte? Povídá. Já teď nemám kde uklízet. Tak uklízej u nás v chaloupce.
0: Chtěl říct Vochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo. V kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani růženka. Křemílek s Vochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli a růženka nikde. Na pasece Křemílek povídá.
1: Je tamhle v kapradí, kouří se tam z konvice.
0: A hrnou se honem do kapradí, až se jim třesou lítka. Jenže z kapradí se to na ně mračí, z kapradí to na ně bručí.
2: Jen račte dál, rychle račte o dům dál.
0: On tam seděl jezevec Burdych a pouštěl z fajfky obláčky. Šli tedy dál a na druhé pasece došli k ostružinám. Křemílek povídá,
1: růženka je určitě tamhle v ostružinách, kouří se tam z konvice.
0: A on na plácku mezi ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl Křemílka s Vochomůrkou, křikl na ně,
2: jděte rychle pryč, sem se nesmí, jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu.
0: A tak šli rychle dál, až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A Křemílek povídá,
1: Vochomůrko, růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice.
0: Jenže on tam vodník Kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se.
2: Jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka.
0: A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A Křemílek bloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe.
2: Hola, hola, hola.
0: Volali hola, la, la. Volali hola, la, la, la. A v tom Křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, byla to jejich pařezová chaloupka.
1: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů, povídá Křemílek. Jenže, co je nám to platné, když tu není růženka s konvicí čaje?
0: Vešli do světnice a růženka tam sedí u stolu, lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá...
1: To je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo. A kde jsi byla, když jsme tě hledali?
0: Řekl Křemílek.
1: Kde bych byla?
0: Divila se růženka a nalila Vochomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Vochomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř.
1: Je, to je ten můj,
0: zatleskala rukama růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

Jsem Únor a dnešní pohádku jsem pro vás vymyslel já. A když jsem přemýšlel nad tím, o čem by měla být, chtěl jsem, aby v ní byly květiny, které v čase mé vlády začínají vykukovat ze země, ptáci, kteří se vracejí z teplých krajů do svých domovů, i když je v nich ještě chladno, a zvířátka, která nečekají na jaro a přivádějí na svět své veselé děti. A o tom všem vám teď moje pohádka poví.

0: Byl jeden malíř a ten měl na své paletě vždycky tolik barev, kolik jich vykouzlila příroda. Od jara do podzimu bylo na jeho obrazech zlaté slunce, zelená tráva a plno květů, květin a kytiček, aby se dostalo na všechny barvy z jeho palety. Od jara do podzimu byly malířovy obrázky krásné a veselé, ale jak se blížil podzim, malířova paleta se měnila. Zářivé barvy z ní mizely stejně jako barevné listí z korun stromů, až zbyla jen šedivá a černá. Jenže kdo by s takovými barvami mohl malovat veselé obrázky? Malíř proto pověsil paletu na hřebík, usadil se ke kamnům a četl si knížky o dalekých krajích, kde celý rok všechno kvete, švitoří a dovádí, kde je obloha bez jediného mráčku a slunce září jako obrovský zlatý dukát. Každý den obcházel sněhem posypanou zahrádku, jestli už se přece jen neklube první jarní travička, chodil také k zamrzlému rybníku, jestli už se přece jen voda neprobudila. Ale toho roku byla zima dlouhá. Hladinu rybníka stále pokrýval tlustý led. Na šedivé obloze proháněl severák sněhové mraky. Jediný sluneční paprsek jimi neprorazil. Půjdu jaru naproti. Rozhodl se malíř, vzal paletu a šel. Uprostřed řeky už ledem probublával tenoučký pramínek a led, ač nerad, ustupoval ke břehům. Na nich se bledá tráva, jakoby natahovala ke slunci. Na vrbových větvích opatrně vyskakovaly pupeny a v koruně jívy se nesměle objevily sametové kočičky. I obloha jakoby najednou byla modřejší. Jaro už asi není daleko, pomyslel si malíř. A tu slyší žalostný pláč. Rozhlédne se, pod vrbou leží vidra a z očí jí tečou slzy jako smutné pramínky. Vidřičko, co pak se ti stalo? Přiklekl k ní malíř. Och, och, naříká vidra. Pytlák chytil mého muže do pasti. Jak já teď sama uživím tolik dětí? Neboj, těšil jí malíř. Přivedu ti muže zpátky. A vydal se po stopách, které pytlák zanechal v posledním sněhu. Ale běda. Pytlákova chalupa byla zavřená a na kamenné náspy vedle železných pastí leželo mrtvé vidří tělíčko. Co teď? Povzdechl si malíř.
1: My ti poradíme.
0: Ozvali se odkudsi tenké hlásky. Malíř se ohlédl a svým očím nevěří. Sněženko, bledulko, to už je jaro opravdu tady. Vždyť vám se říká poslové jara. Zaradoval se, ale v zápětí posmutnil. Jak byste mi vy mohli poradit? Co pak je možné někomu vrátit život?
1: Živá voda to dokáže, řekla Sněženka. Ale je vysoko v horách, musíš poprosit skřivánka, dodala bledulka. Dnes ráno přiletěl z teplých krajin.
0: Malíř zahvízdal silně a dlouze jako jarní vítr a už tu byl skřivan i s písničkou.
1: O živé vodě jsem slyšel, ale kde jí hledat, to nevím, omlouval se. Zkusím poprosit bratra, skřivana lesního. Žije celý rok v horách, kde živá voda pramení.
0: Zmizel pod oblohou jako tmavá tečka a než se malíř stačil potěšit sněženčinou a bledulčinou krásou, byl tu zpátky s kalíškem živé vody v zopáčku. Sotva na vidří tělíčko dopadla první kapka, vidra, vlastně vidřák, vyskočil a utíkal, co mu nemotorné nohy stačily.
1: Divous jeden, ani nepoděkoval,
0: zlobila se Sněženka. To nic, hlavně, že je živý a zdravý, usmál se malíř. A protože už nemusel jít jaru naproti, vracel se domů. Najednou se mu zdálo, jako by na něco důležitého zapomněl. Jsem to ale hlupák, uhodil se do čela. Vždyť já jsem taky nikomu nepoděkoval. A nebýt Sněženky, bledulky a bratří skřivanů, neměla by malá vidřátka tatínka. Obrátil se, aby zastihl Sněženku i bledulku dřív, než zavřou své korunky a uloží se na noc ke spánku. Ale bylo pozdě.
1: Zdálo se, že obě už tvrdě spí.
0: Škoda, povzdychl si malíř. Chtěl jsem vám poděkovat a taky bych si vás moc rád namaloval. Třeba to půjde zítra. Když se však podíval na svou paletu, zarazil se. Jak bych je mohl malovat, když pro ně nemám barvy? Ještě, že mě neslyšeli, utěšoval se.
1: Jenže Sněženka a Bledulka nespali a slyšeli každé malířovo slovo.
0: Rána se dočkat nemohli, aby se na to slavné malování nachystali. Hned za úsvitu poprosili vítr, aby přivedl bratry z Křivany. Po vodě poslali vzkaz celé vydří rodince a pak už jen nedočkavě vyhlíželi, kdy se objeví jejich malíř.
1: Slunce na obloze už svítilo, když malíř došel k řece a nestačil se divit. Uprostřed louky seděla vedle Sněženky a Bledulky způsobně celá vydří rodinka. Na větvích jívy se pohupovali oba bratři z Křivani.
0: To je krásný obraz, žasl malíř. A na jeho paletě se najednou rozzářily všechny barvy, které mu předtím chyběly a které k zachycení toho krásného výjevu potřeboval. Zlatá na slunce, modrá na oblohu, hnědá pro vidry, Skřivany i jívu, zelená na louku a bílá jako nejčistší sníh pro Sněženku a Bledulku. A kdo by se divil, že to byl ten nejkrásnější obraz ze všech, které kdy malíř namaloval, neví, že v něm byla radost z dobrého skutku a upřímný dík. A také barevný příslib nadcházejícího jara.

Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody,
Kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: V některé dny tatu hned po obědě usne, jako když ho do vody hodí. Za to jindy se mu vůbec nechce. Ale protože je hodné gorilí mládě, leží a oči má zavřené. V hlavě se mu točí táta Richard s mámou Kidživu a tenhle jejich společný taneček někdy dokáže nečekané. Tatu usne. Jenže tentokrát to vůbec nefungovalo. Tatu už byl po obědě. Ležel v pelíšku, oči měl pevně zavřené a v hlavě mu tančili tatínek s maminkou a nic. Tatu ne a ne usnout. Převaloval se ze strany na stranu, až si ho všimla moja. Přišla k němu a zeptala se. Nemůžeš spát, bratříčku? Tatu jen zavrtěl hlavou. Díval se na moju a čekal, co vymyslí. A moja nesklamala. Už vím, já ti zahraju pohádku a usneš v tu ránu. Skočila do provaziště a zlověstným hlasem, který se vůbec nehodí na uspávání sourozenců, řekla. Budu ti vyprávět napínavou pohádku o jednom gorilím námořníkovi, který se vydal se svou posádkou na moře. Dozvíš se, co všechno se jim stalo a hlavně, jak to dopadlo. To všechno ti budu vyprávět, jen tiše lež, dívej se a poslouchej. Moja se pořádně nadechla, aby měla dost vzduchu na celé dlouhé vyprávění a hlavně na názorné přehrání všech situací. To už si mamka Kidživu a táta Richard všimli, že tatu nespí a že je v pavilonu nějak neobvykle rušno a rozhodli se zjistit, co se děje. Spolu s nimi přišli blíž i teta Šinda a babička Kamba. Tatu nemohl spát, tak mu hraju pohádku, řekla jim hrdě moja. Jestli chcete, můžete se taky koukat. No to víš, že se podívám. Posadil se táta Richard. A chraň tě velký gorilák, jestli po té tvé taškařici tatu neusne. To byl pokyn i pro všechny ostatní, aby se posadili. Mamka Kidživu měla obavy, aby moja nespadla, za to Šinda se těšila, že tatu neusne. Richard se rozlobí a bude moju honit po celém pavilonu. Babička Kamba si moudře sedla tam, kde mohla nejlépe zasahovat na obě strany a vyzvala moju. Tak už začni. Říkala si, že to bude o námořníkovi. Moja nahoře v provazišti udělala kotrmelec a začala hrát. Tak tedy, žil byl jeden námořník, jmenoval se Bandur a na moři byl jako doma. Už od malička se plavil ze země do země. Znal všechny řeky, moře a oceány. Jeho posádka byla složená ze samých ostřílených goriláků, kteří se s ním plavili už dlouhá léta. A když jednou tak klidně pluli, zahlédl Bandur z kapitánského můstku na obzoru něco zvláštního. Počkal, až se trochu přiblíží a jakmile se byl jistý, zařval ze všech sil na posádku. Piráti na obzoru, do zbroje, všichni goriláci na palubu a připravit se k boji. Posádka si rychle oblékla válečnou zbroj a chystala se na střet s pirátskou lodí, která se nebezpečně přibližovala. Už byla vidět i černá vlajka s lebkou. Bandur vydával rozkazy. Braňte loď za každou cenu! Bijte se statečně do posledního goriláka! Na ústup je vždycky času dost! A nastala řežba. Bandurova posádka bojovala s piráty a z nich chlupy lítaly do všech stran. A vítězství se přiklonilo na její stranu. Námořníci obrali piráty o jejich poklad a naházeli je přes palubu. Bandur spečetil vyhranou bitvu vyvěšením slavnostní vlajky na vrcholek stožáru. No a to je skoro konec, řekla zadýchaná moja a posadila se, aby si odpočinula. Táta Richard měl z toho divokého vyprávění všechny chlupy zježené. To jsme rádi, mojo, Po tvé pohádce bych měl potíž usnout i já. Nestačil ani domluvit a Moja znovu vyskočila do provaziště. No a pak si Bandur oblékl roucho náčelníka pirátů, aby ho tím ještě víc pokořil a promluvil k posádce. Bojovali jste chrabře, goriláci moji, ale nic v pokladu nedostanete, všechno si nechám já. To neměl říkat. Námořníci se vzbouřili, schodili ho z velitelského můstku a mlátili ho hlava nehlava, až mu celé pirátské roucho roztráli. Teď už byla trochu nervózní i Kamba. Probírala Richardovi srst na zádech, ale dělala to jen proto, aby po Moje hned neskočil. Tatu se díval na Moju, jak poskakuje v provazišti z místa na místo a hraje chvíli piráta, chvíli Bandura a chvíli zbouřenou posádku. Pohádka se mu moc líbila, ale na spaní si ani nevzpomněla. A Moja pokračovala. Námořníci začali Bandura škrtit. Už to vypadalo, že je docela uškrcený. Ale vysmykl se jim a obratným skokem se přehoupil na záchranný člun. Odrazil se od lodi a vyplul na moře. Vyvázl z toho jen s modřinami a vytrhanými chlupy. A to je konec. Uklonila se Moja svému obecenstvu. To jsme rádi, řekl táta Richard. Blesky mu lítaly z očí. Tatu je sice ještě malý, ale dobře věděl, co bude následovat. Tohle přeci vůbec nebyla pohádka pro gorilí mládě. Až táta Richard zjistí, že nespí, nastane v pavilonu velký poprask a Moja si to odnese. A opravdu, táta Richard začal zkoumat, jestli u téhle hrůzostrašné pohádky tatu usnul. A tatu ležel ve slaměném pelíšku, ani nedutal. Víčka měl pevně sevřená a zhluboka oddychoval, jako když malá gorila spí. Tátu Richarda přesvědčil dokonale. To je zvláštní. On vážně usnul. Řekl se Richard potichu, aby synka nevzbudil. A tatu zůstal sám se zavřenýma očima a se svou fantazií, kde se teď místo tančící maminky a tatínka objevily vlnky a tato se na nich kolíbal, až usnul doopravdy.

0: housenka. Housenka je housenka. Má pořád chuť k jídlu, když ji někdo pozve ke stolu, nenechá se dvakrát pobízet. Ale za chvíli má znovu hlad. A tak se jedna taková housenka rozhodne, že přijme místo v zelinářství, kde je veliké skladiště zeleniny. Ale moc toho neprodá, to si můžete myslet. Housenka je housenka. Není ostatně co prodávat. Housenka na to stačí sama. Vypadá hezky, jde jí to k duhu, má výbornou náladu a myslí si,
1: to byl výborný nápad přijmout takové místo. Tolik dobrot jsem ještě nikdy najednou nesnědla.
0: Ale nic netrvá věčně. Jednoho dne musí skládat účty. Pořádek musí být, nikdo si nemůže dělat, co by chtěl. Ale housenka se usmívá, jako by se nic nestalo, a říká.
1: Moment, jdete zrovna nevhod. Mám nejvyšší čas se zakuklit. Nemůžu být donekonečna housenkou.
0: Nic netrvá věčně, pořádek musí být. Ostatně nehoří. Potom to vyřídíme. A tak se zakuklí a nezbývá než čekat. Čekat týdny a měsíce a najednou je tady krásný motýl. Elegantní motýl, který říká dovolte, co mi je po nějakých nesrovnalostech, co mi je do nějaké zelené housenky. Nikdy jsem ji ani neviděl. A odletí, jako by se nic nestalo.

0: a v něm černovlasá holčička. Jmenuje se Alenka, ale když ještě neuměla skoro vůbec mluvit, říkala si Ája. No a už jí to zůstalo. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla tatínkovi: Tatí, já bychom chtěla pfa. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučil jí tatínek. Já bych, opakovala, ale chtěla bychem pfa. A když se něco chce, musí se říct prosím, připomněl tatínek. Pfofím, řekla Ája. Ona totiž ještě neuměla říct ani r. No, ale tatínek jí toho psa stejně koupil. Totiž psa. Takové malé, roztřesené štěňátko. Bylo ještě mnohem menší než Ája a neumělo skoro vůbec nic ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek, oznámil tatínek. Fek, opakovala Ája, protože ještě neuměla říct ani to r. Rek, zlobil se tatínek, a ne fek. To už bys mu rovnou mohla říkat fík. A proč ne? Ája začala pejskovi říkat fík, protože f, to zase uměla dobře. Nejdříve uložili fíka do krabice od bot, ale za den už mu byla malá. Nějak moc rychle rostl, tedy podezřele rychle. Dáme ho do košíku, rozhodla maminka. A dali. Jenže to štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček 3 ucháče mléka a najednou vám vyrostl, že už to nebyl fíček, ale fík. Nikdo už na něm nepoznal, že je to ještě štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal z prken boudičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak velká, že v ní mohl i vrtět ocasem. Bydlel v ní 3 dny a 3 noci. Ale čtvrtou noc pak zaslechli ze dvorku mocné vrzání, sténání a praskání. Tatínek popadl brokovnici, vyběhl v pyžamu do tmy a neohroženě volal: ruce vzhůru! Ha, jenže oni to nebyli zloději. Byl to fík, tedy vlastně jeho bouda. Už mu zase začala být malá a celá na něm hlučně popraskala. Fík chodil se zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj zbylá prkínka opadala. Ruce vzhůru dát nemohl, to dá rozum. Taková pěkná boudička to byla, litoval tatínek, a ještě nebyla vůbec obnošená. No, a tak pejsek pořád rostl a rostl a už to vůbec nebyl pejsek, nýbrž pořádný pes, nebo spíš velepes. To snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s jetelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší, asi tak na 2 psy. Ája samozřejmě taky rostla, ale zdaleka ne tak rychle jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky a naučila se říkat r. Měla z toho takovou radost, že pak místo mléko říkala mréko a místo podlaha podraha. A fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat a vyrostl tak, že už mu byla malá i ta bouda pro 2 psy. Jednou takhle z ní vylezl, vypil vědro mléka a pak už se do boudy zkrátka nevešel. Je, ten už je velký, říkala Ája. Fík je maximální pes, řekl její bráška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší. Co je to maximální, chtěla vědět Ája. To znamená úplně největší, řekl pyšně Čudla. Tatínek se však tvářil starostlivě a když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: nic na plat, musíme ho dát pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli: kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na náves k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale pro slzy ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka.
1: Jaja, pomoc!
0: stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel. Jenom holoubek, co kroužil nad rybníkem, žalostně zavrkal a pak z toho žalu dostal rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem k domečku. Párkrát klofl spícího fíka do nosu a když se Maxi pes probral, špitl mu holub do ucha. Honem, pojď, a já se topí. Tak rychle jste ještě psa utíkat neviděli. Předběhl i letícího holoubka, v tu ránu byl u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda vyšplíkla na všechny strany a na návsi se udělala menší potopa. Ale co na tom? Hlavně, že fík vylezl z vody s Ájou na hřbetě. Tatí, tatí, volala Ája na přibíhajícího tatínka. Fíček mě dočista zachránil. A tak to ne, řekl vděčně tatínek. Takového psa já pryč nedám. Roztrhal ceduly na malé kousky a dodal. Tomu radši postavím třeba stáj. A taky, že postavil.
1: Co pak,
0: divil se soused. Koupili jste si koně? Ne, řekl tatínek, psa. No, ale je trochu větší. Soused se tomu zasmál a fík se smál taky, když měl tu stáj pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní i solidní postel s pruhovanou peřinou. Pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usnul.

0: Jezinky. Byl jeden chudý hoch, sirotek, neměl otce ani matky a musil jít sloužit, aby byl živ. Dlouho chodil a nikde nemohl služby najít. Až jednoho dne přišel k jakémusi stavení o samotě pod lesem. Na prahu seděl starý dědoušek. Místo očí měl v hlavě tmavé důlky. Kozy v chlívku hlady mečely a dědoušek řekl: rád bych vás, ubohé kozičky, na pastvu dovedl, ale nemohu, nevidím a nemám nikoho, abych ho s vámi poslal. Dědoušku, pošlete mne, ozval se hoch. Já vám kozičky budu pást a vám taky rád posloužím.
1: A kdo pak jsi? A jak se jmenuješ?
0: A hoch mu všecko pověděl a že mu říkají Janeček.
1: No dobře, Janečku, vezmu tě.
0: A nejdříve mi ty kozy na pastvu vyžeň. Ale tam nahoru, na hůrku v lese, tam jich nevoď. Přišly by na tě jezinky, uspaly by tě a potom by ti vyloupali oči, jako to udělali mně.
1: A nic se, dědoušku, nestarejte, odpověděl Janeček. Mně jezinky oči nevyloupají.
0: Poté Janeček pustil kozy z chlívka a hnal je na pastvu. První a druhý den pásl Janeček kozy pod lesem. Ale třetího dne řekl sám sobě:
1: i což bych se bál jezinek, poženu tam, kde je lepší pastva.
0: Pak si uřízl 3 zelené proutky ostružiny, schoval je do klobouka a hnal kozy zrovna do lesa, nahoru na tu hůrku. Tam se kozy rozeběhly po pastvě a Janeček si sedl do chládku na kámen. Dlouho neseděl a nenadále, kde se vzala, tu se vzala, stála před ním krásná panenka. Celá bíle oblečená, vlasy po zádech pěkně rozčesané, černé jako havran a oči modré jako trnky.
2: Pozdrav pámu, mladý pasáčku, povídá. Hleď, jaká to jablíčka rostou v naší zahrádce. Tu máš, jedno ti dám, abys taky věděl, jak jsou dobrá.
0: I podávala mu krásné červené jablíčko. Ale Janeček věděl, kdyby to jablíčko vzal a snědl, že by usnul a že by mu potom oči vyloupala jako dědouškovi. I řekl:
2: děkuju pěkně, krásná panenko, ale můj hospodář má v zahradě jabloň, rostou na ní ještě pěknější jablíčka, dost jsem se jich najedl.
3: No, když nechceš, nebudu tebe nutit, řekla ta panenka a odešla.
0: Za chvíli přišla jiná, ještě krásnější panenka. Měla v ruce červenou růži a řekla:
4: pozdrav pán Bůh, mladý panáčku. Hleď, jakou jsem támhle na mezi krásnou utrhla růžičku. A jak pěkně voní, přivoň si taky.
2: A děkuju pěkně, krásná panenko. Můj hospodář má v zahrádce ještě pěknější růžičky. I navonil jsem se jich dost.
3: No, když nechceš, tak nech, řekla panenka celá rozhněvaná, obrátila se a zase odešla.
0: Po některé chvíli přišla třetí panenka. Nejmladší a ze všech nejkrásnější.
4: Pozdrav pámbů, mladý pasáčku.
3: A děkuju pěkně, krásná panenko.
4: Věru, švarný si hoch, ale byl bys ještě hezčí, kdybys měl vlásky pěkně učesané. Pojď ke mně, já tě učesám.
0: Zvala ho ta krásná panenka. Janeček neříkal nic, ale když panenka k němu pokročila, aby ho učesala, sundal z hlavy klobouk a vytáhl z něho proutek ostružiny.
3: A šup, uhodil panenku po ruce. Panenka dala se do křiku, ach, ach, pomozte, pomozte.
0: Začala plakat a z místa se nemohla hnout. Janeček nedbal nic na její pláč a svázal jí ostružinou ruce.
3: A tu přiběhly ty druhé dvě panenky a vidouce sestru chycenou začali Janečka prosit, aby ji jen rozvázal a pustil.
4: No rozvažte si ji sami, řekl Janeček.
5: O, to my nemůžeme. Máme měkounké ručičky. Popíchali bychom se.
0: Ale když viděli, že hoch jinak nechce, šli k sestře a chtěli ostružinu rozvázat.
3: V tom Janeček přiskočil a šup, šup, šup,
0: uhodil je taky proutkem a pak jim oběma svázal ruce.
3: Hleďte, mám vás, vy zlé jezinky, které jste mému hospodáři oči vyloupali.
0: Poté se Janeček rozběhl domů k hospodáři a řekl,
4: dědoušku, pojďte, našel jsem někoho, kdo vám vaše oči zase vrátí.
0: A když spolu přišli na tu hůrku, řekl Janeček k té první jezince.
3: Teď mi pověz, kde jsou dědouškovi oči.
0: Nepovíš-li.
3: Vhodím tě tuhle do vody.
0: Jezinka se vymlouvala, že ona nic, že ona neví. A Janeček jí tedy chtěl vhodit do řeky, co tam pod hůrkou tekla.
5: Nech mě, Janečku, prosím, nech mě,
0: prosila jezinka.
5: Já ti dědouškovi oči dám.
0: A vedla Janečka do jedné jeskyně, kde byla veliká hromada očí. Velikých i malých, černých, červených, modrých, hněných i zelených. A jezinka z té hromady dvě oči Janečkovi vybrala. Ale když Janeček dědouškovi zkusil oči vsadit, začal ten ubohý naříkat.
5: Och, běda, to nejsou, Janečku, moje oči, já vidím samé sovy.
0: Janeček se rozhněval, jezinku popadl a vhodil ji do vody. Potom povídá té druhé jezince.
3: Pověz ty, kde jsou dědouškovi oči?
0: Ta se začala taky vymlouvat, že o nich neví, že ona nic. A když jí hoch pohrozil, že ji taky vhodí do vody, vedla ho zas do té jeskyně a vybrala mu pár jiných očí.
5: Ale dědoušek zase naříkal, to nejsou moje oči, Janečku, já vidím samé vlky.
0: I stalo se druhé jezince to, co té první. Jen se nad ní voda zavřela.
3: Pověz mi ty, kde jsou oči dědouškovi,
0: řekl Janeček k té třetí, nejmladší a nejhezčí jezince. Tu ona ho taky vedla k té hromadě v jeskyni a další pár očí mu vybrala. Ale když byly vsazeny, zase dědoušek bědoval, že to nejsou jeho oči. Prý,
5: vidím samé štiky, Janečku.
0: Janeček vida, že ho též obelhala, chtěl jí taky utopit. Ale jezinka ho prosila s pláčem,
5: nech mě, Janečku, prosím, nech mě, netop mě, já ti ty pravé dědouškovi oči dám.
0: a vybrala je ze spodu celé té hromady. Byli tam úplně dole. A když je Janeček dědouškovi do důlků vsadil, vykřikl dědoušek radostně:
5: To jsou moje oči, chvála Pánu Bohu, teď už zase vidím Janečku.
0: Potom Janeček a ten dědoušek byli spolu dobře živi. Janeček pásal kozy a dědeček dělal doma sýr a ten pak spolu s Janečkem jedli. A ta krásná Jezinka? Ta už se nikdy víc na té hůrce neukázala.

Kapitola 14. Cornelius popletal. Harry, Ron i Hermiona dávno věděli, že Hagrid má neblahou zálibu ve velikých a zrůdných stvořeních. Už když chodili do prvního ročníku v Bradavicích, pokoušel se Hagrid ve svém malém dřevěném srubu chovat draka. A stejně tak nemohli zapomenout na obrovského tříhlavého psa, kterého pokřtil chloupek a kterého poznali ještě předtím. Takže pokud se Hagrid jako kluk doslechl, že je na hradě ukrytý nějaký netvor, byl si Harry jistý, že se nezastavil před ničím, jen aby ho spatřil. Nejspíš si přitom říkal, jaká to je hanba, když toho chudáka drží kdo ví jak dlouho zavřeného a že by si zasloužil konečně si protáhnout všechny svoje nohy. Harry si dokázal živě představit 13-letého Hagrida, jak se pokouší nasadit tomu netvorovi obojek a vodítko. Právě tak si ovšem byl jistý, že Hagrid by nikdy nemínil někoho zabít. Harry si napůl přál, aby nebýval zjistil, jak Redlův deník rozluštit. Ron a Hermiona ho znovu a znovu nutili, aby jim vypravoval, co přitom viděl, až ho opravdu nebavilo pořád jim to líčit. Měl pokrk těch dlouhých debat, které vždycky následovaly a nikdy nikam nevedly. Co když Redl obvinil nesprávnou osobu, řekla Hermiona. Možná ty lidi napadal nějaký jiný netvor. Kolik netvorů se podle tebe tady do hradu vejde? Zeptal se Ron nechápavě. Od začátku víme, že Hagrida vyloučili ze školy, řekl Harry sklíčeně. A pak, když ho vyrazili, zřejmě ty útoky přestaly, jinak by Redl vyznamenání za mimořádné služby nedostal. Ron to zkusil jinak. Redl mi opravdu připomíná Percyho. Kdo si ho vůbec prosil, aby to na Hagrida píchnul? Jenže ten netvor někoho zabil, Rone, namítla Hermiona důrazně. A kdyby bradavice zavřeli, Redl by se vrátil do nějakého mudlovského siročence, připomněl Harry. Vůbec mu nemám za zlé, že chtěl zůstat tady. Ron se kousl do rtu a potom nadhodil. Ty jsi Hagrida přece potkal na obrtlé ulici, že Harry? Kupoval tam nějaký přípravek proti žravým slimákům, řekl Harry spěšně.

0: mluvit o tom, proč ho kdysi vyloučili. Ode dne, kdy Justina a skoro bezhlavého Nika našli skamenělé, uplynuli bezmála 4 měsíce. A téměř všichni si mysleli, že ten útočník, ať už to byl kdokoliv, s tím přestal na dobro. Protivu konečně přestalo bavit vyspěvovat hej, potře ty, lotře. Ernie McMillan jednoho dne při hodině blinkářství Harryho docela zdvořile požádal, aby mu podal kbelík poskakujících píchavek a v březnu ve skleníku číslo 3 uspořádalo několik mandragor hlučný, nevázaný večírek. Profesorku Plýtovou to velice potěšilo. Ve chvíli, kdy si začnou navzájem přelézat do květináčů, budeme vědět, že jsou úplně dospělé, vysvětlila Harrymu. Pak už budeme schopni ty chudáky na ošetřovně oživit. Studenti druhého ročníku stáli před novým rozhodováním. Během velikonočních prázdnin si měli rozmyslet, jaké předměty si zvolí ke studiu ve 3. ročníku. Hermiona to jako obvykle brala velice vážně. Může to mít vliv na celou naši budoucnost, říkala Harrymu a Ronovi, když hloubali nad seznamy nových předmětů a zaškrtávali si je. Hlavně bych rád přestal chodit na lektvary, mínil Harry. To nemůžeme, řekl Ron zasmušile. Všechny dosavadní předměty nám zůstávají, jinak bych vypustil obranu proti černé magii. Ale ta je přece strašně důležitá, vyhrkla Hermiona. Tak jaký přednáší Lockhart není, řekl Ron. Od něj jsem se nenaučil vůbec nic, leda jak pouštět z klece rarachy. Neville Longbottom dostal dopisy od všech čarodějek a kouzelníků v rodině. A každý mu radil něco jiného, co si má zvolit. Seděl nad tím vším se špičkou jazyka povystrčenou, zmateně a rozpačitě pročítal seznamy předmětů a vyptával se ostatních, jestli jim věštění z čísel připadá obtížnější než studium starodávných run. Dean Thomas, který podobně jako Harry vyrůstal u mudlů, nakonec zavřel oči. Píchal do seznamu hůlkou a vybral si předměty, kterých se přitom dotkl. Hermiona se s nikým neradila, ale přihlásila se na všechny. Harry se ponuře usmál při pomyšlení, co by mu řekli strýc Vernon a teta Petunie, kdyby se pokusil promluvit si s nimi o své budoucí kouzelnické dráze. Ne, že by mu nikdo neporadil. Naopak, Percy Weasley přímo dychtil podělit se s ním o své zkušenosti.
1: Záleží na tom, co chceš dělat dál, Harry, řekl. Nikdy není moc brzy uvažovat o budoucnosti, takže já bych ti doporučoval věštění. Někteří říkají, že studium mudlů nemá valný smysl. Ovšem, já osobně si myslím, že kouzelníci by měli rozumět společenství obyčejných lidí co nejvíc. Obzvlášť chtějí-li pracovat v úzkém styku s nimi. Vezmi si mého otce. Ten se mudlovskými záležitostmi zabývá pořád. Můj bratr Charlie byl vždycky rád pod širým nebem, tak si zvolil péči o kouzelné tvory. Musíš stavět na tom, k čemu máš nadání.
0: Jenže to jediné, v čem si Harry připadal opravdu dobrý, byl fanfrpál. Nakonec si zapsal tytéž nové předměty jako Ron s tím, že pokud by se mu v nich nevedlo, bude tam aspoň mít kamaráda, který mu pomůže. Příští fanfrpálové utkání měl Nebelvír hrát s Mrzimorem. Wood trval na tom, že družstvo musí každý den po večeři trénovat, takže Harry už nestihl skoro nic jiného, jen fanfrpál a domácí úkoly. Tréninky ale byly den ze dne příjemnější, hrálo se víc za sucha a večer před sobotním zápasem, když si Harry šel uložit koště do ložnice, měl pocit, že Nebelvír ještě nikdy neměl lepší vyhlídky na získání fanfrpálového poháru. Dobrá nálada mu však dlouho nevydržela. Nahoře nad schody do ložnice uviděl Nevilla Longbottoma, který se tvářil vyděšeně. Harry, já nevím, kdo to udělal. Díval se bázlivě na Harryho a otevřel mu dveře. Obsah Harryho kufru byl rozházený po celé místnosti. Jeho plášť ležel roztržený na podlaze. Z postele s nebesí mu někdo strhl přikrývku i prostěradlo, z nočního stolku vytáhl zásuvku a celou ji vysypal na matraci. Harry s pusou otevřenou dokráčel k posteli a šlápl přitom na několik vypadlých stránek stoulek z troly. Právě když s Nevillem natáhli prostěradlo z domu na postel, vešli Ron, Dean a Seamus. Dean hlasitě zaklel. Co se to tu dělo, Harry? Nemám nejmenší tušení, odpověděl. Ron však už prohlížel jeho hábity. Všechny kapsy byly obrácené na ruby. Někdo tu něco hledal, usoudil Ron. Nestratilo se ti nic? Harry začal sbírat všechny svoje věci a házel je zpátky do kufru. Teprve, když tam hodil poslední z Lockhartových knih, uvědomil si, co mu chybí. Redlův deník

0: zašeptal Ronovi. Cože? Harry pohodil hlavou ke dveřím ložnice a Ron vyšel ven za ním. Seběhli dolů do nebelvírské společenské místnosti, kde bylo poloprázdno, a připojili se k Hermioně, která tu seděla o samotě a četla si starodávné runy snadno a rychle. Hermionu ta zpráva vyděsila. Ale to mohl ukrást jedině někdo z nebelvíru. Nikdo jiný nezná naše heslo. O to právě jde, řekl Harry. Když se příštího dne probudili, uvítal je zářivý sluneční svit a lehký osvěžující vánek.
1: Máme ty nejlepší podmínky pro fanfrfál, prohlásil Wood nadšeně u nebelvírského stolu a nakládal hráčům na talíře míchaná vejce. Pust se do toho, Harry, potřebuješ vydatnou snídaní.
0: Harry bedlivě přejížděl očima stolovníky u přeplněné nebelvírské tabule a přemýšlel, zda nový majitel Redlova deníku v tu chvíli nesedí přímo před ním. Hermiona na něj naléhala, aby krádež ohlásil, ale jemu se to nezamlouvalo. Musel by někomu z učitelů říct o deníku úplně všecko. A kolik lidí ještě vědělo, proč Hagrida před 50 lety vyloučili? Nechtěl být právě tím, kdo by to všecko znovu rozvířil. Když pak s Ronem a s Hermionou odešel z velké síně a šel si pro věci na fanfrpál, přibyla do jeho dlouhého seznamu starostí ještě jedna opravdu velice vážná. Ve chvíli, kdy vkročil na mramorové schodiště, to uslyšel znovu.
2: Tentokrát tě konečně zabiju. Roztrhám tě. Rozsápu.
0: Pronikavě vykřikl a Ron i Hermiona od něj zděšeně odskočili. Ten hlas, řekl Harry a ohledl se přes rameno. Právě jsem ho znovu zaslechl. Vy ne? Ron jen zavrtěl hlavou a třeštil oči, div mu nevylezli z důlků. Za to Hermiona se pleskla do čela. Harry, konečně jsem, myslím, něco pochopila, musím do knihovny. A tryskem vyrazila po schodech vzhůru. Cože to pochopila, zeptal se Harry a soustředně se rozlížel, odkud ten hlas může přicházet. Nevím co, přiznal Ron, ale rozhodně víc než já. A proč musela do knihovny? To přece Hermiona dělá vždycky, pokrčil rameny Ron. Když si něčím není jistá, běží do knihovny. Harry stál nerozhodně na místě a snažil se znovu zachytit ten hlas. Z velké síně za jeho zády však už teď vycházeli studenti, hlasitě se mezi sebou bavili a všichni mířili ven na fanfrpálové hřiště. Měl bys sebou hodit, připomněl mu Ron. Je skoro 11 a máš ten zápas. Harry kvapně vyběhl do nebelvírské věže, vzal si svůj Nimbus 2000 a připojil se k početnému davu, jenž proudil přes školní pozemky. V duchu však ještě pořád dlel v hradu s tím lesem bez těla. A když si všetně oblékal svůj zářivě červený hábit, utěšoval se, že jsou teď přece všichni venku, aby sledovali zápas. Potom už obě mužstva za hlasitého potlesku nastoupila na hřiště. Oliver Wood odstartoval zahřívací led kolem branek a madam Hůčová vytáhla z krabic míče. Družstvo Mrzimoru, které hrálo v Kanárkově žlutých hábitech, se ještě shluklo k poslední taktické poradě. Harry právě usedal na koště, když do hřiště napůl vešla, napůl vběhla profesorka McGonagallová s obrovskou rudou hlásnou troubou v ruce. Harry mu stěžklo srdce, jako by je měl z kamene.
3: Utkání se ruší,
0: oznámila profesorka McGonagallová hlásnou troubou, aby ji slyšel celý přeplněný stadion. Odpověděl jí pískot a pokřik. Oliver Wood se zdrceným výrazem přistál a rozběhl se k profesorce McGonagallové, aniž by slezl z koštěte.
1: Ale paní profesorko, vykřikl, musíme přece hrát, jde o pohár, nebelvír.
0: Profesorka McGonagallová si ho nevšímala a dál křičila do hlásné trouby.
3: Všichni studenti se vrátí do svých společenských místností, kde jim ředitelé kolejí podají další informace. Co možná nejrychleji, prosím.
0: Pak už hlásnou troubu sklonila a kývnutím k sobě přivolala Harryho. Potře. Bude asi líp, když půjdete se mnou. Harry se podivil, z čeho by ho tentokrát mohla podezřívat, když v tom zahledl Rona, jak se odtrhl od nespokojeného davu a ve chvíli, kdy se vydali k hradu, stačil už doběhnout k ním. K Harryho překvapení profesorka McGonagallová nic nenamítala. Ano, možná bude nejlepší, když s námi půjdete také, Weasley. Někteří studenti hemžící se kolem ještě reptali, že bylo utkání zrušeno, jiní se však tvářili znepokojeně. Harry a Ron se s profesorkou McGonagallovou vrátili do školní budovy a po mramorovém schodišti vystoupali nahoru. Tentokrát je však nevedla do žádné pracovny. Obávám se, že to pro vás bude šok, řekla profesorka McGonagallová ku podivu vlídným hlasem, když se ocitli před ošetřovnou. Došlo k dalšímu útoku. K dalšímu dvojnásobnému útoku. Harrymu jakoby se v žaludku všecko převrátilo. Profesorka McGonagallová otevřela dveře a oba chlapci vstoupili. Madame Pomfreyová se skláněla nad dívkou z pátého ročníku s dlouhými kadeřavými vlasy. Harry ji poznal. Byla to ona studentka z Havraspáru, které se náhodně ptali, jak se dostanou do zmiozelské společenské místnosti. A na sousední posteli ležela... Vždyť to je Hermiona, zastenal Ron. Ležela tam nehybná, s otevřenýma skelnýma očima. Našli je u knihovny, pravila profesorka McGonagallová. Tohle mi asi jeden ani druhý nebudete moc vysvětlit, že? Vedle nich na podlaze jsme našli... Držela v ruce malé, kulaté zrcátko. Harry i Ron zavrtěli hlavou. Pořád ještě upřeně zírali na Hermionu. Odvedu vás zpátky do Neberdyrské věže, řekla jim profesorka McGonagallová stěžka. Stejně ještě musím promluvit ke studentům.
3: Všichni studenti se o 6. hodině večer vrátí do společenské místnosti své koleje. Po 6. hodině nikdo neopustí ložnici. Na každou vyučovací hodinu vás doprovodí některý z učitelů. Žádný student nepůjde na toaletu bez doprovodu některého učitele. Veškeré další tréninky a utkání ve fanfrpálu se odkládají. Ve večerních hodinách se napříště nebudou konat žádné společenské akce.
0: Studenti z Nebelvíru natlačení ve společenské místnosti ji mlčky vyslechli. Profesorka McGonagallová svinula pergamen, z kterého jim vše přečetla a řekla přidušeným hlasem. Nemusím zajisté dodávat, že jen málo kdy v životě se mne něco tolik dotklo. Naši školu pravděpodobně zavřou, pokud se nepodaří odhalit pachatele, který za těmi útoky stojí. Žádám proto každého, kdo se domnívá, že by o nich mohl cokoliv vědět, aby se přihlásil. Jakmile prolezla neohrabeně otvorem v podobizně ven, všem z Nebelvíru se rázem rozvázal jazyk. To už jsou dva z Nebelvíru a to ještě nepočítám nebelvírského ducha. Potom jedna z Havraspáru a jeden z Mrzimoru. Vypočítával na prstech kamarád dvojčat Weasleyových Lee Jordan. Co pak si opravdu žádný učitel nevšiml, že se nic nestalo nikomu ze Zmiozelu? Není snad úplně jasné, že to všechno vychází ze Zmiozelu? Může za to Zmiozelův dědic, netvor ze Zmiozelu. Proč jednoduše nevyhodí celou zmiozelskou kolej? Zahřímal za souhlasného přikyvování a ojedinělého podlesku. Percy Weasley seděl v křesle hned za Lím. Pro tentokrát však očividně neusiloval o to, aby se všichni dozvěděli, co si myslí on. Byl bledý a vypadal ohromeně. Persim to pořádně otřáslo, vysvětlil George a Harry mu klidně. Ta dívka z Havraspáru, Penelopa Clearwaterová, byla totiž prefetka. Zřejmě si nepřipouštěl, že by ten netvor našel odvahu napadnout nějakého prefekta. Harry ho však poslouchal jen napůl. Nedokázal vypudit z hlavy Hermionu, která ležela na posteli na ošetřovně jako vytesaná z kamene. A pokud nebude viník brzy lapen, věděl, že celý zbytek života stráví u Dursleyových. Tom Riddle Hagrida udal, protože mu hrozil mudlovský sirotčinec, kdyby školu zavřeli. Harry teď přesně věděl, jak mu přitom bylo. Co budeme dělat? Zašeptal mu Ron do ucha. Myslíš, že mají podezření na Hagrida? Musíme si s ním promluvit, řekl Harry, který se právě rozhodl. Nevěřím, že by zatím tentokrát stál on, ale jestli toho netvora před 50 lety vypustil, bude znát cestu do tajemné komnaty a to pro začátek stačí. Jenže McGonagallová říkala, že když nebudeme mít vyučování, musíme zůstat ve věži. Myslím, řekl Harry ještě tišeji, že je na čase, abychom zase vytáhli ten starý plášť po mém taťkovi. Harry po svém otci zdědil jednu jedinou věc. Dlouhý, stříbrný, neviditelný plášť. Pouze ten jim dával šanci, jak se vyplížit ze školy a navštívit Hagrida, aniž se o tom někdo dozví. Šli si lehnout jako obvykle a počkali, až se Neville, Dean a Seamus přestali dohadovat o tajemné komnatě a konečně usnuli. Potom vstali, znovu se oblékli a přehodili plášť přes sebe. Cesta temnými a opuštěnými hradními chodbami nebyla nějak příjemná. Harry se po hradě toulal v noci už několikrát, ale ještě nikdy tam za tmy neviděl tolik lidí. Učitelé, prefekti a duchové obcházeli po chodbách ve dvojicích a soustředěně pátrali po čemkoliv neobvyklém. Neviditelný plášť chlapce nechránil proti tomu, aby nedělali hluk. A v jednom zvlášť napjatém okamžiku se Ron kopl do palce u nohy jen kousek od místa, kde stál na stráži Snape. Naštěstí Snape kýchl téměř přesně v okamžiku, kdy Ron zaklel. Oběma chlapcům se ulevilo, když konečně dorazili k dubové bráně a opatrně ji otevřeli. Byla jasná hvězdná noc a tak bez otálení vykročili k zářícím oknům Hagridova srubu. Plášť odložili teprve před jeho dveřmi. Chviličku na to Hagrid prudce otevřel. Stáli mu tváří tvář, on však na ně mířil samostřílem a za ním hlasitě štěkal tesák.
4: To jste vy,
0: řekl, sklonil zbraň a upřímně se na ně zadíval.
4: Co vy tady pohledáváte?
0: K čemu to máš? Ukázal Harry na samostříl, když vcházeli dovnitř.
4: Ale jen tak, to nic, zabručil Hagrid. Čekal jsem totiž, a vždyť to je jedno, posaďte se, udělám vám čaj.
0: Zřejmě ani nevěděl, co dělá. Málem uhasil oheň, když na něj vylil vodu z konvice a pak nervózním pohybem schodil mohutnou rukou čajník, až se rozbil. Jsi v pořádku, Hagride? Zeptal se Harry. A o Hermioně už to víš?
4: Jo, vím,
0: odpověděl a trochu se mu třásl hlas. Neustále pokukoval nejistě na okna. Nalil oběma vařící vodu do velkých šálků, sáčky s čajem do nich dát zapomněl. A právě když pokládal na talíř pořádný kus biskupského chlebíčku, někdo zabušil na dveře. Hagrid chlebíček upustil. Harry s Ronem si vyměnili zděšené pohledy, potom ale přes sebe přehodili neviditelný plášť a schovali se do kouta. Hagrid se ještě ujistil, že je není vidět, vzal samostříl a znovu prudce otevřel dveře.
1: Dobrý večer, Hagride.
0: Byl to Brumbál. Tvářil se smrtelně vážně, když překročil práh a za ním vstoupil další muž, který vypadal velice podivně. Neznámý muž byl malý a tělnatý, měl rozcuchané šedé vlasy a tvářil se nejistě. Oblečen byl dost svérázně. Měl na sobě proužkovaný oblek, zářivě červenou kravatu, dlouhý černý plášť a rudofialové špičaté vysoké boty. Pod paží držel světle zelenou buřinku.
5: To je přece taťkův šéf, vydechl Ron. Cornelius Popletal, ministr kouzel.
0: Harry ho důkladně žduchl loktem, aby byl potichu. Hagrid zbledl jako stěna a na čele mu vyrazily obrovské krůpěje potu. Z Češka dosedl na židli a těkal pohledem z Brumbála na Popletala a naopak.
1: Vypadá to s vámi zle, Hagride, řekl Popletal dost příkře. Velice zle. Jednou to ale přijít muselo. 4 útoky proti žákům z mudlovských rodin. Takhle už to dál nejde. Ministerstvo musí zasáhnout.
4: Teď já přece nikdy, řekl Hagrid a prosebně pohledl na Brumbála, a vy to víte, že já nikdy, pane profesore.
0: Chci, aby bylo jasné, Corneliusi, že Hagridovi plně důvěřuji, řekl Brumbál a zamračeně se na Popletala podíval. Poslyš, Albusi, řekl Popletal rozpačitě, proti Hagridovi mluví záznam v rejstříku. Ministerstvo musí jednat, už se na nás obrátili členové správní rady. Přesto ti říkám, že když teď Hagrida odtud odvedeš, nepomůže to ani v nejmenším, řekl Brumbál. V modrých očích mu vzplál oheň, jaký v nich Harry dosud neviděl. Podívej se na to z mého hlediska, řekl Popletal a nervózně si pohrával se svou buřinkou. Jsem pod velikým tlakem, musí být vidět, že něco dělám. Jestliže se ukáže, že to Hagrid neudělal, vrátí se zpátky a nikdo už neřekne ani slovo, ale teď ho odvést musím, prostě musím, nekonal bych svoji povinnost.
4: Odvést? Mne odvést?
0: Zeptal se Hagrid a chvíl se po celém těle.
4: A kam?
0: Jenom na krátko, řekl Popletal a vyhýbal se obrovu pohledu. To není zatřest, Hagride. Vážně ne, spíš tak pro jistotu. Jestli ještě někoho chytí, propustím vás se vší omluvou.
4: Vy mě chcete dát do Azkabanu?
5: Zaskřehotal Hagrid. Než mu však popletal stačil odpovědět, znovu kdo si rázně zabušil na dveře. Brumbál šel otevřít a tentokrát to byl Harry, kdo by potřeboval žduchnout do žeber, protože úplně zasýpal. Do Hagridovy boudy vstoupil pan Lucius Malfoy, zahalený v dlouhém černém cestovním plášti s chladným, spokojeným úsměvem ve tváři. Tesák začal vrčet.
4: Takže ty už jste tady, popletele,
5: pronesl uznale.
4: Dobrá, dobrá, co vy tady pohledáváte,
5: ozval se Hagrid rozezleně.
4: Koukejte vypadnout z mýho domu. Pilí pane, můžete mi věřit, že mě nijak netěší být ve vašem, vy tomu říkáte dům?
5: Lucius Malfoy se pohrdavě rozhlédl po malém strubu.
4: Prostě jsem se zastavil ve škole a tam mi řekli, že ředitel je u vás.
5: A co jste mi vlastně chtěl, Luciusi? Zeptal se Brumbál. Mluvil zdvořile, v modrých očích mu však stále plál oheň.
4: Přináším hroznou věc, Brumbále,
5: pronesl pan Malfoy lenivě a vytáhl dlouhý svitek pergamenu.
4: Členové správní rady se totiž domnívají, že je na čase, abyste odstoupil. Tady je rozhodnutí, kterým jste dočasně odvolán z funkce. Najdete na něm všech 12 podpisů. Bohužel se obáváme, že se vám to vymyká z rukou. Ke kolika útokům už tady došlo? Dnes odpoledne ke dvěma dalším, nebo se snad mýlím? Pokud by to mělo takto pokračovat, nezůstali by v Brnavicích žádní studenti z mudlovských rodin. A všichni přece víme, jak hrozná by to byla pro školu ztráta.
5: Ale poslechněte, Luciusi, spustil popletal znepokojeně, že byste Brumbála zprostili funkce, to snad ne, to je to poslední, co bychom mohli teď potřebovat.
4: Jmenování ředitele nebo jeho odvolání z funkce přísluší správní radě, popletele,
5: řekl Malfoy klidně.
4: A jelikož se Brumbálovi nepodařilo dalším útokům zabránit...
5: Počkejte, Luciusi, jestliže jim nedokázal zabránit ani Brumbál, řekl popletal a na horním rtu mu teď naskákali krupě potu.
4: Chci říct, kdo jiný to dokáže. To se ještě uvidí, popletele,
5: řekl Malfoy s rozklebeným úsměvem.
4: Jelikož nás to ovšem odhlasovalo všech 12,
5: Hagrid prudce vyskočil a ježatou černou hlavou div nevrazil do stropu.
4: Jo, a kolika z nich jste musel vyhrožovat nebo je vydírat, než na to kývnuli Malfoyi, co?
5: Zahřímal.
4: No tak to tak, Hagride, ta vaše výbušná povaha vám jednoho dne ještě pěkně zavaří,
5: řekl pan Malfoy.
4: Opravdu bych vám radil, abyste na stráže v Azkabanu takhle nekřičel. Těm by se to určitě nelíbilo. Přeci nemůžete odvolat Brumbála,
5: zahulákal Hagrid a se jeho lovecký pes Tesák schoulil v košíku a tiše zakňučel.
4: Odvolejte ho a děcka z mudlovských rodin už nebudou mít vůbec žádný zastání. Bozicka je začnou mordovat.
5: Uklidněte se, Hagride, vyzval ho Brumbál stroze a podíval se na Luciuse Malfoye. Jestliže si to členové správní rady přejí, pak samozřejmě odstoupím, Luciusi.
4: Ale,
5: zakoktal popletal.
4: To ne,
5: zavrčel Hagrid. Přesto přeze všechno, řekl teď Brumbál tak pomalu a jasně, aby žádnému neušlo ani slovo. Ještě poznáte, že z této školy doopravdy odejdu teprve tehdy, až tu nikdo nebude stát na mé straně. A přesvědčíte se také, že v Bradavicích se vždycky dostane pomoci každému, kdo o ní požádá. Malou chvíli si byl Harry téměř jistý, že Brumbál zamrkal očima právě do kouta, kde se s Ronem ukrývali.
4: To zdí obdivuhodně,
5: řekl Malfoy a uklonil se.
4: Všichni budeme postrádat váš vysoce osobitý přístup k řízení školy, Albusi. A já jenom doufám, že váš nástupce dokáže zabránit dalším mordům.
0: Došel ke dveřím srubu, otevřel je a se zdvořilou úklonou Brumbála vyprovodil. Popletal, který si nervózně pohrával s buřinkou, čekal, až vyjde Hagrid. Ten však zůstal stát na místě, zhluboka si nadechl a řekl.
4: Jestli chce někdo opravdu něco zvědět, úplně mu stačí, když se bude držet pavouků. Ty už ho zavedou, kam potřebuje, jinak už nemám co říct.
0: Popletal se na něj úžasle podíval.
4: No jo, vždyť už jdu,
0: řekl Hagrid a oblekl si svůj spratkový kožich. Ve chvíli, kdy se chystal víc za Popletalem, se ještě jednou zastavil a řekl nahlas.
4: A někdo taky musí krmit tesáka, co budu pryč.
0: Dveře se zabouchly a Ron složil neviditelný plášť. Tak, teď jsme vážně v maléru, řekl chraplavě. Bez Brumbála můžeme školu rovnou zavřít. Třeba ještě dnes večer. Když tu nebude, můžeme počítat tak s jedním útokem denně. Tesák začal vít a škrábal na zavřené dveře.
6: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
7: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
6: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
7: Ahoj, vysílání.
6: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
7: Ahoj, děti.
6: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
7: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? No teda vím, že odbornice si tady ty, ale...
6: Já jsem...
7: Nemusíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
6: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
7: Nechtěla si něco vyrábět?
6: No, jistě, jistě.
7: A co?
6: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
7: Vitrínku? Co to je?
6: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
7: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justino?
6: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
7: Zbytečnosti, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
6: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
7: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
6: Takže ty už víš, co to znamená, že? Mm-hmm. Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
7: Suvenýry!
6: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajíkavého, zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
7: To zní moc dobře, Justino. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
6: To bylo, jak jsi jí zničil tu mapu, viď?
7: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šiškama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
6: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
7: Víko od krabice, krabičky no. Od zápalek, to jsou sirky, teda Justino, ty jsi už mi tady nachystala, ale kde mají vzít děti?
6: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
7: A nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
6: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
7: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
6: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
7: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
6: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
7: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
6: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. Každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezky je rovnej, srovnej.
7: Srovnám dobře, tak takhle.
6: Výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
7: Mně tam ty krabičky nevlezly, mně se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justině tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justina má asi krabičky samolesky.
6: A ty jsi samosleská, to ti samovleska, ty růžovko jedna.
7: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
6: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
7: To je dohromady kolik?
6: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
7: 9. Tak. A co dál?
6: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo po tento pomalovat, no.
7: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
6: Viktorinku! Vitrínku, ne viktorinku! Vitrínku ty popleto, jsem chtěla říct.
7: Zajdu za svou Hedou. Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí. No, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justino,
6: tátou.
7: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
6: No, a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže, milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly a uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, ano, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to, nazdár, nazdár.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
1: Ponožky nemám, oznámil.
2: Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
1: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
0: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
1: Pane, co to je toto? No, řekni,
0: volal zoufale Liku.
2: Licháče.
1: Prosím?
0: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
2: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř?
0: Zeptal se.
1: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
0: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vyděšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
2: Nevíš o tom něco?
1: Samé licháče, vydechl Hihlík.
2: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
0: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
1: Egone, snad si nemyslíš, že já...
2: No to ne, ale jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
0: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
1: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
0: řekl.
1: Mám totiž jistý podezření.
0: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
2: Kam zase běžíš?
0: Zarazil ho Egon.
1: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
2: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
0: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: o námořníkovi a mouše. Kdesi na moři se topil námořník. Síly už mu ubývalo, loučil se se životem a tu, hle, uviděl tonoucí mouchu. I usmál se trpce a povídá: já, člověk, a ty, moucha, oba zahyneme stejně. Plavali pak oba ze všech sil. A tu námořníka napadlo, že on už naději nemá, ale moucha, že se přece utopit nemusí. Dal si ji na čelo a plaval, až mouše oschla na slunci křidélka a ona vzlétla a byla zachráněna. Smutně se na ní námořník usmál a bojoval dál s vlnami o život sám. Moucha vzlétla do výšky a spatřila v dálce rybářskou loďku. Vlny byly vysoké. Námořník loďku vidět nemohl a rybář z loďky námořníka také ne. I zaletěla moucha k rybáři a vletěla mu rovnou do ucha a bzučí.
1: Tamhle se jeden topí.
0: Ale rybář se po ní ohnal rukou a jenom do vln hledí, kde by byly ryby. Moucha se však odbít nedala. Znova mu bzučí u ucha. Uhýbá rybářově ruce. Sedala mu na ruku, na nos, na ucho, na čelo. Byla tak dotěrná, až se rybář přeukrutně rozčílil, na ryby docela zapomněl a umínil si, že tu mouchu musí dostat stůj co stůj. I vesloval za ní a moucha popolétala blíž a blíž k tonoucímu námořníkovi. Málem do něho rybář s loďkou narazil. Tu teprve zapomněl na mouchu a v poslední chvíli vylovil námořníka. Odletěla moucha k pobřeží, dorazil tam i rybář s námořníkem. A námořník si říká: div divoucí, já člověk, ona moucha. A jeden druhého jsme zachránili.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
2: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
1: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil, a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
2: někdy se chlapeček zapomněl, a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
1: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
2: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
1: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
2: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, nebo ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
1: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
2: To bylo slávy a já se tu.
1: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
2: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
1: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
2: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
1: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
2: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
1: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
2: Ahoj!
1: Ahoj, lidičkové.

0: Kravate to nespívej, nebo za to tvý skřehotání nedostaneme žádnou výslužku.
1: Nemůžu přece mlčet.
0: Otvírej jenom pusu.
2: A tří královí koledníci. Daleká li cesta vaše?
3: Do Betléma mysl naše.
2: A co pak ty tam, černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
3: Slunce jest toho příčina, že je má tvář opálena.
2: Tak pojďte dál, hoši. Za koledu si zasloužíte něco na přilepšenou.
1: Krabate.
4: Co?
1: Krabate. Ti do černého chlupce do mlína.
0: Krabate, kde vězíš?
4: Loboši, vidíš ty havrany?
1: Poslední vzkaz našeho mistra.
0: Havrany? Prosím tě, a kde?
4: Sedí tamhle na struně. 2, 4, 6.
0: Poslechni, ty máš oči mhu, krabate.
4: Jsou v koruně. 11 ptáků černých jako noc.
0: Hloupost. Nic tam není.
2: Ale no tak, chlapci. Přece nebudete stát, hej? Bože, zimní bouřka. To nevěstí nic dobrého.
4: Paní, znáte vesnici, která se jmenuje Černý chlumec?
2: Jak by ne? Já z Chlumce pocházím. Je to až u Voježického lesa, na cestě do Lípy. Pěkný lán cesty.
4: Jaký je tamní mlín?
2: Mlín? Ve vesnici žádný není. Ledaže, myslíš ten na Blatech? U Černé vody? Ale tomu se radši vyhněte.
4: Je zakletý?
2: Čertví.
4: Opuštěný?
2: Ne, to ne. Nalese v něm od rána do večera. I když k němu nikdy nikdo nejezdí.
4: Tomu nerozumím.
2: Tomu nikdo nerozumí. Ale s mlynářem není radno si zahrávat.
4: Proč?
2: Vím já. Povídá se ledacos. Má prý jenom jedno oko. A mnohem větší moc, než si kdy kdo dovede představit. Radši na něho zapomeň.
4: Ne, já...
2: Počkej, kam letíš?
5: Něco mě táhne pryč.
0: Krabate.
5: Jaká síla?
0: Přece nás tu nenecháš. Tři králové nemůžou chodit ve dvou.
5: Je tu někdo?
6: Tak jsi tu. Snad ses nepolekal.
5: Trochu. Viděl jste mě přicházet.
6: Mé oko dohlédne dál než na cestu ke mlýnu, krabate.
5: Vy mě znáte.
6: Já si tě vybral.
5: Jste zdejší mlynář, pane.
6: Jsem víc než mlynář. Jsem mistr. Otevři ty dveře. Ano, splnili můj úkol a dovedli tě až sem. Už! A já se tě teď ptám. Chceš být v mém mlýně učněm? Potřebuji jedno.
5: Popravdě, já nevím.
1: Neví, on neví.
6: Ticho!
1: Ano, pane.
6: O práci tady není nouze. Ale stále budeš mít co do žaludku... Jim nějakou postel na vyspání. Tak co?
5: Po maminčině smrti se protloukám světem, jak se dá.
6: Už bys nemusel chodit po žebrotě. Můžeš patřit sem, krabate. Takže přijímáš?
5: Ano, myslím, že ano.
6: Ale než si plác

0: do černého klunce do mlýna.
1: Z postelí, rychle, pan Kmotr přijel.
2: Je to až u Voježického lesa.
1: Toho dnes nechte spát, začne o příští novoluní.
2: Nikdy k němu nikdo nejezdí.
1: Spusťte mrtvý chod! Mrtvý chod spusťte!
2: Tomu nikdo nerozumí.
1: Já si tě vybral, krabaté. Krabaté.
3: Krabaté. Krabaté.
4: Krabat, to je tvé jméno? Slyšíš? Vzbuď se! Opravdu se tak jmenuješ?
3: Jo, jo. A kdo jste vy? Taky učedníci?
5: Ha! Učedníkem si jenom rok? My jsme už chasníci. Lepší mlýnská sorta.
3: Bože, tím hlasem ke mně mluvil jeden z těch havranů.
5: Vydá. Není tak zabedněnej jako tuhle Jura.
4: Přestaň, Liško.
5: No jo, pan Stárek. Ty, aby se z našeho kuchyňky nezastal.
4: Ty!
6: Nech ho být, Tondo. Hlavně, že vám hlupák Jura uvaří a poklidí. Já si nestěžuju a klidně si o mě říkejte, co chcete.
4: No, hezky jsme se předvedli. Tak tě vítáme mezi námi, krabate. Já jsem Tonda Stárek. A tohle je Jura.
7: Buď zdrav.
4: Andruš.
8: A Zdárek.
4: Merten.
3: Ty toho asi moc nenamluvíš, co?
8: Ne.
4: Tady je Petr, Kito, Hanzo, Stašek.
5: A taky je tu moje maličkost. Liško.
3: Tebe si zapamatuju snadno.
5: Jo. Ani jménem nezapře tu svou zrzavou palici. Nejsem Liška, jsem Liško, Andruši. S tvrdým i. Slyšet Liška v mlýně plyně plýtvat slinou. Zmlkni, Kašpare!
4: Tak dost! Pojďme do práce.
3: Počkejte, ještě mi řekněte, komu patří ta halena. Kalhoty, boty a ten parádní kabátec.
4: Všechno je teď tvoje, krabate.
3: To si dám líbit. Bude mi teploučko.
8: Někdy až moc.
3: Ale někdo to nosil přede mnou.
4: Tvůj předchůdce.
3: A on? Kde je? Už se vyučil?
4: Dá se to tak říct.
6: Mertene, no tak. Michal se už nevrátí.
1: Víš, přestaňte žvanit! A ty, krabate, si pamatuj. V tomhle mlýně platí zásada, drž jazyk za zuby. Mohl by ti zdřevěnět. A teď jdi zamést mlýnici.
3: Zatraceně. To, takhle to nepůjde. Než zametu vzadu, je vpředu zase plno. Fuj, všude samý moučný prach. V očích, v puse.
4: Pojď ven, krabate, je oběd. To nic. Nikomu se nevede zpočátku líp. Pomůžu ti. Zavři oči.
3: Jak jsi to udělal, Tondo? Nikde není ani smítko.
4: Nevyptávej se zbytečně. A hlavně mlč. V tomhle má mistr pravdu. Je to lepší pro všechny.
5: Tak kde vězíte? Hola, hej! Nebo nemáte hlad?
4: Pojď, krabate. Jura už volá, ať nám nevystydne polívka.
3: Promiňte, mistře. Nevíte, co se stalo? Všichni někam zmizeli.
1: Pojď dál, krabate.
3: Bože, ti havrani. Tak přece to byli oni. Já to tušil.
1: Víš, co je dnes za den, krabate?
3: Jsem tu od neděle, takže pátek.
1: Správně. A páteční večer od soumraku do půlnoci patří černé škole. Neučíme se tu číst, psát ani počítat, ale učíme se umění všech umění.
3: Umění?
1: Ano, je to tajné umění. Kniha, která tu přede mnou leží, je Korator. Moc pekel. Z ní budu předčítat. A záleží na každém z vás, co si z umění kouzel zapamatujete.
3: Ale proč? K čemu?

0: čemu? Můžeš ovládnout přírodu, spoutat živly, získat moc nad ostatními lidmi.
1: Stát se bohem.
0: To slovo přede mnou nevyslovuj.
1: Tedy upsat se peklu, ale to já nechci.
0: Ptal jsem se tě, když jsi přišel. Dal jsi mi na to svou ruku.
1: Nerozuměl jsem.
0: Je pozdě, jsi tu. A ode dneška jsi nejen mlynářským učněm, ale i mým žákem. Tělo se ti zmenšuje. Srdce ti bije na poplach. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstá ti zobák. Pařáty. Huš na tyč. Toto je umění, jak vyjít ze svého těla. Můžeme začít.
1: Mertene, nejde to. Ten pytel má nejmín 4 centy.
2: Odpočiň si.
1: Nemůžu tě nechat dřít samotného.
2: Nestarej se.
1: Počkej. Přece neponeseš dva na jednou.
2: Radši uni.
1: Mertene, slyšíš?
3: Nakládá si toho čím dál víc, viď? Třeba chce zapomenout.
1: Zapomenout? A na co?
3: Se ho zeptej, chlapečku.
1: Vždyť Merten skoro nemluví.
3: Nemluví a maká za tebe, krabate. A to by se mistrovi nelíbilo. To nemá rád.
4: Co vy dva tu děláte? Zase popichuješ, Liško.
3: A? Náš kuchyňka. Domlouvám tady mladýmu. Nechce se mu dělat.
1: To není pravda. Jau, už zas. Mám něco se zádama.
3: No, chudáčku.
4: Hele, jdi si po svým, Liško. Nebo hlupák Jura zapomene, kam chtěl vylít ten kbelík s pomijema. A ty ukaž, krabate. Vyhlin si halenu. Tady je to?
1: Kousek níž. Hrozně to bolí.
4: Dobrý?
1: Jo. Bolest je najednou pryč. Co jsi to se mnou provedl, Juro?
4: Nic. Přiložil jsem ti jen ruku na
1: záda.
4: Kouzlo? Houby. Na to mistrovo čarování já nemám hlavu. Tohle mě naučila babička.
5: Jo, to byla moudrá ženská.
1: Ty, Juro, já pořád spoustě věcí nerozumím. Třeba kde se bere obilí a kam mizí semletá mouka. Nikdo ji přece neodváží. Jakoby se sama měnila zpátky v zrní.
4: Možná.
1: Ale proč?
4: Aby bylo pořád dost práce.
1: Pěkně děkuju. A proč 6 mlýnských složení mele bez ustání a 7. nikdy?
6: Mrtvý chod se rozbíhá jen, když se objeví kmotříček.
1: Kdo je to?
6: Při dalším novoluní ho poznáš. Přijede neslyšně uprostřed noci, mimu semelem jeho zboží a on zase potichu zmizí. Ale mistr z něho má vítr.
1: Cože? Mistr, že se někoho bojí?
6: Věřit nemusíš.
1: Ale co to všechno znamená, Juro?
4: To jsou příliš těžké otázky. Má hlava na ně nestačí, krabate. Kdybys chtěl recept na škubánky, mohl bych ti posloužit, ale na tohle ti neodpovím.
0: Dnes je Velký pátek. Den, který jen bláhovci označují dnem smutku. Vy však budete mít důvod k radosti. Odpustím vám večerní předčítání skoratoru, neboť vás již zítra čeká každoroční zkouška. Po dvou strávíte Velkou noc na známých místech a ráno se vrátíte označeni cejchem tajného bratrstva. Žádám jediné. Nikdo z vás nesmí usnout, jinak ho stihne trest.
1: Tondo, kam vlastně jdeme?
7: K Bojmlově smrti.
1: Cože?
7: Je to tady. Koukni, krabate. Vidíš ten kříž?
1: Jo.
7: Kdysi dávno tu přišel o život člověk. Říká se, že to byl mort.
1: A proč jsme tu my?
7: Protože to chce mistr. Teď zapálíme oheň. A za rozbřesku uděláme jeden druhému na čelo znamení.
1: Ty, Tondo. Tondo. Nespíš?
7: Zvony. Znějí zvony, Krabate.
1: No to je dost. Měl jsem strach, že jsi usnul.
7: Ne. Toulal jsem se. Trochu ve vzpomínkách. Trochu mimo své tělo. Slyšíš? To je z Černého chlumce. Té, která předzpívává, se říká kantorka.
1: Já tuhle starou velikonoční píseň znám. Bože, to je hlas. Ta dívka musí být.
7: O dívkách nemluv, Krabate.
1: Proč? Přelítlo ti něco přes nos?
7: Víš, měl jsem rád jedno děvče. Teď už půl roku leží na hřbitově.
1: Co to povídáš?
7: Měl bys vědět, že nikdo z nás ve mlýně nepřinese žádnému děvčeti štěstí. Nechci ti nahánět strach, ale je to tak. Budeš-li mít rád nějakou dívku, Krabate, nedej to na sobě znát. Postarej se, aby o tom mistr neměl ani zdání. A taky Liško, ne, ten mu všechno donáší. A hlavně, za žádnou cenu neprozratí její jméno. Ani ve spánku.
1: Já žádnou dívku nemám.
7: Třeba se nějaká objeví.
1: Už zase zpívají.
7: Budou takhle chodit po vesnici celou noc. Utichnou až ráno, kdy si naberou ze studánky velikonoční vodu.
1: Má tak čistý hlas. Chtěl bych ji vidět.
7: Krabate.
0: Toto je umění, jak vyjít ze svého těla.
7: Krabate, nevycházej ze svého těla. Nemusel by se zvrátit.
1: Aspoň na okamžiky spatřit.
7: Zatraceně.
1: Odděluju se od svého těla. Vydechuju se do černé noci. Stávám se plamenem svíčky, kterou držíš ve svých rukách. Vidíš mě? Cítíš mě, kantorko?
2: Holky, podívejte na můj plamínek. Jak se najednou rozkomíhal.
8: Teda, to je znamení. Asi na tebe někdo myslí.
1: Hoř, hoř, nezhasínej, třepotavá lampičko noci. Ne, ne, neodcházej. Au, Tondo, co jsi to udělal? Spálil jsi mi dlaň.
7: Jenom bolest mohla přivést tvou duši zpátky do těla.
1: Vrátil bych se sám.
7: Znáš toho ještě příliš málo, Krabate, nezahrávej si.
1: Aha.
7: Pojď. Radši tě naučím nakreslit znamení muří nohy. Náš pentagram. Jím si ozdobíme svá čela.
1: Musí to být?
7: Musí. Jsme v jeho moci, Krabate.
9: Chce někdo přidat?
10: Do mě se víc nevleze. Leda, že by mi ta kaše vycházela za svén ušima.
9: To si radši odpust, Andruši.
10: Dej nášup tomu nedochůdčeti, ať se nacpe. Potřebuje to.
1: Sakra, Liško. Proč si mě pořád bereš do pusy?
10: To víš, jsem už taková povaha, holobrátku.
11: Hele, nech ho na pokoji, Liško.
1: Náhodou, fousy mi už rostou. A za pár týdnů koncem roku mi bude 18.
10: To tedy nebude, Krabate.
1: Přece vím, kdy mám narozeniny.
10: Jo, to možná víš. Za to nevíš, chlapečku, že tady se stárne 3x rychleji.
1: Cože?
10: Přišel jsi sem po třech králích. A jestli ti bylo 17...
1: Jo, a pár dní k tomu.
10: Pak jestli dobře počítám, a to já počítám, bude ti rovných 20.
1: To není možný.
10: No, přiznávám, Liško se spletl. Vždyť ty už nejsi chlapeček, ale celý chlap.
0: Stárku!
7: Ano, mistře.
0: Kde je Merten?
7: On tu není?
0: Ty nevíš?
7: Nevím. Nepřišel k večeři.
0: Jistě, že nepřišel, protože se pokusil utéct. Pojď dovnitř, Mertene. Zuj si boty a rozhrň halenu. Teď uvidíte, co může čekat každý z vás, kdo by se ho pokusil následovat. Liško, podej pohrabáč.
1: Tady, pane.
0: Rozžavím ho svým plamenným dechem.
7: Mistře.
0: Mlč, Stárku.
7: To nemůžete.
0: Já jsem tu pánem. A pro výstrahu vám všem teď ocejchuju Mertenovi hruď i chodidla žhavým železem.
7: Ne, ne, to nemůžete, pane bože.
0: Ani krok. Vás 11 ostatních proměním pro tuto chvíli v mlčenlivé kameny. Budete jen němně přihlížet spravedlivému trestu. A pamatujte si, je pouze jediná cesta, která vede z mlýna. O tom, kdo po ní odejde,

0: Holečci, volkové, milánkové, no, to tak zaberte.
1: Nejde to, Andruši, kola uvízla v bažině.
0: Vy, moje hovátka, co to provádíte?
1: Vůz je moc těžký, měli bychom mu odlehčit.
2: Tak mu odlehčíme, krabate.
1: Pane bože, ten vůz se vznesl.
0: A hovězí drobečkové s ním.
3: Co to tam vyvádíte? Okamžitě dolů!
0: Tak a jsme z mokřiny venku.
1: Páni, vysvětlete mi, proč se vlastně dřeme, když vy na všechno znáte kouzla. Vždyť bychom vůbec nemuseli pracovat.
3: A jak dlouho myslíš, krabate, že by nás to bavilo? Nic nedělat.
1: Tondo, na světě je přece tolik věcí.
3: Na světě možná, ale tady?
0: Já snad radši pojedu. Přeje si někdo z panstva usednout na kozlík vedle mě?
3: Ne, jeď napřed, Andruši.
0: Jak chcete? Sedlák se veze, kmán jen pěšmu leze.
3: Už jeď, šašku.
1: Tondo, pořád se mi honí hlavou, co provedl mistr Mertenovi.
3: Merten bude zas v pořádku, uvidíš. Rány se mu hojí dobře.
1: A jak to mistr myslel s tím, že jen on určí, kdo smí z mlýna odejít?
3: Je to pravda. Každý rok jeden odchází.
1: Jen jeden?
3: Ano. V loni to byl Michal a na jeho místo si nastoupil ty.
1: Nemůžu se zbavit pocitu, jako by mi právě tohle měl Merten za zle.
3: Na to se neohlížej, ty za nic nemůžeš.
1: A víš se, kdo odejde letos?
3: Já to vím.
1: A kdo?
3: Já odejdu, krabate.
1: Ale víš, že ti to docela přeju. Tam venku.
3: Tomáš, vezmi si tohle.
1: Tvůj nůž.
3: Na památku.
1: Ukaž, jak se otvírá.
3: Musíš ho otevřít sám. A pamatuj si, dokud ti čepel v ruce nesčerná, máš naději. Hlavně buď opatrný a nikdy na sobě nedej nic znát.
4: Krabate, nevycházej ze svého těla.
5: Podívejte na můj plamínek.
4: Jsme v jeho moci.
6: Bude ti rovných 20.
4: Každý rok jeden odchází.
7: Mertene, Michal se už nevrátí.
4: O dívkách nemluv.
8: Je pouze jediná cesta.
4: Já odejdu. Krabate.
1: Tondo, neodcházej.
4: Musím.
1: Bojím se.
4: Důvěřuj.

0: krabatavého se mi zdálo.
1: Krabaté? To nebyl jen sen.
0: Cože? To jsi ty, Juro.
1: Tonda je mrtvý.
0: Ne. Ne! Říkal jenom, že odchází.
1: Odtud nikdo neodejde po svých, Krabate. Asi už chápeš, čím mistr vykupuje svou moc.
0: Našimi životy.
1: Co rok, to smrt jednoho z nás. Je to trest. Tentokrát se mistrovi znelíbil Tonda.
0: Bože, bože, Juro, vždyť my jsme nástroji pekelníka.
2: Chytněte kostrou, chášku vína, je novoluní, pan Kmot přijel.
3: Honem, rychle, ať se mistr nezlobí.
2: Spustte mrtvý chod.
4: Dneska si přeju obzvlášť jemné mletí, mlináři. Minule byly v pytlích úlomky kostí.
5: Sám na to dohlédnu.
4: Ne, ještě počkej. Už máš 12. pomocníka do tuctu?
5: Spí na šalandě.
4: Kdo je to?
5: Jmenuje se Loboš.
0: Loboš.
5: Co ses tak zarazil, Krabate? Jen pokračuj s tím pytlem, pokračuj.
0: Znám ho.
5: Nikdo se tě na nic neptá, zmiz.
4: A svého nástupce už si hledáš?
5: Snažím se.
4: S Michalem ani s Tondou ti to nevyšlo. Co ostatní? Co Liško? Ten je přece poslušný.
5: Poslušný je, ale to na mistrování nestačí.
4: A. Merten?
5: Nepřichází v úvahu.
4: Jura?
5: To je hlava skopová. V černé škole je vždycky poslední. Téměř nic si nepamatuje.
4: A co ten, co tu byl? Ten Krabat?
5: Zatím nevím. Cítím z něj cosi zvláštního, jakýsi vnitřní vzdor, ale myslím o to, kdyby chtěl, zvládl by za pár týdnů víc, než všichni ostatní dohromady.
4: Dobře to rozvaž. Za rok ti vyprší lhůta, mohl by se stát pobočníkem našeho vladaře. A při své šikovnosti a mé přímluvě, kdo ví, třeba i jednou usednout na nejvyšší trůn.

0: Před rokem jsem seděl na tomhle místě s Tondou, Juro.
1: Já vím, Krabate. Tehdy taky zpívali?
0: Tehdy jsem ji slyšel poprvé. Co slyšel? Já ji i viděl. Je krásná, vysoká, štíhlá. Ten její hlas pořád se mi vrací, i když jsem o tom s nikým nemluvil. Co to děláš, Juro? Proč kreslíš ten čtverec?
1: Magický čtverec.
0: Máš strach, aby nás mistr neslyšel? Odjel přece do Drážďan a vrátí se až nad ránem.
1: Nikdy předtím o Velikonocích neodjel. Co když je to jinak? Všiml jsem si, jak tě v posledních dnech pozoruje.
0: No dobře, ale tady přece...
1: Mohl by se potulovat kolem, Krabate. Dokáže se proměnit v cokoliv, síčka, v toulavého kocoura.
0: A takhle na nás nemůže.
1: Ne, neuvidí nás ani neuslyší, protože na nás zapomene. Jako bychom nebyli. Teď klidně mluv.
0: Co víc mám říkat?
1: Ty se zamiloval, kamaráde.
0: Já nevím. Snad. Ale ona o mě neví.
1: Promluv s ní.
0: Jak?
1: Svým vnitřním hlasem.
0: To jde.
1: Ano. Mistr nám o tom nikdy neřekl, ale přečetl jsem si to v Koratoru.
0: Ty umíš číst tajné písmo, Juro. Ty, který o sobě tvrdíš, že jsi hloupý.
1: Někdy je snažší dělat ze sebe hlupáka. Pomáhá to přežít.
0: K čemu přežívání? Umíme čarovat, ale jsme jako spoutaní. Nemáme volnost, chybí nám láska a umíráme jenom proto, aby on nestratil svou moc. Proboha, kdo to bude příště? Řekni, Juro.
1: To netuším. Každý se bojí a proto je lepší na to nemyslet.
0: A co pak to jde? Co pak není síla, která by jednou provždy zničila to zlo?
1: Existuje taková moc. Drží ve svých rukou dívka, která bude milovat jednoho z nás a poslední den v roce podstoupí zkoušku.
0: Je to nebezpečné?
1: Velmi. Ale když obstojí, bude mistr poražen a v okamžiku jeho smrti zmizí i všechno, co nás kdy naučil.
0: A když se to nepodaří?
1: Když ta dívka prohraje, zemře a její hoch s ní. Tak co? Stále na ně myslíš?
0: Tonda mě varoval.
1: S Tondou to bylo jinak. Vyzradil svou milou příliš brzy. Mistr ji pak pronásledoval, mučil ve snech, až se chudinka sama vrhla do vody.
0: Smrt, smrt, smrt, samá smrt. Už dost. Nechci nic vědět. A na kantorku raději zapomenu.

0: Krabate, co sedíš stranou?
1: Tak krucina, krabate, slyšíš vůbec?
2: Co?
1: Ty se nepřidáš?
2: Já neumím zpívat.
1: Nevykládej.
2: Loboš to vezme za mě.
1: Proč ne? Klidně.
3: Ono se zřejmě panáčkovi něco honí hlavou. Trápí se. Znal jsem jednoho, co se trápil kvůli děvčeti. Choval se podobně.
2: Jo, a já zase Liško znal jednoho zrzouna, co slyšel trávu růst. Jenže se ukázalo, že to byla jen sláma, co mu šustí v hlavě.
3: To jsi neměl, tuhle urážku si odskáčeš.
2: Nesič na mě, krabat se tě už dávno nebojí, Liško. A víš, co udělá syrovatou z ní, která ho chce uštknout? Chytí za krkem a...
1: Bravo!
4: Skvěle!
1: Teď jsi mu to nandal, krabate.
4: To ti přijde draho. Mistr!
1: Držobák! Ten černokněžník nad námi od dnešní svatojánské noci nemá žádnou moc. Tenhle večer nepatří temným silám.
3: Bude i zítra, Andruši.
1: Jo, ale co když se právě dneska stane zázrak a někdo mu zakroutí krkem?
4: To bys si opravdu psal?
1: Přeber si to, Liško. Mimochodem, tuhle tu znáš?
5: U svého mlýna pan mlynář stojí. No tak co je s vámi? Přidejte se!

0: Proč si tehdy o tom tříkrálovém večeru utekl Krabaty?
1: Já nevím. Hnala mě sem jakási vnitřní síla. Vyšší moc a já ji nedokázal odolat. Ale to jsi musel poznat taky, Loboši.
0: Ne, já nechtěl nikam odejít. Jenže najednou mi z ničeho nic zakroužil nad hlavou orel. Víš, můj táta byl sokolník. Naučil mě milovat dravce. Obdivovat nádheru jejich rozepjatých křídel. Ctít ten majestát volnosti. Ale tenhle pták byl zvláštní. Měl jen jedno oko.
1: Mistr.
0: Začal do mě pařáty a vznesl se. Letěl jsem. To jsem si vždycky přál. Ale současně jsem byl uvězněný v jeho spárech. Drásel mi tělo, pálilo to jako čert. Kdysi v dálce jsem zahlédl černě oděného muže s ohnivými pery, který bičem štval koňské čtyřspřeží. Ti koně pádili jak zběsilí, ale pod nimi nic, žádná země. Oni se vznášeli vzduchem, chápeš to, Krabate?
1: Ano, to byl kmotříček. Už si ho taky poznal.
0: Máš pravdu. Teprve teď mi to dochází. Musel to být on.
1: Je to ďábel, Loboši. Kníže pekelníků. A náš mistr mu slouží.
0: Proto, když jsem se ráno probudil, byl jsem najednou tady ve mlýně a na těle ani škrábnutí.
1: Černá magie.
0: Nechci tu být, Krabate.
1: Ano, já vím.
0: Pomoz mi.
1: Kdyby to záleželo jenom na mě, věř mi, že bych neváhal.
0: Prosím tě, Krabate. Prosím.
1: Nechal jste mě zavolat, mistře.
2: Posaď se, Krabate. Musím s tebou mluvit. Už několik týdnů tě pozoruji a mám pocit, jako by ses v myšlenkách toulal jinde. V černé škole odříkáš všechno bez chyby, ale taky bez zájmu. Pověz, co přede mnou skrýváš.
1: Já nemám co skrývat.
2: Nebylo by rozumnější, kdyby ses mi svěřil dobrovolně? Jinak tě budu muset špehovat.
1: Nevím, co bych měl říct.
2: Dobře, nebudu dál vyzvídat. Nechám ti čas na rozmyšlenou a povolím ti, co jsem žádnému ze svých žáků nepovolil. V neděli máš volno a já si přeju, aby jsi vyšel třeba do Černého Chlumce.
1: Proč právě do Chlumce?
2: Bude tam pouť. Přijdeš na jiné myšlenky, poveselíš se, můžeš si zatančit s děvčaty.
1: O to nestojím.
2: Tak to ber jako příkaz, Krabate.

0: Kantorko? Kantorko, slyšíš mě?
1: Slyším jakýsi hlas. Jako by to byl sen. A přitom není. Kdo jsi?
0: Ten, který na tebe už dlouho myslí. Jmenuji se Krabat.
1: Zdává se mi o jednom hochovi. Možná jsi to ty?
0: Síla myšlenek dokáže lidi spojovat. Mám tě rád. Chci být s tebou. Cítit vůni tvých vlasů. Držet tě za ruku.
1: Můj milý.
0: Nazvala jsi mě milým.
1: Máš milý hlas.
0: Zítra se uvidíme. Ale musíme být opatrní. Nesmíme se prozradit.
1: Proč? Máme přece právo. Neslyším tě. Ztratil ses mi. Krabate. Už jsi někdy tancoval?
0: Ne, dnes je to poprvé.
1: To jsem celá já. Musím chytit takovýhle nemehlo. Koukej se mi na nohy. Je to snadné.
0: Jo, možná jo.
1: Ale ty se nedíváš. Jo, tak. Tobě se líbíš?
0: Jméno ne.
1: Ty jsi ale divnej. Víš co, stůj si to jako solní sloup. Hej, mladenci, kdo mě vezme do kola? Jsem volná.
0: Zatančíme si.
1: Ty jsi Krabat.
0: Ano, ale tady nemůžeme mluvit.
1: Nechápu proč.
0: Tamhle ta babka mě bez ustání pozoruje.
1: Tak ať. Bez tak není zdejší. Ve vsi žádná babka se skleněným okem nebydlí.
0: Pane bože, mohl jsem to tušit. Počkám na tebe venku.
1: A co tanec?
0: Raději ne. Přijď za mnou co nejdřív.
1: Ale já se tak nejmenuju.
0: Pojď sem ke mně, do toho čtverce.
1: Víš, jsi trochu legrační.
0: Připadám ti k smíchu.
1: Je to všechno tak zvláštní. Jako bys přicházel z jiného světa.
0: To je pravda. Sloužím totiž v mlýně na Blatech u Černé vody.
1: Aha.
0: Tebe to neděsí.
1: Ani v nejmenším. Teď konečně rozumím svým záhadným snům. Tomu hlasu.
0: Tolik bych si přál zůstat s tebou. Tedy, pokud i ty bys chtěla.
1: A když řeknu ano, zůstaneš?
0: Ach, nemůžu. Ty sama bys mě musela vysvobodit.
1: Mám se utkat s lítou saní? Proč ne? Co mám udělat?
0: Přijít poslední den v roce do mlýna a poznat mě mezi 12 chasníky.
1: Blázínku, to je přeci snadné.
0: Ne tak, jak si myslíš.
1: Já přijdu. Tomáš. Tohle si vezmi. Prstýnek z vlasů jako můj slib.
0: Do té doby se už neuvidíme.
2: Tak ještě jednou, Krabate. Nejdřív se musíš naučit odolávat mistrově vůli. Říct ne, když on řekne ano. Splnit jeho příkaz jinak, než si to přeje. Vidíš ten svícen?
0: Jo, vidím, Juro.
2: A teď si představ, že já jsem mistr. Odsuň svícen od sebe, Krabate.
0: Od sebe. Ne, od sebe ne. Naopak, k sobě.
2: Povídám od sebe.
3: Od sebe, Krabaté. Ruka, jako by se ti sama prodlužovala. Dlán tě pálí. Prsty se rozevírají.
0: Sakra, nedokážu to.
2: Musíš to dokázat kvůli ní.
0: Mám o ní strach, Juro.
2: A ty si myslíš, že já ho nemám? Ty se bojíš o ní, ale já se, kamaráde, bojím o dva. O tu dívku i o tebe. Až budeme sedět na tyči proměnění v havrany, musí tě poznat.
0: Počkej, zkusím si navléknout tohle.
2: Co je to?
0: Prstýnek z jejich vlasů. Dala mi ho jako svůj slib.
2: Já padnu, proč to neřekl dřív?
0: Není kouzelný.
2: Ale dá ti sílu. Víš, je čarování, kterému je třeba se namáhavě učit. Znak po znaku, formulku po formulce. To je to, které stojí v koratoru. A potom je takové... Co vyrůstá ze srdce?
0: Bacha, Juro, někdo jde.
2: Mertene, potřebuješ něco?
4: Ne. Vlastně jo. Liško se vzbudil. Ptal se po vás. Andruš si ho vzal do parády, ale dejte si pozor.
0: No ne, Mertene, ty mluvíš. Ty jsi řekl víc než dvě věty najednou.
4: Jo, a povím ještě něco. Nedovolte, aby umřel někdo další.
3: Dnes je štědrý den, Krabate.
0: Pokud vím, tady se Vánoce neslaví.
3: Ano, ale přesto pokládám dnešek za výjimečný. Chci ti učinit nabídku.
0: Poslouchám.
3: Můžeš se stát mým nástupcem.
0: Mistrem ve zdejším mlýně?
3: Přesně tak. Pan Kmotr souhlasí, neboť já odcházím. Pobyl jsem tu 12 let a vykonal jsem vše, co bylo dle kuratoru třeba. Jsem velmi bohatý a velmi vlivný. Znám všechna kouzla a dokážu toho náležitě využít. A tobě se může dařit stejně, Krabate.
0: 12 let bych měl rok co rok posílat jednoho z nás na smrt.
3: To je přece malá daň za to, co ti tajné umění poskytuje.
0: Ne.
3: Prosím?
0: Říkám ne. Nikdo už nesmí zemřít.
3: Hlupáku, jeden to musí být vždycky. A ty teď můžeš rozhodnout, kdo přijde na řadu jako další. Co třeba Liško?
0: Nemůžu ho ani vystát, ale být vinen jeho smrti, k tomu mě nepřimějete, mistře.
3: Když na můj návrh nepřistoupí.
0: Tak co? Co?
3: V kůlně leží připravená rakev a poslední den v roce je ode dneška za týden.
0: Budu to tedy já.
3: Podívej se na čepel svého nože. Tonda znal odpověď předem. A ty podle té černě taky pochopíš, že když odmítneš, nemáš úniku.
0: Ne, tohle já nikdy nepřijmu.
3: Já neprohrávám, Krabate.
5: Pochválen buď Ježíš Kristus. Promiňte, že přicházím bez ohlášení, mlynáři.
3: Co chceš?
5: Svého chlapce.
3: Jeden z vás mě podvedl. Který?
5: Mám ráda Krabata.
3: Krabat? A znáš ho vůbec?
5: Znám. A pán Bůh je mi svědkem.
3: Ale to budeš muset dokázat. Dobrá. Hus na tyč. Těla se vám zmenšují. Ruce a nohy se proměňují v havraní brka. Narůstají vám zobáky. A ty schováte pod pravé křídlo.
0: Pod pravé ne. Musí to být jinak. Pod levé křídlo.
3: Dost! Chceš mě podvést, Krabate? Všichni zpátky do hejna a znovu. Už na tyč. Zobáky dopředu. Stište svá srdce. Klid. Klid. Tak co? Který z nich to je?
5: Ten ne. Ten taky ne. On je tenhle.
3: Už jsi na konci řady.
5: Je uprostřed.
3: Uprostřed? Ale jich je 12. Tedy šestý zleva, nebo snad šestý zprava?
5: Já nevím.
3: Nevíš? Moc času ti nezbývá.
5: Ach bože, stůj při mně. Ten nebo ten.
0: Má milá. Má milá.
5: Au! Klo ve mně. Teče mi krev. Je to on.
3: Říkáš tedy, že je to tenhle?
5: Ne, ne. Ten druhý.
3: Cože?
5: Ten vedle něj. To je Krabat.
0: Kantorko, ty jsi to dokázala.
6: Tenhle souboj si prohrál, mlináři na blatech. Už nejsi mistr. Zemřeš.
3: Ne.
6: Moc pekel tak žádá. Jeden to musí být vždycky. Jsi na řadě!
5: Zbyla z něj hromádka popela.
4: Počkejte, cítím kouř. Mlýn hoří. Všichni ven! Rychle, rychle!
7: Hoří! Hoří!
8: Pekelníci ničí své
9: pohlení
8: stopy.
9: Pohlení se rychle šíří, zachvátí celý mlýn.
4: Doste vodu!
2: Ne, počkejte! Utvořte kolem plamenů kruh. Hodím do nich za každýho z nás hrst byly.
4: Ty dutá palice. Zapomněl jsi, že všechno naše kouzlení je v prachu?
2: Tohle je boží bejlí, Liško.
10: Je po ohni.
4: Vážně?
11: Je to možný?
4: Jak si to proved, Juro?
12: Jo, moje babička, to byla moudrá ženská.
13: A já v té svý hlavě, Liško, nemám jen slámu a obilný plevy.
5: Půjdeme, Krabate.
4: Kam?
5: Domů.
4: Můžeme být doma tady.
14: A pan mlynář Krabat se sličnou mlynářkou. Nějak rychle jsi to tu přisvojil.
15: Ty kušuj, Liško. Ty jsi nikdy pro druhé nehnul ani prstem.
12: Tak mě napadá, nepotřebovali byste někoho třeba do kuchyně, no tam já se vyznám.
4: Jasně, že jo, jen zůstaň, Juro.
13: Ne, mě asi nepřiberete.
4: Tebe ani náhodou, Liško. Ale kdyby chtěl někdo jiný, Mertene?
16: Ne, odcházím. Umřel tu Michal.
4: Měl jsi ho moc rád, viď?
16: Byl to můj bratr. Kuš mi ho já.
4: A co ty, Loboši?
17: Jo, já zůstanu, ale jen do jara. Pak vezmu vítr a budu zas volný jako pták.
4: Za to mě se nezbavíte. Už jsem se rozhodl. Pořídím si políčko, na něm obilíčko, k němu vůz a hovátka a ty mi budeš mlít jen tu nejlepší mouku. Platí, Krabate?
16: Platí, Andruši.
4: Počkat. Začíná nový rok, nový život, uzavírají se tu obchody. To by chtělo stvrdit kapkou dobrýho moku, ne?
17: Jasně.
16: Určitě.
13: Budete se divit, ale na všechno jsem myslel. Mám schovaný soudek.
4: Já se nestačím divit, Juro. Tak jdem.
18: Kantorko?
5: Ano, Krabate?
18: Řekni, jak jsi mě vlastně poznala?
5: Měl jsi strach? Bušilo ti srdce?
18: Jurovi taky. To on nás zachránil. On jediný dokázal udělat něco nečekaného.
5: Ale ti, hlupáčku, věděla jsem, že to nejsi ty. Nikdy bys mi přece neublížil. A pak všimla jsem si prstýnku z mých vlasů, který jsi měl navlečený na křídle. Trochu ho překrývalo peří, ale viděla jsem ho.
18: Stejně mi něco dlužíš.
5: Já tobě?
18: Ano. Mám krásnou, statečnou dívku a neznám její jméno.
13: Pojďte, kde vězíte? Krabate!
7: Krabate! Krabate!
5: Víš co? Zkus ho uhádnout.
4: Cože? Ty chceš, abych hádal?
5: Proč ne? Máš na to přeci spoustu času.

0: Krabat, rozhlasovou hru na motivy knihy od Frieda Preusslera Čarodějův učeň, napsala Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, dramaturgie Ivan Hubač. Učinkovali Michal Zelenka, Lukáš Lavica, David Novotný, Matěj Dadák, Jaroslav Plesl, Jan Meduna, Vojtěch Hájek, Ilja Racek, Andrea Elsnerová, Marika Procházková, Vladimír Čech, Jitka Smutná, Robert Jaškov a další. Režii měl Aleš Vrzák.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku: usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala dvě hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblížku, koblížku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sypce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham a snědla ho.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavolanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlounké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času, povzdechla si Alenka.
0: A potom po vzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička. Horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím,
0: pokrčila ramínky Alenka.
1: Pan Beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli, vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá,
2: maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít a vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena, ale neptala se.
1: Jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4. A kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě dvě kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jau, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla Alenka po mokrém borůvčí a kraslice z pravé ruky se skutálela do hlubokého úvozu, kde si lišky dávají dobrou noc. Zbývala kraslice 3., poslední.
1: Je, jestli ještě jednou uklouznu, šli jsme do Tater zbytečně, cestičko,
0: pípla Alenka.
1: Místo kraslic bychom mohli dát bratranci z druhého kolena akorát tak pěkné pozdravení. Jenom na to on určitě nečeká.
0: Už tě uklouznout nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice,
0: smála se Alenka a šli s beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance, ale pozor, ne z kolena 1., ani ze 3. a taky ne z kolena 4. Ale z 2.
0: Ozvalo se najednou dole pod nimi. A to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu modrého jezera horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
1: Já jsem ten slavný bratranec z 2. kolena.
3: A to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kráslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám!
0: Zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kraslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe, div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on jí zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká:
4: a pozdrav z Moravy, vidíte, majstro.
0: A zajíc žongluje dál a dál a křičí: pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
1: Hej, teta,
3: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí.
4: Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
1: Koš ovčího síra, síra ovčího a Lenka vám dá 13,30 Kč. A zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. A Lenka zpívala Malé kotě. A beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík síra, a Lenka jí dala 13,30 Kč a cestička zavolala: Koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem beránek třikrát dupnul

sluníčka. A v tom vám beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul. Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu. A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla, děkuju za cestičku a sýr. A beránek se zasmál a povídá, každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mně by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete. A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za tři neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

0: 6 hodin.
1: Mami, jsi ráda, že máme Beníka?
2: To víš, že jsem. Jdi se umít. Už si nehraj.
1: Pojď, Beníku, ať jsi fešák.
2: Luboš má v Kamenici tatínka. Mají králíky. A taky kocoura. Vepříka. Měl bys dědu. Dědu jsi si vždycky přál, ne? Tak už toho mám dost. Zkazit něco hezkýho to dovede každej. Třeba i já nebo Luboš. Ale ty jsi přece prima kluk. A s těma kartáčkama to byl docela dobrý nápad. V každý rodině mají být tři.
1: Vždyť my taky jsme. Ty, já a pes.
3: Zase jsem měla ten naléhavý pocit, že ne já, ale všichni kolem mě si osobují právo rozhodovat o mém životě. Proč mě vždycky všichni chytí do pasti a já musím dělat, co oni chtějí? Proč se jen Luboš vrátil a zasáhl do našeho života jako uragán? Proč se s ním vůbec musím bavit? Abych neranila malého chlapce, musím ho ještě hájit. Už to nesnesu.
4: Poslední generálka, třetí jednání, prosím se o listy na scénu, na scénu.
5: Začne postupovat panstvo. Dole bude legrace. Spartaka nám zapíchnou a Frigie pozvedne meč.
2: Co se děje?
6: Dneska jsem čekal 2 hodiny.
2: Nemůžu vás kaničit násilím, abyste byl mluvil.
4: Prosím se o listy, Spartakus, Frigie na scénu.
6: Ani se neukázal. Zrádnější než 8000. Ano, já už to prostě nevydržím.
2: Vašek na tebe čekal 8 let a ty to nevydržíš pár dní.
6: Jenže já musím ráno na vlak.
4: Frigie, na scénu.
2: A co kdyby si ty hory nechali jednou plavat?
6: Můžu nechat ve štychu celou výpravu.
2: Vždycky se přiřítíš jako lavina.
6: Už byla si mě ty, Anu. To já bych nedokázal. Přečíš si v novinách, že se někdo šťastně vrátil, že žije a rovnou mu vystrojit funus.
2: Co jsem měla Vaškovi říct, když se začal ptát po tátovi?
6: Ty jsi na mě čekala ještě rok, než začal mluvit.

0: Ještě tři, než začal myslet.
1: Jestli po tomhle světě chodil kuň, tak jsem to byl já.
0: Nemusíš se omlouvat, dneska jsi mi úplně lhostejný.
1: To neříkej, to neříkej. Na trucování máme osmiletýho kluka.
2: A Janičko, výstup.
3: Moje nervy napjaté k prasknutí povolily. Na scénu jsem nevtančila. Po točitém schodišti jsem letěla dolů a zůstala viset v provazišti.
4: Moment, moment. Návštěvy jsou ve středu.
5: Já tu mám ženu.
3: Se zlomenou nohou jsem skončila v nemocnici.
5: Vašek se ztratil.
0: Co si to vymýšlíš?
5: Tak jsem zazvonil a řekl jsem mu, že jsi si zlámala nohu, jako by ho popad amok. A než jsem stačil zbalit věci, tak byl kluk v trapu. Hodinu jsem ho hledal po sídlišti.
0: Prosím tě, nejanči, teď už je dávno doma.
1: On už tady byl. V Praze je Bůh ví kolik nemocnic a on se trefí do tý jediný správný. Máme to chytrý dítě, viď? Proč se na nás tak dívá?
0: To je moje matka. Dohlídni, ať má úkoly v pořádku, a než odjedeš, tak dej klíče do schránky. Jdi už.
4: To jsou způsoby. Tak vy spolu máte dítě, jo? No to mi teda vysvětli. To byl ten rošťák?
0: Jestli se ti dva nesmíří, já to nepřežiju.
6: Mírným vlahem večerním svitu se k sobě řadí nepřehledné řetězy vrcholů. Poslední oblaka se převalují nad ledovými velikány. Jen 10 minut si horolezec Hermann Bůhl dopřeje na vrcholu, o který se bojovalo 50 let.
5: Proč si mi neřekl, že máš v nemocnici babičku? Už jakou jsem měl o tebe starost?
6: Na 8000 leží černočerná noc. Jedinečná v boji o himalajské velikány. Mezi skalisky, bez stanu, bez jídla a pití, musí přemožitel vrcholu vyčkat do svítání. Ani vánek se ho nedotkne, ani sněhová vločka se mu nepoloží na ramene. Mráz neklesne hlouběji než na 20 stupňů pod nulou. Tak nějak divně, docela divně se chová 8000, která se právě musela podat noze člověka. Zuřiví bohové Nanga Parbatu spí.
5: Zůstane tu přes noc, aby si nemusel k Valentům.
6: Jitřní slunce zalilo sněhová pole. Opatrně vedou paprsky vyčerpaného horolezce dolů. Ale ta cesta zpátky, což pak je bez konce. Ne, kamarádi, jdou mu naproti. Ještě 100 metrů, 50, 10. Padnou si do náruče a po tváři jim stékají slzy radosti. Byl jsem nahoře, kamarádi. Byl to nejkrásnější den mého života.
7: Já jsem dneska nemohl přijít.
5: Proč?
7: Byl jsem po škole.
5: Ale, Maler, co?
7: No, mě nemá přijít do školy.
5: A proč?
7: Nechtěl jsem psát slov.
5: Tak víš co? Já půjdu do školy místo maminky.
7: Ty přece jedeš zítra ráno dát.
5: Zůstanu tady s tebou.
7: Pojedeš. No. Já to s mámou zařídím. Oni totiž holky. Nemají o kamarádství ani potuchu.
5: A ty jo?
7: Já jo. Já už jsem ten sloh napsal. Co dělá táta? Můj táta je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve 3 na mě u školy. Je na něj spolehnutí. Koupil mi psa. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na 8000. Překonává všechny překážky. Je to dobrý kamarád.
5: Víš, jak se vytrhne klokanovi zub? Sestrojíš vodnické jeře. Načasuješ nálož dynamitu a...
7: To nebyl klokán, ale verliba.
5: To je přece jedno.
7: Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Kam by přece šel k zubaři.
8: 3, 2, 1.
3: Když se dnes ohlížím zpět, Přepadá mě tichá nostalgie a taková zvláštní něha. Možná je to vděčnost mému malému Kolombovi, že se nevzdal a donutil mě všechno přežít a vrátit naše rozdělené životy na společnou cestu.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To bylo už hodně dávno. Tenkrát stoly měly nejen nohy, ale i ruce. A hrnce měly nejen ucha, ale taky nos. A hodinky měly nejenom ručičky, ale taky očička, bříško a zadeček. Tehdy ještě myši vůbec neměli strach z koček. Opravdu. Ani trošičku se jich nebáli. Jedna myška bydlila tenkrát s naším kocourem v psí boudě na našem dvoře. Byla to pěkná bouda. Měla i sklep. Jednou, bylo to v úterý, venku sněžilo a kocour seděl v křesle a četl noviny.
2: Podívej se, kocourku, jak venku sněží, povídá myška. Jestli bude sněžit celý den, zasype nám sníh celou boudu a my se nedostaneme ven.
3: To nevadí, povídá kocour. Stejně je venku zima a sníh zebe do tlapek. Budeme doma a nepůjdeme nikam.
2: Ale co budeme jíst? Musíme přece nakoupit něco k jídlu, abychom tu neumřeli hlady.
3: Já neumřu, povídá kocour. Kdyby bylo nejhůř, tak bych přece snědl tebe.
2: No, mám nápad, kocourku, povídá najednou myška. My si v tom sněhu vystavíme tunel. Budeme pak tím tunelem chodit nakupovat do obchodu a taky na návštěvu ke svým přátelům a na procházku za město a večer do divadla nebo do kina.
3: Mňau, to je výborný nápad, myško, povídá kocour. Začni hrabat tunel a já zatím vymyslím, kam budeme chodit, až ten tunel postavíš.
1: Kocour si sedl do křesla, zavřel oči a přemýšlel a myška se pustila do práce. Nejdřív prohrabala tunel k vrátkům u zahrádky. Potom provrtala chodbičky na pole ke svým kamarádkám. Ale pak už byla celá upracovaná a unavená. Lehla si do postýlky a usnula. Když se kocour probudil z přemýšlení, šel se podívat, jakou práci myška udělala. Otevřel dveře a kouká. Ve sněhu je tunel dlouhý, jako pro celý vlak, ale uzoučký, jako myší dírka. Říká se, že kam kočka prostrčí hlavu, tam proleze i celým tělem. Kocour tedy zkusil vstrčit hlavu do dírky. Sníh trochu povolil a hlava zajela do tunelu. Ale dál to nešlo. Zapřel se tedy zadními tlapkami a znovu zatlačil. Sníh opět maličko povolil, ale dál už to opravdu nešlo.
3: Mňau, musím říct myšce, aby udělala tunel širší, řekl si kocour a chtěl vycouvat.
1: Ale ouha, nešlo to. Hlava byla v tunelu jako zazděná. Marně zkoušel dupat tlapičkami a kroutit ocáskem. Hlava zůstávala v tunelu. Kocourek už začínal mít strach.
3: Myško, halo, myško, pojď mě vytáhnout,
1: zavolal do tunelu. V tunelu to jen zahučelo, ale myška spala.
3: Myško, mňau, myško, myšinečko,
1: volal kocourek, ale myška spala a spala. A kocourek volal a jeho hlas se nesl tunelem až na pole k dírkám polních myší. A myška spala a spala a spala. Ale polní myšky nespaly. Vylezly ze svých dírek a šly se podívat, kdo to na druhém konci tunelu tak volá. A vida, na konci tunelu trčí kocouří hlava a má slzičky na krajíčku.
3: Myši, myši, pojďte se podívat,
1: volali na sebe.
3: Tu je ale legrace, kocouří hlava v tunelu. Pane kocoure, kam jste dal hlavu? Kde jste zapomněl nohy? Kam tak pospícháte?
1: A myšky se smály a smály. Ale kocour se nesmál.
3: Mňau, Počkejte, myši, až vás chytím. Já z vás udělám nudličky. Já z vás udělám tlačenku. Já z vás udělám myši karbanátky. Mňau.
1: Ale myši se smály a smály a pořád se smály.
2: To musíte, pane kocoure, počkat až do jara, až roztaje sníh. A to vám pak, pane kocoure, pěkně provlhne kožíšek. To pak budete, pane kocoure, vypadat jako zmoklá myš. Potom se vás, pane kocoure, nebude bát ani mravenec.
1: A myšky se smály a smály a smály. Když se dost nasmály, začalo jim být kocourka líto. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce. Hrabali a hrabali, rozšiřovali tunel, až byl tak vysoký a tak široký, že by jim mohl kocour projít docela pohodlně, třeba až do biografu. Ale kocour nešel do biografu. Honem vycouval z tunelu zpátky do dveří a hubky do postýlky. Však už měl tlapky i uši celé skřehlé. Přikryl se pěkně peřinou a usnul. A tak spal kocour, i myška spala a oba tam v té zasněžené boudě spali až do večera a od večera zas do rána a od rána zase skoro do večera, ale pak už se jim nechtělo spát a tak si chvilku povídali a chvilku si hráli na schovávanou a chvilku na slepou bábu, až toho zase usnuli. Když se pak ráno probudili, bylo po sněhu.
2: Jestli pak nám ještě letos napadne sníh?
1: Ptala se myška.
2: Tolik bych si ho přála.
1: Ale kocourek se mračil, nechtěl už o sněhu ani slyšet.

Byl jeden král a měl hezkou princeznu. A zase byl vedle jiný král, ten měl prince, taky hezkého, byl jako malovaný a jmenoval se Vach. Oba pěkně rostli a když dospěli v letech, milý Vach píše princezně, jestli by mu ruky nepodala. Ale ta byla tuze pyšná. Ani se nepodívala a beze všeho vzkazuje, že by si o něj ani zablácený střevíc neotřela. Psaní uhodilo prince jako kamenem. Tak si to vzal do hlavy. A hned si pořídil bláznivé šaty, byl v tom všelijaký, a jde do světa. Cestou si hrál na flétnu, uměl na ní dobře hrát, až se každý divil. A jen šel, aby přišel do toho království, kde byla milá princezna domovem. No, při písničce pěkně cesta ubíhá, ani se nenadál a je tam. Tady zámek jako z pohádky. Vach koukne a lidé všichni v oknech, jako by na něj právě čekali. I princezna se tlačí ke kraji. No, tak blázen se honem postavil, nasadí flétnu a už to šlo. Písnička za písničkou a tak dovádivé, že se div celý zámek nedal do tance. Každým to jenom škubalo. I princezna se musela hodně smát. Když ho už chvíli poslouchají, pan král povídá, abyste mu taky něco hodili, ne? No královna hned zabalila žlutý dukát a hází mu papírek před nohy. Vach jej zvedl, rozdělal, ale zrovna zahodil. Král povídá, vidíš, bude mít spíš hlad, o peníze nestojí. Tak zabalili kousek něčeho a zas mu princezna hází papírek dolů. Vach nechal hraní, papír popadl a maso obírá rukama, jako by nikdy nejedl. Div, že přitom jazyk nespolkl. A král zase, no vidíš, je hloupý. Kdyby si byl za to koupil masa, co mohl mít masa? Jinu blázen, blázen. Když to okousal a prsty olízal, princezna povídá, ach papa, nech mi tady toho blázna, nemáme se ani čemu kale smáti. No když tolik prosila, král ho dal zavolat a zrovna mu ukázal na pokoj, aby tam zůstával. Bylo to blízko pokoje, kde bydlela princezna. Teď večír, když přišla noc, Vach si položil na stůl prsten a začal mu hrát. A smál se a skákal okolo jako bláznivý. Princezna povídá komorné, jdi a podívej se, čemu se ten blázen tolik směje. Komorná skočila, koukne tam dírkou ve dveřích a hned je tu. Princesko, má tam prsten na stole, jako když oheň svítí. Celý pokoj je z toho v jednom ohni. No tak jdi a zeptej se, jestli by mě ten prstínek neprodal. Komorná letí. Blázne, blázne, neprodal bys ten prsten? Naše princeska by si ho ráda koupila. Prej neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Princezna se nad tím slovem zasmála, ale přece jí to dělalo hlavu. Jít se bála a zas nejít nedostane prstýnku. Tak se obě chvíli radili, až povídá komorné, ty, poslouchej, víš co? Zkus to za mě si s ním zatančit. Komorná přijde, blázen ještě skákal dokola. Teď ale zahodil flétnu, přestal hrát a vlezl si mezi boty pod postel a tam zůstal spát až do rána. Komorná čekala na tanec, už bude hnedle den, ale tance se nedočkala. Princezna už byla ráno dychtivá, jak dopadl taneček. No, tančila si s bláznem, tančila? Ach, princesko, nic. Hned zahodil flétnu, vlezl si tam mezi boty pod postel a s těmi spal. Na tanec žádný nedošlo. Princezna se jenom divila, no, je to prej blázen. Teď druhou noc postavil si na stůl ptáčka zlatého a zas mu hraje a skáče dokola. A tolik smíchu tam. Princezna poslouchá, nedalo jí to pokoje a povídá komorné. Jdi a podívej se. Ráda bych věděla, čemu se ten blázen může zase tolik smát. No to je nějakýho smíchu. No ta letí, jenom dírkou u dveří nakoukná a princesko, má tam takového ptáčka na stole, je celý zlatý a jen mu hraje a skáče dokola. Inu k neuvěřej. No tak běž a zeptej se, jestli by mě ho neprodal.
komorná hned je tam. Blázne, máš prodat toho ptáčka, princezně ráda by si ho koupila. Neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Tak princezna myslí, jednou si zatančit nebude tolik zlé, teď nikdo nemusí nic vědět. Pomalu se sebrala a tam. Blázen už nelezl mezi boty, sladěunce se poklonil a už byli spolu v kole. Ani jim pokoj nestačil a flétna k tomu hrála jako divoká. Tancují a tancují a tanec nebere konce. Princezně to mohlo pomalu srdce utrhnout, ale tancuje pořád. No, už dýchat nemohla, blázen ji posadil a k ní a jen ji hladí a celuje. A to celování trvalo díl, než si kdo mohl na zámku pomyslit. Teď jednou král a královna někam odjeli. Princezna už nebyla svá. Po tom jednom tanečku všecko jí táhne k bláznovi, jako by jí opravdu udělal. Všude na něj myslí, všude za ním jde. Až mu jednou takhle povídá, už vidím, že ty nejsi žádný blázen a já bez tebe nemohu být. Vach se jako pousmál a povídá, tak víš, staří nejsou doma, něco ti řeknu. My spolu utečeme. Tak se honem na tom smluvili, princezna nabrala zlata, co by unesli a utíkají ze zámku. Už byli hodný, hodný kus, až přišli takhle na hráz k rybníku. Princezně byl už ranec těžký, nebyla zvyklá, tak vach povídá, ukaž, já ti to chvíli poponesu. Ranec ji vzal a než se nadála, najednou bác, hodil ho jí z poklady do vody. A teď byli načisto. Princezna se dala do pláče a naříká, jak budou živi, že jsou teďka bez groše, ale vach ji potěšil, no mlč. Přijdeme do vesnice, všude jsou dobří lidé. Poprosíme jich o almužnu. Ty po jedné straně a já po druhé. Sám šel ale po její straně napřed a v každém čísle povídá, že tudy chodí žebračka tulačka, aby jí nic nedávali. A tak nesehnala nic, jenom jí hnali od prahu. Vach vyžebral kousek chleba u pekaře, za vesnicí se o něj rozdělili a jdou dál. Šli, až přišli do jeho rezidence, do jeho království. Tam vyhledal chudý domeček, kvartýrý objednal a povídá princezně, tuhle budeš bydlit, jsou tu moji rodiče, buď na ně hodná. A aby měla práci, opatřili krám, plno hrnců a talířů, že se na náměstí vyloží a bude prodávat. Aby měli co jíst. Teď, když se pěkně vyložila a prodává, sám na hradě si osedlal koně, vystrojil se v rytíře a tryskem jede po tom náměstí. Vjel jí zrovna do nádoby a všecko rozšlapal. Chudák se dala do pláče, že má takovou škodu a výdělek ten tam. Když to večer vach slyšel, povídá, no to nic, opatřím ti něco lepšího. Dostaneš kartáče a leštidlo a budeš na rohu pánům boty čistit. Tak si s radostí na rohu sedla a čekala na práci. Tady přijde pán ve schrnovačkách, do něčeho skočil a boty má samé bláto, samý kal, jestli by mu je nevyleštila. Ta ale beze všeho chytne kartáč a v minutě byly boty jako sklo. Dostala zlaťák od práce a byla ráda, že pro domácnost tolik vydělá. Když bylo večír, vach povídá. No, boty si leštila, už víš, jak i to chutná. Našel jsem ti lehčí službu. Budeš na zámku kuchyňskou. Aspoň se ti přihodí něco od jídla zastrčit a dones starým rodičům do chalupy. Na ty mě nezapomeň. Už v kuchyni nějaký čas sloužila, když princ povídá králi, papa, já bych se ženil. No, a kde máš nevěstu? No, já mám prej, tady na zámku. Jen udělej muziku a kterou chytím do tance, je má. Tak muzika hned spustila, všichni se vynašli k tanci, až princ taky skočil pro svou kuchyňskou. Roztočili, až i kusy jídel z kapsy lítali a povídá, tohle je papa moje nevěsta. A zrovna se taky obrátil k ní. Vidíš, to jsem já. Jak si mu psala, že by sis o mě ani zablácený střevíc neotřela. A neminulo tě, musela si otřít můj. A taky hlavu kapitálně napravil, všecka pícha z ní vyvála,
byla už jako holubička. Teprve byla svatba hlučná a veselá, kočáry jen drnčely a muziky bylo slyšet za devátou zdí. I její rodiče přišli a nemálo se divili, jak to ten blázen uměl pěkně roztancovat.

0: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl.
1: Manko,
0: neslyšíš nic?
2: Nic, Rumcajsi.
0: Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá.
2: Někdo loví v lesním rybníčku raky.
1: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství.
0: Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot. Taky Cipísek vjel do střevíčku z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k Jičinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
1: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
0: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k Jičínu, vypravili se po ní. Ale na jičínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcajs se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
1: Rakovů bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
2: Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
1: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
0: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
1: Podávej, Cipísku,
0: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
1: Kdo je to v kuchyni?
0: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
1: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký radší chlapák,
0: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
1: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
0: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
1: Hejsa!
0: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
1: Hejsa, sa!
0: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
1: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
0: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka,
2: vykulil se s nimi taky vodník, Volšoviček. spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese krákosový list.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjak živa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou tu žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Jihlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
2: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál.
3: Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
4: On to myslí obrazně.
1: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
4: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
1: zalkal profesor Kadeřábek.
3: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
4: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjak živa věří tomu, co nikdo neviděl.
3: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
4: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdybychom se jim doopravdy ukázali?
1: Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávené ponožky. Ve skleněné kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy. Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
3: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti.
2: To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
4: Jenže bychom to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
2: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
4: Dost,
1: volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem.
4: Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
1: A zmizel v pracovně.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. Za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.

0: Chudák děda. Od rána Hejhli čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hejhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Padre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
1: A co mám jako dělat?
0: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
1: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
0: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
1: Jasně, řekl Hejhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
0: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
2: Poklepal si na kapsu.
0: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
1: To je fakt, překývl Hejhlík.
0: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
2: To Hejhlíka zaskočilo.
1: Proč?
0: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
2: Dederon se krátce zachechtal.
0: Ale poset mění, ať seš zpátky.
2: Hejhlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hejhlíkovu naušnici.
3: Co je tohleto?
2: Zeptal se rezignovaně.
1: Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím,
2: zaprosil Hejhlík.
3: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
2: Děda se rozhorčením zadýchal.
3: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
1: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici,
2: začal Hejhlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží.
1: Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
4: Byl jeden král, a měl 3 dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny 3 rád.
5: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
6: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit. Co bychom si tu sami bez vás počali?
5: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
7: Já jsem nejstarší, tatínku.
8: A já nejhezčí.
5: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
8: Já vás, tatínku, miluji.
5: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
8: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
5: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
8: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
5: Tak jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
6: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
5: Jako co?
6: Jako sůl.
5: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
6: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
5: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
6: Ale tatínku, život bez soli.
5: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
6: Tatínečku.
5: Tak už jdi.
4: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
9: Tak už se nedráp, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
6: Ráda, babičko.
9: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
6: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
9: Však já tě to naučím.
6: Děkuji vám, babičko.

0: Tatínku, tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné. Já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane, pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: kluci odjeli a už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatu máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásné šaty?
2: A proč jsem tady tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si král, když to nějak nezařídíš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticha až moc.
1: Tak budu.
0: Tak nashledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne,

0: kam pak, děvenko? Proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný, jak návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata. A po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane? Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zas já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé naší země.
3: Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na babičku nezapomněla.

Nejhorší bylo, že Jakuba vůbec nenapadlo, že by měl jít domů. Kdyby si byl třeba říkal, kde já to vlastně bydlím, nebo co pak asi teď dělá maminka, nebo co bude dál, nebo aspoň jejdanánku, nebo podobně tak nějak. Ale on ne. Měl si ruce v kapsách a pískal si písničku z pekla a plnými doušky vdechoval mrazivý vzduch svobody. Přitom taky jednou nebo dvakrát kýchl, protože ono lokat mrazivý van svobody nelze bezstarostně. A mířil k malé straně, aniž věděl, kam míří. Malá strana si vždycky své lidi přitáhne. Jen si všimněte, někdy jdete a jdete a jdete a najednou jste na Malostranském náměstí. Jakub tedy prošel několika úzkými uličkami a octl se na malém náměstíčku s podloubím. Proti němu kráčel lampář a rozsvěcoval plynové svítilny. Byly to už jedny z posledních plynových luceren v Evropě a ten lampář byl také poslední. Pane dozorce, řekl Jakub, mohl bych si tu tyč podržet? Kdybyste mi dal podržet, dal bych vám žvejkačku. Nebo bych vám dal, co byste chtěl, ale já nic nemám. Mohu si ji podržet? Chyť si ji, řekl lampář, on totiž tak mluvil, protože byl starý, a rozsvítíme spolu. No tak rozsvěceli, pak spolu celý zbytek náměstí, svítilo

0: bíle a zeleně. Pane, já jdu z pekla, řekl Jakub. A viděl jsem ďábli napichovat chlapečky, pane. A zadupal jsem na ně a oni si už na mě netroufli. Pane, nemáte něco k jídlu?
1: Mám suchý rohlík,
0: odvětil lampář,
1: ale s ohromně vypečenými špičkami.
0: A dal mu rohlík. Náhle řekl Jakub, vidíte tu holčičku pod lampou, jak prodává zápalky?
1: Já žádnou nevidím,
0: povídal lampář.
1: Ale taky jsem to četl o té holčičce, jak potom zmrzla.
0: Pane, řekl opět Jakub, ale ta holčička se zápalkami tam stojí.
1: Dejte mi korunu, já vám koupím zápalky.
0: Jenže lampář korunu neměl, a tak šel Jakub k holčičce bez koruny a zeptal se jí,
1: nechceš rohlík? Já tě znám, holčičko, ale nevím, jak se jmenuješ.
0: Dívenka mlčela. Byla bledá, vlastně byla trochu bílá a trochu zelená, jako světlo plynových lamp. Pak škrtla zápalkou a hřála si u plamínku ručky.
1: Pane lampář, ona nemluví, řekl Jakub, a celá se třese. Podívejte, už rozsvítila poslední sirku a sněží a sněží. Pojď ke mně,
0: pravil lampář.
1: Já tu bydlím blízko a ohřeju ti polévku. Budeme na Štědrý večer spolu. Nechceš?
0: No on tak taky mluvil, protože asi byl nachlazený. No to byste musel vzít taky jí, řekl Jakub. Tak nás vezměte oba a ohřejte nám tu polévku.
1: Tak dobře, řekl lampář. Ale vždyť tu nikdo není. Jen já a ty.
0: Ale v tom škrtla zápálka a lampář řekl,
1: sakra, kdo pak to tu škrtá?
0: Kdyby tu nikdo nebyl, tak nikdo nebude škrtat, řekl mu Jakub.
1: Promluv ti mi, ubožátko, ubohy, aby tě viděl pan lampář. On nás odvede k sobě, tak řekni třeba její danenku, to je zima, nebo napadlo sněhu, nebo co chceš, nebo...
0: Holčičce vzplál na tváři temný ruměnec, ale neřekla nic. Ten ruměnec byl vlastně bílý a zelený, ale když se ve správných pohádkách říká temný ruměnec, tak to do naší dáme taky, ne?
1: Tak vidíš, řekl lampář, že tu nikdo není. Kdyby tu někdo byl, tak by to nevydržel a aspoň by vydechl.
0: A v tom uviděli stoupat obláček bledozelené páry. Lampář už z toho sám byl trochu nejistý.
1: Tak nejdeš?
0: Řekl hodně nahlas. Ne, řekl Jakub. Vy si jděte, já tu zůstanu s holčičkou a budu ji zahřívat dechem. Snězte si svou polévku sám.
1: No dobře, řekl lampář. Ale ty už koukej jít domů, protože už je pozdě. Koukej, první hvězda už vyšla.
0: Nevyšla, namítl Jakub. Pojďte ji rozsvítit, pak můžete jít. Lampář zvedl hlavu a ona první hvězda skutečně nikde. Zvedl tedy tyč. A v tom nahoře něco slabě zajiskřilo, jako když se v dáli rozsvítí zápálka a na obloze zasvítla hvězda. Byla bílá a zelená.
1: Tak já už jdu, řekl lampář.
0: Ale bylo na něm vidět, že jde nerad. Jako by se mu nechtělo domů. Vidíš, holčičko, řekl Jakub, že jsem tě neopustil. Nikdy tě neopustím. A když to říkal, už ji vlastně ani neviděl, ale zaslechl drobné capkání po dlažbě, jako kdyby se někdo vesele loudal po umrzlém chodníku. Na náměstíčku byla kašna a za kašnou hospoda a z ní se linulo žluté světlo a ještě žlutější teplo plné jemných vůní. Jakub si skromně kousl do rohlíku a poprvé si vzpomněl na to, jak se usmívá maminka, když mu maže rohlík. Před hospodou stál starý poštovský vůz, pěkně modrý, na střeše měl černou zahrádku ze železných tyček, loukotě červený a uprostřed byla namalovaná zlatá trubka. Do vozu byl zapřežen koník s moudrou hlavou a velkou bílou lisinou na čele. Čím moudřejší kůň, tím větší lisina. Proto se říká, že nejchytřejší jsou bělouši a z nich zase nejmoudřejší lipicáni. Vlezu si na kozlík, pomyslel si Jakub, a dojím si tam rohlík. Na kozlíku totiž chutná rohlík nejlíp. Kozlík a rohlík patří k sobě. Vyškrabal se na vysoký kozlík a rohlík mu tam tak zachutnal, že si mlaskl takhle. A jak se to stalo? Koník se líně pohnul. Starý poštovní vůz se kolébavě rozjel. Dlažební kostky se rozvlnily a svět se zvolna sunul dozadu. Svět začne pokaždé ubíhat hned dozadu, jakmile se něco pohne vpřed. Ovšem, rohlík na kozlíku je skutečně nejlepší, co vůbec může být. Koníku, řekl Jakub, teď jsme se oba ztratili. Chceš, abych byl tvým pánem? Koník jako přikývl, ale nebylo moc jisté, jak to myslí. Oni totiž koně s velikou bílou lisinou nemění pány příliš rádi. Koníku, řekl mu Jakub, jsme pošta, viď? Nejraději, řekl náhle kůň, jsem tahával stříkačku u hasičů, ale to už jsou léta. Jakub si uvědomil, že na Štědrý večer i zvíře může promluvit. No, tu a tam nějaké slovo. Ovšem, s výjimkou ryb, které by ti mohly porušit štědrovečerní pohodu. Je, prosím tě, povídej si se mnou, řekl Jakub. Třeba si můžeš postěžovat nebo i nadávat, nebo mi pověz, co je pro koně nejdůležitější. Dnes mě stále napadá, řekl kůň, že oves už není jako býval, tím méně pak obrok. A kde není obroku, není ani doskoku. No, jen se courej, koní, řekl Jakub, není na spěch. Já bych takhle jezdil pořád. Můžeme tak jezdit pořád?
1: Jo, povídá kůň, pořád. Za chvíli Klement dopije třetí tvrdou, a to už musíme být zpátky před hospodou, milé dítě. S Klementem si to nesmíme rozházet.
0: Doufám, že tě nikdo nebije, řekl Jakub. To bych nedopustil. Zavolal bych čorty z pekla. Ty mám ochočené na jedno dupnutí.
1: Bylo to docela pěkné povídání, řekl kůň a zastavil před hospodou. Minulý Štědrý večer jsem zapomněl mluvit, ale tentokrát jsem si panečku užil. Škoda jen, že jsme si nehráli na hasičskou stříkačku. Není nadpěkný požár, ale na poště bohužel nic nehoří.
0: Nechceš kousek rohlíku koní? Zeptal se dojatě Jakub.
1: Slez dolů, jde Klement, zašeptal koník. Už se neuvidíme, kamaráde. Příští rok nás vyřazují. Je určitě Štědrý večer, abych nepovídal o všedním dnu.
0: No je určitě Štědrý večer, koní, řekl mu Jakub a pocítil hrozný hlad. Před hospodou spatřil náhle to děvčátko, ale už bez sirek a s velkým džbánem piva s pěnou. Je, povídá Jakub, co tu děláš s pivem?
1: No, tu jsem pro pivo tatínkovi, řeklo děvčátko. Ale tebe neznám. Tvůj tatínek je listonoš? Já sám jsem listonoš, řekl Jakub. A vezu balíky. Dnes jsme měli velkou rozvážku. Jo, jestli ty jsi listonoš, řekla holčička, zaříkej se.
0: Zaříkám se, že jsem listonoš.
1: povídá Jakub, ať mi hlava upadne, jestli nejsem. A teda trochu si přidržel hlavu, ale nic se nestalo, držela pevně. Já musím jít, řekla holčička, protože ještě drý večer a něco dostanu. Hodně toho dostanu. Měla jsem samé jedničky a jsem pořádná. A máme doma živého kapra. To je toho, řekl Jakub, kapra. A máme taky mandle, řekla ta pořádná holčička. Mě mandle vytrhli, řekl Jakub, to je lepší. Jo, zaříkávej se, řekla holčička. Ale Jakub už nechtěl. Stále se na ní díval, kde má ten bílý a zelený ruměnec a ten pohled a ty sirky a nic neměla, jen copy. V tom spatřil muže v pošťácké čepici, který kráčel z osvětleného klenutého průchodu rovně jako svíčka a zamířil přímo k vozu. Už je tu Klement, řekl potichu kuň s lisinou. Jdi k němu, ať tě ještě sveze, pojedeme teď domů. Jakub kývil na holčičku a řekl, pane Klement, můj tatínek vás dobře zná. My jsme taky od pošty, nemohl byste mne svést? A šibalsky na sebe s koněm mrklí.
2: Od pošty svezu každého, řekl Klement. Já myslel, že jsi sirotek, když jsi na Štědrý den tak sám.
1: Jo, sirotek jsem byl taky, řekl Jakub, hodně a dlouho, ale teď už nejsem, protože jsme od pošty.
2: Tak kam jedem, řekl pan Klement. Mám tu ještě jeden balík, ale adresát je neznámý. Hledáme ho od rána. Viď, Karle. Já mu říkám, Karle, ty kobile víš, ale ona je to vlastně Karlička. Viď, Karličko, že jsi Karlička.
1: No ale kuň dělal, že neumí mluvit, protože před dospělými se asi styděl. Bál se snad, že by ho vyhodili z pošty a že by musel k cirkusu. Jeli tedy a sníh pod vozem veselé křupal.
2: Kdysi bývala pošta na saních s rolničkami, řekl Klement. To bylo ale ještě za císaře pána, a rolničky byly v oblíbě a troubilo se, hodně se tehdy troubilo.
1: Nemáte náhodou trubku? Řekl Jakub.
2: Náhodou mám, řekl Klement, ale zatroubím ti až doma, jestli se stavíš, udělám ti čaj a pak ti zatroubím na tu starou trub, té synové vlasti věrní, nebo otroubeno máte trubačí, no, to je stará píseň poštovních revolucionářů.
1: A co jsou to revolucionáři? Zeptal se Jakub.
2: To ti řeknu až doma, jestli se zastavíš, řekl Klement. Ale to z toho troubení poznáš sám nejlíp. A jak naše Karlička dnes pěkně kluše, holka zlatá boublatá. A je to ještě štramanda. Veď, Karle?
1: Ano, Božko, řekl tiše kůň. Ale Klement to neslyšel. Díval se na měsíc, který vyplul z mraků a stál teď nad starým městem. No, necháme je, ať se projíždějí. Dopovíme si to zítra. Naschledanou.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Chudý kovář. Byl jeden kovář, měl ženu, 4 děti a pak už nic. Sotva je všechny uživil. Jednou přišel k němu vojenský důstojník a řekl:
2: uděláš mi 1000 patkov.
1: Kovář řekl: udělám.
2: Důstojník pravil: za 3 neděle si pro patkovi přijdu.
1: Kováře těšilo, že dostal dobrou práci, ale že byl chudý, musel si peníze na železo vypůjčit. Vypůjčil peníze, nakoupil železo a dal se s chutí do díla. Pracoval ve dne v noci a neustal, dokud nevykoval 1000 podkov. Za 3 neděle přišel znovu vojenský důstojník a pravil:
2: máš ty podkovy? Mám,
1: řekl kovář. Jsou složené tamhle v komoře. Důstojník řekl:
2: dej podkovy do pytle, pojď se mnou.
1: Kovář nabral do pytle podkov, kolik dokázal unést, a šel s důstojníkem. Přišli k veliké hoře. Důstojník udeřil holí do skály, skála se otevřela a oni vešli dovnitř. Potom se skála za nimi uzavřela. V hoře byla rozlehlá koňská stáj a v té stáji stála spousta koní a na těch koních seděli jezdci a všichni spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Jenom vysoký důstojník chodil a nespal. Rozkázal kováři, aby podkovy vysypal do kouta na zem. Potom šli s kovářem ještě několikrát a chodili tak dlouho, dokud neodnosili těch podkov rovných 1000. Když se tak stalo, tázal se důstojník kováře:
2: co se ti za práci dlužem?
1: Kovář řekl: no, nechám to na vaší dobré vůli. Důstojník pravil:
2: já nemám, co bych ti dal, není to nic.
1: Hleda, hromada koninců, naber si jich do pytle, co si v něm nosil podkovy. Kovář si zarmouceně pomyslel: koval jsem podkovy ve dne v noci, dlužím hromadu peněz za železo a jako odměnu mám pytel koňských koblih. A otálel. A důstojník ho pobízel:
2: naber si těch koniců, kolik uneseš?
1: Kovář se do toho neměl. Důstojník pravil po třetí přísně a vážně:
2: naber si koniců, co se jich do pytle vejde, a jdi, marš!
1: No, co měl kovář dělat? Nabral do pytle koňských koblížků, důstojník ho z hory propustil, skála se za ním zavřela. Venku zůstal stát a naříkal: co pak jen budu dělat? Doma čeká žena, že přinesu hromadu peněz. Děti křičí hlady. A já jsem vydělal za 1000 podkov pytel koninců. A z čeho zaplatím dluh za železo? Koninců mám před kovárnou dost. Vysypal konince z pytle na hromadu pod smrk a šel domů. Žena mu běžela naproti, volala: vítej, mužičku, jak jsi pochodil? Zlé, řekl kovář. Místo platu jsem dostal pytel koninců. Kovářka: na to nežertuj a ukaž peníze. Kovář pravil: věř mě, nedostal jsem ani halíř. Kovářka uvěřit nechtěla a lomila rukama: v železářství dlužíme za železo, v obchodě za mouku, a ty říkáš, že si žádné peníze nedonesl, nelži. Kovář se dopálil a řekl: tady máš pytel, převrať ho. Třeba v něm nějaké konince zbyly. Kovářka obrátila pytel na ruby a z pytle vypadlo na zem 15 dukátů. Kovářka tolik peněz pohromadě nikdy neviděla, vykřikla radostně: já jsem věděla, že si ze mě tropí žerty. Tolik peněz jsme nikdy neměli. Kovář se podíval, myslel si, že ho očišáli, ale opravdu byly to čisté dukáty. Popadl prázdný pytel a spěchal zpátky k hoře a kovářka utíkala za ním. Když přiběli k místu, kde kovář vyšel z hory, velice se zaradovali. Pod smrkem ležela hromada dukátů žlutých jako kanárci. Kovář s kovářkou sebrali poklad do měchů a šli domů. Kovář jenom mrzel, že těch koninců nenapěchoval do pytle víc. Ale i tak to byla spousta peněz. Zaplatili dluhy, opravili starou kovárnu a bylo jim dobře.

0: Jak žirafy závodily. Jednou odpoledne se dvě žirafí holky procházely po Africe a šeptaly si všelijaká žirafí tajemství. To bylo tenkrát, když ještě žirafy mluvily. A mluvily nejenom spolu, ale s každým, koho zrovna potkali, protože to byly ty dvě nejupovídanější brepty a treperendy široko daleko. Takové, co dokážu brebenti, tam lít pusou od rána do večera. A tak, kdo chtěl mít klid, nebo komu zrovna nebylo do řeči, radši se žirafám vyhnul. Jako například hroch. Hroch se před nimi potápěl až na dno řeky a pštros, ten zas vyprávěl, že prý jednou dokonce strčil hlavu do písku, aby nemusel žirafy poslouchat. Tyhle dvě žirafí holky, jo, jmenovaly se Nikola a Pikola, se nejdřív rozhlíželi, s kým by si mohli trochu popovídat, ale nikdy nikoho neviděli. Odpoledne v Africe bývá totiž takové horko, že každý radši zaleze někam do stínu a tam si zdřímne. Hroch jako obvykle se potopil na dno řeky. To nevadí, řekla Nikola. Můžeme zatím spolu závodit.
1: V tomhle vedru nikam utíkat nechci a nebudu, prohlásila Pikola.
0: Nikola jí ale vysvětlila, že jako nemyslela závodit v běhu, ale ve vyplazování jazyků. A při tomhle soutěžení se přece ještě nikdy nikdo ani nezadýchal, natož aby se zapotil. Prostě vyhraje ta, která vyplázne dál. Tohle se Pikole líbilo. Hned si pomyslela, že vyhraje ona.
1: Určitě vyhraju. Mám totiž jazyk po mamince a ty ne.
0: A hned ho taky začala vyplazovat. Byl dlouhý jako plácačka na mouchy. Jenže Nikolu to vůbec nepřekvapilo. Nedivila se ani trošku.
2: Říkáš po mamince, jo? Jenomže já mám jazyk po strýčkovi z Ameriky a on je tam totiž mravenečníkem. Hele.
0: Jenže když vyplázla jazyk, byl tak dlouhý asi jako plácačka na mouchy. Žirafy zkrátka mají jazyk vždycky jenom jako žirafy a nikdy ne jako mravenečníci. A tyhle dvě žirafí holky měly ke všemu jazyk na chlup stejně dlouhý. Soutěž skončila nerozhodně. A nejspíš proto chtěli závodit dál.
1: Můžeme se vsadit, která má delší krk?
0: Napadlo Pikolu. A hned začala ten svůj krk bez tak už dost dlouhý natahovat. Šlo jí to tak dobře, že brzy přestala vypadat jako mladá žirafa a začínala se spíš podobat stavebnímu jeřábu. A k tomu, aby dohlédla z té výšky na zem, málem potřebovala dalekohled. Spokojeně si utrhla pár mladých zelených lístků až ze samého vršku toho nejvyššího stromu, co v Africe vyrostl, a řekla:
1: Koukej, kam až dosáhnu. A teď si na řadě ty, Nikolo. Ukaž, jak máš dlouhý krk.
2: Zelené lístky z našeho nejvyššího stromu umývám každý den k snídani. Ani se pro ně prostě nemusím natahovat.
0: Už klíbla se žirafa Nikola a hned si jich také pár utrhla bez natahování.
2: Jsou dobrý jako vždycky. I když teďka odpoledne už trochu zvadlí. Jak vidíš, milá Pikolo, můj krk před natahováním je stejně dlouhý jako ten tvůj po natahování. A stačí, když se jen tak malinko povytáhnu, asi takhle, jo, hele. A teď pověz, která z nás má delší krk.
0: Pravda je, že Nikola byla z těch dvou žirafích holek o měsíc starší a o kousek větší. Není divu, že měla i o metr delší krk. Teď jásala.
2: Já vyhrála!
0: A Pikola to musela uznat.
2: Tohle moje vítězství nejlíp oslavíme zpěvem, řekla Nikola. Takovou docela malou pěveckou soutěžičkou, kterou nejspíš taky zase vyhraju. Pro zpěv je totiž důležitý krk a můj krk je o metr delší než ten tvůj krk.
0: V té době totiž toho žirafy nejenom spoustu namluvili, ale také naspívali. Každému, koho potkali, vykládali, že jsou hudebně nadané a nepřestali s tím, dokud nepřespívali aspoň jednu písničku. Zpívání je bohužel bavilo. Hroch, když to slyšel, vždycky se radši potopil až na dno řeky. Tyhle dvě žirafí holky hodně bavilo závodit a soutěžit. Takže se teď vsadili, že vyhraje ta, kterou bude víc slyšet. Hned proto co nejvíc natáhli krky a spustili tu svou nejmilejší žirafí.
3: Na jedné louce v Africe našli žirafy střevíce. Boty jim sluší, až srdce buší při tánci v horké Africe. La, la, la, la.
0: Nikola zpívala svým vítězným delším krkem a Pikola s kratším krkem a společně trochu bzučeli a trochu bučeli a jejich žirafí zpěv se nesl Afrikou, ale pravda je, že moc daleko slyšet nebyl. Nedalo se ani poznat, která vyhrála, i když zpívali opravdu dlouho. Tak dlouho, že se pomalu setměl. Pak vyšel měsíc a z bláta vylezla žába. Nadmula hrdlo a spustila svůj žabí koncert. Žirafy Nikola a Pikola přestali zpívat a už jenom žasly nad sílou žabí písně. Žábu bylo slyšet široko a daleko, dokonce i vysoko, až tam, kde mají žirafy uši.
2: Chceš slyšet daleko víc než my dvě dohromady a přitom nemáš ani krk?
0: Divila se Nikola.
1: Za to mám talent.
0: Zaskřeltala žába a pokračovala v koncertu tak dlouho, dokud měsíc nezapadl. Od těch dob už žádná žirafa, i když má krk jako rozhlednu, ani v Africe, ani v zoo, ani nikde jinde radši nespívá. Ale kdo ví, třeba ještě někdy nějakou žirafku uslyšíme.

ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropice stičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly, spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned si pali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři, a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
0: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
1: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdosi zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: Kdo to k nám jde tak pozdě?
1: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
2: Nějaký pan Izrty,
1: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: Ale já nikam nechci jít,
1: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
3: Ale já nechci, křičel Petřík.
1: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
4: Hrdinku, co děláš? Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
5: To mám pověsit záclony.
4: Babinka
5: je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
4: To co je?
5: A co ti je?
4: A co by bylo?
5: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
4: Ne, umytý.
5: Aha. A na co se pořád koukáš?
4: Aj na fotbal.
5: Aha. A baví tě to?
4: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
5: Ukáž. Že nechybí, jsou tam obě dvě.
4: Ale tomu ty nerozumíš.
5: No volá, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
4: Mání, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
5: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? To aby je ten balón netrefil.
4: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
5: No, já už jsem na fotbale byla.
4: Fakt?
5: Fakt.
4: A jak se ti to líbilo?
5: Byla to švanda.
4: Jo,
5: no,
4: co?
5: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
4: No, čeprsk.
5: No?
4: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
5: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
4: Víš co, jdi se raději pověsit.
5: Co?
4: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
5: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
4: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
5: No, to já vím taky.
4: Je! Gól! Viděla jsi?
5: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
4: To není kravata. Ale vyplazený jazyk.
5: Chudáček, že si raději neodpočine.
4: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
5: No, teď jo, jen co si vezmu žebřík.
4: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sami.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady.
2: Tady taky.
1: Jestli, pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
2: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: A hned tu máme radu druhou. Slušně, skromně, také v domě. Hurvaj i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
4: Jezdím po zábradlí.
3: Jo. No tak to se má s čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
4: Na tom zábradlí?
3: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
4: Když fičí okolo něho po zábradlí. V té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
3: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
5: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
4: No, protože to neumíte.
5: Ale ne. Na tvém místě, myslím. Jo. Jednak můžeš spadnout, ano, ublížit si.
3: Ano.
5: A za druhé je to nevychovanost.
3: Samo sebou.
5: A co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
4: Dupat po schodech jako slon.
6: Pověkovat podo mě a hvízdat jako na lesy.
3: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Máničko, ano. Nepouštět naplno magnetofon.
4: Jejden, Hanky, to přece musíme, pane Spejble.
3: Proč byste museli?
4: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
3: A sousedům se to líbí?
4: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
3: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
4: Vyďte, když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
3: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
5: Ano, a co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku?
4: No. Já mu řeknu.
3: No, to jsem řekl.
5: No.
4: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
5: Ano, no co? A o té slupce nic?
3: To nic.
4: Jak je měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
3: Aha. A co takhle, aby jí zvedla a hodil do koše?
4: On se bude akorát mazat ruce, veď?
3: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
4: No to je fakt, Hurvinku, aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
3: Správně, uděláš co?
4: Tam budu hlídat, aby se jí každý vyhnul.
3: Jo.
5: Máničko.
3: Co kdyby jsi zvedla, Máničko, takhle rukou, že ano, a hodila do koše sama, co?
4: I když to není moje slupka.
3: Ale klouznout po ní může i tvoje noha. A natlučíš si vlastní nos? Nehledě k tomu, že slušně vychované dítě dbá na čistotu. I v domě.
5: Ano, například zablácené boty.
4: Si očistím na rohožce. Taky pejskovi.
6: Očistíš boty? Kvůli tobě bude chodit pes v holinkách?
4: Ne, očistím mu tlapky.
5: Ano. A zablácená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola. Aby se podobně netáhly blátivé koleje.
3: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
5: Ano.
6: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
3: No žádná, šmanko, té na zeď se nečmárá.
4: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
3: Ale ne, zeď není napsaný, vůbec.
5: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
3: Ano.

0: Znáte čtyřlístek? Abyste ho neznali. Krásnou, trochu fintivou fifinku, která umí vařit ty nejlepší a nejvoňavější pochoutky, na které se nejvíc zbíhají sliny samozřejmě Bobíkovi, Silákovi, který je možná trochu pohodlný, ale srdce má vždycky na správném místě. Mišpulín je hloubavý myslitel, nedostižný vynálezce nejneskutečnějších přístrojů a všechny si dokáže i vyrobit. Prostě šikulka. A čtvrtý do party, Pinja, ten umí hrozně rychle utíkat, zvlášť když se něčeho lekne. A leká se každou chvíli.
1: Co se děje?
2: Ale nic, Pindo, nelekej se. Jen jsem na to konečně přišla. Chce to ještě majoránku a muškátový oříšek?
3: No to je vůně, to bude lahůdka. Už to fifinko brzo bude.
2: Už by to, Bobíku, dávno bylo, kdyby mi Mišpulín nerozebral mikrovlnnou troubu na ty jeho vynálezy.
3: Že to nespal, aby to nebylo černé jako...
1: Jako Afrika? Co byste říkali prázdnina v Africe? Tady v novinách vyhlašují soutěž o nejlepší vynález a první cena? Cesta do Afriky?
4: A ty něco máš, Mišpulíne?
1: Ještě ne úplně, ale jdu na to pracovat.
2: Mišpulíne? Kam jdeš? Bude jídlo?
3: Jen ho nech, fifinko, a honem nos na stůl, papáníčko.
1: Hotovo, přátelé.
4: Je, takový maličký váleček. Co to je?
1: Dovolte, abych vám představil můj mini maxi zvedák roztahovač.
3: A na co to bude?
1: Nechte se překvapit, ale teď honem na soutěž.
4: Určitě nenajdeme, kde se vynálezy odevzdávají.
3: Neboj, Pindo, zahneme tady za roh, dojdeme k tamhle té křižovatce.
2: Honem, Bobíku, honem, Mišpulíne, musíme jim pomoci.
4: Nestalo se nikomu nic?
5: Ne, ale tady pod plachtou převráceného nákladňáku je přitisknutý můj pejsek.
6: Chudák, malá, nebude mít dost vzduchu.
3: Puste mě k tomu. Ono to nejde. To auto je moc těžké.
1: Aha, je na čase vyzkoušet můj vynález.
7: Co chceš dělat s tím válečkem?
1: To uvidíte. Tady ho podsuneme pod kabinu. Tak, zajistíme proti posunutí, Bobíku.
3: Jasně, Mišpulíne.
1: Tak, a teď zmáčkneme tenhle knoflík. Výborně, Bobíku, tak. A auto je zas na kolech. A teď zase druhý knoflík. A mini maxi zvedák roztahovač je zase mini.
6: No to je výborně,
8: to je vynikající.
5: Pojď ke mně, Kubásku, moc krát vám děkuji.
1: Není záč, ale teď už honem na soutěž, ať nezmeškáme.
0: Na soutěži se sešlo mnoho vynálezců i vynálezů, ale Mišpulínův byl jediný, který už pomohl. Proto moudrá porota vyhlásila.
9: A první cenu si odnese Mišpulín ze čtyřlístku za skvělý vynález minimaxi zvedáku roztahovače s ohromnou silou, který se stane ozdobou naší výstavy vynálezů. Gratulujeme a přejeme hodně radosti z první ceny z výletu do Afriky.
1: Děkuji, přátelé. Ale ještě to není dokonalé. Musím ještě vymyslet dálkové ovládání.
2: Aspoň se v té Africe nebudeš nudit.
10: Vážení cestující, vítám vás jménem posádky kapitána Šubala. Poletíme ve výšce 10 000 metrů rychlostí 500 metrů za sekundu. Připoutejte se prosím, letadlo do Afriky za okamžik odlétá.
0: Letadlo se čtyřlístkem se vyhouplo nad mraky. Tehdy ještě však naši přátelé ani netušili, jaká nebezpečí je čekají. Ale abych nepředbíhal, je večer a fifinka, Mišpulín, Bobík i Pindja se ve své chatce chystají ke spánku.
8: Je tu nuda, dálkové ovládání je hotové, jen se vyvalovat v lenoška.
2: Budu sice krásně do bronzova, ale k ohništi mě vůbec nechtějí pustit. A já bych jim ukázala.
3: Ale pečené banány, placky, pražené kobylky a nakládané mušle jsou taky ňami, ňami.
8: Je. No tohle, někdo nás zamkl.
4: Opravdu, dveře se nedají otevřít.
3: Bojí se, abychom jim neutekli.
8: Proč by to dělali? Snad jsme se nedostali k lidojedům.
2: Dnes jsem viděla, jak si připravují takový veliký kotel.
3: Je, a já jsem je dnes naučil, jak se mají správně ostřit nože.
8: Je.
4: A já jim sbíral větve na ohniště. Co budeme dělat?
8: Tak to je jasné. Přátelé, musíme rychle pryč.
3: Ale jak to chcete udělat? Podívejte, někdo nás venku hlídá.
4: Buďte klidní, přátelé. Nejsem sice žádný David Copperfield, ale mám sebou pilku. Vy budete hlasitě chrápat a já...
2: Ty budeš taky chrápat, jako když řeže pilou.
4: Přesně tak, jenomže doopravdy.
8: Už to bude.
4: Za chvilku.
2: A už nemůžu.
4: Chrápejte rychlejc. Už to povoluje.
8: Už je to.
0: A opravdu všechno se skvěle podařilo. Myšpulín vyřezal v dřevěné chatce otvor, kterým se všichni protáhli nepozorovaně ven a utekli tak lidojedům přímo ze špajzu. Teď již všichni odpočívají na pláži u moře a Myšpulín čte časopis Téčko, který si před chvílí koupil u kiosku.
8: Přátelé, tady o nás píší, poslouchejte. Vynález ukraden. Maxi Zvedáko roztahovač, který získal první cenu v soutěži, zmizel. Důvodné podezření je na profesora Zádrhela a jeho ženu.
2: No tohle.
8: No.
2: Já myslela, že už od nich máme navždycky pokoj, když jsme je nechali kdysi na pustém ostrově.
4: Půjč mi to taky. Co ještě píší? Je. Prý prchá s vynálezem do Afriky, do svého zimního sídla, po copku Minimandžáro. Tam se ní utečeme.
3: Nikam nebudeme utíkat, naopak. Najdeme ho a já ho chytím pod krkem a dám mu takovou...
8: Právně. Musíme získat zpátky náš vynález. Kde je mapa?
4: Teď může být někde tady, takže...
2: Chytneme ho.
3: Jasně. Konec nudy, vzhůru na cestu. A už nemáme skoro žádné jídlo. Bídně zahyneme hlady.
4: Počkejte, co je to tam na obzoru?
8: No podle mých propočtů by to měla být vyhaslá sopka Minimandžáro. Tady bychom měli profesora Zádrhele potkat.
2: Už toho začíná mít dost. 3 dny na cestě a nic.
3: Hele, tamhle nás pozoruje opička, vidíte ji?
2: Taky jsem si všimla, že už nás další dobu sleduje.
3: Mohli bychom si ji vycvičit, aby nám nosila banány a kokosové ořechy.
8: To není tak jednoduché, radši nech být.
3: A to náhodou jednoduché je. Já už takových vycvičených opiček viděl.
2: Ale v cirkuse, a to my teď, Bobíku, nejsme. Ty musíš mít ale veliký hlad, že takhle fantazíruješ.
8: Tak to zkus, aspoň bude legrace.
0: Bobík si svůj nápad nedal vymluvit a hned, že opičku chytí. Sundal si čepici do tropu a začal na opičku mávat a ona zase mávala na Bobíka. V té chvíli Fifinka, Myšpulín i Pindia uvěřili, že se dá taková opička snadno vycvičit a šli s Bobíkem za ní.
8: Musíme jít opatrně, držme se pohromadě, je tady všelijaká havě.
2: Je, pomoc, had, tamhle je obrovský had.
4: Já se bojím.
8: No štěstí je hodně daleko, ale raději se takový vždycky vyhněme.
2: Mohl by nás uštknout?
8: Tenhle ne, je to nebezpečný škrtí.
2: Já chci domů.
3: Tady už žádný had není, pojďte, ať nám opička neuteče.
2: Je, skáče k nám, asi se chce zpřátelit.
11: Tak to je konec.
12: Co to opice udělala? Ona mi vzala moji čepici.
2: Opičko, pojď sem, vrať tu čepici.
12: Musíme ji chytit.
1: Tak už nechytíš, podívej, jak rychle skáče pryč. To se s čepicí můžeš rozloučit.
2: Ale když teď může dostat Bobík úpal, jsme přímo na rovníku.
12: No to je teda... Opice jedna a teď mi mává čepicí na rozloučenou.
1: No, to

0: Vůbec mě sežere les a ještě larovýho.
1: Helmem, ale kam?
2: Je, co se to děje?
0: Kde to jsme?
1: V nějaké veliké síťovce.
2: A pod námi je lev.
3: Jen klid, přátelé, nedělejte paniku. Jsme v síti na odchyt zvěře a tamhle domnějací lidé.
1: Aby je nesežral ten lev?
0: Tak o ně se bát nemusíš. Ti se o sebe dobře postarají sami. To je totiž profesor Zádrhel s manželkou a nějací ozbrojení domorodci.
4: Výborně, můj milý černoušci, váš náčelní vás chválí. Chytili jste nejodpornější partu na světě, alespoň pro mě nejodpornější.
5: Veliký náčelníku!
4: Ano, jsem krásný.
5: Krásný!
4: Jsem chytrý.
5: Chytrý!
4: Jsem silný.
5: Silný!
6: Proč zahánějí černoušci toho lva? Proč je mužičku nedáme sežrát?
4: Neboj, ženo, ještě si s nimi trochu užijeme. Jsou pořádně svázaný.
5: Svázaný!
4: Doneste je do vesnice a přivažte ke kůlům.
5: Ke kůlům!
7: To jsme v pěkné kaši.
0: Prosím tě, nemluv zase o jídle.
4: Skutečně jsem rád, Milánkovi, že jste na můj plán tak nádherně skočili. Už jsem vás čekal.
6: Vy jste dostali za ten vynález pitomý zájezd do Afriky a my jedeme prodat tu vaši hračičku do Japonska a tam za ní dostaneme spoustu peněz.
1: Jo, babe!
6: Jo, ale domů! Noč ta hrubá slova. Žádný lump, ale velký náčelník.
7: No,
6: slyšeli jste přece, ne?
4: Ale už mě ti černí smrdutí barbaři přestávají bavit. Zbavím se jich i vás pomocí vašeho vlastního vynálezu.
7: Když už sám nedokážeš nic vymyslet, hlupáčku.
4: Omyl. Omyl. Odporný mi špule.
7: No řekni mi špule.
6: No jo, řekni mi špule.
4: Plán jsem vymyslel. Tím tvým zvedáku roztahovačem roztrhám zevnitř kráteru horu mini manžáro a zasypu vesnici. A tam se zbavím těch nudných smrdotých domorodců, které už nepotřebuju. A vás s nimi. A ještě rozhlásím, že jste je oddělali vy.
7: No ten...
4: To je váš konec, broučci.
6: Broučci.
2: Ne, to je konec. Rozlučme se, kamarádi.
0: Hlavu vzhůru, Pindo. Ještě není všecko ztraceno. Ještě se uvidí.

0: Ne? No to nic, to nebude trvat dlouho. Vidíš, mi špule trváleče.
1: Už mi zase řekni špule.
2: No jo, zase.
0: Díky jemu udělá celá hora prask. A celé to tady zasype. A to i s vámi. A to je největší radost v našem životě, víš?
2: No, prask.

0: A hotovo?
1: Bídáku, ani si mi nedovolil upravit si účes.
0: O, škoda, že nemám zrcadlo, abys viděla, jak příšerně vypadáš. Máš-li máš celou nakřivo.
2: Nech je, ženo. A pojď, jdeme na věc.
0: Počkej ještě. Konečně jsou tu tak hezky přivázaní a ty chceš jít. Počkej, hele, hele, jaké má Fifi na hezké botičky. Ukáž. Jak mi padnou. A ta linie.
2: Tak už pojď. Jdeme.
3: Dívala ses pořádně.
4: Určitě, jsou to oni.
3: Ale velký náčelník říkal, že jsou zlí.
4: Poslechněte, kdo jste?
5: To máte jedno.
4: Já jsem Fifinka a tady je Bobík.
6: No, já jsem Bobík.
3: Tak ty jsi Pindia a tohle musí být Myšpulín. My vás známe z časopisu.
4: Ale pak nejste zlí. To přece není možné, abyste byli zlí.
6: Tak to opravdu nejsme.
4: Tati, tati, oni jsou hodní.
3: Vždyť je to čtyřlístek.
7: Jste opravdu ten čtyřlístek?
6: Jsme, ale vy jste naletěli podvodníkům.
5: Honem, rozmažte nás. Zádrel a zádrhelka chtějí pomocí mého vynálezu roztrhat sopku a schodit ji na vaší vesnici.
7: Dobře, rozvážu vás.
6: Díky.
3: Ty už asi nechytíte, Bobíku.
6: Možná, že ne, ale musíme se o to pokusit.
3: Honem, honem.

0: našli? Jak je najdeme?
1: Určitě tudy.
0: Jdeme. Začíná být tma. Já se bojím. Já mám sirky. A co je tohle?
2: Co jsi naše?
0: Vyhráli jsme. Nechali mi v kapse kromě sirek i dálkový ovladač mého minimaxi roztahovače.
1: Tak ho spust, aby nemohli nic udělat.
0: To nejde, Pipinko. Musím ho na válec nejprve namířit. Jsme moc daleko, nevidím je.
2: Musíme rychle dál rozsvít sirku, ať tu trochu vidíme.
0: Tak.
1: Tady je cesta. Jdeme.
3: Pozdě! Halloupci! Myšpule, slyšíš?
0: Řek mi, Myšpule.
3: Hlupáku, mačkám spouštěcí knofy!
0: Už to nestíhneme.
4: Jsem nejrychlejší. Půjč mi ovladáč.
0: Tady je. A nezapomeň zeleným knoflíkem.
4: Dobře!
1: Snad je uvidí včas.
3: Sakra!
5: Nepovedlo se, mužičku? Co se to stalo?
3: Ten prokletý štěřlístek.
4: Vidím vás! Vidím vás! Jen počkejte!
5: Pomoc! Ten pindě je nám v patách! Já už nemůžu.
3: Prosím tě, už to máme k letadlu jen kousek.
5: Ne! Zlomil se mi podpatek!
3: Zujce, dělej!
5: Nejde to, nějak mi otekly nohy. Počkej na mě!
3: Ukaž, sujuče, tak to dělej!
5: A už je to, ten pindě je tu!
3: Poběž a neječ porád! Dívej se, už nemůže! Tamhle se zastavil!
5: Tak honem do letadla! A je to v suchu. Můžeme letět do Japonska.
3: Škoda jen, že jsme je nemohli zlikvidovat.
2: Rome. Rome, kde je ten vynález?
5: Položil jsi ho na zem, když jsi mi zouval ty boty.
3: Proklače. Ženo. Já zabiju tebe a ne je. Já to prostě zabiju.
0: Jsme tady, Pindo.
1: Udělal jsi to výborně.
2: Ale zádrhelovi nám utekli.
0: To nevadí, aspoň máme od nich pokoj. Ale to můj vynález.
4: I ten je zachráněný. Ale víš, jak jsem za nimi utíkal, nevšiml jsem si a šlápnul jsem na něj.
0: Cože, ukáž?
1: Nevadí mi, Špulíne, opravíš ho.
2: Jen mě mrzí, že jsem jim nestačil dát pořádně do zubů.
0: Máš pravdu, Bobíku.
6: Všichni kamarádi ze čtyř lístků začali pomalu sestupovat ze svahu kráteru. Dole je čekali děti a dospělí z vesnice pod sopkou.
7: Hurá! Hurá! Hurá!
8: Zachránili jste nás!
9: I my bychom pro vás něco rádi udělali.
0: Bobo.
4: Já bych prosil jen trochu vody. Mám z toho nějak vyschlo v krku.
2: Já bych něco malého zakousl.
8: Kdybych tak mohla poprosit o zrcadlo a hřeben. A neměli byste tu nějaké boty pro mě?
0: Nenašlo by se tu nějaké nářadí. Přece nenechám výstavu bez vítězného vynálezu, že?
6: Konečně si všichni ze čtyř lístků mohli vydechnout. Pindě si hrál s dětmi na schovku. Bobík se dosyta najedl banánů a nenosili mu je opičky, ale bral si je z mísy na stole. Fifinka dostala nové boty, ale teď už připravuje něco dobrého na ohni a Myšpulín v plném zaujetí spravuje svůj vynález. Všechno je v pořádku. Zádrhel pryč. Ale že by...
3: Vyhráli jste! Ale moc se neradujte!
0: Jo!
3: Brzo se zase uvidíte!
10: Beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
11: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si přála? Já bych si prosím přála botičky, řekla ovečka. Tak dobře, zajedeme do města pro botičky, rozhodl beránek. Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu. Co pak? nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
12: Ti, vy jste mi ale hloupí loupežníci, rozesmál se beránek. Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
11: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak si jdi, ale koukej, ať si brzo zpátky. Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
13: Stůj!
11: Vyskočili.
12: Co pak?
11: Zase na to beránek.
13: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
12: Ty, vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
11: rozesmál se znovu beránek.
12: Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou?
11: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dub. Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
13: Stůj!
11: Vyskočili na beránka.
13: Honem, honem, pojeď s námi!
11: Rozčilovali se.
13: Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
12: Je. Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami.
11: No jo, to je pravda, uznali loupežníci.
13: No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
11: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
12: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
14: Ale nic z toho nedělej,
11: těšil jí beránek.
14: Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
11: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
13: Stůj!
12: Co pak?
13: Honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
12: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou pro zrcátko. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami a ještě se zrcátkem.
11: No, to je tady pravda, přiznali nakonec loupežníci. Ale nám už je tu dlouhá chvíle a máme taky hlad, tak si tady pospěš a nikde se nezdržuj. Když se ovečka doma podívala do zrcátka, zaradovala se.
12: To jsou ale moc hezké botičky.
11: Pak ale posmutnila.
12: Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása.
14: No tak si z toho nic nedělej,
11: těšil jí beránek.
14: Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
11: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
13: Stůj!
12: Co pak?
13: No, tak už s námi pojď, žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
12: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
13: Tak si jeď, řekli už otráveně loupežníci.
11: Ve městě koupili krásnou pentličku.
12: Je, To je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
10: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
12: Nic si z toho nedělej. Vrátíme se domů pro zvoneček. Pojď.
10: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek. Však tobě taky, oplatil mu Camfourek. Ale naráz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
1: Teď je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
2: Tak nakreslí nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
1: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího, ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
1: Vaše auto, pánové, můžete nasedat, pobídl kocourky.
0: Ale ti se ani neohlédli, protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
1: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
1: Nahodou stojíme.
2: A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
1: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
3: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
1: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
3: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám,
0: rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník, aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříškovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
1: Vypadá to na bouřku,
0: všimnul si Macourek.
1: Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
4: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
3: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány. Když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří, znát. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plán. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dveřmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočičák, takový ten suchý, teploučký a huňatý. Však je, jenže v koupelně a domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek a měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

Devět křížů. Mezi vesnicí Hrtinou a Valešnicí v Královéhradeckém kraji na Náchodském panství stojí v lese devět křížů. O niž jsem tuto pověst z úst jedné prastaré babičky slyšela. Před dávnými časy byl v Litoboři hrad. Jemuž na Turině říkali. Tam byl panošem mladík, Heřman jménem, jehož matka též v hradě bydlela. Měl v Svatoňovicích milenku, bohaté, krásné děvče. O níž se však ještě jeden ucházel. Ale děvče mělo rádo Heřmana. A že byl hodný a správný hoch, neměl otec její nic proti tomu, aby si ji vzal. Jak dostal slovo, určil se ihned svatební den. Tenkrát to mohlo být třeba touž chvíli, ano žádného dlouhého vyjednávání ani ohlášek potřeba nebylo. Ale od té doby byl Heřman truchliv a ani matka, ani milá se příčiny dověděti nemohly. Den před svatbou vyšel Heřman podvečer na zelenou louku a sedl pod dub. Tu přišla za ním jeho matka a přinesla mu tři růžová jablka. Tu máš, Heřmánku, pochutnej si a pak mi pověz, proč jsi tak smutén. Má zlatá mamičko, jak pak nemám být smutén, když mě zítra, až na svatbu pojedu, v lese zabijou. Probůh, synu, co pak to mluvíš? A kdo pak ti to řekl? Žádný mě to neřekl, ale já to vím. Všemožně se matka přičinila, aby mu myšlenku vymluvila, ale zůstal při svém. Ráno, když koně sedlal a ze dvora vyjeti chtěl, nemohl koně ven vypravit. Vzpínal se, kousal a živou mocí nechtěl ven. Ach, to je zlé znamení. Zavzdechla matka a sepjatýma rukama syna prosila, aby nikam nejezdil a svatbu odložil. To nemůže být, má milá matičko, musím jeti. Buďte tady s pánem Bohem. A pobodnuv ostře koně, vyjel ze vrat. Ale matka úzkosti plna poslala za ním. Bylo však již pozdě. Mrtvého přinesli již mladého ženicha naspátek. Devíti noži probodaného našli jej v lese. Kdo jej zabil, nevěděl žádný. Každý však myslil, že to jeho sok. Tu matka bědovala a vlasy z hlavy sobě trhala, ale ubohého Heřmana nevzkřísila. I chystala se nevěstu osiřelou uctít, kterou s úzkostí očekávala. Zatím syna umyli, do bílých šatů zaobalili a do komory na prkno položili. Jakmile nevěsta přijela, ptala se hned matky, proč ženich pro ní nepřijel a kde je. Matka jej omluvila, že ho pán někam na kvap odeslal, že si však popílí, aby jen za stůl sedli. Když za stůl sedli, začali ženichovi první hra nazvonit. Nevěsta sebou trhla a ptala se družičky. Pověz mě, má milá družičko, komu to hra nazvoní? Umřel pasák ze vsi, odpověděla družička. Když byli v polou oběda, zvonili podruhé hrana. A nevěsta úzkostně mládka se ptala. Povězte mi, můj milý mládku, komu to tak smutně hrana zvoní? Stará žena ve vsi umřela, odpověděl mládek. Když dojídali, zvonili po třetí hrana. Tu nevěsta vyskočila a běžela k Heřmanově matce. Povězte mi, má zlatá matičko, komu to tak smutně hrana zvoní? Tak smutně, že mi srdce div nepukne. Pukne ti, pukne, ty ubohá nevěsto,
až ti ukážu, komu to tak smutně hra nazvoní. Tak řekla matka a plačíc vedla ubohou nevěstu do komory, kde v bílé plachtě zaobalen ženich ležel. Když nevěsta ženicha mrtvého spatřila, běžela zpátky, popadla nůž a do sebe ho vrazila. Vložili je do jednoho hrobu. V lese na tom místě, kde heřmana 9 noži zavražděného našli, postavili na památku 9 křížů. Stojí tam podnes. Ale jsou-li to tytéž, to věru nevím.

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost. Mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. my vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat. A to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

je voškubem. Jou, pežníci jsou volání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, kde jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

Bohem. Hlou, výkoupí chytrá, kloupí, dej, jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď, formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Hlou, pešník je nesmlouvavý, hlou, ten ho strašně baví, co, šlo hned to nevydá, jelikož je nelida.

0: Paškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechává. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špatná věc se podařila, hru patřila, zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoryčí o světě. Lou, tržníci z povolání, to jsou páni. Lou, tržníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře. Žádná krev netekla. Ne. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.

0: nejkrásněji umí luční pohádky vyprávět mravenčí babička. Bydlí v mraveništi u lesa a od rána do soumraku hlídá a opatruje mravenčí drobotinu. Každé mraveniště má svou hlídací babičku. Zatímco mravenčí tatínkové a maminky pilně staví a rozšiřují své komůrky, hlídací babička si láme hlavu, jak mravenčí děti zabavit. Právě teď se chystá vyprávět pohádku o mravenčím království.
1: Tu známe z paměti, jinou neumíš, babí.
0: Tohle byl mraveneček Béďa. Je uličník a neposeda a věčně jsou s ním potíže. Mravenčí hlídací babička se kapánek zamračila, ale byla trpělivá. No dobře, řekla. Když nechcete o mravenčím království, budu vyprávět o kouzelných kusadlech.
1: To je promrňata.
0: A jakou tedy chceš, Béďo? Začala hlídací babičku přecházet trpělivost.
1: Když my bychom radši ven.
0: Ven? Ani nápad. Mravenčí babička ví, že by se jí mravenčí kluci a holčičky na to tata postráceli ve vysoké trávě.
1: Nestratíme se, čestně, bábí. Jenom si chvíli zahrajeme na honičku nebo na pikolu. Bábí.
0: Mravenčí hlídací babička má měkké srdce. Nemůže to úpěnlivé žadonění poslouchat. V tom se ostatně od lidských babiček ani trochu neliší. A tak jdou všichni ven na louku. Ale nejdřív musí mravenečkové babičce nožičkou dáním slíbit, že se budou držet na doslech a pohromadě.
1: Jasně, že pohromadě, babí. Čestné mravenčí, ať mě kusadlo upadne, jestli se na krok zatoulám. A co kdybych se zatoulal na 3 kroky? Nebo na 5 kroků? Na 5 kroků jsem žádné mravenčí nedával. Jen nakouknout tamhle za tu krtinu.
0: Béďo, vrať se.
1: Ale, neslyším.
0: Vrať se, nebo se ztratíš.
1: Však se zase najdu.
0: Béďo.
1: Nejsem mimino, abych se pořád držel babičky za sukni. Trochu se po naší louce porozhlédnu.
0: A tak se neposlucha Béďa, místo aby hrál s ostatními na pikolu, vydal na průzkum. Přelezá stébla, přes kamínky se lopotí a krok za krokem se vzdaluje od mraveniště i hlídací babičky.
1: Pánečku, u nás na louce je toho k vidění, pořád se něco děje. A já bych měl poslouchat pohádky.
0: Toulavý mraveneček neví, kam koukat dřív. Z jara bývá totiž pohádková louka nejmedovější a nejstrakatější. Všecko, co má pusu, kusadla či sosáček, si libuje na vonavé pastvě. Od kalíšku ke kalíšku se lopotí medová včelička. Zajíc březňáček si vyhupsnul z mlází na jetelovou laskominku a na tenkém travním stéble se jako na houpačce houpá zelená luční kobylka.
2: Houpy, houpy, my se máme, po ránu se pohoupáme. Houpy, hou, a houpy, hou, trávou zelenou. Houpy, hou, a houpy, hou, rosou studenou. Je!
0: Kobylka se odrazila. Skočila šipkou rovnou do rosy.
2: Toto studí, toto lechtá.
0: Cachtá si v duhových kapičkách jednu nožku po druhé.
2: Žádnou nožku, mám nohy, samý sval.
0: Promiň, vždyť já vím, ve skákání se ti nikdo nevyrovná. Musím vám prozradit, že tahle kobylka vyhrává všechny závody ve skoku i v běhu.
2: Samé první místo a těch medailí, co mám.
0: Čert ví, jak to dělá, že je pokaždé první. Možná, že zná nějaké skákavé zaklínadlo. Nebo má třeba čarovné 7mílové boty.
2: Hlouposti, žádné čáry máry. Vyhrávám, protože cvičím. Pilně, pravidelně a hlavně s chutí. Já si cvičím, jak jen mohu. Levou nohu, pravou nohu. Krčím, trčím od boku.

0: Kam se jen poděla?
1: Tady jsem.
0: Panečku, to byl skok. Přes celou louku až skoro k lesu. Zrovinka k tomu, jak u něj stojí mraveniště.
2: Ach, je, mináčku, já padnu, kde jste kdo?
1: Jakoby někdo naříkal, nebo se mi to jen zdá?
0: Kobylka se ponořila do travin, kouká, pátrá.
1: Hele, mravenec, kam spěcháš, chudinko brabenečku?
2: Já nejsem žádný brabeneček.
1: A kdo tedy?
2: Jsem mravenec Béďa a nezdržuj ty...
1: Jsem luční kobylka.
2: Tak mě, kobylko, nezdržuj, pospíchám.
1: A kam pak?
2: Domů, do mraveniště.
1: Kde je tvé mraveniště?
2: To právě nevím.
1: Že ty jsi, Béďo, zabloudil.
2: Nějak jsem v tom pralese ztratil směr.
1: To nic. Vyskočím nahoru a kouknu se, kudy vede k vám domů nejkratší cesta.
0: Jedním skokem se kobylka vyhoupla do kvítku pampelišky jako na rozhlednu. Béďovi spadl kámen se srdce. Každé mraveniště totiž na noc zamyká vrchní vrátný mravenec. A to se pak nikdo do rána nedostane dovnitř ani ven. Běda mravenečkovi, který se nestačí do slunka západu vrátit. Zbyde mu jen zlá tma a zima, co číhá na tuláky před zavřenými dveřmi domova.
2: Nemůžu za to, že jsem se ztratil.
0: Utekl, žádné ztratil. Máš štěstí, že ti kobylka pomůže.
1: Béďo.
2: Tak co?
1: Mraveniště je daleko, až na opačném konci louky.
2: Na kterém konci, kobylko?
1: Na tom, co zapadá sluníčko.
2: Sluníčko, pro pána sluníčko, za chvíli zapadne, musím spěchat.
1: Tímhle tempem se do mraveniště nedostaneš ani do rána.
2: Co si počnu?
1: Ještě jsem tu přece já. Vyskoč mi na hřbet a pořádně se drž.
2: Já pojedu na koní.
0: Mraveneček Béďa zavískl, uvelebil se kobylce na zádech, kobylka hodila hlavou a jeli.

0: běží
1: hříva vlaje.
0: To nám to dnes spolu hraje jako znat.
2: Sluníčko ještě nestačilo ani večerní rosou louku pokropit, když kobylka s Béďou dorazila před mraveniště. Však už tam byla po zatoulaném mravenečkovi přená ramná schánka.
3: Chudinka Béďa, to ne v slzách, hlídací babička, vždyť ani netuší, jaké úklady na něj v lese číhají, kde je mu chudáčkovi konec, že já ho pouštěla z očí, že já se nechala přemluvit.
2: A všichni mravenci, mladí i staří, maminky, tatínkové, kluci a holčičky se hemží v trávě jako černá zrníčka máku, hledají, volají a vykřikují.
4: Jen co ho najdeme, my mu to spočítáme, my ho odnaučíme toulání.
1: Ty jsi to vymňoukl, Béďo. Celé mraveniště je kvůli tobě vzhůru nohama. Nefňukej a jdi si slíznou, co jsi snad robil.
5: Ale...
1: Co ale? Sesedej a uháněj domů, neposlucho.
5: Když mě se nechce, nech mě ještě chvíli u sebe, kobylko.

0: nikoho se doprošovat nebudu.
1: Co chceš dělat?
0: Budu tvůj kamarád, kobylko. Zůstanu u tebe s mým. Můžeme se spolu vydat do světa.
1: Což o to, kamaráda, já už si dlouho přeju. Zvlášť, když je to takový jezdec jako ty. Jenže to nejde jen tak si zmizet do světa.
0: Však se vrátím, jen co spolu ten svět objedeme.
1: Nějak si troufáš.
0: Objedeme spolu svět, potom budu celému mraveništi vyprávět, co jsme spolu viděli a zažili. Všichni mi budou závidět. A ještě rádi mi otevřou bránu i po západu slunce. Vrchní vrátný mravenec se mi bude klanět až k zemi. Jen račte dál, slavný pane cestovateli. Všichni už na vás čekají a nemohou se dočkat, aby slyšeli o vašich dobrodružstvích a statečných činech.
1: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
0: Pěkně prosím, kobylko, neodháněj mě od sebe.
1: No dobrá, jenže na objíždění světa nemám čas. Musím pilně cvičit. A když chceš, můžeš cvičit se mnou.
0: Na co cvičit?
1: Na velké luční dostihy. Konají se u nás na louce vždycky jednou za rok, když je nejdelší den a nejkratší noc.
0: Když budeme cvičit spolu, určitě ty dostihy vyhrajeme. Budu teď tvůj závodní jezdec.
1: Opravdu se nechceš vrátit domů?
0: Ani náhodou. Být závodním jezdcem je mnohem lepší, než chodit na procházky s hlídací babičkou a hrát si smrňaty na pikolu.
1: Jak myslíš, Béďo? Sám ses rozhodl.
0: Tak je, kobylko, a tryskem. Hyje, hod a čehy. Můj koník má rychlé běhy. Běž, koníčku, tryskem leď. Objedeme spolu svět. Hyje, čehý hod, jako o závod. A jedem!
2: A tak se toulavý mraveneček Béďa začal učit na závodního jezdce. Trénovali s kobylkou skoky do výšky i do dálky, přes příkop i přes překážky. Jezdili klusem i cvalem, krokem i tryskem. A když kobylka náhodou někdy vyhodila a Béďa se skulil do trávy, zatnul zuby a ani nepípnul. Takový se z něj stal sportovní mraveneček. A když přišel den, kdy se konal velký luční dostih, hádejte, jak to dopadlo. Můžete si teď sednout a lámat si hlavy, kdo asi ten závod vyhrál. Kdo by na to snad nepřišel, tomu to prozradím. Jenže až příště. Protože pohádka o lučním závodění se nám ještě schovává pod zelenou ostřicí naší pohádkové louky.

0: Tak, děti, tady to je. Dlouho jsme pochodovali, ale stálo to za námahu. Stromy, travička, mech, kouzelné, kouzelné. Hurvajs, tady postavíme stan. Vybudujeme si nejdřív přístřeší.
1: Budeme budovat.
2: Budujeme. Roztáhni tohle, Máničko. Já ti budu radit, jak je to.
0: No, počkej, když dovolili Mánice jít s námi, tak to ještě neznamená, že jí budeš poroučet a sám nic.
2: Mánička ráda buduje, vidíš, že jo?
1: Moc ráda.
2: Já budu dávat rozum.
0: Kde bys ho vzal, tak najednou. Šupit, ať to lítá. Zapínat, ty sem dej ty kolíky. Máme kolíky? Nebo jsme zase nechali doma?
2: Máme kolíky, taťuldo, na mě je spolech.
0: No, to znám. Kde je hůl?
2: To nevíme, hůl nestaťulda, viď, Máničko?
0: No. Počkej, už vím, kde je. Je opřená o nádraží.
2: Kebuch, víš to určitě?
0: Už si viděl, abych něco nevěděl určitě? Na mě je chlapče spole.

0: To pozoruju.
1: Moc nepozoruj a to, Žano, najdeme vhodnou větev, šupity.
0: Maňčko, šupity.
1: Šupity, vhodnou větev.
0: Vhodnou větev.
1: Hele, jen hledej sám.
0: Koukám, koukám, ale taková větev tu neleží a neleží.
1: No to víš, když jsi zapomněl hůl, když se zapomněla hůl u nádraží, tak tu zrovna bude ležet druhá. Musí se rozhlížet.
0: Rozhlížíme se.
1: Hledat.
0: A hledám.
1: A najít.
0: A našel.
1: Jsem s ní.
0: Jenže přirostlá.
1: No, tak uříznout.
0: Tím naším nožejčkem, jo, haha.
1: Jo, Hurvajs, takhle se na výlet nechodí. Všechno máš mít sebou. Pořádný nůž.
0: Sekeru.
1: Ano.
0: Pilu.
1: Ano.
0: Hoblík.
1: Ano. Co to plácáš, hoblík? Dost. Hůl není, stan nebude.
0: Za to nádraží stojí pevně, když jsme ho podepřeli holí, haha.
1: Hele, jen se, pozoruju, že ti příroda nesvědčí. A je tu zrovna taková, jak jsem to říkal, jo, kouzelná. Podívej, ptáček, Máničko, zpívá a buduje si hnízdečko.
2: Kořička létá sadem, buduje si horem pádem, buduje si hnízdo v sadě. Yeah. Asi bude mít i mládě.
1: Slyšíš, Hurvajs?
0: Yeah.
1: To je přístup k přírodě, sí kořička, buduje.
0: Buduje a bombarduje, máš to na kabátě.
1: Yeah. Sefra, seber mi to nějakým dřívkem. Snad jedinej pták v okolí a strefí se zrovna do mě.
0: Kouzelně je tady, kouzelně. Tati, proč si držeš ty nohy o sebe?
1: Asi zánět žil od toho pochodu. Dělej s tím dřívkem.
0: Jo, od pochodu. Stojíš v mraveništi.
1: To nemůže říct hned? Uteč. Já věděl, proč nechávám tu hůl u nádraží. Akorát bychom to postavili nad mraveništěm.
2: Kam to pílí, mraveneček roztomilý? Potřebuje útočiště, buduje si mraveniště.
1: No to tedy budovat může, ale ne mě v kalhotách. Ale moc hezky přednášíš, Máničko, moc hezky, krásné verše. Hurvajs, dej Mánice koláč, jsou v chlebníku. Dělej za výkon odměnu.
2: Nebesíčka, to nemuselo být.
0: Račte, slečno, podívej. Tohle je plný koláčů.
2: Je.
1: Co je zase?
0: Už tam byly dvě myši.
1: No to je trochu brzy, ne? Mně se to tu zdálo, samá díra.
2: Jak jsou milé, jak jsou čilé, jak jsou všechny roztomilé naše malé myšičky. Budují si chodbičky.
1: No, budují chodbičky v chlebníku. Neřádi. Ale moc pěkně to umíš, Máničko. Moc pěkně. No, pojďte, přeneseme to kousek dál. Tadyhle hromě, tady pavučín. Podívejte, že se nevymotám.
2: Já vás vypletu, momentíček.
0: Já už jsem v tom taky visel, no. Tady je to jako na půdě, viď, tatí?
1: No, na sakramensky zanedbaný půdě.
2: Pavouk vyšel na lučinku. Buduje si pavučinku.
1: A nic proti tomu, kdyby zůstal na lučince. Umíš to, Máničko, umíš to. Je to tu stejně krásně.
2: Prosím, velmi krásně, kouzelně.
1: No přesně, kouzelně zrovna ne, ale až na ty myši, mravence.
0: Jo, taťuldo, ty máš na krku bradavici.
1: Cože?
0: Úplnej pytlíček.
1: Už to držím. No hele, to mi ještě scházelo. Klíště.
0: Kouzelný.
1: Nacucaný, já bych do toho.
2: Zakouslo se pilné klíště, zakousne se taky příště. Jak se snaží, jak se tuží, buduje nám dírku v kůži.
1: No taky buduje neřád, víte? Já vím, ano, pěkný veršičky, umíš to dobře. Ale kdo to má vydržet? Tady je to opravdu...
0: Povídám, kouzelný.
1: No a nebylo by, kdyby to, tadyhle?
0: Kdyby bylo to, se ví?
1: No ano, taky že jo. Konečně, no prosím, tady kousek dál a je to tu docela... Au, to mi řekněte, kde se vezmou u lesa. Au, kopřivy! Podívejte, co se mi to udělalo na ruce? To už přestává...
2: Kopřivičky, kopřivy, proč to na nás oškliví? Po těle nám lupeny, vybudují pupeny.
1: No, už vybudovali a pálí to jako čert.
0: Ale jinak je to tu kouzelný, kouzelný, viď, tatí?
1: Nech si to a dej sem ten chleba s máslem, ať se aspoň najíme, když už nic. Opatře, počkej, vybal to, drž to, ať ukaž, co se musí, aby se to nevyšlo.
2: Nebesíčka, toto vyletělo.
0: A všechno se to vyplácí. máslo akorát máslem dolů.
1: Protože mám ruce od mravenců, nohy od kopřiv.
0: Kabát od cíkorky.
1: Od krejčího. Ostatně nic se nestalo, v přírodě se nemusíme štítit. To se sebere, no hele, hezky takhle. Hrume, co se to nalepilo?
0: Jo, bobky. Překlopilo se to zrovna do bobků.
1: Že to muselo na toho zajíce přijít zrovna tady.
2: Zajíček maličký, hopky, hej, hopky.
1: Máničko, prosím tě, moc hezky to umíš, přestaň. Já už jsem utahanej jako kočka.
2: Naše malá kočička, zelený má očička. Budu jezdit.
1: Ticho, já už nemůžu ani stát.
0: Jo, tatí, do čeho jsi to sep?
2: Pásla se kravička u lesa.
3: Mám kote?
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Klinkař a čarodějnice. V Božkově byla sklárna. Dělali se tam malé i velké sklenice, džbány bílou barvou malované, lahvičky na kořalku a všelijaké jiné zboží. Sklinkaři je roznášeli v nůši na zádech po světě. Takový sklinkař byl vlastně pán. Našlapoval pěkně zlehka a nesměl nikde upadnout, nebo měl hned všechno zboží napadrť. Jednou šel pozdě večer jeden sklinkař ze sklářské hutě s plnou nůší. Měsíc svítil jako rybí oko a bylo vidět jako ve dne. Sotva došel za dědinu, slyšel od někud vyhrávat muziku. Safra porte, to mě ale dnes zní v uších, to mě jistě někdo pomlouvá. Řekl si sklinkař, narazil čepici na uši a šlapal si to dál. Vítr zafoukal a přinesl sebou veselou písničku. Sklinkař ji slyšel i přes tu huňatou čepici a že byl dobrý tanečník, začaly mu nohy sami jako v tanci poskakovat. To jsou mi nějaká kouzla, nic jsem nepil a vyvádím tu jako nějaký chasník. Kdyby mě tak naše máma viděla, ta by se nasmála. Písnička se rozléhala kolem dokola a sklinkaře vábila do lesa. Přestože byl světem protřelý a jen tak se nedal, bez rozmyslu sešel z cesty a vzal to přes louky k lesu. Šel starou, vyšlapanou cestou, až přišel na paseku, kde byla ta muzika. To jsem blázen, o půlnoci v lese mohou tancovat jenom čarodějnice. A měl pravdu. Než se kolem sebe pořádně podíval, sesypali se na něho mladé i staré čarodějnice. Všechny chtěli se sklinkařem tancovat. Na pasece byla tráva udupána jako na mlatě. Na stromech sedělo hejno vran a krákali. Sklinkař otvíral na tu muziku oči. Ještě nikdy takovou neviděl a ještě nikdy neslyšel, že by vrány tak pěkně zpívaly. Tak s kterou půjdeš, sklinkaři, dokola? Volali na něho čarodějnice. Dejte mi pokoj, vy báby jedny, budete si ze mě dělat špásy. Najděte si mladšího tanečníka, než jsem já. Jen se nevymlouvej, sklinkaři, nám neutečeš. Jednu po druhé musíš vytancovat, jinak tě domů nepustíme. Sklinkař se vymlouval, ale nic mu to nebylo platné. Nůši mu sundali a už ho ty čarodějnice vlekly dokola a začal pekelný tanec. Sklinkař chtě nechtě musel s nimi tancovat. Muzika to byla náramná a jeden tanec za druhým čarodějnice tančily bez oddechu. Když už sklinkař sotva dechu popadal, dali mu napít vína z velikého džbánu a zase musel dokola. Najednou se mu ta muzika samému začala líbit a vybíral si jen ty nejhezčí ženské. Staré báby nechal točit v kole samotné. Muzika hrála až do rána. Sklinka sotva pletl nohama a čarodějnice se div kvůli němu nepoprali. Když už opravdu nemohl, prohlásil. Dělejte se mnou, co chcete. Už tancovat nebudu. A jestli mě máte trochu rádi, ženské, tak mi někde ustelte. S takovou se domů už dnes nedostanu. Jen se neboj, sklinkaři, u nás se vyspíš jako na zámku. A čarodějnice odkud si donesli postel do vysoka nastlanou prachovými peřinami. Potom sklinkaře svlékli do košile a uložili do postele. Sotva mu z peřin nos koukal. Jedna k němu sedla a do ucha mu zpívala nějakou čarovnou písničku. Sklinkař usnul jako dudek. K ránu se čarodějnice z paseky vytratili, vrány z lesa odletěly a bylo po muzice. Na pasece zůstal jenom sklinkař. Když se probudil, nevěděl, kde je. Potom si vzpomněl na čarovnou písničku a čarodějnice. Hlava ho bolela a byl jako polámaný. Zatrápené báby celého mne utancovali. Do panské postele uložili, ale na ráno nepamatovali. Až někde nějakou z nich potkám, pěkně s ní zatočím. Na takový tanec do smrti nezapomene.
postel s prachovými peřinami zmizela a sklinkař spal do rána na hromadě kamení. Když se probudil a protáhl, hledal v trávě kalhoty a kabát. Pak se oblékl, dal nůši na záda, čepici na hlavu a šel k domovu. Celou cestu si nadával, že se dal těmi čarodějnicemi svést. Když přišel domů, máma ho už čekala. Děti mu pomohly postavit nůši do komory a byly zvědavé, co jim táta přinesl, ale s ním nebyla žádná řeč. Mámo, běž se podívat, jestli jsem to zboží někde nerozbil. Měl jsem špatnou cestu. Žena se šla podívat do komory a na obrátku byla zpátky. Muži, kudy jsi to chodil? Vždyť si domů donesl zlato. Sklinkař se běžel do komory podívat a měl z toho oči navrch hlavy. V každé sklince bylo po zlaťáčku. Byla jich pěkná hromádka. Tak se mu čarodějnice odměnili za to, že je dobře v noci vytancoval.

0: jak se rákosníček nepostaral o teplo. Zahrází rybníka brčálníka už svítalo a všude bylo ticho, tichoučko. Jenom kapr Matěj se převaloval ve vodě a tím šploucháním budil skřítka ze spaní.
1: To jsem zvědavý, jaké bude dneska počasí.
0: Zívl rákosníček ještě celý rozespalý a rozhlížel se kolem. Vodní hladinou najednou přeběhly stříbrné vlnky a uprostřed se objevila rosnička Anička s povětrnostní předpovědí. Pozor, pozor, vyslechněte důležité hlášení pro hady, štíry a jinou teplomilnou havěť. Nad brčálníkem nastalo ochlazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj kůži místo ještěrčí. No jo, a co já?
0: Přidal se Skřítek.
1: Já jsem z toho přímo jako mátoha. To chce zásadní obrat. Halo, halo, paní meteoroložko, ohlašte ale honem teplou vlnu, nebo raději rovnou dvě, ať máme každý tu svou.
0: Ale vyloučeno, odmítla Rosnička Anička. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení.
1: Takové neštěstí, naříkala Terka. Když nebude být sluníčka, přijdu o všechnu svou čipernost. Ale nezoufejte, mladá paní,
0: konejšil jí Rákosníček.
1: Tohle se dá klidně zařídit. Naštěstí je tady někdo pořádně chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A ten dotyčný už teď dostal skvělý nápad.
0: Popravdě řečeno, dostal ho na poslední chvíli a teď se ho držel jako klíště. Vymyslel si totiž, že z jednoho sluníčka udělá alespoň čtyři, aby tak bylo čtyřikrát větší teplo. A protože věděl, že k tomu bude potřebovat zrcadla, hned je začal vyrábět. Jedno sestavil z lesklých lupínků slídového kamínku, druhé ze stříbrných šupin rybiček běliček a místo třetího mu posloužila třpitivá vodní hladina. Zbývalo už jen počkat, až sluníčko mezi ta zrcadla zvědavě nakoukne. Ale sotva sluníčko nakouklo, nestačilo se divit, kdeže to vlastně doopravdy svítí. Na nebi, v rybníce, nebo snad v tom slídovém, či dokonce šupinovém zrcadle? Hlavu z toho mělo zamotanou a protože si chtělo udělat jasno, jasněji se také rozzářilo. A protože teď víc svítilo, více i hřálo, takže se nad rybníkem brčálníkem opravdu oteplilo.
1: No výborně, pane Rákosničku, výborně,
0: volala nadšeně ještěrka Terka.
1: Vy jste skutečně učinění vládce přírody.
0: Jenomže Skřítek se na tomhle výsluní chvály nehřál dlouho. Stačilo, aby na oblohu připluly mraky a se slunečním vyhřáváním byl konec.
1: Nějak se to pokazilo, Jáno.
0: Obrátila se zklamaně ještěrka k Rákosničkovi.
1: No, asi mělo být těch zrcadel ještě víc.
0: Uvažoval Skřítek a trochu se mračil, protože měl zlost, že jeho nápad nevyšel.
1: No, takže s pořádným oteplením hned tak nemůžeme počítat, že?
0: Povzdechla si smutně Terka.
1: Ne, nic není ztraceno.
0: Ohradil se Rákosníček.
1: Zdůrazňuji, prosím, že nic, neboť nápady se mi stále jenom hrnou. Když to nevyšlo se slunečním zrcadlením, zkusíme to s tím chvěním a tetelením.
0: Skřítek Křítek věděl, že sám nikoho a nic neroztřese, ale říkal si, že by mu třeba pomohla ozvěna. Ta by přece mohla jeho zavolání opakovat tak dlouho, dokud by se z toho vzduch nerozklepal a nezatetelil. A protože věděl, že ozvěna spí ve skalách za rybníkem, šel jí tam probudit. Postavil se mezi pískovcové stěny a zakřičel silným hlasem. Oteplení! Ozvěna jeho volání poslušně opakovala a tak se do všech stran ozývalo.
1: Oteplení! Oteplení! Oteplení!
0: Rákosníček se spokojeně usmíval a netrpělivě čekal, kdy tomuto přání počasí vyhoví. Jenomže ozvěna po chvíli zeslábla a mezi skalami už bylo slyšet pouze
1: oteplení, plení.
0: Sotva se skřítek vrátil k rybníku, nechala se ještěrka Terka slyšet.
2: Tak to jsem vás, rákosníčko, asi přechválila. Kde pak vládce přírody? Vy teď vypadáte spíš jako zmoklá slepice, promiňte.
1: Jen se čkejte, protestoval skřítek. Ještě se neví, co tomu řekne rosnička.
0: Co bych řekla, povídala Anička, jen co vykoukla z vody. Ozvěna to ohlásila za mne. Oteplení zkrátka není, neboť dosud nenastalo to pravé jarní tetelení. Proto se naléhavě doporučuje všem živočichům.
1: Já vím,
0: skočil jí do řeči skřítek,
1: aby na přírodu nespěchali. No, to teď ví i rákosníček.
0: Pak už jenom pokrčil rameny, provinile se podíval na ještěrku Terku a šel to své neúspěšné předělávání přírody raději zaspat.

0: co to je to dumky žalky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško lišavá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Velejstro a já francouz nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
1: Amice spiritus guaesumus audi nos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
1: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
1: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
4: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla?
5: Čti?
4: Pětičlenná rodina.
0: No.
4: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
5: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
4: Chuchvary u Kolína. Ucholina je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
5: Nezlob se na mě, švagře.
4: Ne, naslzuje brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
5: Jo, ten divnej.
4: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
5: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
4: A já za ním vyrazím.
5: Počkej.
4: A hned, ten jim ukáže.
5: Ale švagře, snad ne autem.
4: My si večku.
5: Vždyť si požil.
4: Když chtěl žampiony na divané.
5: V obci Doxy požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
6: To je jenom osoba.
7: Dobrý den. Přejete si?
6: Volant. On se mě hodí.
8: A ty sedí na svou.
7: Děkuji, ústivě. Dobrou noc. Přijďte zas.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Halo, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo. Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš? Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný, ale tak malinký, že mu říkáme paleček. Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kdepak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku. Prodej mě,
0: rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za náskyným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval. Hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No, dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár uplynulých ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu, vlnu, hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.
5: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky.
4: Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho:
5: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
6: No, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stráčího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
4: Malá čarodějnice však řekla:
5: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
4: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
7: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
4: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
5: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice. I hned slezte dolů.
4: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
5: Tak dobře, tak vy tak,
4: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
8: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
4: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
9: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
10: My nemůžeme,
4: naříkal Pepek Ševců, a Béďa Krejčích brečel.
10: My jsme přirostli, nejde to.
4: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
11: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
12: Támhle! Podívejte, tamhle letí.
13: Zas nějaký vrtulník nebo co?
12: Letí nějak tichounce.
14: Labutě, vždyť jsou to labutě.
11: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
15: Hej, pojďte sem k nám, tady jsme,
14: tady jsme,
11: labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
14: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
16: Nedá se tu dýchat.
11: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

O pekelných darech. Byl jeden chudý tkadlec. Takovou bídu měl, že nebylo do čeho kousnout. Žena mu povídá jednou ráno: slyšíš, náš soused zabíjí, jdi, popros, snad dá kousek masa, byl by oběd. Ten chudý šel, přišel k sousedovi, tam vepře pařili. Prosí chudák o kousek masa, ale soused se ulakomil, že nedá. Ale chudý člověk prosí: ustrňte se nad mou bídou, žena a děti doma hlady mrou a já nemám, co bych jim dal. Tu soused ve zlosti kus masa uřízl a povídá: náte a děte, už do horoucího pekla. Chudý vzal, poděkoval, ale venku mu slzy vyhrkly nad tou nevlídností. Dívá se na maso a povídá sám k sobě: věru bych raději šel do pekla s takovou almužnou. Jen to pověděl. Hned se k němu nějaký človíček černý přitočí a že mu tedy do pekla ukáže cestu. Ten chudý člověk byl celý omámený, nevěděl už, co dělá, a šel s tím černým. Netrvalo to dlouho, byli u brány pekla. Teď ti dám radu, povídá černý. Pojď s tím masem k Luciperovi, on je vezme od tebe. Až se bude ptát, co chceš za ně, řekni, že ten ubrus, co má na stole prostřený. Vedl čerta tkalce do veliké sednice, tam seděl Lucifer za stolem. Co nám neseš? Povídá tkalci. Kousek masa. Jsem s ním. A co za to? Ten ubrus mi dejte z vašeho stolu. Dostal tkadlec ubrus a šel zase z pekla. Čert, který ho doprovázel, ptá se: víš-li ty, jaký je to ubrus? Oh, jak bych věděl, opáčí tkadlec, jen to vidím, že je příze hrubá. A čert mu na to: takového bys, milý tkalče, nikdy neutkal. Prostřeš-li ho a řekneš: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro mě stačí, co hrdlo ráčí, hned budeš mít. A tak bude, pro kolik osob poručíš. Potom čert tkalce vyprovodil na cestu a pověděl mu, kudy domů. Ale zpáteční cesta byla delší. Šel tkadlec až do večera a když už se stmívalo, zašel do hospody. Dejte mi nocleh, povídá. Hospodský se ho ptal, má-li mu co k jídlu přinést. Tkadlec nechtěl. Prostřel svůj ubrus na stůl a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro dva stačí, co hrdlo ráčí. A hned tu na stole řada míz se ukázala, jídla vzácná byla na nich, maso pečené, kuřata, zvěřina v omáčce, ryba s kořením, i koláče byly a cukroví, láhve vína, všeho v hojnosti. Tkadlec pozval hospodského ke stolu a dobře se měli. Po večeři šel tkadlec spat a hospodský povídá ženě: takový ubrus, to by byla trefa. A žena mu na to: podstrčíme mu jiný, však máme podobný, on ničeho nepozná. Když tkadlec spal, strčili mu jiný ubrus a ten zázračný schovali. Tkadlec se ráno probudí, umije se a obleče, potom prostře ubrus a povídá: poroučím jídla, poroučím pití,
ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Ale úbrus byl prázdný. Volá tkadlec podruhé, zase nic. Ani do třetice se jídlo neukázalo. Tu tkadlec sebral úbrus a šel zpátky do pekla. Potká za z toho čerta svého průvodce a povídá mu, že úbrus jen jednou poslechl, teď že není k ničemu a že ho zpátky nese. Dones ho tedy jen k Luciperovi, povídá čert, a řekni, ať ti dá raději toho kohouta, co sedí na bydle u pece. Kadlec šel k Luciperovi, dal mu úbrus a dostal kohouta. Vzal ho pod rameno a jde z pekla. Průvodce se ho ptal, víš-li ty, jaký je to kohout? Jak bych věděl, jen to znamenám, že se mu nechce kokrhat, ještě jsem ho neslyšel. Však on zakokrhá jen jak poručíš. A jak zobák otevře, dukát mu vypadne. Šel tkadlec z pekla a měl radost z kohouta. Přijde na noc zas do té hospody, ale hospodský se ho ptal, má-li peníze. Tkadlec postavil kohouta na stůl a poroučí. Kokrhej. Hned kohout zakokrhal a ze zobáku dukát vypadl. Hospodský přinesl tkalci dobrou večeři a potom mu nocleh přichystal. Když ho uložil, povídá ženě, takový kohout, to by byla trefa. A žena mu na to, máme kohouta podobného, toho mu podstrčíme, ničeho nepozná. Vyměnili kohouta a tkadlec o tom nevěděl. Když ráno vstal, vezme kohouta a poručí, kokrhej. Ale kohoutovi se do kokrhání nechtělo. Marně tkadlec poroučel a tak se rozlobil, sebral kohouta a šel s ním do pekla. Ten známý čert byl u brány a tkadlec hned mu vypravoval, že kohout jen jednou zakokrhal, teď že už poslechnout nechce. Dej ho tedy Luciperovi, povídá čert a zasmál se, a řekni, ať ti dá raději tu hůl sukovici, co stojí u dveří v koutě. Tkadlec došel k Luciperovi, dal mu kohouta, dostal sukovici a pospíchal z pekla. Potká svého průvodce a ptá se, jakou by ta hůl měla moc. Och, milý člověče, to je taková sukovice. Když řekneš, hej holi, ať bolí, začne ona tomu, komu chceš, po zádech tancovat. A ještě ti něco povím. Jak v té hospodě tě dvakrát ošidili, jdi tam a hůl pomůže. A tak tkadlec to všechno vyslechl, šel z pekla rovnou do té hospody a že by chtěl nocleh. Hospodský viděl, že ten člověk nic nenese, jen hůl jakousi sukovitou, a hned ho začal odbývat. Jděte jen s pánem Bohem, nemám dnes místa. A když se tkadlec hnout nechtěl, začal ho ze dveří vystrkovat. Tu tkadlec zvedne hůl, křikne, hej holi, ať bolí. A milá hůl začala hospodskému po zádech rejdováka tancovat. Hospodský se uhýbal a bránil, nic mu naplat. Hůl ze zad nejde a jak ho mydlí, tak ho mydlí. I začal chudák pro Boha prosit, jen ať hůl přestane. A tkadlec povídá, dáš mi můj úbrus a mého kohouta,
bude konec bytí. Co měl hospodský dělat? Musel přinést ubrus i kohouta. Tkadlec to sebral a šel svou cestou. Přijde domů, tam žena a děti v takové bídě byly, že div hladem nezemřeli. Pěkný jsi otec, vítala ho žena, nechá nás tu v největší nouzi a sám jde si světem. Ale tkadlec odpověděl zvesela, však tě už té psoty bude konec. Vzal ubrus, na stůl prostřel a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Hned tu byl stůl, plný jídel nevídaných, i víno a pivo bylo. Tkadlec se ženou a s dětmi zasedli, jedli, pili, hodovali, radost měli. Žena si pochvalovala, dobrá věc, takový ubrus. Povídá muž, tu já, holenku, ještě jinší věc mám. Šel do síně, kohouta za křídlo chytil. Přinesl ho do sednice a postavil na stůl. Kokrhej! Poroučí a kohout kokrhal. Jak zobák otevřel, vypadl dukát. Tak jim kohout přes celý den kokrhal a dukáty ukládali do truhly. Když se to doneslo k bohatému sousedovi, hned on přiběhl a povídá tkalci, člověče milý, pověz, kudy jsi ty pro ty věci šel? Kdybych ti masa nebyl daroval, jak bys byl štěstí našel? A tkadlec mu všechno věrně vypověděl. Tu ten lakomec zrovna zabíjeli, nejlepší kus masa od plece usekl, sebral se a že půjde do pekla.

0: ti necháme. Pekelná brána se za lakomcem zavřela. Víckrát se domů nevrátil.
1: Jak šejtroček vezl do Hradce mouku dvounulku.

0: Jednou na večer přijel šejtroček domů, obeplul s vozem dvůr a zastavil na krajcárku. Valacha žemlíčku zavedl do stáje a sám si namířil do chalupy. Na stole našel pod křemenem čtvereček papíru. Píše mlynář od řeky Cidliny, jestli by mu šejtroček na zítří neodvezl do Hradce 9 pytlů mouky 2 nulky. Ráno šejtroček naložil mouku a namířil si oji k Hradci. To se nejdřív musí jičínskou věžovou branou. Žemlička u oje táhne jako tur, pytle se pokojně vezou a šejtroček jde podle vozu. Na 30 otočení kol před bránou ale šejtročkovi nedala formanská pícha. Usmyslel si, že projede karé, aby se pod klembou strhlo hromovití. Zarejdoval s vozem řádně do brány a houkne na žemličku. Presto! A už to jde, jako když se utrhne balvan. Žemlička letí vpředu, vůz za ním a šejtroček pořád podle vozu. Jenže v rozhodné vteřince klopítnul špičkou odláždění. U holinky se mu odloupla podrážka. V té nesnázi šejtroček šíf potrhl opratí. Valach žemlička ztratil správnou míru do brány a zatrhl o ní vozem. Skřípá to a drhne, sesypalo se dost malty i trochu kamene. V tom vyběhl z Děubalíkovy bradýřské oficíny radní města Jičína mistr dlaždič Palcátek. Bradu má břitvou jen spola posečenou a začne. Motáku, motákovita, proč nám boříš město? Já dobře viděl, jak se brána hnula od zhora až dolů. Do šejtročka vjelo hned po prvních Palcátových slovech. Zasekl bič do toulečku a zčervenal jako marináč. A kdyby byla brána padla, mohl bys za to zase jen ty, dlaždičko. Kazíš město mizerným dlážděním, že tu není kalý krok. Brána nepadla a tak mi zaplatíš jen tu uraženou podrážku. Radní Palcátek to vzal za urážku, začal se točit po rinku a volá. Svědci! V tu chvíli přiběhl z šefcovny příštipkář Nejpek. Ani nestačil odložit potěch. Já to všecko viděl. Je to neflok tak, jak říká šejtroček.
1: A už zpátky na verpánek,
0: obozlil se do něho Palcátek.
1: Co pak usmolenec příštipkář může svědčit proti radnímu?
0: Nejpek se postavil šejtročkovi k boku a začal si svlíkat zelenou zástěru. Palcátek mohl ledaco schytat, ale Serbus mu včas pootevřel vrata u radnice. Radní tam vklouzl jako kuna. Otočil za sebou klíčem a volal klíčovou dírkou ven na ring.
1: Vy dva jste veliká ostuda města a já to dám sepsat písařem a vybubnovat.
2: Nadělá nám dlaždička hanby nejmíň na 7 let, řekli si šejtroček s Nejpkem, ale na Palcáta nemohli.
0: Nakonec zašli k Nejpkovům. Ševcová šejtročka uctila konví syrovátky a Nejpek mu přiflokoval odraženou podešev. Šejtroček upil z konve, oskusil se ve správné holince a povídá. A jedu. Já se musím z potupy od Palcáta vytřást ve voze. Snad to do Hradce dokážu. Žemlička šlapal vpředu u oji.

0: Šejtroček se vezl a mouka dvounulka voněla. Jenže Šejtroček z toho nic neměl. Pořád musel myslet na utrpěnou hanbu. Když ujeli kus, otočil Žemlíčka hlavu přes bok a povídá: ohlídni se. Šejtroček se ohlídl k jičínu. Nahoře na věži stojí Palcátek. Nedal si ujít, aby svou škodolibost nevynesl až nahoru na ochos. Dělá tam pro posměch dlouhý nos. Nejradši bych hodil kamenem a srazil tomu škodolibci věžního kohouta rovnou na čepici, povídá Šejtroček. Aby se mu vůz nevymkl z dohledu, dal si Palcátek nahoru přinést sklo. Tím sklem dohlídal Šejtročka krok za krokem, i když se silnice točila. Šejtroček rozsekl bičem vzduch a začal přemýšlet, čím by Palcátovi odplatil a co by mu ještě přidal navrch. Nevymyslel stejně nic. Až u vsi Velišky padla Šejtročkovi karta barevným navrch. U Velišky býval při silnici zelený les a v tom lese studánka. Šejtroček kdykoliv jel kolem, zarazil u lesa a napil se ze studánky. Jenže dnes bylo lesa už jen půl, z ostatního zbyly čerstvé pařezy. Mezi nimi seděla jemná panenka v bílé košilce a plakala. Jestli to tamhle nesedí a nepláče, studánková víla, povídá Šejtroček. Zastavil vůz a jde k víle. Co se ti stalo zlého? Víla si trochu poodsedla, aby horké slunce nemohlo ke studánce. Ale, řekla, pokáceli půl lesa a studánka by byla zahynula, tak ji chráním.
1: Rozum, takhle pokácet půl lesa, povídá Šejtroček.
2: Nechtěl mi dopřát, abych měla studánku v jeho lese, řekla víla. Vyhnat vílu, to se bál, a tak dal pokácet stromy, aby mě vyhnalo slunce.
1: Kdo pak to?
0: Začal malinovatět Šejtroček.
2: Ale Palcátek, řekla víla, ten jičínský.
0: Šejtroček se ohlídl k jičínu. Na věži se tam blýskalo, jak Palcátek šrouboval sklem, aby mu neušlo nic, co se děje u Velišky.
1: Já to tak nenechám, povídá Šejtroček. A v tu chvíli věděl, jak na to.
0: Odskočil si k vozu pro provaz a obtáhl tím provazem kus lesa. Na konci udělal smyčku, přivěsil rozporku a zapřáhl do ní valacha Žemličku. Pak střelil stříbrem obitým bičem. Žemlička zabral, zadníma se opřel o skalku, hlavu sklonil až k předním kopytům. Namáhá se, až se na něm lupá kůže. Žemličko, ty hanbo, povídá mu do pravého ucha Šejtroček. A zas nic. Tak mu to řekl ještě jednou do levého. A v tom se les hnul. Žemlička táhne a Šejtroček tlačí u krajního stromu. Dotáhli a dostrkali díl lesa nad studánku, aby byla ve stínu. Potom Šejtroček zavolal ke studánce vílu a řekl: o studánku už se neboj. Druhou půlku lesa Palcátek nepokácí. Kdyby to zkusil, odvezeme mu s Žemlíčkou živnost až do Němec. Když to dořekl, podívá se Šejtroček k jičínské věži. Sklo už se tam neblízkalo. A jelo se z devíti pytli mouky dvounulky dál do Hradce.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Na pláži bylo hodně lidí a tak musel jít docela daleko, než našel opuštěné místo. nejprve vykopal kulatý příkop. Jen na jednom místě nechal most, aby mohl snadno chodit pro písek na stavbu samotného hradu. Pak se pustil do práce, nosil kyblíky písku a budoval z něj hradní zdi. Byl to přičinlivý medvěd a i když to byla náročná práce a brzy ho nohy i tlapky bolely, vydržel nosit, dokud nebyla uprostřed kruhu obří hromada. Pak se dal do díla lopatkou, uhlazoval zdi a tvaroval cimbuří. Bylo to moc pěkné cimbuří s dírami na okna a střílnami pro lukostřelce. Když skončil, zabodl lopatku do jedné z rohových věží, položil na ní slamák, lehl si dovnitř hradu vedle své sklenice marmelády a zavřel oči. Byl unavený, ale spokojený. Poklidné šumění moře ho brzy ukolébalo k spánku. Hledali jsme po celé pláži, řekl Jonatán, není k nalezení. Dokonce sebou neměl ani plovací kruh, strachovala se paní Fousková. Nic, jen kyblík a lopatku. Fouskovi stáli v ustaraném kroužku kolem muže ze záchranářské budky. Je pryč několik hodin, dodal pan Fousek, a příliv nastal už před dvěma. Muž se tvářil vážně. A říkáte, že neumí plavat? On se nerad koupe, řekla Juditka. Tak jsem si jistá, že plavat neumí. Tady je jeho fotografie, řekla paní Ptáčková. Nechal si ji udělat dnes ráno. Podala záchranáři Paddingtonovu fotku a otřela si oči kapesníkem. Určitě se mu něco přihodilo, jinak by si přece nenechal ujít svačinu. Muž se zahleděl na fotografii. Mohli bychom rozhlásit jeho popis, navrhl nejistě. Ale podle tohohle obrázku není nic moc poznat, je vidět jen klobouk a sluneční brýle. Nemohli byste spustit záchranný člun? Dělal si naděje Jonatán. Mohli bychom, odpověděl muž, jenže nevíme, kde hledat, může být kdekoliv. Pro pána, paní Fousková také vylovila kapesník, nemůžu na to ani pomyslet. Dobře to dopadne, utěšovala ji paní Ptáčková, vždyť má všech pět pohromadě. Tak tedy, podal jim muž mokrý slamák, nejspíš byste si měli tohle vzít a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách. No tak Marie, objal pan Fousek manželku. Možná ho jen nechal ležet na pláži nebo něco takového. Mohl ho sebrat příliv. Schýbl se pro ostatní Paddingtonův majetek. Taška a kufřík vypadaly na široké pláži maličké a opuštěné. Opravdu je to Paddingtonův klobouk, zkoumala ho Juditka. Podívejte, je tu jeho podpis. Obrátila klobouk na ruby a ukázala jim obrys medvědí tlapky vyvedený černým inkoustem a nápis Můj klobouk, Paddington. Co kdybychom se všichni rozdělili, navrhl Jonatán, a pročesali pláž. Budeme tak mít větší šanci. Pan Fousek se zatvářil pochybovačně. Začíná se stmívat. Paní Ptáčková znovu rozložila deku a skřížila ruce na prsou. Já rozhodně nikam nejedu, dokud se nenajde, prohlásila odhodlaně. Nemohla bych se do toho prázdného domu vrátit bez Paddingtona. Nikoho ani nenapadlo jet zpátky bez něj, paní Ptáčková, ujistil pan Fousek. Bezradně se podíval na moře. Jen prostě... Možná ho to neodvleklo na moře. Pokusil se je povzbudit záchranář. Možná šel jen na molo. Vypadá to, že tam zrovna míří kdekdo. Nejspíš se tam děje něco zajímavého. Zavolal na muže, co šel zrovna okolo. Poslyš, co se děje na tom molu. Muž se jen otočil přes rameno a zavolal. Nějakej chlápek právě přeplul úplně sám Atlantský oceán. Stovky dní na voru bez jídla a vody, povídal někdo. Muž pospíchal dál. Záchranář vypadal zklamaně. Zas nějaká novinářská senzace, zabručil. Máme to tu každý rok. Pan Fousek se zamyslel. Tak mě napadá. Podíval se směrem k molu. To je mu přesně podobné, přikývla paní Ptáčková. Zrovinka něco takového by se mohlo stát jedině Paddingtonovi. To musí být on, vykřikl Jonatán. To prostě musí být on. Podívali se jeden na druhého, popadli zavazadla a přidali se k davu spěchajícímu na molo. Trvalo jim dlouho, než se procpali přes turniket, protože zpráva, že se na molu něco děje, se rychle šířila a u vchodu se tísnil početný dav. Nakonec pan Fousek promluvil se strážníkem, ten jim vyklidil cestu a dovedl je až na konec mola, kde obvykle bývaly připoutány parníky. Naskytl se jim zvláštní pohled. Paddington, kterého zrovna rybáři vytáhli z vody, seděl na svém kyblíku a mluvil s novináři. Pár si ho fotografovalo a ti ostatní mu pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste sem připlul až z Ameriky? Ptal se jeden. Fouskovi, kteří radostí nevěděli, jestli plakat nebo se smát, napjatě čekali na Paddingtonovu odpověď. No, to zrovna ne, odpověděl popravdě Paddington po menší odmlce. Z Ameriky ne, ale dlouhá cesta to byla. Nejasně mávl směrem k moři. Smetl mě příliv, víte? A celou dobu jste plul v tom kbelíku? Zeptal se jiný muž a zmáčkl spoušť. Přesně tak, odpověděl Paddington. A lopatku jsem používal místo pádla. Ještě štěstí, že jsem ji měl sebou. Živil jste se planktonem? Dotazoval se další hlas. Paddington se zatvářil překvapeně. Ne, odpověděl, pomerančovou marmeládou. Pan Fousek se procpal davem. Paddington vyskočil a zatvářil se provinile. No tak, řekl pan Fousek a popadl ho za tlapku. To už by pro dnešek stačilo. Ten medvěd byl na moři dlouhou dobu a je unavený. Vlastně, významně se na Paddingtona podíval, byl na moři celé odpoledne. Ono je pořád úterý? Nevinně se zeptal Paddington. Myslel jsem, že už je mnohem později. Úterý, řekl pan Fousek pevně, a my se o tebe k smrti báli. Paddington zvedl kyblík, lopatku a sklenici marmelády. Ale stejně, řekl, vsadím se, že není mnoho medvědů, co pluli po moři v kyblíku. Když jeli podél pobřeží domů, byla už tma. Promenádu lemovala barevná světla a dokonce i fontány v zahradách měnily barvy. Všechno to bylo moc krásné. Ale Paddington, který ležel na zadním sedadle zabalený v dece, myslel na svůj hrad z písku. Vsadím se, že můj byl největší ze všech, prohlásil ospale. Vsadím se, že můj byl větší, vytahoval se Jonatán. Myslím, řekl spěšně pan Fousek, že byste pro jistotu měl každý dostat jednu libru. Možná bychom sem mohli zajet ještě někdy, navrhla paní Fousková, abychom mohli uspořádat další soutěž. Co ty na to, Paddingtone? Zezadu auta se žádná odpověď neozvala. Hrady z písku, pádlování na kyblíku přes zátoku a mořský vzduch se ukázalo být na Paddingtona příliš. Tvrdě spal.
5: Jednou jela víla a málka lesem na jelenu větrníkovým. Nesli se spolu jako krása a krása. Cvála jí lesem a přes dvě paseky. Na třetí pasece větrník klopítl, dív a málka nesletěla do ostružiní. A v tom je slyšet štířivý hlásek. Kde máte oči vy dva? Rozbořili jste mi chalupu. A málka se podívá a on tam stojí lesní mužík Trneček. Celý je pichlavý jako ostružinový prut. To nemůžete jinudy, křičí a zlostně obchází svou pobořenou chaloupku. Nezlob se, Trnečku, řekla Amálka. Pošlu ti na chaloupku pomoc. To mě spíš zlobí něco jiného, než rozbořená chaloupka, křikl Trneček. Ty jsi krasavička. Jelen je krasavec. Já jen ošklivec. Proti tomu se nedá nic dělat, řekla mírně víla Amálka. Ale přece jen bych na tobě něco chtěl za tu chalupu, povídá Trneček. Tichoučce jako hádek. Chtěl bych větrníkovi něco pošeptat. Jelen sklonil hlavu, Trneček mu šeptal do ucha a divně se přitom usmíval. Potom Amálka a větrník jeli dál. Jelen šel pořád pomaleji, jako by měl v hlavě divné myšlenky. Zastavil se a povídá. Nedošla bys, Amálko, pěšky? Nikde mě čekají. Amálka seskočila do mechu a větrník zaklíčkoval do lesa. Jenže Amálce to bylo všechno divné. Nasedla na vítr jako do kočáru a tajně se vydala za jelenem. Hluboko v lese čekal na jelena mužík Trneček. Sotva větrník doběhl, Trneček hned na něho. Dobře, že jsi tu, větrníku. Nejdřív jsem ti něco pošeptal a teď ti něco ukážu. To vedl jelena na mítinu, kde měl myslivnu myslivec mužka. Tam ukázal větrníkovi na parohy přibité ve štítě. Byly to parohy dvacaterácké, jedna síla a krása. Jelen větrník si parohy prohlídl, svěsil hlavu a jen si povzdychl. Teď si mě, Trnečku, přivedl do největšího neštěstí, co se může stát jelenovi. Stydím se za své parohy, protože jsou jen 16. rácké. Zaslechla to také Víla a Málka, co tam zrovna přijela na větru. Chtěla jelena potěšit, hladila ho mezi ušima, ale on se k ní jen točí bokem. Mě a Málko nepotěšíš. Mužík Trneček běhal kolem a byl samý divný smích. A Málka nakonec spolkla slzičku a odešla. Je pryč, zamnul si ruce mužík Trneček. A teď mě, jelene, dobře poslouchej. Nejdřív jsem ti něco pošeptal, pak jsem ti něco ukázal a teď ti něco dám. Vedl větrníka do lesa, pořád temnějšího, až na to místo, kam jeleni už 100 let chodili schazovat parohy. Byly tam parohy jelenovi pro úsměv, ale taky ty lepší. Celá hora jich tam byla, čím výš, tím pěknějším. Na samém vršku ležely jedny 36. rácké. Ty já musím mít, povídá jelen větrník. Jen si pro ně sáhni, řekl Trneček. Větrník uhodil hlavou o strom. 16. rácké parohy se mu skutálely z hlavy do mechu a větrník si sáhl pro 36. rácké. Teď si jelení král, řekl Trneček. A co kdybys tak zatroubil, aby se to všude vědělo? Větrník se opřel kopyty o pařez a zatroubil po jelením jako celá kapela. A už se to všude ví, vykřikl Trneček, divně se usmál a vklouzl do kapradí. A v tom se taky z lesa ozvala trubka a někdo odtamtud volá. Slyšel jsem tu někde troubit krále jelenů. A já jsem taky král. Z hloubi lesa přijel král na vysokém koni. A co ještě neřekl, to teď dopověděl. Jelene větrníku, ty král, já král. Jenže já mám flintu. A namířil na jelena. A míří. Větrníkovi odtíkává poslední vteřinka. Zbýval jí už jen vlásek. Když tam rychlý vítr přinesl Vílu a Málku, spustila před králem rovnou takový taneček, co se jinak smí jen před měsíčkem. Král se dívá a dívá. Aby se mu pohodlněji dívalo, opřel se o flintu jako o hůl. V tom jelen odskočil do lesa. A Víla a Málka, ta už tam taky nebyla. Král vylovil mužíka Trnečka z kapradí a dost smutně povídá, co jsem ulovil, to jsem ulovil. Dám si tě na hradě do sklenice s ještěrkami.

všichni psíci z naší čtvrti, je se včíci okřik chrti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Kokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil své.

0: smrti. Je zlehčící pokřik krti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně.
1: Další učinkující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrh interiér. Naš

0: se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, Taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale

0: zahraj čunu, čunu, čunu, čunu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Ale taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řekl?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.
4: Když jsem já sloužil to prvé léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.
5: Bodejť by neplakala, vždyť je to k pláči, za rok služby si vysloužit jedno kuře.
6: To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne, já byl paní Kateřino Fešák.
5: Ano.
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky. Punčošky ze sítí, každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
5: Jo, tak to ano.
6: To jste byl opravdu feša.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit.
4: Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, pán.
1: Koukej, koukej, koukej, jak je sedlák.

0: To tedy je, jen si to poslechněte.
1: Vzal si sedlák, selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou, sečetra. Za chalupou, sečetra, za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák se. Če jen to lupa, sedlák se. Če jen to lupa.
2: Je?
3: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
0: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: jsme.
1: Chudák selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Dávej pozor, ožních.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou, jenže to už dávno není normální. Ale fík si nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známý zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, teda to byl skvělej stroj.
2: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka, jaké pak má asi vlasy, jaký nos. A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy, se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávěj mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
0: A pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: o zelené hvězdě mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
1: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
0: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
1: A jak to dopadlo?
0: Myška stonala a já byl na všechno sám.
1: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
0: No jo, ale jak to bylo nebezpečné.
1: No, každé dobrodružství je nebezpečné. Jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: Jak krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myška! Myško!
0: Ale jednoho rána na krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouho dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina, matrikária chamomila. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, Sovo, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Čelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou matrikária chamomila?
0: Kdepak? To jsou přece holandské tulipány.

0: a krtek měl po radosti. Musí někam dál, jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost.

0: Jaká květina, mořská sasanka je přece živočich.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů. Omylem naložili i Krtka. Ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby krtek neměl takový hlad, z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako domechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro krtka rázem nastala honička na život a na smrt.

0: ještě ke všemu se Krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká, přeskočit se nedala. Teď je Krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A Krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůh ví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval. Tam tu čachvenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivoněl. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno. I kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivoněl jednou, přivoněl dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Mále mi ukouslat lapku.
0: Jenom se Krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že ji tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že Krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše...

0: Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdeláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se Krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků.
2: Co bys chtěl, Krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal.
0: Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
2: Jakže se to jmenuje? Matricaria chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, Krtku, někam jinam.
0: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali Krtkovi klokaní taxi.

0: Klokantu byl co by dub. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodlíčko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem. Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně. A opravdu se co nevidět na obzoru v dálce objevil malý vodotrysk a zanedlouho umola zakotvila výletní ne loď, ale velryba. Kam to bude? Na severní pól, řekl bílý medvěd. Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a Krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: No všem, takové se jinde nevidí, ujistil Krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, Krtek si málem zoufal.
1: Tady země hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal Krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kře bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: Jsem stará a mám revma, broukla Nevrole. A ty se brzy, milej zlatej, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Copak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával klapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače, řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá. A pořád známější a známější...
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko. Až přistál rovnou v koruně starého dubu. Co to tady provádíš? Lekla se sova.
1: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou. A to jí hledáš v povětří?
1: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
2: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
1: Tohle přece obyčejný heřmánek.
2: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
1: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.
3: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám. Pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se probudil moc brzy ráno. Celý svět ještě spal a mě napadlo, jak to asi vypadá tak časně ráno ve světě vysoké trávy. Přeběhnu duhový můstek a vidím, koho jsem potkal. Svého malého kamaráda červeného mravenečka. Podivil jsem se, myslím, že celý svět ještě spí? Proč ty jsi vstal tak brzy? Já ani nešel spát, odpověděl mi mravenec. Dnes v noci se tady stalo něco zvláštního a já kvůli tomu nespím celou noc. Chci vidět, jak to skončí. Ale co? Vyzvídám. Uvidíš za chvilku, odpověděl mravenec tajemně a dál už jsme šli mlčky. Šli jsme rovně, vlevo a do kopečka a potom klikatě vpravo a z kopečka, pořád dál, jak nás vedla cesta až k prvnímu rozcestí. Tam náhle cesta skončila. Na místo ní bylo prázdno. Jenom taková bělounce průhledná mlha se chvěla na místě, kde měla být cesta. Sklonil jsem se dolů a vyhrkl. Aha, tak tohle se v noci stalo. Zmizela cesta. Ale kam? Kde je? Můj malý kamarád mravenec by mi možná odpověděl, ale než stačil otevřít pusu, ozvalo se vřískání. Jaká cesta? Proč mluvíte o cestě? Zmizela střecha. Kde je? Kde je moje střecha? Takhle na mě vřískal velký černý brouk s bílou noční čepičkou na hlavě, který se zrovna probudil v jedné z komůrek tam dole. My jsme šli s kamarádem mravencem po cestě, odpověděl jsem klidně, ale černý brouk vřískal dál. Ne, ne, vy jste šli po střeše. Asi záleží na tom, z které strany se na to díváte. Podle toho je jméno. Podotkl jsem smířlivě, ale černý brouk se vztekal dál. Ovšem, ať se na to díváte, z které strany chcete, stejně je pryč. Co potom záleží na jméně? Vy dva tam nahoře, nevíte o tom něco? Nepotkali jste toho zloděje střech, jak jde s pytlem na zádech a píská si samou radostí, že v noci dobře pracoval, že má ve svém velkém zlodějském ranci mou střechu? Vůbec nikoho jsme nepotkali, odsekl jsem. Vždyť celý svět ještě spí. A tu se ozval můj kamarád Červený mravenec. Já bych vám snad mohl dát vysvětlení, promluvil nesměle. Já jsem v noci potkal vítr, který si zpíval... No a co? Skočil mu do řeči zlostně Černý brouk. Měl ten vítr přes rameno pytel? Ne, to neměl, špitl mravenec. A brouk prskal dál. Zpíval si tedy, že mi v noci ukradl střechu nad hlavou, anebo že se tady v noci podloukali zloději střech? Ne, vítr si zpíval... Tam za horou zelenou, si bílí beránci zpívají při tanci písničku loudavou. Zaspívá mravenec popravdě, ale Černého brouka to zrovna moc nepotěšilo. To je všechno? Zeptal se chladně a mravenec špitl. Ne, ta písnička má ještě druhou sloku. Chcete ji slyšet? Já si ji pamatuju.
4: Ne!
3: Zaječel Černý brouk.
4: Tady není zkouška pěveckého sboru. Povídej, co bylo dál.
3: Když on dál zase zpíval zas jinou písničku a já se bojím, že by vás to jenom rozčílilo, zašeptal mravenec a Černý brouk prskl.
4: To se ví, že rozčílilo. Pro pána Jána jsou všichni Červení mravenci vždycky tak rozvláční, když něco vysvětlují.
3: Nekřičte na něj, je pravdomluvný, zastal jsem se svého kamaráda a brouk zavrčel.
4: Nic proti tomu, jen ať mi rychle pravdomluvně řekne, co ví o tom, kam zmizela má střecha a co s tím má společného vítr.
3: Vždyť o tom zrovna mluvím, řekl mraveneček udiveně a pokračoval. Bylo to tak. Vítr si zpíval jednu písničku za druhou a já s ním šel až sem na rozcestí. Tady vítr oslovil obě cesty, které se odtud rozbíhají. Nezdá se vám nudné vést jenom od rozcestí k rozcestí? Když posloucháte lidi, kteří po vás chodí, slyšíte je mluvit o dálkách. A vy ty dálky nikdy neuvidíte. Není vám z toho smutno? Nemáte chuť rozběhnout se k modrým horám na obzoru a zjistit, co je za nimi? Na to první cesta odpověděla, jsem dohladka vyleštěná kroky těch, co po mně chodí. Všichni, kteří jdou někam za modré hory, se zase začas tudy vracejí zpátky. Potom mi vyprávějí o všem, co kde viděli a to mi stačí. Jsem cesta. Musím být stále na svém místě a čekat na ty, co mají kam si namířeno, ať už jdou tam, a nebo zpátky. Druhá cesta žádné dlouhé řeči s větrem nevedla. Trochu se zavrtěla a pak povídá, já jdu, já se chci podívat za modré hory. Vyřiď všem, že do svítání jsem zpátky. Zavolala na mě a zmizela. Zůstala po ní jenom ta bělounce průsvitná mlha. Vidíte? Skončil mravenec a Černý brouk prskl.
4: Já vidím, že už vychází slunce a ona tady není, tady lhala. Jak by to mohla udělat? Zrovna včera jsme spolu měli vážnou rozmluvu o tom, jak mi studený vzduch nedělá dobře na revma. Žížala to slyšela.
3: Sluníčko vám udělá zrovna dobře, odsekla Žížala, která právě začala vařit snídani v žíhaném žížalým hrnečku. Jak je svět krásný, jak se třpití, ozval se nadšený hlásek malého broučka, který se právě vykulil z larvy a mžoural do slunce.
4: Ty toho tak víš o světě, zamumlal Černý brouk. Ubohé dítě, říkáš svět a koukáš přitom na slunce. Narodil ses a nevíš, že nám nějaký drzý vítr vzal střechu nad hlavou. Vidíš, že se všechno třpití, ale musíš vidět i druhou stranu. Totiž, že může přijít déšť. Co potom s námi bude? Poučím tě, jak to chodí na světě.
3: V tom se tráva v dálce zavlnila a v mžiku byla cesta tady u našich nohou, v mžiku přikryla domek Černého brouka a ukončila tak rázem jeho řeč. Ale já i můj kamarád mravenec jsme si uměli představit, o čem asi bude. Taková řeč může broučkovi, který se zrovna narodil, zkazit celý den, řekl jsem a můj kamarád přisvědčil. Černý brouk patří k těm, co pořád mluví, ale nikdy je nenapadne říct něco hezkého. K těm, co vidí všechno ze dvou stran a vždycky si vyberou tu horší. Uvažoval jsem dál a mravenec prohodil, přitom se svět opravdu třpití. Vidím duhová zrcátka v kapkách rosy. Prosím tě, cesto, můžeš to vyřídit malému broučkovi? Moc ráda, řekla cesta. Nezlobíte se, že jsem se zdržela? My dva? Kde pak? Aspoň jsme se dozvěděli, kdy cestuje cesta. Zasmáli jsme se s mravencem a spokojeně šlapali domů. Dobrou noc.
5: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Bylo nebylo, žil byl jednou jeden šedivý osel. Co potřeboval jeho pán odvést, odvezl. Co potřeboval jeho pán odnést, to na hřbetě odnesl. Takhle sloužil dlouhé roky, až jednoho dne, když mu pán přivázal na hřbet pytel husího peří, ouvej, oslíkovi se podlomila kolena.
7: A tak už ani peří neuneseš, povídá pán. Tak to se nedá nic dělat. Prodám tě do města Brém a mistr bubnář napne tvou kůži na bubny.
6: Jo, to ne, polekal se oslík a večer pánovi utekl. A když doběhl na rozcestí, viděl u cedule s nápisem tudy na Brémy sedět starého psa.
7: Pan mě chtěl vyhnat do lesa, protože už neběhám tak rychle jako dřív a zajíci mají ze mě legraci.
6: Jajho, musíme do města Brém. Tam rádi tancujou a muzikantů je málo. Já budu hrát na housličky a ty na čineli.
8: A já bych mohla zpívat solo.
7: Kočka, která vyskočila z křoví, měla na krku mašly a stejnou starost jako ti dva.
8: Jsem už postarší a pomalá a lína a myší je plný dům a tak mě chtěli prodat babce kořenářce na kočičí sádlo.
6: Budete zpívat solo, slečno Mňoukavá, souhlasil osel kapelník a vyrazili na Brémy.
7: Jenže Brémy byly za lesem a ten les byl hluboký. A toho večera strašil.
6: Když zakokrhá kohout na dvoře, nelekne se nikdo. Když ale zakokrhá v noci v lese, přeběhne vám mráz po zádech. Polekal si nás, kokrháči, zvolal kapelník osel. Co tu děláš?
7: Uletěl jsem hospodyni, která mě chtěla upéct na bazalce a tymiánu a na pekáči. A teď vyhlížím světýlko. Kde je světýlko, je okýnko a za tím okýnkem třeba najdu hospodyni hodnější.
6: Hospodyni nehledej. Budeš s námi hrát na trumpetu a celé Brémy tě budou oslavovat.
7: A to by se mi líbilo. Zakokrál kohout. A jak zvedl hlavu na to kokrhání, uviděl si světýlko a hned za prvním paloukem.
9: Palouk byl samá rosa, ale ta muzikantům nevadila. Za chvilenku už nakoukli do okýnka domečku. A uviděli čtyři bousáče a plný stůl jídla.
6: Jo, mají hostinu, jíkl oslík. Zahrajeme jim a dostaneme výslušku.
7: A spustili svůj první koncert.
6: A najednou prásk a rup, sklo okýnka prasklo a muzikanti bác vpadli oknem do světnice.
7: Pomoc, strašidlo, vykřikli vousáči a hr ke dveřím a hup a skok do lesa.
6: Co pak muzikanti jsou strašidla? Jo, vy nevychovanci, zahýkal za nimi oslík.
8: Ale krapítek vychování mají, když nám tu nechali výslušku, mňoukla kočka. A muzikanti s Brém se pustili do hodování a pak zhasli svíčku a šli spát.

0: jen usnuli, povídá Vousáč Zrzek. Nechali jsme v domečku pistolky a jí trnice. Někdo musí pro ně.
1: A že pro všechno a vždycky chodil Vousáč Piha, Vousáč nejmladší, šel právě on.
2: Piha vešel do domečku, našmátral na stole svíčku a tam, co stála kamna, uviděl dva řežavé uhlíky. Rozsvítím si, zaradoval se a přiložil knot svíčky k uhlíkům. Jenže ty uhlíky byly kočičí oči. A kočičí drápky se zasekly Pihovi za košily a kočka se mu podepsala na pihovatá prsíčka. Vousáč Piha zaječel a leknutím poskočil tak nešikovně, že šlápl psovi na ocas. A ten ho kousl do kalhot a Piha poskočil po druhé a zakopl o oslíka kapelníka. A oslíkovi zadní nohy ho tak nakoply, že proletěl dveřmi na zápraží a tam mu skočil na záda kohout. Poškrábaný, pokousaný, nakopnutý Piha přiběhl k vousáčům a křičel.
3: Je, vemte nohy na ramena, kamarádi. V domečku je čert a škrábe, kouše, kope a hlavně ví, co jsme zač. Křičel za mnou, kikiriki, chyťte loupežníky.
2: A jen tuhle větu dořekl. Vousáči loupežníci vyskočili a prokličkovali mezi buky a duby a za Modřínem si to namířili k Severnímu moři a odpluli do Anglie.
1: A brémští muzikanti našli v domečku loupežnické pistolky a ty jim nebyly k ničemu. A našli jitrnice a na těch si pochutnali. A našli taky zlaťáky. Pes koupil oslíkovi opravdové housličky.
0: A kohout psovi činely.
1: A oslík kohoutovi trumpetu.
0: A všichni tři kavalíři a virtuózové nakoupili pro kočku vajíčka, aby měla krásný hlas.
2: A pak už si v domečku muzicírovali a muzicírovali od rána do večera a jen tak pro radost.

0: Tak tuhle pohádku vyprávěl pod lípou na dvoře náš pes Azor. A pohádku o pasáčkovi vepřů tu vyprávělo prasátko.
1: Bylo to v sobotu večer, když venku mrholilo a moc hezky se poslouchalo.
2: Lásko bože, lásko, kde tě ľudia berú? Hurínek a Mánička se milují. Je, to je zase den tohleto. Je. A hele, Hurvínek rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
3: Ahoj, Hurvínku.
2: Co je?
3: No nic. To už tě pustili ze školy.
2: Jak vidíš, nepustili. Pořád tam sedím.
3: Ale nech toho. Ty co pořád děláš?
2: To bys ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
3: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout.
2: No, jo.
3: Je to snad tvoje lavička?
2: Není. A je snad tvoje?
3: Páni. S tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako ten kohout na smetišti.
2: A víš co? Ty zase kvokáš jako slepička.
3: No.
2: Maničko, kdy mi sneseš vajíčko? Ko.
3: Hurvínek, blbínek, má místo nosu komínek.
2: A ty máš zase pršáček. Pořád to říkám, že ti prší do nosu.
3: Ale hele, nech už toho. Abys věděl, tak už mě nebavíš, víš.
2: Já. Největší bavič třídy.
3: Ty. Nahodou, abys byl tak zábavný a slušný, jako třeba náš spolužák Hamáček, tak na to nemáš, chlapče.
2: Jako Hamáček?
3: Já.
2: No teda padnu.
3: Co máš proti Hamáčkovi?
2: Jsi do něj zamilovaná.
3: Já?
2: Jo.
3: Jak jsi na tohle přišel?
2: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
3: Co?
2: Hamáček a Mánička se milují.
3: Teda já padám, taková hloupost.
2: Ale nezapírej. Vždyť to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
3: Tam?
2: No sem přece, na tu lavičku.
3: No koukám, a co to?
2: No pěkně zblízka se podívej.
3: No
2: vidí?
3: Co?
2: Vidí?
3: No.
2: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
3: A umíš ty vůbec číst?
2: No dovol. To je mi otázka. Jsem školák.
3: No, spíš poškolák.
2: No, to se ví, že umím číst.
3: No, tak se dobře koukni.
2: No a na co?
3: No, tady. Není tu snad napsáno H plus M, H a M?
2: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový trapas.
3: Jo, trapas to je. Protože H a M... Musí znamenat Hamáček a Mánička, ale třeba Hurvínek a Mánička.
2: Co?
3: No.
2: A jo.
3: No jo. No vidíš, no.
2: A přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ,
3: zatímco Hamáček mi na pouti vystřelil kytku, což bys ty nikdy nedokázal.
2: To asi protože Hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
3: Ty jsi tak nemožnej. v hlavě.
2: Co? Je to dobrý.
3: A nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
2: Já?
3: Jo.
2: To tady ani náhodou.
3: Jo.
2: Jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
3: Já?
2: Jo.
3: A na koho? Asi tam.
2: No na mě ne.
3: To bych měla na koho tedy?
2: No dovol. Jsem kluk jako bůk.
3: Stejně tak natvrdlej.
2: Urostlej jako lípa.
3: Prostě dřevo páře z klace.
2: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
3: A nafoukanej.
2: No tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
3: To si teda pěkně foukáš.
2: A abys věděla, nafoukaná si ty.
3: Já?
2: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
3: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
2: Co?
3: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
2: No dovol, abys věděla, tak mozek nás, mužů, je těžší a větší než ten pidi mozeček vás, ženských.
3: Aha. Jo, a z toho plyne, co? No?
2: No?
3: No přece, že na velikosti nezáleží.
2: Yeah.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Sluníčko už vyšlo a Moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla zhůru, ale nechtěla Moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak Moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou Moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě Moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla Moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, Mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se Moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne. Sáb je to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si Moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílých goril, u všech bílých goril, u všech bílých goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před Mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučkou k díře a říct, co si přeje. Jen chvililinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i Kambě taky něco dej. Děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Já jsem zapomněla na sebe. A jak si to Moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák.
2: Nemusíš si lámat hlavu s tím, co by si směla přát, Mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde.
1: Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se Moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jdi s tím pryč,
0: odbylý macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.
2: Ale ne, jen jeden.
1: Vy si děláte legraci, že?
2: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
0: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek.
2: Bolí jen jeho a já ho lituju.
1: Leda tak, připustila pacička. A to najednou, jen tak samo od sebe.
2: Z ničeho,
0: zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou, a taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul.
1: Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička.
0: Jenže než to dořekla,
2: zakvílel
0: camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním prudce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře.
2: Krucíš, to nám nedělej,
0: zlobil se macourek.
2: Jestli chceš, můžeš s náma hledat.
1: Už nebudu, vážně,
0: sliboval camfourek.
1: Jenže nevím, co hledáme.
2: Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti.
1: Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím,
0: prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice a to bylo ono. To bylo ono, protože o kostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím?
2: Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strajda Mour před námi schoval.
1: Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky,
0: hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl i s tabákem.
2: Teda, slídit umíš parádně,
0: uznal macourek a hned začal čibuk nacpávat.
1: Víte, já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem,
0: bránila se pacička.
3: Ale v tom, uf,
2: Uf!
0: Jen tak zalapala po dechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek jau, ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá. Uf,
2: teda, ale že to byla síla,
0: liboval si Macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň.
1: Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček?
2: No jo, safra,
0: vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal. No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky.
2: Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, voňavě, docela jinak než strejdův čibuk.
3: Ty, packo,
0: zkusil to Macourek.
3: Nevíš, kam dala teta Františky?
1: Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
0: To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby neurazila. Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí.
2: Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
1: Honem, nastav zub! A ty, packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, než to přečtu,
0: nařídil Macourek. A hned se do toho dal.
3: Já, bába babice, vyháním nemoce za hory vysoké, za vody hluboké.
1: Co zub? Ještě bolí?
3: Pořád tě neslyší.
1: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek.
3: Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem. Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody. Co je zás? Proč se tak divně šklebíš?
1: Protože mě ten František šimrá v nose.
0: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče, na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc Mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil.
2: Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu.
3: No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec. Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
1: To jinak nejde, strejdo,
0: vysvětloval Macourek.
1: To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub.
3: Jenže on bolí dál,
0: stěžoval si Camfourek a to neměl.
3: Budeť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
0: Víš co, zajdem spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá.
1: Ne, k zubaři, ne!
0: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo, a ne že ne.
1: Chudáček Camfourek, vzdychla pacička. Myslíš, že moc naříká? To si píš. Píš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
2: Ale to asi nemůžou,
3: uvažoval Macourek, jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
1: Snad abychom mu šli naproti, bude asi moc bídný, starala se Pacička.
3: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
3: Zahlaholil Camfourek. Honem pojďte na hrušky, já mám na ně takovou lechuť.
1: A co Zoubek?
3: Vyjevila se Pacička.
1: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
3: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek.
0: No a tak šli na ty hrušky.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
6: A teď ještě jednou.
5: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
7: Proč jste utekli? Teď se budu číst divnej pergamen, aby vás všichni viděli.
8: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
7: To máte

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Jak si Rumcajs nechal poručit od babičky Plušky. Jičínský sládek Kule byl taková tíha, že ho země sotva nesla. A tak starosta Toušek jednou povídá.
5: Aby měla městská rada větší váhu, vezmeme sládka mezi konšely.
4: Dali pro něho udělat židli z křemeláku. Jiná by se pod ním byla rozletěla na třísky. Nedlouho potom vzkázal jičínský kníže pán starostovi, že od zítra nebude jezdit kočárem po silnici, ale rovnou přes louku u rybníka. Starosta Toušek řekl písaři, písař vzal klíč a šli otevřít kasu. Kasa měla zámek a muselo se v něm 9krát otočit klíčem. Před léty ho vykoval kovář Hrášek. Nikdo po něm by to už nedokázal. Otevřeli kasu, starosta do ní sáhl pro knihu a v knize bylo psáno, že louka u rybníka už 300 let patří městu Jičínu. Starosta dal knihu zpátky pod víko, 9krát otočil klíčem na druhou stranu a k tomu povídá.
5: Ať kníže pán přijde a my mu ukážeme, čí je ta louka.
4: Když to kníže pánovi vyřídili, vyjela do něho taková zlost, až od něj syčelo. Ani kočár si nezavolal, přirajtoval rovnou na koni.
6: To je rebelie, povídá starostovi Touškovi a všem radním. A někdo si to odnese.
4: Dovedli ho ke kase a řekli.
5: Kníže pán sám uvidí, co je psáno v knize.
4: Jičínský kníže pán jen poťukával kramflíčkem u boty od laždici. Starosta tedy kývil na písaře.
5: Otvírej.
4: Písař nasadil klíč, ale jak se třásl písařskou bázní, klíč se mu vysmekl z ruky. Rozjel se pod laždicích rovnou pod nohy Sládkovi. Kule jednou nohou stačil uskočit, za to druhou dostoupil na klíč. Ten klíč už nikdy nebude otvírat. Sládek ho roztlápl na macísek. Kníže pán přestal poťukávat kramflíčkem, postavil se na celou nohu a povídá.
6: Quel malheur, teď už si nepřečtu, že ta louka u rybníka není má.
4: Odešel z radnice, vyskočil na koně a rajtoval přes ring zpátky do zámku. Odpoledne dal zapřáhnout do kočáru a rozkázal točit se s kočárem po louce u rybníka. Když kníže pán odrajtoval, postál starosta s radními nad rozšlápnutým klíčem. Nakonec řekli.
5: Ty si to, Kule, udělal, tak to zas odčiň.
4: Sládek Kule vzal klíč a obešel s ním všech 6 kovářů, co tloukli v Jičíně kladivem. Kováři se na klíč podívali a řekli.
7: Aby s tím Kule snad šel do Hradce.
4: Sládek Kule se vypravil do Hradce a obešel s roztlápnutým klíčem 11.

0: lepších kovářů. Podívali se na klíč a povídají.
1: Tohle by nesvedli ani v Praze.
2: Kule strčil klíč za košily a vracel se zpátky do Jičína. Mračil se, až se mu nad hlavou zbíralo na mraky. Tou dobou seděl Rumcajs před jeskyní a zatloukal pěstí kámen do kamenu, aby si vyzkoušel loupežnickou sílu. V tom se začne prohýbat země.
1: To bude sládek kule,
2: povídá Rumcajs. Provlékl se houštím a potkal se se sládkem na horní cestě nad Řáholcem. Povídá mu.
1: Tak jak si pořídil s klíčem v Hradci?
3: Takhle.
2: Povzdychl si kule smutně, až od toho málem spadla rosa. Sáhl za košily a položil Rumcajsovi do dlaně roztlápnutý klíč. Rumcajs si klíč přehodil z ruky do ruky a řekl.
4: S jičínským starostou jsem se nikdy neměl nejlíp, ale s kníže pánem vždycky mnohem hůř. Víš co, kule? Prospí se tamhle v trávě a já se na to podívám.
2: Sládek kule si opatrně lehl, aby neublížil pramínku pod zemí nebo jezevci v noře. A než došla chvilička, spal. Rumcajs s roztlápnutým klíčem si sedl na to místo, kde prve zatloukal kámen do kamenu. Nadýchl se, až se na dubech hnulo listí a dal se do klíče. Velikou silou ho mačkal a hnětl, až v železe skřípalo jako ve sněhu. Lopotil se s klíčem po délce i napříč, palci pracoval nejsilněji, malíčky jen přiťukával. Když to mělo být hotové, rozevřel dlaně a povídá.
4: Sakriš.
2: On mu v dlaních neležel klíč, ale ševcovské kladívko. Rumcajs si ofoukl čelo a dal se do toho znova. Místo klíče mu ale vyšlo železné kopítko, co na ně švec usadí botu, když chce zarazit hřebík do kramfleku. Tak Rumcajsovi vycházely všechny možné ševcovské vercajky, až nakonec železo rozemnul v hrst cvočků. Povídá.
1: Kule, neznám kovářský fortel, jdu na to po ševcovsku.
2: Už jen čekal, až se kule probudí, aby mu řekl, na radnici vyřiď, že starosta louku u rybníka před kníže pánem neuhájí. Jenže to už tam chvíli chodila kolem babka Snůší. A spíš babička, protože to byla taková pluška, co s ní postrčí každý větříček. Snůše jí vonělo jako z paseky. Dívá se na Rumcajse, jak pro samé rozpaky nad pokaženým klíčem znova začal zatloukat kámen do kamenu a povídá.
5: Ty jsi ale silák.
1: Jak kdo naroste,
2: řekl do vousu Rumcajs. Babička ukázala prstem na sládka uloženého v trávě.
5: A tohle je zas nějaká váha?
1: Jak kdo naroste,
2: řekl do vousu Rumcajs.
5: Za to já jsem hotová pápěra,
2: politovala se babička. Blízklo jí v očích a dořekla.
5: Co kdybych já, camprlička, vám dvěma silákům poručila? Poslechli byste?
1: Za sebe můžu slíbit, povídá Rumcajs.
5: A co kdybych ti poručila po knížecím?
2: Rumcaj se už klíbil jako pošťovíku, ale nakonec povídá,
1: třeba po knížecím, když ti to babičko bude pro radost.
2: Babička Pluška se divně zajíkla, když křikla,
5: auf!
2: Rumcaj vyskočil, jako by ho vyhodilo pérko. A babička Pluška zas na sládka.
5: A ty taky auf!
2: Rumcaj strčil do sládka loktem a kule vyskočil taky.
5: A teď se chytráci podívejte,
2: zaťukala si prstem na čelo babička.
5: Co jste málem zmařili svou nekřesťanskou silou a tíhou?
2: Rumcajs se podíval pod sebe a podíval se pod sládka.
1: Krucíš, povídá Rumcajs. Vždyť jsme málem zalehli, co se tu zelená. Vždyť on tu kvete zámečníček.
2: Babička Pluška už nečekala. Pospíchala, aby pověděla ve třech vsích, jak poručila Rumcajsovi. Rumcajs si klekl na koleno a utrhl dva zámečníčky i skvítky. Tou dobou stál starosta Toušek s radními kolem zamčené kasy, aby jedovali, že kníže pán už zas jezdí do kolečka po louce u rybníka. Kníže pán se vyklánil z kočáru a volal na kočího.
5: A teď kalopem, aby se vidělo, kdo je té louky pán.
1: Taky, že se uvidí,
2: povídá někdo vpředu u koní. A on to Rumcajs. Vyšel z houští, sáhl koním po ohlávce a už to všecko vede k radnici. S Rumcajsem jde kule,
0: Ten zasnese pod čepicí oba zámečníčky, aby je nevytrousil z tlustých prstů. Na radnici ty zámečníčky dali jednoho před kasu a druhého za ní. Ten vpředu táhl, ten vzadu tlačil a zámek odskočil. Pod víkem ležela kniha a v ní bylo napsáno, čí je ta louka u rybníka.

0: Popelnice. Popelnice nemá právě veselý život. Komu se co nehodí, co kde překáží, šup s tím do popelnice. Slupky z brambor, prach z vysavače, popel z kamen, špinavé papíry, hadry, kosti, střepy, takové věci každý hází do popelnice. Chudák popelnice to poliká. Poliká, až se dusí. Až toho má pokrk, zrovna pokrk. A k tomu s ní nikdo vlídně nepromluví. Přijde k ní vysavač. Vyprázdní do ní sáček plný smetí a myslíte si, že se zeptá, jak pak se máš, milá popelnice? Nezeptá. Nebo si to přihrne popelník z kamen, odklopí popelnici víko a nasype do ní popel, jen se práší. Tolik popela, prosím vás, to zrovna dusí, až popelnice kýchá a heč, heč, heč. A ten nezdvořák popelník z kamen jí neřekne ani zdravíčko. Nemá to lehké, popelnice. Stojí na dvorku v koutě. Nikdo si ji nevšímá a snad se za ní ostatní i stydí, že je taková bachratá a pořád plná špinavých, ošklivých věcí. Vždycky ve středu přijede popelářské auto. Na to se popelnice velice těší. Středa je pro ně nejkrásnější den. Popelnice strčí hlavu do velkého bubnu na autě, který se pořád otáčí, a všechno do toho bubnu vyklopí. Panečko, to se jí uleví. Přitom jí popelářské auto dýzlovým hlasem povídá.
1: Fa, fa, fa, fa. Nazdar, holka. Fa, fa, fa, fa, fa. To máme dneska pěkně. Fa, fa, fa, fa, fa.
0: Jednou, když popelnice byla zase plná popela, prachu a podobného neřádu, že se víko nedalo ani zavřít, přišel vysavač s pytlíkem smetí.
2: Já už nemůžu. Počkej chvilku s tím smetím, milí vysavači. Dnes přijedou popeláři, řekla popelnice.
3: Tohle ještě spolkneš. Jen pořádně otevři tu svou škaredou papulu,
0: povídá vysavač a nacpal jí všechno smetí do úst, až se jí udělalo špatně od žaludku. Hlavně jí to ale přišlo líto, že se rozplakala a plakala a plakala. Plakala ještě, když přijelo popelářské auto. Fa, fa, fa, fa.
4: Co to vidím? Co to vidím?
0: Povídá auto a popelnice mu všechno s pláčem vypráví.
4: Víš co? Pojeď se mnou, když jsou na tebe takový,
0: řeklo auto.
4: Popelnice naskočila a už jeli. To bylo. Popelnice viděla Karlův most, viděla Hradčany, navštívila popelářské muzeum a z Nuslí poslala pohlednici. Potom řekla,
2: to je krása takhle cestovat, ale já už bych, milé auto, radši domů.
4: Fa, fa, fa, fa, durdilo se auto. Co tě to napadá? Víš dobře, že do Sluneční ulice jezdím až ve středu.
2: Co si tam ale beze mne s tím smetím počnou?
4: Co si počnou? Co si počnou? Fa, fa, fa, fa, fa. Jen se nestarej,
0: řeklo auto a přitom zůstalo. Za týden se nashromáždí nějakého smetí a odpadků. A kam s tím, když není popelnice?
2: Vysavač měl pytlík naplněný k prasknutí.
4: popelník od kamen, pro samý popel nebylo vidět a všude prach a všude nepořádek.
2: Toto schytám,
4: pomyslela si popelnice, když ji ve středu popelářské auto přivezlo zase do Sluneční ulice. Ale co se nestalo? Vrátka se sama otevřela a řekla zdvořile:
5: račte vstoupit.
4: Hrubián vysavač pravil na uvítanou:
2: ruku líbám, milost paní.
4: A vůbec všichni byli jako vyměnění. Za ten týden poznali, jak potřebná je popelnice na nepotřebné věci.

0: vtipk.
1: Dva hadi se plazí v poušti.
2: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
1: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.
3: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní. Ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru zrovna, když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
0: Slyšel jsi, Škudibíko?
4: Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?
0: A co kdybychom si udělali rozcvičku?
4: A víš, že bychom mohli?
3: Na skválníči se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
4: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
3: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezi tím pošpítal, ať se a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se Škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti, cvičíme s Hankou Kirchovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, Piggy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky. Já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Piggy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Piggy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
2: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepím, ťuknu.
2: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to upadá.
2: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Piggy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
2: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
2: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
2: Pojď se postavit do snožení.
0: Snožení? Aha.
2: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech. Obě ruce zdvihneme nahoru. Podíváme
0: se
2: za nimi
0: až nad hlavu.
2: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů. Výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech. A výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe?
2: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Piggy mu napočítám do 8, do 7, do 6 a do 5, do 4 a do 3 a do 2. A musím zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
2: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila, a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj, Piggy, ahoj, děti.
0: Ahoj, Anko.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigaretu, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko, stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Tiki kalendář! Dnes je 5. září.
2: A svátek má Boris.
1: Boris vznikl zejmen jako Borislav. Nebo Borimír.
2: Ale u nás ho známe asi nejvíc kvůli čemu?
1: Kvůli čemu? Kvůli komu? Nevím.
2: Kvůli slavnému herci, který hrál v Národním divadle a jmenoval se Boris Rezner.
1: Takže Borisové, kteří bojují za mír podle svého jména, tak by měli dělat svět lepším, viď?
2: No rozhodně. A tak jim k tomu úsilí pošleme pohádku. Přejeme vám všem

Hanččiny sestřičky. Marcela pořádala dýchánek, když ji tatínek zavolal. Nechala tady všechny panenky v pokoji a jen s Ančkou běžela dolů. Maminka s tatínkem mluvili s nějakým cizím pánem v obývacím pokoji. Když Marcela přiběhla, představil ji tatínek tomu pánovi. Byl to vysoký muž s příjemným, veselým úsměvem jako Ančka. Jestli pak bys mi půjčila Ančku na několik dní, ptal se. Marcela neodpověděla. Líbil se jí ten hodný pán, ale Ančku přece jen nechtěla ztratit. Já ti slibuju, že dám na ní velký pozor a za týden ti ji zas vrátím. Necháš jí se mnou, Marcelko? Marcela konečně svolila a tak byla Ančka cizím pánem odnesená. Je tady smutno bez Ančky, panenky vzpomínaly každý večer. Stýská se nám po jejím šťastném úsměvu a veselých způsobech, pravili. A tak týden přešel. Ale, pane, po tomto povídání té první noci v dětském pokoji, když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až Marcela odejde, tak toužili už Ančku obejmout. Div ji neumačkali. Jakmile se mohla klidně posadit, zčesala si přízové vlasy, narovnala zástěrku, sáhla si na oči, zdali jí žádné nechybí a zeptala se. A tak co vy jste tady dělali? Řekněte mi všechny novinky. My jsme si hráli a pořádali jako obyčejně čajové dýchánky, odpovídali jedna přes druhou. Ale ty nám musíš povídat o sobě, naše drahá Ančko, tolik si nám tady chyběla. Musíš nám říct, kde jsi byla a co jsi tam dělala. Ale právě v tom spozorovala Ančka, že jedné krejcarové panence chybí ruka. Co se ti to stalo? Soucitně se zeptala a zvedala poraněnou panenku. Ale spadla jsem se stolu a uhodila se o plechového vojáčka včera večer při hře. Ale nic si z toho nedělej, Ančko, odpovídala krejcarová panenka. Povídej nám raději o sobě, měla ses dobře. Neřeknu ani slova, dokud tvá ruka nebude v pořádku, řekla Ančka. A tak malý Indián běžel pro láhev k lihu. Kde je ta ruka? Otázala se Ančka. Mám ji v kapse, odpověděla krejcarová panenka. Když Ančka přiklížila panence ruku a zabalila ji do hadříku, až klich uschl, pravila. Až vám povím o svém báječném dobrodružství, vím, že budete všechny velmi, velmi šťastné. Div, že se mi samou radostí nerozpárali všechny stehy. Panenky seděly na podlaze kolem Ančky, plechový vojáček měl ruku kolem jejich ramenou. Tedy nejdříve mě dal ten cizí pán do své tašky. Bylo tam trošku dusno, ale já jsem si z toho nic nedělala. Asi jsem usnula, protože mě probudila ruka toho pána, když mě vytahoval z tašky. Dal si mě na koleno a řekl třem pánům, kteří s ním seděli, tak co jí říkáte? Byli jsme ve vlaku a mě moc bavila vyhlídka z okna, takže jsem vůbec nedávala pozor, co si povídali. Potom jsem byla vstrčena zase do tašky. Pak, když jsem byla vytažena, viděla jsem, že jsem ve velkém, čistém, světlém pokoji, kde bylo mnoho, mnoho děvčat, všechna v bílých zástěrkách. Ten cizí pán mě ukázal jinému pánovi a dívkám, které mě svlékly, rozpárali švy a vytáhli vatu. A co si myslíte? Našli mé cukrové srdce, které se mi nerozpustilo, jak jsem myslela. Potom mě položili na stůl a obkreslili na nějakou čistou bílou látku. Pak mě zase vycpali a oblékli.
Zůstala jsem v tom velikém čistém světlém pokoji 2 nebo 3 dny a noci a pozorovala jsem, jak mé sestry rostou z kousků látek v hadrové pany, jako jsem já. Tvé sestry, vykřikly panenky překvapeně. Co to znamená, Ančko? To znamená, odpověděla Ančka, že si mě ten cizí pán proto vypůjčil od naší velitelky, aby podle mě mohl dát nadělat spousty takových panenek, jako jsem já. A než jsem opustila ten velký, čistý, bílý pokoj, bylo tam násta hadrových panen, mě tak podobných, že byste mě od nich nebyli rozeznali. Ho, tebe bychom byli rozhodně rozeznali podle tvého šťastného úsměvu, řekla malá Francouzka. Ale všechny moje sestry se zrovna tak usmívají jako já, odpověděla Ančka. A také mají knoflíkové oči? Tázaly se všechny panenky. Ano, knoflíkové oči také, Ančka odpověděla. Já bych tě poznala podle šatů od ostatních, Ančko, pravila Francouzka. Tvé šaty jsou 50 let staré, podle těch bych tě rozeznala. Ale mé nové sestřičky mají šaty úplně jako já, protože ten cizí pán jim je dal schválně ušít ze stejné látky, jako mám já. Já vím, podle čeho bychom tě poznali od ostatních hadrových panen, přestože vypadáš docela jako oni, pravil indián po dlouhém přemýšlení. Jak? Tázala se se smíchem Ančka. Sáhli bychom, jestli má cukrové srdíčko. Má-li ta panenka cukrové srdíčko? Ty to ty, Ančko. Ančka se zasmála. Jsem tak ráda, že mě máte tolik rády, ale jsem přesvědčena, že byste mě podle toho stejně nerozeznali od mých nových sestřiček, protože každá hadrová pana má zrovna takové cukrové srdce jako já. A také je na něm nápis Miluji tě. A to je stásta nových hadrových panen? Ptali se malé krejsarové panenky. Ano, stásta a všechny se jmenují Ančka. Odpověděla Ančka s radostí. Tak tedy, řekli krejsarové panenky, jsme opravdu na tebe pyšné. A s tebou šťastné. Kamkoliv nějaká nová Ančka přijde, tam přinese sebou radost a štěstí a spokojenost, které ty sebou přinášíš.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To, abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To, abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby. To, aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, baby?

0: Jedna matka měla dvě dcery. Vlastní a pastorkyni. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, protože byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu. Nemohla si pomyslit, kterak to je, že se matka tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat ji musela. Poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila, i kravičku samotinka obstarávat ji musela. A holena, ta se jen strojila a na zápraží si hověla. Ale Maruška všecko ráda dělala. Byla trpělivá jako beránek. Nebylo to však nic platno. Obě byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila si matka, až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušu a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostili. Hladem ji mořili, byli ji, ale ona trpěla a i při tom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ní vymysleli, že by poctivému člověku ani na rozum nepřišli. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek.
1: Marušo, jdi, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem,
0: no abych pořád voněla, rozkázala sestře.
2: Ach bože, sestro milená, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky, pravila ubohá dívka.
3: Ty smolnoško, usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě,
0: zahrozila jí holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela. Děvče šlo v hořkém pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, dlouho bloudilo, hlad jí mořil, zima jí třásla, prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal z tohoto světa.
1: Tu zahlédne zpovzdálí světlo, jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrcholku hoří veliký oheň, vatra a okolo vatry na kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší než oni, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře. Ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel hůl. Maruška zůstala chvíli v udivení stát, pak ale přistoupila blíž a pozdravila.
2: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese.
0: Leden pokývnul hlavou.
2: A proč pak si přišla, děvče moje? Co tu hledáš? Jdu na fialky,
0: odpověděla Maruška s pláčem.
2: Ho, teď není čas chodit na fialky, vždyť je sníh,
0: řekl.
2: Já vím, ale sestra holena a macecha mi přikázali přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, kde pak je najdu?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu hůl do ruky. Bratříčku březne,
1: sedni si nahoru.
0: Měsíc březen sedl nahoru na kámen a máchl holí nad vatrou. V tom okamžení vzplanula vatra výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zazelenala se travička, v travičce růžověla se poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvětaly fialky a než se Maruška nadála, všude jak by modrou plenu prostřel. Maruško, rychle trhej, rychle, kázal jí březen. Maruška s radostí trhala, až měla velikou kytici fialek. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů.
1: Divila se holena i macecha, že Maruša přináší fialky. Šli ji otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula.
2: Já pak si je natrhala,
0: ptala se zarputile holena.
2: Ach, vysoko v lese rostou pod keříčky, dost jich tam je, pravila Maruška.
0: Holena vzala fialky, přivoněla, dala i matce přivonět, dala si je za pas, ale sestře neřekla, přivoň si. Druhý den hověla si holena u pece a zachtělo se jí jahod. I zavolala si na sestru.
2: Jdi, Marušo, jdi a přines mě z lesa jahody.
4: Ach bože, sestro milená, kde pak najdu jahody? Což to kdy slýchal, aby pod sněhem jahody rostly?
0: Pravila Maruška.
3: Ty smolnoško usmolená,
2: co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle ti, ale tak nepřineseš jahody, zabiju tě.
0: Zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela.

0: Děvče šlo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko na váto. Bloudila, dlouho bloudila, hlad jí mořil, zima jí třásla. Tu vidí zpovzdáli světlo, co viděla včera. S radostí se k němu pustila. Přišla zase k té veliké vatře, okolo níž sedělo 12 měsíčků. Leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese,
0: prosila Maruška. Leden pokývnul hlavou. Proč pak si zase přišla? Co pak tu hledáš, děvče?
1: Jdu na jahody,
0: odpoví Maruška.
1: Hoho, ale vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou,
0: pravil leden.
1: Vždyť já vím,
0: smutně povídá Maruška.
1: Ale sestra Holena i Macecha přikázali přinést jahody. Když je nepřinesu, tak mě zabijí. Pěkně vás prosím, stříčkové, povězte mě, kde pak je najdu.
0: I zdvihl se leden, popošel k měsíci, který mu seděl naproti, a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Červne, sedni si nahoru. Měsíc Červen sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vysoko vyšlehla vatra. Žárem roztál sníh. Země se zazelenala. Stromy obalily se listem. Ptáčkové začaly prospěvovat. Rozmanitých kvítků pole se rozkvétalo. A bylo léto. Pod mladými buky zrály jahůdky a než se Maruška nadála, bylo jich, jakoby krve rozlil.
1: No tak, rychle sbírej, Maruško, sbírej!
0: Rozkázal měsíček Červen. Maruška s radostí sbírala, až měla plnou zástěrku. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a domů pospíchala.
2: Podívila se Holena i Macecha, že nese Maruša v skutku domů jahody, plnou zástěrku. Běželi ji otevřít a vůně jahod hned po celé chýši zavanula.
3: Kde pak si je nazbírala?
0: Ptala se zarputile Holena.
1: Ach, vysoko v lese, pod mladými buky,
0: pravila Maruška. Holena vzala jahody, najedla se do syta, i Macecha se najedla, ale Marušce neřekli. Vezmi si také. Zmlsala se Holena na jahodách a třetího dne zachtělo se jí červených jablek.
3: Jdi, Marušo, jdi do lesa a přines mi červená jablka,
0: rozkázala sestře.
1: Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka na stromě vzala?
0: Namítala ubohá Maruška.
4: Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, uvidíš, že tě opravdu zabiju?
0: Zahrozila zlá Holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a pevně za ní zavřela.

0: Děvče pospíchalo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, převysoko. Maruška však již nebloudila, ale přímo pospíchala na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. A leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé, boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosím.
0: Leden pokývnul hlavu.
2: A proč pak si přišla, děvče? Co pak tu zase hledáš?
1: Ach, jdu pro červená jablka.
0: Zima je. V zimě přece nerostou červená jablka.
1: Ach, já vím. Ale sestra Holena i macecha mi přikázali, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijou mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, povězte mě, kde pak je mám hledat?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků a dal mu hůl do ruky. Bratříčku září, sedni si nahoru. Měsíček září sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy neobalovaly se listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu. Jeden sem, druhý tam. Nikdy neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráně kvetla turanka, červenaly se karafiátky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se ale dívala jen po červených jablkách a tu vidí v skutku jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Maruško, rychle zatřes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška s radostí třásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo další. Jdi už, Maruško, pospíchej domů, volal na ní měsíček. Maruška hned uposlechla, sebrala spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkala.

0: Ani jediné. Když jsem poprvé stromem zatřásla, spadlo jedno. Když jsem podruhé zatřásla, spadlo druhé a víc mě třást nenechali. Volali, aby šla rychle domů.
1: Aby do tebe hrom uhodil, klela Holena a chtěla Marušku být.
0: Maruška se pustila do hořkého pláče, prosíc Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě a nedal od zlé sestry a macechy ubít.
2: Utekla do kuchyně. Mesná Holena nechala prozatím klení a začala jíst jablko. Zdálo se jí lahodné a tvrdila, že takovou dobrotu ještě jak živé neokusila. I maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více. Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla Holena.
1: Ta smolnoška by nám je zase po cestě snědla.
2: Však já najdu to místo a všecky je setřesu, i kdyby na mě volali.
3: Darmo ji matka zrazovala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Matka starostlivě stála na prahu. Sněhu plno, nikde stopy. Holena bloudila, dlouho bloudila, mlz ale poháněl ji dál a dále. To viděla zpovzdálí světlo. Pustí se k němu, přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra, okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se zalekne, hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a stáhne ruce, aby se ohřála. Neptá se měsíčků, smím se ohřát, či nesmím, ani nepozdraví. Proč pak si přišla, děvče? Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí leden.
1: Ty starý blázne, proč pak se mě vyptáváš? Nemusíš vědět, kam jdu.
3: Odsekla zarputile Holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a holí máchl nad hlavou.

tom okamžení zachmuřilo se nebe. Vatra nízko jen hořela. Sníh začal se sypat, jako by cíchu rozsypal. Ledový vichr začal dout po lese. Holena nevidí ani na krok před sebe. Bloudí, bloudí, padá do závějí, údy slávnou, křehnou. Ustavičně sníh se sype, sype, sype. Ledový vítr duje. Holena laje na Marušu i na Pána Boha. Údy v teplém kožichu však pomalu mrznou. Čeká matka Holenu. Vyhlíží z okénka, vyhlíží ze dveří. Nemůže se dcery dočkati. Ubíhá hodina za hodinou. Holena nepřichází. Co pak jí tak jablka zachutnala, že se jí od nich nechce, či co? Musím se jít sama podívat, kde jenom je. Pomyslela si konečně macecha. Vzala kožíšek, plenu na hlavu a za Holenou se pustila. Sněhu plno. Nikde ani stopy. Volala Holenu. Nikdo se neozýval. Bloudila. Dlouho bloudila. Sníh se jen sypal a ledový vítr dul po lese.

Doma Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku, ale Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruška u přeslice. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim to asi přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě ven okénkem se dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, ale člověka neviděti. Smutně zavírá okénko, udělá křížek a modlí se za sestru i matku. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. A tak dobré Marušce zůstala chýška i kravička, kousek pole, našel se k tomu i hodný mladý hospodář a dobře se jim oběma spravedlivě žilo a pracovalo.

0: I básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: je dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Pepík. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava.
2: Ale trvalo to, co?
1: Zasmála se druhá.
3: Dobrý den, pane, tak jak se máme?
1: Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala.
3: To bude dobrý, my tě dáme dokupy.
1: Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměly vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No tě pic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená.
2: To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan.
1: Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní, Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly.
2: To víš, že jo,
1: ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil.
3: Ale jsi statečnej, to ti teda povím.
1: Pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci.
4: Ty jsi musel letět takových 5 metrů.
1: Já letěl? Raketou? Divil se Pepík.
2: Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola.
1: Z jakýho kola? Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit. Z velkýho?
2: Z jízdního.
1: Vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal.
4: Se divím, že se tady dá dýchat,
1: že je na Marsu kyslík.
2: Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám.
1: A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát.
4: Spát? Ale mně se ještě nechce,
1: bránil se Pepík.
4: A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin?
2: Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce. Takže Pepík začal poslušně počítat.
4: 1, 2, 3, 4
2: a už spal. Zaječelo to Pepíkovi u ucha.
4: Tak co? Letíme?
2: Byl to malý Marťánek. Trochu připomínal gumovou rukavici. Prohlížel si Pepíka a vesele se šklebil od ucha k uchu. Přitom dělal ve vzduchu kotrmelce. Letíme! Přikývl Pepík a chytil se jeho malé zelené ruky. A tak letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
4: Je pěkný počasí, vykoupem se.
2: Lákal Pepíka Marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
4: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
2: Chechtal se Marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr. Vyrazil ze sebe Pepík.
4: Moc otužený nejsi, hošánku.
2: Zašklebil se jeho zelený kamarád.
4: Zkusíme něco mezi.
2: Za malou chvíli přistáli u zelených vodopádů, kde byla voda tak akorát. Létali teď skrz vodopád sem a tam a výskali přitom. Když je to přestalo bavit, zelená ručička vytáhla Pepíka zas nad oblaka a Pepík viděl jen špičky hor, které čněly nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
4: To jsou sopky?
2: Divil se Pepík.
4: Kde pak sopky?
2: Vyprskl pobaveně Marťánek.
4: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvu tě.
2: Dodal.
4: Tak jo,
2: zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
4: Mamí, vezu návštěvu.
2: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
5: A heleme se, člobrda,
2: řekla a zvědavě si Pepíka prohlížela.
5: Tak pojď, si celý bledonký, potřebuješ mňamulo, po něm pěkně zezelenáš.
2: Usmála se a spiklenecky na Pepíka zamrkala. Vešli do marťanského domečku. Všude blikala světýlka, jako když se člověk ocitne mezi spoustou vánočních stromečků. Pepík se chvíli rozhlížel a pak uviděl něco jako sporák. Z něhož vyletovaly barevné blesky. Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící tyč a začala palačinky napichovat a točit s nimi.
3: Chuťá, puťá!
2: Povzbuzovala je a malý Marťan hned vyskočil a napíchl si jednu palačinku na ukazováček. Pěkně to zajiskřilo. Pepík to po něm zopakoval a taky mu to pěkně zajiskřilo. Točili zelenými palačinkami na ukazováčku a zubili se na sebe. Tak co, jak vám chutná mňamulo? Ptala se máma.
4: Žůžo, žůžo.
2: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal.
4: Mňamulo je mňamózní.
3: To si budu pamatovat,
2: usmívala se máma.
3: Moje mňamulo je mňamózní.
2: Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
4: Hajaja!
2: Zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
5: Hajaja, hajaja.
2: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy.
4: Jozívku, prober se, už to máš za sebou.
2: Otevřel oči a divil se.
4: Tak já nejsem na Marsu, mami.
2: Máma se usmála. Kde pak na Marsu? Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil.
4: Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
6: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo. Jedl jsem ho na Marsu a je vážně mňamózní.

0: Tati, kde jsou krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.
2: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
3: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
2: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
3: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
2: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
3: To je ona, řekl tiše Egon.
2: Jaká ona?
3: Helenka.
2: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
3: To nic.
2: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
3: Líbí se ti?
2: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
3: O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
2: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
3: Odjela na nějakou misi do Afriky.
2: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
3: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.

0: lidi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
2: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
1: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
2: jenom
1: odpověď.
2: Jenom aby to nebylo moc těžké.
1: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
2: Metronom.
1: Metronom.
2: Vím, co je metronom.
1: Víš, co je metronom? Hmm. Tak to pojď dětem říct.
2: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom pianě měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klap, klap, klap,
1: ano,
2: klap.
1: Ano,
2: a minkla s sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
1: jde,
2: klap,
1: jde, jde, jde,
2: klap. A nebo pomalej. Klap, klap, klap.
1: Výborně, takže klap. Děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
2: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
1: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehly na záda, ruce si dali do upažení.
2: Vedle sebe.
1: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
2: Dlaněmi na zem.
1: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky.
2: Kopítka. Mě to vůbec nejde.
1: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky. Teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
2: Aha.
1: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim bam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
2: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
1: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
2: Špičky kopítek taky.
1: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
2: Mě to hrozně baví.
1: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu. Tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně. A teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
1: je
2: stranu.
1: Je to tak, je to tak. A protože
2: stranu.
1: Nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
2: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
1: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
2: Ahoj, děti.

0: linku. Rada zní.
1: Pozdrav bývá nezřídka, tvoje první vizitka.
2: Moje první vizitka?
3: No to se ví. Už podle pozdravu poznám, co jsi zač.
2: Ty to nevíš?
3: Samozřejmě, že to vím. Jsi můj syn.
2: A podle pozdravu poznáš, že jsem tvůj syn?
1: Ne. Pan Spejbl chce říct, že i kdyby nebyl tvůj otec,
2: tak já bych byl jeho syn.
1: Jej, Danánky, ne. Ale podle pozdravu by poznal...
3: No samozřejmě.
1: ...že nejsi jeho syn.
3: Šmangode, jak je vychovaný, bych poznal.
4: Ano, protože pozdrav je jedním ze základů abecedy slušného chování.
3: Samo sebou, takže nestačí něco zažbrblat, ale hezky zřetelně vyslovit.
1: Dobrý den!
3: Ano, nebo taky můžeš zdravit...
1: Dobré ráno, dobrý večer, dobré poledne!
4: Ovšem, zdravenému nemusí popraskat bubínky, Máničko.
3: A ještě můžeš zdravit jinak, žano hurvínku.
2: Ještě dobrou půlnoc!
3: Ale ne, smeknutím a úklonou přece.
4: Ale cizím dospělým nikdy neříkáš ahoj nebo nazdar. Tak kamarádsky můžeš zdravit pouze... No, koho?
2: Koho? Kohouta?
4: Ale ne, drůbež.
1: No ano, slepici, kůře, krůtu.
4: Ale děti, druhé děti přece.
3: Ale co když přijdeš na návštěvu, hurvínko, je tam víc lidí, no? Přece nespustíš. Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
2: Jasně, že ne, tati. Fofrem si je přepočítám a řeknu třeba 9 dobrých dnů.
3: Hloupost. Jak to vyřešíš ty, Máničko?
1: Prosím, nějak.
3: No pozdravit přece musíš, ne?
1: Kdo pak? Na tu návštěvu přišel hurvínek. Já tam vůbec nejsem. Tak co bych si lámala hlavu s pozdravem?
4: A přitom je to tak jednoduché. Pozdravíte prostě všechny najednou. Dobrý den.
2: A řeknu, najednou dobrý den.
3: Ale houbeles.
2: Co houbeles?
3: Pozdravíte všechny najednou. Dobrý den, bambulové.
1: Aha, už tomu rozumím, hurvínku. Řekneš všem najednou. Dobrý den, bambulové.
3: Šmankote.
4: Ne, jenom dobrý den.
3: Jenom dobrý den.
4: No, nebo se mlčky ukloníte.
3: Ukloníte.
4: No. A pamatujte si, že pozdravit je slušnost,
3: ano.
4: Ale odpovědět na pozdrav je povinnost.
3: A i zdravení má určitá pravidla. Víš, o co jde, Hurvajs?
2: Jasně, tati. Osoba.
1: O žádného soba. O slušnost. Se sobem se nezdravíš.
2: Ty jsi popleta, Máni. Osoba mladší zdraví napřed osobu starší. Muž zdraví napřed ženu.
4: Správně, ano.
3: Správně.
4: Ovšem, při podání ruky je to naopak. Tu podává starší mladšímu a žena muži.
3: Ano, podanou ruku mírně stiskneš a hned ji zase pustíš, Hurvajs.
2: No jo, to je jasný. Přece si ji nebudu brát domů na památku.
1: No jen se neposmívej. Tobě ji nikdo nemačkal ze všech sil a nepřestal, dokud si nezaouvejoval. No tak vidíš.
4: No a protože jsi dívka, Máničko, necháš si při podávání ruky rukavici na ruce, že ano? Když to hurvínek, rukavice nenosí.
2: No to ne.
4: Ale kdyby je měl, tak na rozdíl od tebe...
1: Není dívka.
2: No to nejsem.
4: Si ji sundá přece.
3: Ale povězme si taky, jak to vypadá při představování.
1: Sím, řeknou se jména.
2: No jo, určitě se budou zpívat Koleda, Koleda, Štěpáne.
1: Kolik lidí se jmenuje Štěpán? S tím při představování moc nepochodíš, hurvínku.
2: Ježkaj zraky, to se ví, že se řeknou jména.
3: Řeknou se. Maňčko, máš představit dva lidi?
1: Kteří se neznají.
3: No, kdyby se znali, nemusíš je představovat, tu dá rozum.
1: No,
3: poněvadž se neznají.
1: Jsou si cizí.
3: Chceš je představit přece. Ale koho představíš komu?
4: Já mám nápad. Ukážeme si to na příkladu, hurvínku. Přivedeš ke mně pana cicvárka, který tě učí na housle. Koho komu představíš?
2: Mě žádný pan cicvárek naučí na housle.
4: Ale například?
2: Například mě naučí taky. Já ani nevím, že se například hraje.
4: Ach jo. Tedy, jak se jmenuje ten pán, co tě učí na housle?
2: Ten pán se jmenuje Nováková, je to paní.
3: Tak dost, dost. S tím příkladem to radši nebudeme zkoušet, paní Kateřino. Prostě vždycky představuje mladšího staršímu a muže ženě, že ano?
4: Ano, ale vraťme se ještě ke zdravení. Když máte na ulici pozdravit úplně neznámého člověka, když půjde s někým...
2: Jiným.
4: Koho znáte, že ano?
1: Aha, když s panem Spejblem půjde cizí pán, pozdravím oba.
3: Neznámé lidi oslovuješ
2: slušně.
3: No samozřejmě, že slušně, ale pane nebo paní.
4: A při odchodu se obyčejně říká...
1: Naschledanou.
0: Tiki kalendář. Dnes je 5. září.
5: A svátek má Boris.
0: Boris vznikl zejmen jako Borislav. Nebo Borimír.
5: Ale u nás ho známe asi nejvíc kvůli čemu?
0: Kvůli čemu? Kvůli komu? Nevím.
5: Kvůli slavnému herci, který hrál v Národním divadle a jmenoval se Boris Rezner.
0: Takže... Borisové, kteří bojují za mír podle svého jména, tak by měli dělat svět lepším, viď?
5: No rozhodně. A tak jim k tomu úsilí pošleme pohádku. Přejeme vám všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: No, pánové, to je horko jako v prázdninách, říkali kluci, když se vraceli ze školy. A v té zahradě je stín a chládek. Jo, a kocour. No, to je to nejhorší. A není to ani trochu spravedlivé. Ta zahrada by měla být pro děti, aby byly ve stínu. Děti mají být ve stínu, když je takové horko. Děti by si sedly do toho stínu a byly by hodné. Ale je tam kocour, znovu dodal třetí. Přestaň s tím kocourem, my to víme, že tam je, tak proč to říkáš? Zlobili se ostatní. Já by sem ho chytil za ocás a vyhodil přes hladbu. Chlubil se malý. To nemůžeš, on je zlomyslný, řekl druhý. A vztekle nadává, pravil třetí. A je zlostný jako tygr, ujišťoval čtvrtý. A velmi nebezpečný, protože tygr je také nebezpečný, dodal pátý. V knize bylo, že tygr se má zneškodnit, když je nebezpečný, řekli všichni. Víte co? Půjdeme do zahrady a zneškodníme ho. No jo, ale nejdříve ho musíme chytit, řekl zase ten malý. To je samozřejmě, to my víme taky, že nejdřív je chycení a pak přijde zneškodnění, jinak to nejde. A víte co? My ho nechytíme. A proč ne? Zlobili se ostatní. Protože my ho ulovíme. To je lepší. Tygr se loví. To je ono, ano, samozřejmě, my ho ulovíme, jásali ostatní. Ale nemáme lovítko, pípl nesměle malý. Jaké lovítko? Nač lovítko? Křičeli na něj všichni. No, na ulovení. Jak pak se loví tygl? A ty to nevíš, jak se loví, řekli opovržlivě ostatní. A to nevím, řekl smutně malý. A vy to víte? Nevíme, jen smutněji řekli oni. Já myslím, že bude lepší nepořádat na kocoura lov. Lov je těžký. Lepší by byl hon. A proč hon? Divili se ostatní. Proč ne lov? No, protože lov neumíme a honit se umíme. No, tak ho budeme honit. Budeme ho honit a nepřestaneme, až nebude moc popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme. A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic. Ukrutně šeptal ten pihovatý a musel by do nemocnice. To by bylo, vzdychl druhý. To ne, to by nám ho pak bylo líto. Přemůžeme kocoura poctivou honbou. Pojďte. A šli. Branka byla tentokrát pootevřena, ale tak malilinko, že nebylo do zahrady vidět. Tak já tam vylezu, nabídl se pihovatý, který se styděl za tu nemocnici. Stoupněte ke zdi, udělám věž. Kluci věděli, jak se to dělá. První se opřel o zeď, druhý mu vylezl na ramena, třetí vylezl na druhého, čtvrtý vylezl na třetího, pátý vylezl na čtvrtého a už viděl přes zeď. Je doma, šeptali ti dole. Není, doma je jenom trpaslík. Tak pojď honem dolů, já už tě neunesu, jsi těžký jako čtyři. Šeptal spodní a měl pravdu. Ten pátý kluk tedy slezl dolů, potom slezl čtvrtý, že? Potom zase třetí, potom druhý a ten první už stál na zemi a říkal, pánové, teda to byla váha. Tak jdeme dovnitř, ale opatrně. Dodali ostatní, vzali se za ruce a po špičkách vešli do zahrady. Dobrý den, pozdravili trpaslíka, ale hned dělali pst, pst, pst, pst, pst, pst, aby je ten trpaslík snad nepozdravil hlasitě, ale trpaslík byl chytrý, neřekl vůbec nic. Tak a co teď? Šeptali kluci. Jak pak toho kocoura budeme honit, když tu není? No, nejlepší by bylo zavolat, řekl největší a zavolal. Kocoury! Nic. Bylo ticho, ani lísteček se nepohnul a chytrý trpaslík ani nemrkl. To bylo málo, to musíš takhle. Kocoure! Zavolal silně a ozvěna odpověděla. Mňau, mňauri! To byla divná ozvěna, taková kňouravá. No tady je kočičí ozvěna. To bude tím, že tu bydlí ten kocour, povídá pihovatý. Já to zkusím znovu. Kocourku! Zavolal silně, ale něžně. Mňau, mňauri! Hrubě se ozvala ozvěna od jasmínu. Hele, ona to říká jinak a je jinde. Volej ještě. Kocoure, jsi doma? Nejsem, mňau, mňourku. Kňourala ozvěna od bezu. No zase je jinde a dělá si z nás legrací. Pojďme. Nejdříve chytíme ozvěnu a pak kocoura. Ozvěno, kde jsi? Co jsi? Ozvalo se od jasmínu. Za ní! Volali kluci, ale pod keřem nebylo nic. Ozví se, ozvěno! Volali znovu kluci. Lezu v bezu! Mňoukala ozvěna a kluci utíkali pod bez, ale hned vyrazili ven a foukali si na prsty. Au, au, au, ona tam nebyla, byli tam kopřivě. Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau. Posmívalo se to od starého sudu. A je v sudu, to jsme si mohli myslet. Zlobili se kluci a koukli do sudu. Ozvěna tam nebyla, ale byla tam stará zelená voda a lezli tam černí šneci. Co teď, kluci? Já vím, šeptal jim pihovatý a zavolal. Ozvěno, pojď se honit, kocour není doma. A je, zahulákalo to z křoví a hned vyrazil z bezu na cestičku ten starý kocour. Představte si, seděl na červené tříkolce a zvonil na zvonek, kde pak asi vzal tu krásnou tříkolku. Hoňte mě, už jedu, pozor, cililink! Chechtal se zlomyslný kocour, zatáčel kolem kluku a rychle šlapal a zvonil. Kluci ho honili a křičeli, chyťte ho, drž ho, ale kde pak kocour? Dělal osmičky mezi keří, zatáčel se a uměl i pospátku. Pospátku to už málo který kluk dovede. A potom křičel, už nemůžu. Kluci k němu běželi, ale on se chechtal a znovu začal rychle šlapat a ujel jim. Mňau, to mě bolí noha. Zakňoural za chvíli a dal jednu nohu ze šlapátka. Sláva, už ho máme, volali kluci a hnali se k němu. Ale kde pak kocour? Začal šlapat ocasem s bílou Pradskou salutoval a křičel, napijte se studené vody, napijte se studené vody. Protože kluci už byli opravdu moc udýchaní a utíkali moc pomalu. Nechcete do nemocnice? Chechtal se zlý kocour a jel pospátku k sudu. Kluci šli už pomalu za ním, měli zlost a tak najednou vykřikli, jedeš? Jedu! Chechtal se kocour a přišlápl rychleji ocasem, ale už narazil na sud a bác! Překotil se dovnitř. Ozvalo se jak políkal vodu. Kluci se lekli a volali pomoc, topí se starý kocour, ale kocour už vystrčil hlavu, tekla z něho voda.
1: Studena.
0: Drkotal zuby. Nepijte vodu, jste uhřátý, radili hoši.
1: No nejsem uhřátý, vy drbácí, naopak je mě zima.
0: A byl celý umáčený, chlupy mu přilehly k tělu, no vypadal velmi hubeně a kňučel.
1: Až se nastídnu.
0: My vám půjčíme čepici, nechcete? Vypadáte špatně, je vás jen půl kocoura.
1: Není mě půl kocoura, vy drebáci a taky uličníci, počkejte, vy jste mě tam schodili.
0: No, to byla ovšem krutá lež, protože jsme všichni viděli, že tam spadl sám.
2: To není pravda, volali kluci, vy jste kocour, který lže.
1: Tak dobře, teď uvidíte, jaký jsem zlomyslný kocour, teď vás budu lovit já, sípal kocour, ale nejdříve vás postříkám.
0: A otřepal se tak hodně, že kluky celé postříkal. Ti křičeli, nechte nás, my vám nic neděláme. A chytli se za ruce a couvali před kocourem.
1: Ale já vám teď něco udělám, koukejte ty drápy, těmi vás podrápu.
0: A vystrčil špinavé drápy.
1: Dostanete otravu krve, křičel, už jsem si týden nemil drápy.
0: Chechtal se kocour a pomalu se blížil ke klukům, kteří couvali ke zdi.
1: Hleďte ty zuby, roztrhnu vám kalhoty a kabáty a dostanete doma výprask.
0: A vycenil ošklivé zuby. No, jeden mu scházel, ale stejně vypadal hrozně.
1: Už týden jsem si nečistil zuby a teď vám roztrhnu kalhoty a taky čepice rozkoušu, vyhrožoval kocour. A kalhoty taky dostanou otravu krve a budete je muset zahodit a všecko.
0: A strašil a kocour a pořád strašil a pořád se blížil. My nechceme, plakali kluci, nechte nás, my chceme domů. A tiskli se ke zdi.
1: A teď to začne, ha, křičel kocour. Už drápnu toho malého.
0: Nechte ho, je malej, křičeli kluci a stoupli si před malého, který byl stejně velký jako oni.
1: Jeden po druhým, pištěl kocour, jeden po druhým, drápnu velkého.
0: Já jsem ten největší, křičel malý a skočil před toho velkého.
1: Na všechny dojde,
0: ječel kocour.
1: Jste připravení, já už jsem.
0: A připravil se ke skoku.
1: A pozor, už skáču,
0: vykřikl kocour a skočil, ale pozdě, protože se přes zeď natáhlo pět chobotů, chytilo pět kluků a zvedlo je. Bylo to pět hodných slonů, kteří přišli na pomoc. Pištěl kocour, který dopadl do kopřiv. Představte si, do kopřiv.
1: Všichni jste drbáci, i ti nosáči,
0: slyšeli kluci kocoura, který zas už nadával. A jak je sloni odnášeli, bylo pořád a pořád slaběji a slaběji slyšet.
1: Drbáci, nosáči, ušáci, břicháči, hlaváčci, ocásci, nosáčci, naháčci, břicháčci, hlaváčci, ušáčci.

0: ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
1: A jestli se vám básnička líbí,
2: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

proč má nosorožec zvarhanělou kůži. Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče.

víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty ho dřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariba, anebo k močálům

0: koberec a pišingrové drobečky. Jsou lidé, kteří si myslí, že koberce mají lehký život, ale není to pravda. Takovým lidem nevěřte. Až vám budou vykládat, že koberce celý den leží a nic nedělají, řekněte jim: což pak jste nikdy neslyšeli o létajícím koberci? A tu se začnou vykrucovat. Budou říkat, že samozřejmě o létajícím koberci slyšeli, že o tom ví kde kdo, ale že to je docela hezká věc létat si jen tak ve vzduchu a že to jenom dokazuje, jak pěkný život mají koberce. Nebudete je vůbec přerušovat. Necháte je, aby řekli, co chtějí, a pak se zeptáte: a proč si myslíte, že se takový koberec pustí do létání? Jen tak, pro nic za nic? A na to vám už nikdo neodpoví, protože o tom nikdo nepřemýšlel. A vy si odkašlete a začnete vyprávět. Byl jednou jeden malý červený koberec a ten se měl všelijak. Ležel na studené podlaze, na jednom uchu mu stál tlustou nohou klavír a za krkem stoleček a židle, na které se dával při jídle Ondřej. A to bylo, pane, jídlo. Všechno mu padalo z talíře. Rýže, brambory i rajčata. Někdy mu upadla i vidlička. A když jedl rohlík, byl koberec samý drobeček, protože se Ondřej při jídle otáčel na všechny strany, místo aby jedl nad stolem. Není to nic příjemného mít drobečky za krkem. Svědí to, lechtá to, jako vlasy, když jdete od holiče. Jenže vy chodíte k holiči jednou za 3 týdny, kdežto koberec to musel snášet den co den a dokud nebyl v pokoji sám, nesměl se ani podrbat. A představte si, ještě ke všemu dostával kvůli těm drobečkům každou chvíli na dvoře výprask, jako by jedl tak nepozorně on a ne Ondřej. To je ale nespravedlnost, mysleli si klavír, stůl i židle. A malý červený koberec jenom vzdychal. Měl slzy na krajíčku a někdy ho napadlo, že nemá zrovna na růžích ustláno. Jednou večer jedl Ondřej sušenky. Drobečky mu padaly od pusy, jako když sněží, a zůstávaly ležet na koberci v celých závějích. To zas bude ráno výprask, myslel si malý červený koberec a vzdychal, protože ho drobečky hrozně svědily. Ale pak ho napadlo. Proč by se měl až do rána trápit a čekat na výprask? A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby laskavě na chvíli zvedli nohy, a pak vstal, opatrně vyšel na dvůr a tam se důkladně vytřepal, jako to dělávají pejskové, když lezou z vody. Ale některé drobečky ne a nedostat ven. Bylo to tím, že je Ondřej rozšlapal a to se pak těžko vytřepává. Nezbývá, než zahvízdat na ptáky, kteří spí na stromech, řekl si červený koberec a zahvízdal docela potichonku. Tak tiše, jak umějí hvízdat jenom koberce. Nebylo to lehké. Ptáci zapípali ze sna, ale spali a spali a malý červený koberec musel hvízdat znovu a znovu. Zaslechla to kočka, která má tenké uši, seběhla ze střechy a řekla koberci: co tady prosím tě hvízdáš? Nevíš, že je noc? Potřebuji vzbudit ptáky, řekl koberec. Mám pro ně drobečky ze sušenek. Třeba by na ně mohli mít chuť. Byla bys tak hodná a vzbudila je, ale jemně. Prosím tě, víš, že se ptáci koček bojí. Buď klidný, řekla kočka a vylezla na strom. Vzbudila ptáky a řekla jim. Nemáte náhodou chuť na drobečky? Ze sušenek? Je tady koberec. A ptáci byli vděční kočce i koberci. Byli jim dokonce velmi vděční, protože mají skoro pořád hlad a k drobečkům ze sušenek se málo kdy dostanou. Ale podívejme se, řekla ráno maminka. Ten náš Ondřej se konečně naučil jíst hezky, nad stolem. Na koberci není ani jeden drobeček. Tak se mi to líbí. A považte, Ondřej byl pochválen a dostal dva dobré pišingry. To přece není žádná spravedlnost. Pochvalu měl dostat koberec a ne Ondřej. Mysleli si klavír i stůl i židle. A malý červený koberec si jenom vzdychl. A Ondřej se pustil do pišingrů. Ani si s nimi nesedl ke stolu. A drobil tak hrozně, že byl koberec celý kropenatý. Pišingrové drobečky jsou moc dobré drobečky. Ale když je máte za krkem, jsou těmi nejhoršími drobečky na světě. Koberec byl za chvíli celý utrápený. Už toho mám dost, řekl si. A když všichni spali, požádal slušně klavír, stůl i židli, aby zvedli nohy. Šel na dvorek, zahvízdal na kočku, kočka vzbudila ptáky a koberec jim řekl. Jsem plný drobečků, můžete je sezobat. Jsou to dobré pišingrové drobečky, lepší než posledně. Ale něco za něco. Už tady nechci být. Tohle není žádný život. Byl bych rád, kdybyste mě odnesli někam, kde děti umějí jíst. To nebude tak těžké, řekli ptáci. Létáme sem a tam, díváme se oknem a víme, jak kde děti jedí. Na druhém konci města bydlí jedna holčička, která jí velmi způsobně a vůbec nedrobí. Dobrá, řekl malý červený koberec. Sezobejte si drobečky a poletíme. Ptáci sezobali pišingrové drobečky a červený koberec řekl kočce. Děkuji ti, budu na tebe rád vzpomínat.
1: Rádo se stalo, řekla kočka.
0: Doufám, že ta holčička jí opravdu způsobně. Pak vzali ptáci koberec do zobáčku a letěli s ním nad střechami domů a ulicemi města. Bylo to už k ránu. Někteří lidé šli do práce, elektriky začínaly jezdit a před mlékárnou stála paní mlékařka a dívala se k obloze, jaké bude počasí. A jak se tak dívala, uviděla letící koberec.
2: Podívejme se, řekla si. Ani jsem nevěděla, že koberce létají. Nesmím si to nechat pro sebe.
0: A když přišli do mlékárny maminky pro mléko, vyprávěla jim o létajícím koberci. Takže o tom ví dnes kde kdo. Ale proč ten malý červený koberec letěl a kam letěl a že ho nesli v zobáčcích ptáci, kteří měli k snídani pišingrové drobečky, to už ví málo kdo.

0: Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: Piggy vtip.
2: Potkají se dva psy a jeden říká:
3: Uf, kam jdeš?
2: Druhý na to:
4: Uf, k doktorovi, s blechami.
3: První pes: No vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou,
0: foukl vítr.
1: Proč ne,
0: souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Ero na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
4: Na co Ero? Divili se čápy. Umíme přece létat.
5: Na co Ero?
0: Divili se mraky.
5: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co Ero?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru
3: hlavu ukroutit.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.
3: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti, a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal kikriký a pes pod stolem zaštěkal haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil Pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně Pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl, podej mi ho sem. A jiný přitakával, tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec. A ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Dnes je 5. září.
1: A svátek má Boris.
0: Boris vznikl ze jmen jako Borislav. Nebo Borimír.
1: Ale u nás ho známe asi nejvíc kvůli čemu?
0: Kvůli čemu? Kvůli komu? Nevím.
1: Kvůli slavnému herci, který hrál v Národním divadle a jmenoval se Boris Rezner.
0: Takže Borisové, kteří bojují za mír podle svého jména, tak by měli dělat svět lepším, viď?
1: No rozhodně. A tak jim k tomu úsilí pošleme pohádku. Přejeme vám všechno nejlepší.
2: Zatímco děti z města se učí hře na klavír nebo na housle, venkovští kluci a holky chodí do klavíru nebo do houslí. Vítek do nich chodil třeba, že ho to srdečně nebavilo, protože neměl hudební sluch. A ten je na housle moc potřeba. Jenže do houslí chodili všichni jeho starší sourozenci, po nichž zbyly nejen housličky 3/4 koupené před léty na náchodském jarmarku, ale i spousta notových sešitů. A tak Vítek do houslí chodit musel, aby se to všechno náležitě využilo. Pan Seberát, jeho učitel, byl muzikant na slovo vzatý. Však taky prošel s muzikantskou bandou půlku světa, ne-li celý. Odešel tam z trucu, protože mu nechtěli dát jeho milou Mařenku. Ta na něho však počkala a když se milý Jeník vrátil a vysypal před její rodiče pytlík nastřádaných zlatek, rublíků, forintů a guldenů a všelijakých jiných stříbrných a zlatých mincí, byla svatba. Teď učil pan Seberát kluky hrát na housle, psal jim do sešítků stupnice a žil jako vážený studnický soused. Středa odpoledne, kdy nebyla škola, byla pro Vítka dnem utrpení. Musel vzít své housličky a zajít za panem Seberádem, aby tam s ním přefidlal, co se naučil. I pro pana Seberáda to bylo utrpení. Dávno poznal, že z kluka muzikant nebude. Ale ty dva pytle brambor, co dostával za vyučování od Vítkova tatínka, nebyly k zahození. Vítek se snažil, poctivě se naučil, že když je nota namalovaná pod notovými linkami a je přeškrtnutá, že musí stisknout krajní nejtlustší strunu prsteníkem. Ale proč se té notě říká zrovna C, to nemohl pochopit. Stalo se jednou, když už prázdniny byly na dohled, že pan Seberát měl ve středu nějaké jednání v České Skalici a trochu se opozdil. Paní Seberádovou zastihl Vítek sedět v kuchyni na otomanu. Měla na uších sluchátka a tvářila se nepřítomně. Když Vítek zaklepal a vstoupil, nadzvedla jedno sluchátko a pravila, že právě poslouchá koncert z Prahy. Dávají zrovna prodanou nevěstu od Smetany. Však jste se o něm učili, Vítku, ne?
3: Jo, učili, ale neučili jsme se, že by to bylo z Prahy slyšet, tak jsem, zapochyboval Vítek.
2: To je přece rádio, pravila paní Seberádová. Vyslovovala spisovně a krátce. Nejnovější vynález, pojď si to poslechnout. A nabídla Vítkovi jedno sluchátko. Vítek si je nevěřícně přiložil k uchu a na mou duši. Ve sluchátku zněla hudba. Pak mu paní Seberádová řekla, aby zatím šel do zahrady a počkal tam, což Vítek přivítal. Věděl, kde mají Seberádovi třešeň chrupku. Když zkontroloval zralost třešní, lehl si do trávy, housličky položil vedle a bylo mu blaze. Kéž by pan Seberád nebyl doma každou středu. Jak tak klimbal ve stínu třešně, představoval si, jak by bylo krásné, kdyby nemusel chodit do houslí. Mohl by se třeba jít koupat do rybníka Pincláku, nebo do tůně pod skálou. A nebo by mohli s klukama hrát na návsi fotbal, nebo na zaháněnou. Všecko, všecičko je lepší, než chození do houslí, když z nich nevydám poctivý tón, jak říká pan Seberát. Jak tak přemýšlel a uvažoval, nevšiml si, co se mezi tím s jeho housličkami stalo. Když pak pan Seberát zavolal, že už je doma, popadl Vítek housle a kráčel na popravu. Koncert ve sluchátkách už zřejmě skončil, protože paní Seberádová připravila notové pultíky a oba muští se dali do hraní. Vítek nasadil housličky pod bradu, stiskl hmatník, nasadil smyčec a táhl. Ozval se tón, ale pro pána Jana on nebyl sám. Byli dva. Pan Seberát zbystřil pozornost. Co to hraješ? Já nevím, prosím, hraju tu první notu. Tak hraj čistě. Ještě jednou, poručil učitel. Jen co Vítek popotáhl smyčcem, opět zazněly dva různé tóny. No tohle, že by ty housle byly začarované, zahraju tón, ozvou se dva? To mi neříkej, divil se pan Seberát, že už umíš dvojhmaty a že hraješ dvojhlasně. Poslechni, nemáš ty v těch houslích čmeláka? Prosím, to je možné, já jsem je prvé odložil do trávy, jak jsem na vás čekal, připustil Vítek. Tak sip ven a ty čmeláky z nich vytřepej. V kuchyni je nepotřebujem. Pan Seberát se ani moc nezlobil. A vracet se nemusíš, dneska toho necháme. Jsem po té cestě nějaký utáhaný. Tohle byla řeč, jakou Vítek slyšel ze všeho nejraději. Honem zbalil noty, sebral housličky, způsobně pozdravil a hajdy ven. Celé odpoledne je před ním, ještě možná stihne vykoupání v pincváku. Před Seberádovi s chalupou si u cesty sedl na bobek, obrátil housličky otvory dolů a začal vytřepávat ty miloučké čmiláky, co mu dnes tak pomohly. A jak tak třepe housličkami, opravdu z nich něco vylézá. Ale pro pána Jána, oni to nejsou čmeláci, oni to jsou hrozitánští sršáni, co mají žihadla jako šavly a píchají, že se na to může i umřít, jak říká babička. Se sršány není žádná legrace, to Vítek dobře ví. Lekl se, až to v něm cuklo a bez rozmýšlení odhodil housličky i se sršni daleko, co nejdál, rovnou doprostřed cesty. Stalo se, že v té chvíli přijížděl od České Skalice automobil. Tenkrát, to nebylo jako dnes, tenkrát projel vesnicí automobil tak jednou za dva měsíce. To, když skalický pan doktor Kordina spěchal za pacientem. A těch pacientů, co si zavolali doktora, tenkrát taky moc nebylo. Ale dnes, zrovinka dnes, tu ten automobil jel a právě ve chvíli, když před jeho kola dopadly Vítkovi housle. Kdyby tu byl nejel, snad by se jim nic nestalo, snad by se jim trochu odřeli. Ale takhle, křuplo to, a naráz byla z nich jenom nalakovaná prkenka a pokroucené struny. Když to Vítek uviděl, obešla ho hrůza. Co tomu řeknou doma? Co táta, co maminka, bude mazec? Má brečet už teď, anebo až potom? Když to doma všechno poctivě vysvětlil, usoudili, že je lepší být bez houslí, než poštípaný od sršňů. Ale nové housle už tatínek nekoupil a Vítek se proto ani nezlobil. Byl rád, že nebude muset chodit do houslí, ale aby to tak nevypadalo, začal kamarádům vyprávět a brzy se rozneslo po celé studnici, že je vlastně škoda, že už nemůže pokračovat, protože mu to náramně šlo. Že se i sám pan Seberát divil, jaký je Vítek kabrňák, že už umí dvojhmaty a že hraje dvojhlasně.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci? Hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat Tomáš.
1: Tomáši, jeď pomaleji. Já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře. Alespoň líp vychutnám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Co pak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky,
5: že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tomáš je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tomáš, z tebe nikdy nemůže být král. Všecko bys rozdal. Za chvíli bys tebe byl chudák. Ještě, že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano. Musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: Princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jakoby lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja nakonec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
2: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
2: Nepotřebuju tvoje rady. Všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
2: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
2: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlížel, jestli se princ Jaja nevrací. Tomáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tomáši, děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oho, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tomáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tomáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.
3: Tomáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tomáš dostal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
2: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tomáši, Posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
5: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. Jako by v nich byla jiskřička života. Jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
2: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
5: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
2: O kom to prosím tě mluvíš? Co pak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tu máš šif, vzpamatuj se.
5: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
6: Co děláte v mé zahradě?
5: Kdo to tu mluví?
2: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
6: Jsem vodní had, vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
2: Nic, jen přespat a zase jít.
6: Opravdu nic jiného?
5: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
6: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
5: Dokážu to.
7: Co to říkáš, Tomáš, i zbláznil ses?
6: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
2: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tomáši, já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
3: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tomáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
5: Odpusťte mi smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
3: A tak Tomáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tomáše strhli ze skály dolů. Konečně Tomáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesáhla. Vysílený Tomáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
8: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
5: Kdo jsi, krásná dívko?
8: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
5: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
8: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. A proto bych ti ráda vyplnila přání.
5: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
8: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
5: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
8: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím. A kdybys někdy přece jen zabloudil, hodíš ji na zem a její špička ti ukáže, kterým směrem se dostaneš nejrychleji domů. Šťastnou cestu, Tomáši.
3: nestačil Tumáš Lesaně poděkovat, zmizela. Hodil tedy šišku na zem a směrem, kterým ukazovala její špička, se vydal nejkratší cestou k domovu.

0: písnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti. Mhm.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?

jsem to strašný miminko. Nosem ti, táto, zatočím, tvýho úsměva natrhnu.

roztáhnu šklep. Jsem agresivní miminko, svýma mě vodce promasím, lalůčky pěkně vyjímá.

0: stalo se, co nepředpokládal ani srnec, ani zajíc, ani kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. Natož by to předpokládal jespák, chřástal nebo bekasína. Ale dávno to už věděl muflon a taky kanec se to nějak dověděl předem a vychrochtal to dřemlíkovi, ondatře a volavce. Prostě starostkou lesa na pravém břehu řeky se stala žába. Když jí to přišli oznámit, celá zezelenala pýchou.
1: Já tedy, jak si děkuji za důvěru, kvák. A kdyby snad, kvák, kvák, někdo něco potřeboval, ať jen přijde. Kvák, kvák. Mé dveře budou všem vždycky otevřeny, kvák.
0: Potom ty nejbližší poplácela schovývavě po zádech a přestěhovala se od lopuchu k růži. Jako starostka nemohla přece sídlit pod páchnoucím lopuchem. To by bylo, aby kdokoliv za ní přijde, si musel držet celou dobu nos. Sotva ráno vyšlo slunce, vzbudil žábu mladý losos.
2: To je nadělení, áchych ouvej, to je nadělení. Vstávej, žábo.
1: Kdo mě to budí?
2: To jsem já, losos.
1: Kvák, kvák. A co potřebuješ?
2: Tvoji moudrou radu.
1: Tak to je jiná. Jen povídej, kvák, poslouchám.
2: Někdo postavil na řece přehradu. Jak pak mám teď táhnout k moři?
1: To je vážná věc.
2: Co si jen počnu? Hlavou přece přehradu neprorazím. Ach, jich ouvej, jemináčku.
1: Tak dost. Přestaň áchat a jemináčkovat. To ti stejně nepomůže. Nejdřív se na tu přehradu podívám.
0: Žába odplavala s lososem k hrázi. Tam se však dala do smíchu.
1: Losose, losose, vždyť je to tak jednoduché, kvůli jedné přehradě si děláš takové starosti.
2: Jenže já nevím, jak se dostat na druhou stranu.
1: Vyskočíš na břeh, obskáčeš přehradu a dole zase hupneš do proudu, vždyť je to docela prosté.
2: Tobě se to řekne, ale pro mne je to složité, to já nedokážu.
1: Dokážeš.
2: Nedokážu.
1: Dokáže to každá ropucha. Má. Tak proč pak bys to nedokázal ty?
2: Protože nejsem ropucha.
1: Ač si, co si, já jako starostka ti nařizuji, abys vyskočil na břeh a skákal kolem přehrady. Má. A to i hned.
2: Když já...
1: Bez...

0: Přečí, nebo tě kousnu do ocasu.
1: Toho se losos lekl. Losos ocas potřebuje. Jednak se s ním odráží a jednak jím rejduje. Tak udělal raději hop na břeh.
0: No prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
1: Zakvákala potěšeně žába a vrátila se k růži. Pod růží čekala na žábu sluka.
2: To je nadělení. Božínku, bože, to je nadělení.
0: Tak co pak trápí tebe, sluko?
2: Všechny mé kamarádky dnes odlétají, aby přestály zimu.
0: No a co má být?
2: Jenom já nemohu odletět, protože jsem si vyvrkla křídlo. Božínku, bože, já nešťastná.
0: Kvá, přestaň božínkovat a radši přemýšlej, kam pak bys letěla.
2: Přece za moře, na jih.
0: Chá, a proč? My žáby také nikam nelétáme. Kvá.
2: Jenže já nejsem žába, ale sluka.
0: To vyjde na stejno. Jen hloupí ptáci táhnou na jih. Chytré žáby přezimují doma. Kvá. Nebo si už viděla letět nějakou žábu na jih?
2: To ne, žábu jsem ještě letět neviděla.
0: My žáby přespíme zimu v bahně. Přezimuješ v něm také.
2: V bahně?
0: Kvák, co by ne. Bude se ti v něm strašně líbit. Kvák. Jdou z něho bublinky a hezky lochtá kůži.
2: Tobě se to řekne, ale to je na mě těžké. Já nejsem zvyklá potopit se do bahna.
0: Tak si zvykneš. Vyskočíš si semhle napadlou olši, hodně se nadechneš a zavřeš zobák, aby ses nezakuckala. A hele, kvá.
2: Já se bojím, to já nedokážu.
0: Ale dokážeš.
2: Nedokážu. Raději půjdu na jich pěšky.
0: Nikam nepůjdeš, jako starostka ti nařizuji, abys přespala zimu v bahně. Tak a vůbec. Že tě kousnu do ocasu.
1: Toho se sluka lekla. Sluka ocas taky potřebuje. Ve vzduchu jim rejduje a na zemi s ním udržuje rovnováhu. Vyskočila tedy raději na olši, udělala hop a bahno se nad ní zavřelo. Žába se ještě chvíli dívala, jestli se přece jenom nevynoří, a když ne, spokojeně zakvákala.
0: Kvá, no prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
1: A vrátila se k růži. Pod růží se zatím strhl veliký křik.
3: To je strašné! Tohle Slavík pávil, že zpívá krásněji než my vrány.
0: To, že povídal.
3: Slovo od slova. Taková urážka.
0: S tím musíme něco udělat, kvák.
3: Navrhuji, žábo, abys nás jako starostka rozsoudila.
0: Proč ne? Rozsoudím vás. Jeden po druhém zaspíváte. Kvák, nejdřív ty, vráno.
3: Mohu.
0: Jen spust.
3: Kráka, soko. Pardon.
0: Nevadí, zkus to znovu.
3: Kráka, soko. Kráka, soko.
0: Pěkné, opravdu moc pěkné. Máš to veselé a vtipné. A taky se ti to rýmuje, viď?
3: To bych řekla.
0: Kvá. Teď ukaž ty, Slavíku, co dovedeš.
1: Slavík vyletěl na růži a zpíval. Ale vrána si pokoje nedala.
3: No prosím, tomuhle on říká zpěv. Má to samý trilek, samé tralala a z toho jednoho brní uši.
0: Máš pravdu, vráno. Slavík není tak na výši jako ty. Chybí mu kvák, jak bych to jen řekla.
3: Talent.
0: To je ono, chybí mu talent, kvák. A navíc se mu to ani nerýmuje.
1: Zatímco si ty dvě přizvukovali, Slavík zpíval a zpíval. Celý les stichl, nikdo ani nedutal. A když dutal, tak jen trošičku, jen docela malonko. sotva dospíval, tleskali mu všichni v širokém i dalekém okolí, až je brněly ruce. Jen žába s vránou mlčeli. Málo platné, žábě je přece jen bližší vraní krákání než slabější zpěv. Snad proto, že zní hnedle tak jako kvákání žab. A proto rozhodla...
0: Nejlepším zpěvným ptákem je vrána. Kvák. Ty, Slavíku, raději nech zpěvu. Stejně se ti nerýmuje. A dělej něco užitečnějšího. Kvák, kvák. Třeba lov myši.
1: A to byla chyba. Starosta nesmí plácat nesmysly. Ten si musí pořádně rozmyslet, než něco řekne. A když něco prohlásí, pak to má dalekosáhlé důsledky. A taky, že mělo. Myši se začaly bouřit. A cože prý je to za pořádek? Starostka a navádí Slavíky, aby hubili myši. To, že se nemůže nechat jen tak, a sepsali stížnost na nezodpovědné starostování. I lososa do ní napsali, i sluku, jak by smet. K myší stížnosti se přidal i srnec a zajíc, kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. To se ví, že je spák, chřástal a bekasína nezůstali pozadu. Dokonce i muflon, kanec a také dřemlík, ondatra a volavka připojili svůj hlas. A bylo to. Žábu odvolali. Přestala starostovat v lese na pravém břehu řeky a vzala místo hokejového trenéra. Ale o tom, jaký to jde, zatím žádné zprávy nemáme. To se uvidí až v sezóně.

0: O kapičce Antonii. Kde se vzala, tu se vzala, skanula na stéblo trávy, v parku malá kapka.
1: Co to? Snad neprší?
0: Podivily se kapky rosy, které se po ránu třpitily na trávníku.
1: Vždyť na nebi není ani mráček.
2: Co na mě tak čučíte?
0: Obořila se na ně ta právě ukápnutá kapka. Byla nazlobená a protivná. Jak by ne, nebyla to totiž obyčejná rosná ani dešťová kapka. Byla to slzička. Ale nebyla to slza křehká, jaké pláčou děti, když se bojí. Ani slza duhová, jaké padají z oček dětem, které si natloukly koleno. Ba ani slzička blízkavá, již uronil někdo z velkého žalu. Byla to slza, kterou ve vzteku vyřval velmi neposlušný chlapeček Vítek. Zrovna dostal od maminky na zadek, protože už to s ním opravdu nebylo k vydržení. A proto zuřil, dupal nožičkama a ječel, až si všechna tráva v parku zacpávala uši. A tak přišla na svět slza Antonie.
2: Mám to ale smůlu, že sletím zrovna sem, do tohohle zapadákova. Já, která jsem se mohla dostat, bůh ví kam,
0: hudrovala Antonie polohlasem.
2: Teď tu budu trčet mezi obyčejnými.
1: Poslouchej, ty nová, ty jsi ale pěkně namyšlená, nezdá se ti?
0: Řekla jedna rosná kapka, která už to nemohla poslouchat.
1: Ale zajímalo by mě na co, protože na tobě není vidět nic zvláštního.
2: Že to není vidět, to ještě nic neznamená, ty hloupá,
0: obořila se na ní Antonie.
1: A přece jsem mnohem vznešenější než vy všechny dohromady. Já jsem totiž slaná. Jsem slza a jmenuji se Antonie,
0: řekla veledůležitě a dala si záležet, aby její slova vyzněla. A opravdu, rosné kapky na chvíli zaraženě zmlkly.
1: Ty, poslyš?
0: Trvalo chvíli, než se jedna z nich osmělila.
1: A kam ty teda patříš, když ne mezi nás? Ještě jsem neslyšela, že by někde měli slanou rosu.
0: Antonie se zasnila.
1: Já patřím,
0: dávala si na čas,
1: do moře.
0: Do moře? Rosné kapky byly jako u vytržení. Co to je, moře? Musím přiznat, že rosa nebývá zrovna nejbystřejší a příliš vzdělaná. Za to Antonie, dokud ještě přebývala schovaná ve Vítkově oku, viděla spoustu věcí.
1: Nekoukejte na mě jako vrány,
0: křikla slza na rosné kapky.
1: Co je moře, to ví dnes už každé malé dítě.
0: A začala vypravovat. O modré hladině, jež se ve slunci bliští, až oči bolí, o stříbřité pěně vln, o vrázčitých skalních útesech, pak taky o jednom rozpustilém rackovi, kterého si tolik oblíbila. Dokonce i o mohutných zámořských korábech. Kluk Vítek si totiž obrázky moře prohlížel moc rád. Když zrovna neječel a nezuřil, přál si být námořníkem. Antonie líčila tu dalekou krásu, kterou vídala na fotkách, tak dychtivě, že jí ostatní kapky visely na rtech. A tak si ani nepovšimli, že opodál přistál kos. Poopravil si peří, rozhlédl se a zop! Sezobl Antonii na žízeň, ani ji nenechal dokončit větu. Avšak dřív, než stačily rosné kapky vykřiknout leknutím, vyprskl kos Antonii zase zpátky a vytíral si zobák trávou.
2: Brr, ty jsi ale nedobrá,
0: odplivl si.
1: Jedeš, neřáde?
0: Nadávala Antonie celá udýchaná a urovnávala si halenku.
1: Promiň mi to, nevěděl jsem, že nejsi k pití. Ještě teď mě z tebe štípe zobák.
0: Omlouval se kos a raději letěl pryč.
1: Rosné kapky si oddechly. Skoro si svou novou, prazvláštní kolegyni oblíbili. Ostatně byli docela rádi, že v kosově zobáku neskončila jedna z nich. A tu jedna rosná kapka dostala nápad.
2: Slyšela jsem, že potůček, který běží tady pod svahem, teče moc a moc daleko. Stálo by za to zeptat se ho. Možná zná cestu k tomu tvému moři. Třeba by tě vzal kousek sebou.
1: Antonie na nic nečekala a vyrazila hned. Přeskákala po stéblech k potůčku.
3: Nasedni si, svezu tě, zavolal na ní kdosi.
1: Byl to velký zelený lupen, který plaval po hladině. Antonie neváhala a naskočila.
0: Vlna ji unášela do dálky. Ani nevěděla, jak dlouho to vlastně plují. Vody v potůčku stále přibývalo, až z něj byl pořádný potok, potom říčka, řeka a nakonec veletok. Antonii se zdálo, že ta dlouhá cesta nikdy neskončí.
2: Musím vydržet, opakovala si. Až dopluji do moře, konečně budu tam, kam právem patřím. Všechny mořské kapky mě budou s jásotem vítat jako svou rodnou sestru. To nebude jako na hloupém trávníku v parku.
1: V moři se budu houpat na vlnách a bavit se svým rozpustilým přítelem Rackem.
0: A tu z dálky zavanul slaný vlhký vzduch. Byl trochu cítit rybinou. Antonie se dočkala. Seskočila z lupenu, který ji věrně přivezl až sem, stačilo pár temp a vlila se do moře.
1: Ach, ta byla šťastná. Konečně je mezi svými.
0: Ale co to? Nikdo ji nevítá. Nikdo nevolá sláva. Nikdo jí ani ruku nepodá. V Racku lítají kolem celá hejna. Jak pozná toho svého? A jak se ty vodní kapky spolu baví? Vždyť nikomu nerozumí ani slovo. Víte vy vůbec, kolik je v takovém moři slaných kapek? Vyhřívají se na sluníčku, kterou pak z nich by zajímala jakási cizinka, přivandrovalá slza ukápnutá z oka vzteklého chlapce Vítka. Nikdo si zkrátka naší kapky ani nevšiml. A ona pomalu poznávala svůj obrovský omyl.
1: Jak jsem jen mohla být tak hloupá? Jak mi bylo dobře na trávníku mezi přívětivou rosou, která dovedla ocenit moji osobitost? Tady jsem jen obyčejná kapka v moři, která nikoho nezajímá.
0: Té pošetilé vyplakané slze bylo náhle do pláče. Byla tak nešťastná, až si toho všimlo i samotné sluníčko. A sluníčko je tu přece od toho, aby lidem slzičky sušilo. Proč by jednou nemohlo pro změnu pomoct malé hloupoučké slze, která se už konec konců sama vytrestala dost? Poslalo zlatý paprsek a vytáhlo si po něm Antonii k sobě na nebe. Pak ji opatrně usadilo na mráček a postrčilo po větru směrem k pevnině. Slza si připadala jako ve snu.
1: Vidí dobře? Pod ní se rýsuje její město. Už rozeznává i park a v něm si hraje malý Vítek a dokonce ani nezlobí a nedupe vzteky.
2: Sraz se trochu,
0: zavolalo sluníčko na kapku. Antonie se poslušně srazila a káp mířila si to nejkratší cestou za Vítkem. Tolik se jí po něm stýskalo. Vítek v tu chvíli zvedl hlavu a zadíval se na nebe, protože se mu zazdálo, že nějaký mrak zastínil sluníčko.
1: Plesk!
0: Antonie žuchla Vítkovi rovnou do oka.
3: Co to? Pomyslel si kluk. Na nebi je jen jediný mráček. Že by zrovna z něj chtělo začít pršet?

0: Tak jsem chlap jako dub.
1: Zdravý?
0: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
2: Počkej, jak to myslel?
1: No, dub má korunu z lístečku. A on měl korunu v kapse jako peníze.
3: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
0: Je, Krtku, ty jsi tady.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Někdy v dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nátělník a cvičky. Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já

0: Špejgy cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj děti, tady je Piggy, já se vám hlásím s Hankou Kinichovou, ahoj Hanko.
2: A já vás taky děti zdravím, samozřejmě tebe Piggy taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Piggy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líb běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Piggy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Aha. Takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně
2: dopředu.
0: Skoro pod bříško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýždový sval, tedy zadek. A také, když si stáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Mm-hmm. Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Piggy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu, posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško, šup!
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Piggy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: pokojištích. Honko, nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Piggy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zírat, viď?
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Tak hurvínku, co pak je nového?
4: Ale nic, tati, všecko při starém.
3: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
4: Mně šlo všechno, tati, akorát dělení mi nešlo.
3: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
4: když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
3: Ale jak to, jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
4: Žádným, tati.
3: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
4: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
3: Jaká zvířata?
4: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
3: Jo, vy jste měli přírodopis?
4: Simano, tati.
3: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
4: Mně nejasného, že velryba není ryba.
3: Jak to?
4: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
3: A co by byla, když není ryba?
4: Že je prý savec.
3: Kdo?
4: Velryba.
3: Která?
4: Gronská. Velryba je prý největší savec, tati.
3: No ovšem, že je savec. Gronská, žano, velryba. Co si myslel, že je?
4: Já myslím, že je ryba.
3: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
4: Na savce, ptáky.
3: No?
4: Plazy.
3: No?
4: Obojživelníky a bezobratlé.
3: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
4: Že letají do povětří.
3: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no...
4: Že chodí.
3: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
4: Hlavně leží.
3: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
4: Savci?
3: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
4: Bučí, tati.
3: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
4: Kůzlátko mečí.
3: Žádné mečí.
4: Bučí.
3: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
4: Chodí.
3: Saje mléko.
4: Saje mléko.
3: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
4: Mečí.
3: Ale
4: chodí.
3: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
4: Tak co tedy je, tati?
3: Kdo?
4: Velryba.
3: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
4: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
3: Ale pořád plave ve vodě, plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
4: Nejsou.
3: No ta vidíš.
4: Oni jsou savec.
3: Kdo?
4: Necky.
3: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
4: Necky.
3: Hernáč, dej sem ten sešit.
4: Nač, tati?
3: Na nic se neptej a dej sem sešit.
4: No sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
3: Tak já tam zrovna napíšu.
4: To se nesmí, tati.
3: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basta. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
4: No sešitu nikdo psát nesmí, tati.
3: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
4: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
3: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
4: Simano, tati.
3: A zaklapni se jí se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
4: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Tiki kalendář. Dnes je 5. září.
5: A svátek má Boris.
1: Boris vznikl zejmen jako Borislav. Nebo Borimír.
5: Ale u nás ho známe asi nejvíc kvůli čemu?
1: Kvůli čemu? Kvůli komu? Nevím.
5: Kvůli slavnému herci, který hrál v Národním divadle a jmenoval se Boris Rezner.
1: Takže Borisové, kteří bojují za mír podle svého jména, tak by měli dělat svět lepším, viď?
5: No rozhodně. A tak jim k tomu úsilí pošleme pohádku. Přejeme vám všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát.
0: Pojď si hrát s Piggym!

0: Zlatý vrch. V jedné daleké zemi uprostřed malebného království pod horami stál kopec, kterému se od nepaměti říkávalo Zlatý vrch. Říkalo se mu tak proto, že se tu kdysi dávno dobývalo zlato. Kopec byl doslova prošpikován spoustou chodeb a chodbiček a docela nahoře stála zvonice, na kterou už dlouho nikdo nezazvonil. Pod kopcem žilo království pomalým, ba přímo klidným životem. Jeho obyvatelé byli pilní a pracovití a okolní kraj dával všem docela slušnou obživu. A tak si tu spokojeně žili král i podaní, aniž by poznali větší chudobu. Jednou takhle na večer z ničeho nic začal na Zlatém vrchu vyzvánět zvon a zároveň se spustila za velkého blýskání a hromobití velká bouřka. Lidé poděšeně vyhlíželi z oken a najednou uviděli, že se nahoře na Zlatém vrchu dějí neuvěřitelné věci. Samotná zvonice byla v jednom ohni a kopec se třásl jako při zemětřesení. Z nenadání se kopec rozevřel a za hrůzostrašného rámu sení vletěli do díry ve svahu tři čerti. Až do rána celé království oka nezamhouřilo. Od kopce se ozývaly příšerné pekelné zvuky, doprovázené pekelným puchem síry. Ráno, když se rozednilo, lidé nemohli poznat svoje obydlí ani okolí. Všude zvadlé stromy, úroda sežehnutá, z půdy se jen kouřilo a všude na střechách zámku a přilehlých domků i v zahradách ležela silná vrstva popela. Za jedinou noc se proměnilo malebné království v mrtvou krajinu. Nikde ani živého ptáčka vidět nebylo. Všechna domácí zvířata se rozutekla neznámo kam a v celém království zavládly bída a hlad. Další dny se staly pro jeho obyvatele hotovým utrpením. Po celý den se všichni snažili odstranit škody způsobené čerty, ale nic to nebylo platné. Jakmile z večera celý utrmácení a hladoví ulehli ke spánku, čerti začali znovu a do rána bylo zase všechno při starém. Všude samá spoušť. Vším byla samozřejmě na vině čertí cháska, která se usídlila ve starém kopci. Pekelníci strašili celé okolí a se škodolibostí sobě vlastní pozorovali, jak se lidé trápí. Celou noc jen mastili karty a když některý z nich prohrál, vyletěl z kopce a začal tropit neplechy, aby ho přešel vztek. Ráno hrou unavení usnuli, spali až do večera a chrápali tak, že se hory sice nezelenaly, ale otřásaly se, až kamení do údolí padalo. Mladý král se trápil. Byl hrdý na to, že jeho království vzkvétá, i na to, že se všichni poddaní mají dobře. A pravdou také je, že ten král byl v celém království panovníkem všemi vážený. Sám si teď před spaním říkal, jestli se nedopustil nějakého hříchu na lidech, že ho takhle peklo trestá, ale na nic nepřišel. I vydal se jednou za starou chůvou, aby mu poradila. Stará chůva měla krále moc ráda a přivítala ho se vší úctou. Král však jen mávl rukou a hned se jí svěřil, co ho trápí. Chůva ho pozorně vyslechla a po dlouhém přemýšlení a dumání řekla: drahý králi, nejenom tebe trápí řádění těch pekelníků. My všichni poddaní hledáme u tebe záchranu. Vždyť jsi moudrý a nebojácný. Tu čertí pakáž dostaneš z našeho království jen tehdy, když budeš umět víc čertích kouzel než čerti sami. A to se nenaučíš nikde jinde než v pekle. No dobrá, řekl král, ale jak se tam dostanu? A když se tam dostanu, jak se v pekle přiučím těm čertím kouzlům? Chůva si však věděla rady. Do pekla se dostaneš jednoduše, můj králi. O půlnoci půjdeš na zlatý vrch a zahraješ si s čerty karty. Když prohraješ, tak na tobě čerti budou chtít tvou duši. Ale tu jim samozřejmě nedávej. Řekni jim, že se z žádného hříchu nedopustil a že si prohru klidně odpracuješ v samotném pekle. A v pekle se dostaneš k čertovským kouzlům jedině přes malé čertíky, co navštěvují čertovskou školu. No, králi moc do smíchu nebylo, ale byl si dobře vědom své odpovědnosti k poddaným. I hned o půlnoci se vydal bez meškání na zlatý vrch a vlezl starou šachtou čertům přímo do náruče.
1: Co tu chceš, lidský červe?
0: Spustili na něj z hurta. Jsem králem této země a nemohu se dívat na to, jak bez přestání pustošíte mé království. A čerti se smáli, až se za břicho popadali.
1: A co by si pan král přál, co? Asi by byl rád, kdybychom se vrátili do pekla. Co? Ale tam se musí pracovat, víš? A to se nám právě nechce, tady se máme líp. Ale kdybys chtěl, můžeš si s námi zahrát karty. Když vyhraješ, tak se do pekla vrátíme. A když prohraješ, duši zaplatíš.
0: Král však už měl odpověď připravenou. Duši se vám upisovat nebudu, protože jsem žádný hřích neudělal. Ale když vyhrajete, jsem ochoten za vás v pekle pracovat celý rok.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, křičeli čerti nadšením. Proti tomu samozřejmě nic nemáme. A už začali míchat karty.
0: Král hned v první hře prohrál, nejbližší čert ho bez okolků strčil do pytle a šup s ním do pekla. Všechno vypovědělo Luciferovi a honem letěl zpátky za svými kumpány na zlatý vrch. Lucifer si nově příchozího změřil luciferským zrakem a jelikož právě peklo opustili dva bratři, Vilém a Honza, nová pracovní síla se mu náramně hodila. Král tedy nastoupil službu po nich. Ráno přidával pod kotle, přes den pomáhal Ferandě a na večer ještě cídil kotle. Každý den král pečlivě pozoroval, co si ti malí čertí caparti u Ferandy povídají. Jednou si jeden čertík stěžoval druhému.
1: To je otrava, bráško, co? Pořád jenom chodit do školy a učit se a učit se a učit se stále nějaká kouzla. Radši bych si jenom hrál.
0: Král nenápadně přistoupil k čertíkovi a povídá. A jestli pak už umíš nějaké to kouzlo, co?
1: A, už jsem tam něco svedl, ale moc toho není.
0: A co bys tomu řekl, že bych za tebe chodil do školy a ty bys si zatím mohl klidně hrát a nic nedělat? Co říkáš? Není to dobrá nabídka? No, čertíkovi se to samozřejmě líbilo a hned krále naučil, jak se může proměnit v čertíka a zase naopak. A tak král začal navštěvovat čertí školu. Jelikož to byl chytrý a bystrý král, čertovským kouzlům se naučil velice rychle. Když už znal z paměti celou čertovskou knihu kouzel, proměnil se z malého čerta ve velkého a vyletěl z pekla raz dva. Vrátil se samozřejmě rovnou na zlatý vrch, tam se proměnil v královského komořího a rovnou za čerty. Čerti si mysleli, že vidí svoji další oběť a hned spustili.
1: Snad nehledáš svého krále, ty nebohý lidský červe.
0: To zrovna hledám, odvětil král a tvářil se, že má hrozný strach.
1: No, to si tedy musíš s námi o něj zahrát karty, panáčku. Když vyhraješ, krále ti vrátíme a sami zmizíme zpátky do pekla. Ale když prohraješ, půjdeš za ním.
0: Souhlasím, pravil král. Čerti zamíchali karty a už se hrálo. První hru král jasně vyhrál.
1: To neplatí, křičeli čerti. Karty byly špatně namíchány. Hrajeme ještě jednou.
0: No dobře, zabručel král. Ještě jednou, ale už naposledy. Tentokrát míchal další čert, ale král znovu vyhrál.
1: Je, v tom je nějaká čertovina, ječeli čerti. To přece není možné. Ještě jednu hru.
0: To už se král rozčílil. Proměnil se v krále a zaburácel. Vy holoto jedna chlupatá, rohatá, koukejte odtud zmizet, než z vás nadělám žížaly a první kosák vás sezobne. Na důkaz své kouzelné převahy vykouzlil všem čertům jelení parohy a uzel na ocase, který pak už nikdy nerozvázali. Po čertech, jako když se zapráší a na zlatý vrch se už nikdy nevrátili. A co se s nimi stalo, když se vrátili do pekla s takovou parádou? Na věky věků museli dělat ty nejhorší práce za tu ostudu, kterou peklo jejich vinou utržilo. Král po návratu na zámek použil všech svých čertích kouzel a království bylo opět krásné a malebné. Vládl potom ještě dlouhá léta a svá čertovská kouzla už nikdy nepotřeboval.

0: Sluníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Dnes jen tenký hlas.

Na výročním trhu bylo lidu, že by se jablko nepropadlo. Co jablko? Ani oříšek, ani hrášek, ani makové zrníčko. Když Francínek s paní mámou dorazili, slezla paní matka po žebříčku

0: něco přivezu. Nápad to nebyl nejhorší. Přivést by opravdu něco mohl. Ale za co? A co? Co může potřebovat taková polní žínka? Asi nůž, napadlo po chvilce Francínka. Nůž se hodí každému. Proč by se nehodil polní žínce? No, jenomže potřebuje vůbec taková polní žínka nůž. Nůž by byl spíš pro mládence. Polní žínka by asi raději něco na sebe, třeba šátek, zástěru nebo hřeben. To je drahota, to je ale drahota, vyrušila Francínka z úvah zase paní máma. Za všechno chtějí peněz, že to není k uvěření. Co pak máma mincovnu pod almarou? To by je tatík hnal, kdyby viděl, jak všechno podražilo. Francínek to zase jedním uchem vyslechl a druhým pustil ven. Měl jiné starosti. Hřeben Evelince koupit nemohu, uvědomil si. Vypadalo by to, že se mi zdá nečesaná. Zástěra ani šátek taky asi nejsou to nejvhodnější. Mně se zdá, že polní žínka nechodí v zástěře. Ale něco jí určitě přinesu. Jen kdybych viděl za co.
1: Dejte mi, paní Matinko, pár korun, něco bych si koupil, obrátil se na paní mámu. Ta ho však rázně odbila. Co by si skupoval? Nějakou zbytečnost? A dát za ní tolik peněz? To tě nesmí ani napadnout. To by nás tatík pěkně pochválil. Raději dávej pozor, ať se nestratíš.
0: Herr Švec, to taky není špatný nápad, ztratit se, pomyslel si Francínek. Co pak se musím pořád drát za paní matkou? Ztratím se a vyhlédnu něco pro Evelínku. A ztratil se. Ztratil se a udělal dobře. Protože hned přišel na to, co přivést Evelínce. Ocitl se totiž u střelnice ověšené z zrcátky, růžemi, voňavkami a letčíms, z čeho by byla jistě u vytržení. Že tři rány byly za korunu a Francínek neměl ani pětník.
2: Jak by to šlo zařídit, abych si u vás mohl vystřelit bez peněz? Zeptal se principála střelnice.
1: Jo, bez peněz se u mě střílí jenom dvakrát do roka. 30. února a na svatého Dindy. No, ale kdybys uměl spravit tadyhle tu bouchačku, nechal bych ti tři rány zadarmo.
2: Dejtej sem, rozjasnil se Francínek, aby neopravil pušku, když býval voják jako struhadlo. Vzal vzduchovku do ruky, chvíli se v ní šťourál, pak to dvakrát cvaklo, dvakrát klaplo a pic, puška střílela, jako když vyšívá.
1: Tak tady máš tři broky, a když se trefíš, dám ti cenu, řekl mu spokojený střelničář.
0: Francínek se rozhlédl po boudě. Dárků pro Evelínku byla plná, ale ten nejlepší a nejkrásnější visel až pod stropem. Marcipánové srdce, velké jako kolo u vozu. To, kdybych vystřílel, myslel si,
2: kolik bych asi musel trefit. Třikrát desítku a je tvoje, řekl principál.
0: Francínek nabil první brok, zalícil, zamířil a pif, v desítce byla díra.
1: Bravo, pochválil ho principál.
0: Francínek nabil druhý brok, po druhé zalícil, po druhé zamířil a paf, trefil druhou desítku.
1: Řekl principál.
0: Všichni, kdo stáli u střelnice, spozornili a čekali na třetí ránu. Francínek se vzrušením celý orosil na čele. No to se rozumí, že uměl střílet. Na vojně se nenašel druhý jemu rovný, jenže na vojně o nic nešlo. A tady šlo o srdce pro Evelínku. Pomalu nabil třetí brok a přiložil pušku k líci. Jej, muška se mu vzrušením houpala, že za ní ani terč nemohl najít. Jakže ho to učili u vojáků? Uklidnit se, znovu zalícit a zadržet dech, dokud nezmáčkne kohoutek. Protože když člověk míří a dýchá, muška mu poletuje před očima a trefí leda vrata od stodoly. Francínek si to všechno srovnal v hlavě, sklidnil se, zamířil, zadržel dech a prásk! Třetí desítka. Sláva, Evelínka dostane marcipánové srdce jako kolo odvozu. Ale co to? Principál nesáhl po srdci, principál odepěl z pod stropu hadrový míček na gumičce.
1: Ten já nechci, já chci srdce z marcipánu. Trefil jsem přece 3 desítky.

Švec, bránil se Francínek. Všichni přihlížející taky spustili. No, no, no, ten mládenec musí dostat srdce. Trefil přece 3x10. Ale principál se zatvrdil. Srdce dostat nemůže, ani kdyby těch 10 trefil 10, protože nezaplatil korunu. A o té spravené pušce ani muk. Tu se k pultu protlačil pořízek, trošku šilhal a měl ruce, že by s nimi mohl hrabat štěrk. Tady máš, řekl Francínkovi a vysázel na pult 2 koruny. Jestli mi vystřílíš tamhle tu opičku, můžeš si za tu 2. korunu vystřílet to srdce. A dobrá, kýv hlavu Francínek, vsteky rudý jako krocan. 3x nabil, 3x zalícil a opička byla pořízková. Pak nabil zase 3x zalícil a vystřílel srdce pro Evelínku. Střelničář zežloutl zlostí. Tady máš 2 koruny ode mě a vystřílej mě panu a mě medvěda a mě vázu a mě španělku. Tlačili se lidé okolo Francínka. A ten střílel jako na boží tělo. Střelnice hubla a hubla, její principál žloutl a žloutl a najednou vykřikl: konec střílení, zavírá se. Všichni se dali do smíchu, ale on opravdu zatáhl plátno a zavřel střelnici, třeba že byl výroční trh v plném proudu. Francínek sebral srdce a opatrně se s ním prodíral ke svému vozu. Paní máma tam naštěstí ještě nečekala. Zabalil ho tedy do šátku a schoval pod náruč sena. To se bude Evelínka divit, až srdce uvidí, myslel si. Tam mi padne kolem krku, že nebudu moci dech popadnout. A od té chvíle na nic jiného ani nemyslel.

0: Konec velkého šamana. Jednomu mladému muži se zachtělo poznat svět. Byl sám a tak ho nikdo od cesty neodrazoval. Vzal kopí, luk a šípy, zapřáhl psy a opustil rodnou osadu.
1: Budu putovat za sluncem a jednoho dne bych se měl vrátit zase z druhé strany domů,
0: řekl si. Pobídl střežení a vyrazil. Jel dlouho a po nějaké době uviděl před sebou srub. Schylovalo se k večeru a mladíka napadlo, že by tu mohl přespat. Vešel dovnitř. Uvítal ho bělovlasý starec a nabídl mu přístřeší.
2: Ale nemám, čím bych tě pohostil.
1: Mám dost svého,
0: řekl hoch a připravil večeři i pro starce. Když se ráno loučili, daroval stařec hostu bubínek.
2: Vezmi si ho, může se ti hodit.
0: Hoch poděkoval a vydal se na další cestu. Jel dlouho a když už psi padali únavou, zahlédl nedaleko srub. Patřil starému muži, který byl rád, že zas jednou vidí živého člověka. Uchystal hostovi lůžko, ale omlouval se, že nemá pro něho nic k jídlu. Mladý muž přinesl maso ze svých zásob a oba spolu povečeřeli. Na rozloučenou dal ráno stařík hochovi bič.
2: Nic lepšího nemám, třeba se ti bude hodit.
0: Mládenec práskl bičem a odpočatí psi vyrazili. A zase jeli dlouho. A když už byl čas přenocovat, objevil se najednou na blízku osamělý srub. Žil v něm velmi starý muž. Srdečně uvítal návštěvníka a pozval ho dál.
2: Budu rád, když u mě přenocuješ. Jenom nevím, co ti dám k jídlu.
1: Zbytečné starosti,
0: řekl mladík a uchystal pro oba večeři z toho, co si vezl s sebou. Najedli se do sytosti a ulehli k spánku. Ráno se rozloučili jako dobří přátelé. Stařec vtiskl mládenci do ruky sobí kost.
2: V čase nouze ti přijde vhod.
0: I toho dne putoval mladý muž vytrvale za sluncem a když se mu začalo ztrácet za obzorem, dychtivě vyhlížel nějaký srub, kde by přespal. Tentokrát však marně. Nezbylo tedy, než aby si postavil ze sněhu iglů, které by ho chránilo před mrazem a nepohodou. Když byl hotov, nakrmil psy a usedl sám k jídlu. A tu mu přišla do ruky sobí kost, kterou mu ráno daroval stařec.
1: Co s holou kostí?
0: Pomyslel si.
1: Měl bych ji hodit psům. Kdyby byla obalená masem, to by bylo něco jiného, to bych si dal líbit.
0: Jen ho tato myšlenka napadla, kost se rázem proměnila v sobí kýtu. Mladík na ní zíral jako u vytržení. Okusil a jeho úžas ještě vzrostl. Tak výtečné maso neměl do té doby v ústech. Chutě se do kýty zakousl a najedl se až k prasknutí. Co nespořádal k večeři, snědl pak ráno. A aby se přesvědčil, že kost je opravdu kouzelná, pomyslel si znovu.
1: Kéž by ses obalila masem.
0: A v mžiku měl v rukou celou kýtu. s veselou se vydal na cestu. K večeru ho slunce zavedlo k jakési osadě. Mladý muž si dodal odvahy a vstoupil do prvního stanu. Žil v něm otec s dospívající dcerou.
3: Pro dobrého člověka se u nás vždycky místo najde,
0: řekl muž, když ho mladík poprosil o nocleh.
3: Ale s večeří to bude chudší, zásoby už nám pomalu docházejí.
1: Žádné strachy, já mám masa dostatek.
0: Usmál se hoch a počastoval je svou zázračnou kýtou. Otec i dcera si libovali, že tak dobré maso ještě v životě nejedli. Druhý den se mládenec neměl k odchodu. Mohl na hostitelově dceři oči nechat.
1: Nač se mám trmácet světa krajem, když bych se mohl oženit a usadit se tady?
0: Uvažoval. Nakonec se osmělil a požádal otce o dívčinu ruku.
3: Rád bych ti dal svou dceru za ženu,
0: řekl otec.
3: Ale je tu jeden háček. Náš náčelník je mocný šaman, který si osobuje právo na všecky ženy v osadě. Jakmile se to doví, budeš mu muset svou ženu dát.
0: Ale mladý muž trval na svém a s dívkou se oženil. A stalo se, jak otec předpověděl. Když se to náčelníkovi doneslo, přikázal, aby mu mladý muž svou ženu přivedl.
1: Půjdu k náčelníkovi sám,
0: prohlásil mladý muž.
3: Nechoď,
0: varoval ho tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bubínek a utancuje tě k smrti.
1: Uvidíme,
0: řekl muž a vzal bubínek, který mu daroval první starec. Náčelník ho uvítal slovy.
4: Jsem velký šaman a všechny ženy v osadě mi patří. Přiveď mi svou ženu a budeme přátelé.
1: Neoženil jsem se proto, abych ti svou ženu dal,
0: řekl mladý muž.
4: Dobrá, jak chceš,
0: řekl náčelník. Vzal bubínek a začal bubnovat. V té chvíli se mladý muž musel dát chtě nechtě do tance, ale vzal přitom svůj bubínek a začal také bubnovat. A tu se i šaman musel dát proti své vůli do tance. A tak oba bubnovali a tančili, až najednou náčelníkovi vypadl bubínek z rukou a začal prosit.
4: Dost, už dost, vyhrál jsi.
0: Muž přestal bubnovat a odešel domů. Na druhý den přikázal náčelník znovu, aby mu přivedl svou ženu.
1: Půjdu sám,
0: řekl muž.
3: Nechoď,
0: domlouval mu tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bič a ubičuje tě k smrti.
0: Ale mladý muž si nedal říci. Vzal bič, který dostal od druhého starce a šel.
4: Jsem velký šaman,
0: přivítal ho náčelník.
4: Přiveď mi svou ženu, jak to učinili ostatní, a budeme přátelé.
1: Moje žena je a bude moje.
4: Dobrá, jak chceš,
0: odpověděl náčelník. Sáhl po biči a začal muže šlehat. Taky mladý muž vytáhl bič a začal jim šamana mrskat. A tak se oba bičovali, až náčelník upadl a křičel.
4: Dost! Přestaň! Vyhrál jsi nade mnou.
0: Mladý muž schoval bič. Na odchodu řekl.
1: Zvu tě zítra k sobě na oběd.
0: Když druhý den náčelník přišel, řekl muž ženě, aby přinesla sobí kýtu. Muž ji náčelníkovi podal a vybídl ho k jídlu. Náčelník ochutnal a zamlaskal.
4: Něčeho tak dobrého jsem ještě neokusil.
0: Jedl a jedl, ale kýty neubývalo, neboť mladý muž si předtím pomyslel, aby kost neustále obrůstala masem. Po nějaké době odložil náčelník kýtu a řekl:
4: už mám dost.
0: Ale neustále po ní žádostivě koukal. A pak ji znovu uchopil a zakousl se do ní. Jedl a břicho se mu nadouvalo.
4: Čertovská kýta, nemohu se od ní odtrhnout.
0: Vzdychl a úporně polikal další sousta, až už byl celý nadmutý. A najednou... prásk! A milému náčelníkovi puklo břicho. Tak skončila šamanova vláda nad osadou. Ženy se vrátily k svým mužům a všichni byli spokojeni. A kdo myslíte, že se asi stal novým náčelníkem?

prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších a listonoši klapky nosích.

0: Jirka si stěžuje.
1: Asi mi otekl prst.
0: A jak jsi to poznal? Ptá se maminka.
1: Nevejde se mi do nosu.
2: Ještě, že je to jen vtip.
3: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
4: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
3: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
4: Spadnu. Mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
3: Ale slunečník už ho neposlouchal. A slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
4: Mami, čím budu?
3: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
4: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
3: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
4: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu komíníkem.
3: Nemůžeš být komíníkem, komíník je komíník a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
4: A budu kominíkem,
3: umiňovalo si sluníčko.
4: Budu a hned. A hopla,
3: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
4: Nač byste volali komíníka?
3: Křičelo na ně z komína.
4: Komíník jsem přece já.
3: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
4: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
3: A spustilo se do komína. Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hlup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi. Kde ses tak zřídilo? Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. V Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil Sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
4: Když já chtělo být kominíkem,
3: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku a nebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku tmy, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No, tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak
2: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
2: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
2: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
2: Dneska už ano, řekla bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: A máme. A když se hází míček do toho košičku?
2: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Sítěvaná.
2: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohli chodit
0: na tenis. Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pícá.
2: A máš takový košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
2: Přes síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje, co?
0: Ping-pong.
2: Přesně tak.
0: Ale si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
2: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
2: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání.
2: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
2: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
2: To je
0: Hanka se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá.
1: Tak jo, vzdychl Pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se Pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl Pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl Pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně a vytáhl pánbu ví odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká vzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí Pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
4: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
1: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal Pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Vždy to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
4: Tak napřed hodně pomalu.
1: Neptejte se, hloupě trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
4: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s Pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel Pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil Potemník a chtěl Pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: Dnes je 5. září.
1: A svátek má Boris.
0: Boris vznikl zejmen jako Borislav. Nebo Borimír.
1: Ale u nás ho známe asi nejvíc kvůli čemu?
0: Kvůli čemu? Kvůli komu? Nevím.
1: Kvůli slavnému herci, který hrál v Národním divadle a jmenoval se Boris Rezner.
0: Takže Borisové, kteří bojují za mír podle svého jména, tak by měli dělat svět lepším, viď?
1: No rozhodně. A tak jim k tomu úsilí pošleme pohádku. Přejeme vám všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf.

každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně umí zadupat. Dup, dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně. Dup. Každé sluně.

0: ať umíme víc.
1: Vlaštovčí král a Švitorky v krokodýlí zátoce. V palmovém háji na listové střeše Tamarišku byla papouščí škola. Papoušek Ága, učitel, vždy před vyučováním měřil na slunečních hodinách čas a už vyháněl z větví zvědavé opice.
2: Ogo, skoč si do bafa tu dýmku vedle na palmu. Nebo kombuku přestaň cucat palec.
3: A koka se můžeš ťourat zubek až krávat tamhle na gumovníku. Tak rychle.
1: Žáci papoušci se už pomalu začali trousit na vyučování. Někteří však ještě dováděli v mořské zátoce, slunili se a honem polikali banánovou kaši či popíjeli ze skořepiny kokosové mléko. Učitel Ága rozčepířil zelený ocas jako vějíř a zavřeštěl na ptačí žáky.
3: Papoušci, nechte potápění a přebírání peří. Přibrušte si zobáky a připravte si cvičná trika na klauniádu. Dnes nám nejspanilejší opice předvedou akrobatické kousky, které každý papoušek musí také v divočině ovládat.
1: Nastala nepopsatelná vrava. Vzduchem lítaly citrony, nezralé datle, slupky z mandarinek. Opice škubaly tamariškové lusky a strefovaly se do papoušků, ba i do učitele Ági. Roztožitě se podrbal rybí kosticí na chocholce, poklonil se a znovu zavřeštěl.
3: Jak je vidět, milí žáci, vyučování už tedy nastalo.
1: A vytočil radostí salto. Pilní žáci a žákyně zkoušeli po něm také vřeštění, zpěv, akrobatické kousky, nejen na školním tamarišku, ale i v korunách palem, citroníků a oranžovníků. Opice ve větvích zachycené za ocasy se houpaly, točily, rvaly listy i pomeranče a v dobrém rozmaru je rozhazovaly kolem sebe. Školení papoušků v akrobacii pak pokračovalo honičkou na plantáži, výukou kotrmelců, veletočů, hádáním se kdo z koho, vráním ořechů, střílením jader a klouzáním se na banánových slupkách. Náhle opice spatřili v temně modrém vzduchu veslovat tyrkysového papouška Lorána, principála opičího divadla. V okamžiku bylo ticho, jako když se objevil had Brejlovec. Lorán přistál na terase tamarišku a v tom bum-ti-bum z hlavy mu ulétl oranžový turban. Zavřeštění papoušku mu opice turban podali, oprášili a uctivě nasadili opět na hlavu. Lorán dělal, jako by se nic nestalo, ale zaklepal rázně rudým zobákem do kůry tamarišku a ze stromu vytryskla v rosných kapkách mana. Na vzduchu ihned tuhla v madličky. Opičák Mbkumbuk ji horlivě sbíral do kokosové misky a radostně cenil zuby. Mbkumbuku, go, Mbkumbuku. Učitel papoušek Ága zvedl uctivě z hlavy bledě modrý klobouk na znamení přátelství s Loránem. Opice učenky přinášely ve skořepinách mléko, mango a divoké citrony. Pro papoušky měli větší říz. Herci šimpanzi si nasadili paruky, přepudrovali se a zvědavě naskákali do chumlu. Proč pak asi principál přiletěl? Lorán smočil silný zobák v kokosovém mléce a zase bum, bum, bum, klof.
3: Komici paviáni, šprýmašky opice, řečníci a zpěváci papoušci, děkuji za čarokrásné divadlo, které svým uměním poskytujete veleváženému publiku na palmách, v lagunách i vzdušným lodníkům. Přerušte prosím na chvíli louskání kukuřičných klasů. Na plantáži jste udělali paseku na jedničku. za to zasloužíte pochvalu. Vy, honky, můžete vyštipovat zase zítra. Vždyť je taky den.
1: Pak Lorán vytočil několik veletočů, uštípl banán, vyhodil do vzduchu, v letu jej zase popadnul a předvedl žákům několik bravurních salt a triků. Papouští škola zašvitořila.
3: Umí, Lorán, bravo!
1: Opičáci se hned shromáždili ve větvích tamarišku a gogali.
2: Van, van, van, Lorán je náš pán, mebe komboku, bubu,
1: cenili zuby, tleskali na znamení obdivu, vysílali vzdušné polibky. Mandarinky a pomeranče, visící na větvích oranžovníků, zvědavě kulili oči.
2: Bodejť, s opicema a papouškama je vždycky veselý život. I no, jsou to přece jen umrnělci.
1: Růžový kakadu Lorán si přibrousil zoban a zase zatrilkoval.
2: Opice a papoušci, dnes tedy konečně přicestují do naší krokodýlí zátoky turistky z dalekého sněžného království, vlaštovky. Nejdříve přiletí letušky švitorky. Zařídí ptačímu národu stravu a ubytování. Za nimi přitáhne vlaštovčí král s vlaštovkami. Vždy k nám přivezou dobrou pohodu a rozdávají štěstí. Proto jim připravíme bohatou tabuli na uvítání. Nekraťte jim, prosím, kormidla, paraplata, nůžky ani krášlící tintítka. Buďte k ním přátelští.
1: To byl zase jednou poprask v zátoce. Opičák Mbekumbuk hned začal mlít zrno na chléb mezi kameny. Papoušci se pohádali, kdo vlaštovky uvítá nejdřív. Opice Koko hned vytáhla zrcátko, kouk, kouk, kouk, přepudrovala se a načesala chlupy do korouve, aby byla na uvítanou krásná. Gogo naškubal orchideje a nastrkal si je do nosních dírek i uší. Ostatní opičáci drželi mezi zuby červené květy ibišku na znamení radosti. Pak si zase navzájem věšeli na krk malé věnce divokých banánků. Opička Bouřenínek spoličkovala opici Koku,
3: že jí ukradla z ucha čarovnou ozdobu para ořech.
1: A pak se postupně všichni poprali z radosti nad příletem švitorek. To byla mela. Lorán zasyčel jako had. Opice i papoušci i hned polekaně vylétli do koruny oranžovníků a třásli se strachy. Papoušek Lorán dobře věděl, jak vyzrát na uhádané opice i papoušky. Báli se jedině hadů. Když však nikde nespatřili kovový hadí třpit, tak zase vřešťani za malou chvíli čechrali své pokardy, něžně objímali opičí děti, či se divoce chechtali z papoušky. Lorán znovu zabušil zobanem.
2: Drahé opice a papoušci, ještě jsem neskončil. Po příletu švitorek nastuduje naše opičí divadlo s vlaštovčím králem pohádku o sněžném království.
1: Opice na palmách radostně tleskali a cenili zuby.
3: To bude legrace!
1: Štěříkali papoušci. Pomeranče i citróny kroutili zvědavě očima. Mandarinky si šeptali.
4: Aspoň se něco dovíme o sněžné zemi,
1: potažené bílým plátnem, daleko, daleko za mořem. Naše kamarádky mandarinky tam odvážejí vzdušná lodidla, prý na nějaký vánoční stůl. Děti ve sněžném království se na ně těší, jako na malá oranžová sluníčka. Papoušek Lorán silně zahvízdal, aby přerušil nepopsatelný ryk.
3: Iii!
2: Podívejte, už jsou tu! Vlaštovky už přilétly k nám do krokodýlí zátoky!
1: Opice vyskákaly na nejvyšší terasu Tamarišku a rozčileně gogaly. Gok, gok, cek.
2: Ano, už se mandrají na to vzorem moře.
1: Papoušci štěřikali.
2: Luha, luhy, a tam.
1: A tamtami opičího a papouščího ráje se rozletěly kokosovými a banánovými palmami, citronovými a pomerančovými háji, tamarišky a gumovníky. Oznamovali všem obyvatelům v krokodýlí zátoce přílet vlaštovčího krále s národem Švitorek z daleké země za sedmerými horami a sedmerými řekami. Je krásná jako v pohádce a Švitorky se nikdy nemohou dočkat, až se povětřím zase ponese špaččí tikání, cvikrší krkýr třešňových hodů. Teprve pak se vrátí domů s vlaštovčím králem pod krovy chaloupek a chlévů kolébat malé Švitorky vlaštovky. Palmový háj, listové střechy tamarišků, gumovníky a oranžovníky se za chvíli hemžily vlaštovkami, opičáky i papoušky. Opice vřeštěly, papoušci čerkmantily, Švitorky na uvítanou štiřikary. Vidavit. Principál divadla Lorán zahvízdal.
2: Lory! Klauni, akrobaté, herečky, šašci,

0: co?
1: Vážení, nebude to žádná legrace, ale pilná práce. Prosím o soustředěný klid. Role máte rozdělené. Poslechněte si teď Vlaštovčího krále. Prosím o klid. Hau. Všichni utichli, když Vlaštovčí král vzlétl na nejvyšší palmu zátoky.
2: Přátelé, v této pohádce vám chceme přiblížit Vlaštovčí zemi, bez níž nemůžeme žít. Dobře poslouchejte a pak už pohádku budete hrát vy, papoušci, opice i švitorky, ale až si teď trochu po té daleké cestě vydechneme.
3: Za sedmerými horami a sedmerými řekami, za velikým mořem je divu krásná země. Je to království květů, klasů, peříček, zázraků a jiskřiček. A přesto my, Vlaštovky, musíme prchnout, jinak bychom tam zahynuli. Jednoho dne královna Zima tu čarovnou zemi posype cukrem, který se nedá zobat. Studí jako oheň, vodu studánek a pramenů promění čarodějnou silou v ledové květy a zemi ve sněžné království. Všude nastane schon, jako na plantážích při česání bavlny. Rozkvétají mrazivé květy a sněžné království se připravuje na tajemný vánoční sen. Švitorky zašvitořily.
4: Vide vid, vánoční sen, radost, klid, vide vid.
3: Růžový papoušek zaštěřikal.
5: To je něco na dlabání? nebo proso, semenec, proso!
3: Volali papoušci.
2: Kde pak nic takového, přátelé?
3: Je to zázrak. V lidských peleších a doupatech vyrostou v ten tajemný večer jehličnaté stromy, vonící pryskyřicí. Vybuchují barevné ohňostroje, stříbroploutvé ryby skáčou po podlaze, mluví a růžová prasátka se mění v ryzí zlato. V ten večer se dá na ořechové skorápce obeplout celý svět v trošce vody. V rozkrojených jablkách září hvězdy lidé jmenují radost a naděje. Od vás z krokodýlí zátoky přilétají vaše mandarinky, banány, datle, fíky, ananasy. Lidská holata se o ně perou, čichají jejich neznámou vůni a večer si s nimi v pelíšcích povídají o dalekých krajích. Cece, oranžovníky se natřásly pýchou. Některé mandarinky nedočkavostí seskočily se stromu, ale opice je hned pochytaly. V člověčích brlozích se zpívají vánoční písně, koledy. Lidé si v ten čas pomáhají, vyrábí vlastníma rukama dárky pro radost a myslí na ty druhé s láskou. Opičák Gogo vycenil zuby.
6: Jak pak se dostali mandarinky, banány a pomeranče od nás z krokodýlí zátoky Gogo do sněhového království, když nemají křídla jako Vlaštovky Gogo.
3: Papoušek Lorán bezradně nazvedl růžový turban a zase jej rychle nasadil na hlavu.
6: Ale Gogo, to přece ví každý malý papoušek lodidlem.
3: Učitel Ága se rozpačitě podrbal rybí kostici na chocholce.
6: Vlaštovčí králi, když musí Vlaštovčí národ uprchnout k nám do lagun a hájů, jak se tohle všechno dozvíš? No.
2: Od ptáků, kteří k moři nelétají, jmenují se vrabci čimčaráci. Do postely si nanosí slámu, navléknou rozdrbané bačkory, čimčarata i sebe ovinou hadříky a chodí krást slepicím oves, aby nezemřeli hlady.
6: Čekají, až zima odtáhne a pak jim nastanou zase veselé hody jako špačkům.
2: Proto jim také říkají cvikrší krkýr.
6: Je to špačka.

naší oslavná píseň Na třešňové hody. Strhl se zase ukrutný rev. Ale jak Lorán zahvízdal, hned všichni stichli. Vlaštovčí král tedy pokračoval. Přátelé, poslouchejte dál. Když svíce na vánočním stromě dohoří, v lidských doupatech utichnou koledy, zvuky dud i zvonce. Ucabrtaná holata, okouzlená štědrovečerními zázraky, šťastně usínají. Hračky, figurky i dárky leží pod vánočním stromem. O půlnoci rytíř Mráz vyjíždí z ledové hory sypat na lidská hnízda mrazivé květy. Mocná a krásná zima ho doprovází. Zakrouží kolem vánočního stromu, křišťálovým žezlem se dotkne hraček, ty obživnou, a ona se tajemně ztratí ve hvězdné hlubině. Drazí přátelé z laguny, Vlašťovičky, tady rozehrajete obživlé loutky a hračky tak, jak to jen opice a papoušci dovedou. Pak přilétne mračno švitorek, usedne na vánoční strom a zašvitoří. Videlit, videlit, vezeme radost a klid. Videlit, videlit, Vlaštovičky, budete si přebírat peří a rozhazovat lidem štěstí. Mrazivé květy se posypou tichounce na sněžné království. Spanilé opice, Vlaštovky, papoušci, teď mi tu pohádku z Vlaštovčí země předveďte. Všichni se připravte, pozor, začínáme. Vidavit, vidavit.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si to namířil po cestičce, co vede k rybníku. Hlučně tam kvákalo hejno žab. Kvákali velmi rozčileně. Tak jsem natáhl uši a z jejich kvákání jsem si dal dohromady tohle povídání. Na břehu rybníka žili dvě žabí kamarádky. Čilá, veselá žabka jménem Koukalka a líná, mlsná, ukňouraná žabka jménem Fňukalka. Když o nich mluvili jejich maminky, dvě vážné paní žáby, vždycky z toho nakonec byla hádka. První paní žába tvrdila druhé: ha, ha, ta vaše Koukalka, ona je hrozně divoké dítě a pořád k těm svým bláznivinám navádí i mou Fňukalku. Kolikrát už jsem slyšela, jak jí říká: koukej, koukej, Fňukalko, co asi může být tady za tou mezí a tam za tím lesem a tamhle za kopcem. Koukej, koukej, pojď, půjdeme se tam podívat, přesvědčíme se na vlastní oči a už ji táhne pryč, ačkoliv mé něžné Fňukalce se vůbec nechce. Jenomže ona nedokáže říct ne, když jí někdo o něco požádá. Má už takovou milou povahu, prostě ráda vyjde každému vstříc, jenom aby mu udělala radost. Pchákvá, odsekla na to vždycky druhá paní žába. Vaše Fňukalka ať je ráda, že jí má Koukalka vytáhne od rybníka, jinak by zapomněla skákat. Potom si řekli ještě párkrát pchákvá a rozešli se rozhádané. Ale Koukalka s Fňukalkou spolu kamaráděli dál. Tak jednou zas zakuňkala Koukalka. Koukej, koukej, Fňukalko, pojď se dnes se mnou podívat ke statku.
1: Tak jo, když ti to udělá radost, líně souhlasila Fňukalka. Ale ani o kousek dál.
0: Sotva ale doskákali ke statku, čilou Koukalku hned napadlo: Fňukalko, koukej, koukej, ještě není čas na večerní žabí koncert, ještě můžeme doskákat kousek dál, ještě se můžeme kouknout k lesu.
1: Ouvej, už teď mě bolí nohy, nebaví mě pořád jen tak bloumat a koukat po světě.
0: A co by tě tedy bavilo? Ptá se Koukalka a Fňukalka zčista jasna ožila a čiperně povídá:
1: zrovna teď by mě bavilo skočit na okno komory a potom dovnitř.
2: Čichám, čichám a cítím odtud sladkou vůni mléka. Ano. Tam do komory už by opravdu stálo za to se kouknout.
0: Ne, to je nebezpečné, lekla se Koukalka a Fňukalka se už klíbla.
1: Koukalko, ty jsi zbabělá, zbabělce nemám ráda. Jestli nechceš jít se mnou, skočím tam sama.
0: Ne, samotnou tě nepustím, řekla starostlivě Koukalka a Fňukalka se jen už klíbla.
1: Aha, to se ví, bála by ses tu zůstat sama.
0: Pak obě skočili na okno komory a z okna rovnou na okraj velké díže s mlékem.
1: Napij se, je to moc dobré mlíčko, kuňká Fňukalka.
0: Vždyť není naše, odmítla Koukalka.
1: Je naše, protože jsme ho objevili,
0: měla Fňukalka po ruce šikovné vysvětlení. A tak se obě žabky naklonily a pili, ale najednou žbluňk, plác, obě uklouzly a v tu chvíli se obě topily v mléce. Díže byla hluboká, stěny kluzké, nebylo od čeho se odrazit ke skoku ven. Fňukalka i hned spustila strašlivý nářek.
1: Ah, ouvej, Koukalko, s náma je konec a můžeš za to jenom ty. Kdo se chtěl pořád jít někam kouknout? Ty? Nebýt tebe seděla bych teď pěkně doma v pohodlí a kvůli tobě zahynu, utopím se v mléce.
0: Nikdo se neutopí, kvákla Koukalka tiše. Když nestratíme hlavu a budeme plavat, za chvilku nás třeba někdo najde a pomůže nám.
1: Ahoj, kňourala rozčilená fňukalka. Jestli nás někdo najde tady v díži, pochopí, že jsme mlsali jeho mléko a stejně to s námi špatně dopadne. To se raději utopím rovnou.
2: Uklidni se, vzdychla koukalka. Až nás někdo najde, bude dost času přemýšlet o tom, co dělat dál.
1: Ale fňukalka vřískla. To je tady dost bezstarostná odpověď. V takovém strašném okamžiku, nemyslíš?
2: Já myslím jenom na to, že hlavně musíme plavat. Kvákla zas koukalka a fňukalka jen piští.
1: Ty jsi tak umíněná. Říkám ti přece, že to nemá smysl. A já nikdy nedělám věci, které nemají smysl. A proto plavat nebudu. Plavej si sama.
2: Tak dobře, kvákla odevzdaně koukalka. Ale ty mi aspoň vylez na záda. Budu plavat za obě, jsme přece kamarádky.
1: No, prosím, když ti to udělá radost, tohle bych pro tebe udělat mohla,
2: kňourla fňukalka a už šplhá koukalce na záda a přitom vzdychá.
1: Čím to je, že já jsem taková hodná, že nikdy nedokážu nic odmítnout, že vždycky vyjdu vstříc. Ano, i v téhle strašlivé situaci.
2: Zatím koukalka usilovně plavala. Fňukalka chvíli seděla tiše, ale brzy zas spustila nářek.
1: Koukalko, mně se to zdá strašně nudné. Plaveš pořád jen dokola. Vždyť mě se z toho začíná motat hlava. Přestaň, já už to nevydržím.
2: Musíš, řekla koukalka a fňukalka kňourá.
1: Koukalko, jak můžeš být tak bezohledná?
2: Dobře, teď tedy budu plavat zas na opačnou stranu. Bez dechu zašeptala koukalka, ale fňukalka stejně naříká dál.
1: Koukalko, věř mi, že to není žádná zvláštní změna. Na mou duši, že ne. A ještě ke všemu ti to plavání jde nějak pořád hůř a hůř. To mléko tak divně houstne a mně se teď točí hlava zas na druhou stranu a vůbec je to celé tak strašlivě vyčerpávající.
2: Zívá fňukalka a zčista jasna usnula. Když se probudila, zjistila, že sedí v díži na hroudě másla a vedle spala koukalka.
1: Asi tím plaváním utloukla z mléka máslo,
2: pomyslela si fňukalka a hned dostala na koukalku zlost.
1: Vydaj. Ne, aby mě hned vzbudila v té chvíli, kdy jsme konečně mohli utéct. Kde pak? Klidně si tady usne.
2: Fňukalka zatřásla koukalkou a houkla na ní.
1: Vstávej, jsme zachráněné. Co na mě mžouráš? Ani mi nepoděkuješ, že jsem ti o tom řekla? Tak to už tedy nebudeme, kamarádky.
2: Ne, šeptla koukalka unaveně. Už ne. A pak hopsali domů každá jinou cestou. Tak tohle vyprávění jsem si vyslechl dnes u rybníka. A představte si, žáby se tam ještě teď hádají, která z těch dvou malých žabek byla v právu.
3: No, já to vím.
2: A vy to jistě víte taky. Dobrou noc.

o zapomnětlivém pánovi. Byl jednou jeden pán a ten byl hrozně zapomnětlivý. Neustále něco hledal, pořád si nemohl na něco vzpomenout. Už si i koupil takový červený zápisníček se žlutou tuštičkou a do něho si pečlivě všechno zapisoval, aby opravdu nic nezapomněl. Nakonec však někde zapomněl celý zápisníček i s tuštičkou a zase si nemohl vzpomenout, kde. Řezal jednou ten zapomnětlivý pán dříví na topení a přemýšlel přitom, nezapomněl-li náhodou něco. Tuze přemýšlel a mezi tím pilně řezal. Přeřízl polínko, ale řezal dál, protože byl zapomnětlivý a zapomněl, že už to stačí. Řezal, řezal, přeřízl dřevěnou kozu, potom přeřízl špalek i se sekyrou a pořád přemýšlel o tom, co zase zapomněl. Pak přeřízl celou kůlničku, potom dvorek, domeček s červenou střechou, pak louku, potok, pole a les. A řezal a řezal a přemýšlel, zdali na nic nezapomněl, ale na nic nepřicházel. A jak tak pořád řezal, ruka mu začala umdlévat a tu si ten zapomnětlivý pán přece jen vzpomněl, že už by toho řezání mohl nechat. A zůstal civět, celý vyjevený, nad tím, co udělal. Vždyť málem rozřízl celou zeměkouli na dvě půlky jako melohun. I nezbylo mu, než utíkat domů pro kbelík lepidla a štětec a slepit zase všechno pěkně dohromady. Protože byl ale zapomnětlivý, přilepil zase i to uříznuté polínko. Když si toho konečně povšiml, povzdechl si, vzal pilu a začal to polínko řezat znovu. A zas to začalo všechno od začátku, hrůza hrůzoucí. Jestli k němu někdo nezašel a nevzpamatoval ho, snad tam ještě pořád řeže a lepí a zase řeže a vzpomíná, na co to zase zapomněl.

0: chřipky.
1: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
0: Ale Pepíčku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
1: Fakt.
0: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
1: Maminko.
0: To bylo u upíru.
2: Útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
3: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
4: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
3: Ale proč?
4: Abych nevypadal jako ty, amigo,
2: zašklebil se Carlos.
4: Jiné podnebí, jiná strava.
5: Kde je můj syn?
2: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
3: Tam bude, že jo?
2: Dovtípl se Ramses.
4: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
3: S váma se nebojím,
2: vyhrkl Ramík.
4: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
5: Tak počkat, kdo je tu šéf?
2: Poskočil vztekle Tulamor senior.
4: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
2: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
4: Dolů půjdu radši sám,
2: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
4: Ty se schovej,
2: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
4: Pardon, nerad ruším,
2: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
4: My dva se možná známe. Odvidění, upřesnil.
6: Mně v tomhle městě zná každý i odslyšení.
2: Zazubil se ten hromotluk.
6: Jmenuju se Vasil.
2: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
4: Neviděli jste tu nikoho?
2: Chtěl vědět Carlos.
6: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
4: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
2: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
7: Pane Vasile!
6: Ramsesi!
2: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
4: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
5: Šiaf je tady,
2: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tu Lamor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.

0: zahájit cvičení. A jdeme na to!
1: Ahoj děti, tady je Piggy a Hanka Kinychová a hlavně Hanka Kinychová.
2: A hlavně Piggy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co Piggy?
1: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
1: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoci ke mně prdelkou, otoci ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
1: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
1: Jo, dobře. Mám.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
1: co
2: máte
1: stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
1: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
1: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
1: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tí-da-dí-ta-ta. Tí-da-dí-ta-ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
1: Hanko,
2: a povolím.
1: Já myslím,
2: zdvihnu a
1: že
2: povolím.
1: Už nemůžu.
2: Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
1: No,
2: na zadečku.
1: Na té půlce té nožičky,
2: a
1: co
2: aby
1: cvičilo.
2: Jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
1: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím, zanožím a vrátím, zanožím a vrátím, tí-da-dí-da-dá, zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu, 5, 4, 3, 2, 1,
1: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii, připrav druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku, do zanožení a vrátím, do zanožení.
1: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže?
2: Zadečkem pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo. Děti,
1: a druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8, zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem, zdvihnu nahoru, pustím špičku, zdvihnu nahoru, pustím, zdvihnu nahoru, pustím, zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
1: Vytám.
2: Super, takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí, my opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže se teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a hmitám a táhne nás tu pod prdelkou.
1: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit, vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
1: Nevím.
2: Správně sedět.
1: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
1: Ahoj, děti.
3: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka. To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe. A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky? Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc. Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka. Měsíc vstal z meze a křikl. Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecké zemi. Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů. Tyrgi kemel abrhe apakel. Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá, tak si tam na něho dojdi. To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl. Musím tam sama, řekla maková panenka. Donezeš mě tam? A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce. Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka. Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko. I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko. A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Dnes je 5. září.
1: A svátek má Boris.
0: Boris vznikl zejmen jako Borislav. Nebo Borimír.
1: Ale u nás ho známe asi nejvíc kvůli čemu?
0: Kvůli čemu? Kvůli komu? Nevím.
1: Kvůli slavnému herci, který hrál v Národním divadle a jmenoval se Boris Rezner.
0: Takže Borisové, kteří bojují za mír podle svého jména, tak by měli dělat svět lepším, viď?
1: No rozhodně. A tak jim k tomu úsilí pošleme pohádku. Přejeme vám všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Deníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš? Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš.
1: Já sám.
2: Vápno, vápno. Kluci, pojďte skládat. Pane Brtík, ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo.
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne klugolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
4: Hlavně židlema.
0: Aha.
4: Tašku nech, jen cihle.
0: A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
0: No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě.
4: Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
0: S brašnou.
4: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Na Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Teď zrovna na svém panství se naparuje pán Strautenberka.
1: Pěkný panství. Jedna louka, kus lesa a zámek jako větší chalupa.
2: A přitom se nosí, jako kdyby mu patřilo všechno. Od Sněžky až po Jílemnici. A veškerou práci odřeme Anče, já a Hajnej.
1: O tu práci by ani tak nebylo. Jen kdyby milost pán měl trochu uznání. O krejcar, aby se s ním člověk do krve hrdlil. Dobrýho slova od něj neslyšíme. A svatbu nám taky pořád jen slibuje.
0: Letos už to určitě bude, Kubo, Anče. Milost pán samotnému Krakonošovi slíbil, že vám ji požních vystrojí.
1: Sliby se slibují, blázni se radují, Hajnej. Že zrovna my, Kubíčku, jsme se museli dostat k takovýmu, že prý, kdo čeká, ten se dočká. Jenže to by nesměl být u Trautenberka. Tady platí, kdo se o svý nebere, spláče nad vejdělkem.
0: Bylo požních a bylo i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
1: Jak Kuba dostal od Krakonoše dukát.
0: Tak tedy bylo požních i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
1: Za to Anče celé noci oka nezamhouřila. Ve dne se kabunila jako bouřkový mrak. A místo dobrého slova se na každého jen usápla.
0: Kuba od rána chodil kolem ní co největším obloukem. Ale o polednách, když se žaludek urputně dožadoval svého a kyselo vonělo až na dvůr, mrak nemrak, sedl by si za stůl třeba i s tureckým sultánem. Ale to kyselo slzami vysolené, vyčítavými pohledy pepřené, hořklo Kubovi na jazyku lžíci od lžíce.
2: Já za to přeci nemůžu.
1: Nemůžu, nemůžu. Parádní vejbavy mám plnou truhlu. Rozmarínu jako šípkový keř a svatba pořád někde. Kdybys ty byl pořádnej mužský, na milost pána bys jsi došláp. Slíbil nám svatbu požních. Zima je na spadnutí a pořád nic.
2: Aničko, to není jen tak, to se musí pořádně rozmyslet.
1: Rozmyslet, rozmyslet. Že jsme spolu od malička rostli, to není nic. Že ponikelská bába od jak živa říká, že jsme souzeni jeden pro druhýho, to není taky nic. Že já ti vařím, podstrojuju, od huby si utrhuju, to není vůbec nic. Nakonec mi řekneš, že mě nechceš.
2: Tak já teda zatím milost pánem půjdu.
0: Marná sláva. Před ženskou slzou každý chlap roztaje, i kdyby to byl rampouch, a to zase Kuba nebyl. Jenže lehko se slibuje, hůře se plní. Kuba přešlapoval před Trautenberkovou světnicí, desetkrát si opakoval, co milost pánovi řekne a desetkrát měl sto chutí utéct. Ale kam? Na konci každé cestičky stála Anče s těma krásnýma očima, co z nich teď tečou slzavé potůčky jako při dubnovém tání.
3: Sem lezeš? No vidíš, že snídám?
1: Nebýt Kubovi tak do ouvej, smíchy by se neudržel. Trautenberg se právě chystal zakousnout do jitrnice a jak ji nesl k ústům, vypadalo to, že mu pod nosem vyrostl tlustý knír s tenkou špejlí na každém konci, aby držel pohromadě.
3: Na něco jsem se ptal.
2: Neraďte se zlobit, milost pane, já jen, že bude brzo zima.
3: To vím i bez tebe. A ten krakonoč mě určitě zafouká stavení až po střechu. Jako loni. Jako každý rok. Himmel, Herrgott, abych se rozčiloval už od rána.
0: A protože zlost je nejlepší spláchnout, hnal Trautenberg Kubu do sklepa pro pivo. Ona taky ta jitrnice a že měla ještě pár sestřiček, byla jak se patří mastná. Kuba byl skoro rád, že nemusí milost pánovi s tím žhavým rovnou za tepla, ale pak si řekl,
2: když už něco musí být, tak ať je to hned.
0: A bral to ze sklepa přes dva schody, aby mu z piva nespadla pěna a také, aby to měl za sebou. Nalil milost pánovi pohár, nadechl se a...
2: Milost pane, ráčil jste nám slíbit požních svatbu. Požních už je dávno, tak kdybyste ráčil říct, kdy to jako bude, ta svatba s vaším dovolením.
0: Trautenbergovi došlo, že se Kuby jen tak nezbaví. A rychle si v hlavě sumíroval, jak se z toho Himmelaudon slibu vykroutit.
3: Minu, pro mě, za mě, třeba hned. Ale taková svatba něco stojí. A já nemám, Kubičku, nemám. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná a v truhle se mi prohánějí pavouci.
2: Snad, kdyby hajnej střelil jednoho zajíce nebo pár veverek, anče by je udělal na divoko.
3: Co pak já mám v revíru zajíce? Nebo viděl jsi tady někdy veverku? I myši utekli ke krakonošovi, jaká je tu bída.
2: No, spane.
3: Ale jedna pomoc by tu byla. Dojdi za krakonošem, ať ti dá pár dukátů. Obec tak neví, co s ním má.
1: Za krakonošem. Jiskřička, co v Kubovi vzplála, v mysli pohasla, jako by jí vodou zalila. Co pak může u krakonoše žebrat? Už jednou jim pomohl, ale to sám, od sebe.
3: Samotnému mě to dělá starost, to víš. Anče je holka jako lusk. Roky na vdávání taky má. Co kdyby se ti ohlídla po jiným? Co?
0: Do Kuby, jako když uhodí. Tohle by ho ani v nejhorším snu nenapadlo. Milost pán, ať už je, jaký je, vidí dál než z okna na dvorek, aby mu tak Anče utekla s jiným. A Trautenberg do něj hučí, aby se nestyděl, že krakonoše duše soucitná a že prý pěkně popros a do týdne můžeš mít veselku. A pod kůží se uculuje. Svatba bude zadarmo a ještě mi z ní něco kápne.
2: Děkuju za radu, milost pane. Anče, schystej kus chleba a pár homolek. Jdu ke krakonošovi pro dukáty.
1: Kubičku, ty máš horkou nemoc. Dám ti opichovej list na hlavu a hned uvařím podbělovej čaj.
2: Žádný list a žádný podběl. Chceš se vdávat, chceš. Máme peníze? Nemáme. A milost pán taky ne. Tak co mě zbývá?
0: A co zbývalo chudáku Aničce? Ukrojila krajíc přes půl pochníku, vybrala půl tuctu homolek pěkně sklihovatělých, aby sami klouzali do krku, přidala Kubovi slzavou pusu.
1: S pánem Bohem. A brzy se mi vrať.
0: Oči se jí zalily jako louky o velké vodě. Starostí o Kubu i radostí, že se do toho tak obul, přece jen má v něm oporu.
1: Ale ten nápad, ten není z jeho hlavy. Krk bych vsadila, že mu to nakukal milost pán.
0: Zatím Kuba štráduje humny, jen se mu od bod práší. Honit krakonoše po horách je jako chytat vítr do pavučin. Jenže Kuba darmo nejídal od malička kyselo, aby si neporadil. Jen přišel do Krakonošova.
2: Náš milost pán nemá kouska rozumu. Poručil si k obědu tucet křepelek.
0: Ale krakonoš také není z hloupých. Ví, že by Kuba nešel s bubnem na zajíce.
4: Vsadím svou fajfku, že v tom má prsty Trautenberg.
2: A k večeři korob tvý vajíčka celou kopu.
4: Tak za tohle budeš, Kubo, pikat. Sebelky se nekradou, i kdyby ti poručilo 10 Trautenbergů.
2: Jemnost, pane.
4: A kde chceš hledat vajíčka v téhle době?
2: Zaplať pámbu, jemnost, pane, že jste mě slyšel. Já jsem nepřišel krást křepelky. A že ptáci nesnášejí vajíčka na podzim, to ví každej. On mě taky, milost pán, pro ně neposlal.
4: A pro co teda? No, ven s tím.
0: Usedli každý na jeden pařez a Kuba Krakonošovi všechno vyložil. Kurážně. On, Krakonoš, nemá rád, když je někdo samá poníženost a k zemi hrbení. To ukazuje špatné svědomí. Krakonoš poslouchá, chvilkami se mračí, chvilkami ušklebuje a když už podruhé při tom Kubově výkladu vyklepal fajfku a znovu nadspal, zabáňal, až se Sněžka zakuckala a honem svolávala větry, aby to neřádstvo rozfoukali.
4: No, Aničku na ocet nechat nesmíš, co kdyby se ti doopravdy vdala někam do kraje. Tak když tě teda poslal za mnou sám Trautenberg, s prázdnou tě jít nenechá. Tady máš dukát.
1: Kuba zůstal jako opařený. Jako když hladovému ukážou plnou mísu a hned ucuknou. Jindy by se ani za svět neodvážil Krakonošovi odporovat, natož něco vyčítat. Ale teď mu zoufalství hnalo slova na jazyk.
2: Račte odpustit jemnost, pane Krakonoši, ale za ruka...

0: Cože ti řekl?
1: Že těch dukátů bude tolik, kolik jich vysázíte na stůl.
0: To jsi z tebe udělal pěknýho blázna, prašivka starej. Kde bych já vzal dukáty?
2: Ale pere se v něm lakota s opatrností. A to se ví, jak jinak lakota má u Trautenberga vždycky vrch.
0: No, možná, že by se nějaký přece jen našel. Otočit, nekoukat.
2: Trautenberg se morduje se zámkem od truhly. Však je to taky zámek jako k císařský konírně. Pak z heky, vzdechy a funěním z ní vytáhne dubovou truhličku. Čtyřikrát kovanou, pěti klíči zamčenou. Odemkl, nadzvedl víko, jen co by ruku prostrčil.
0: Říkáš, kolik dukátů vysázím, tolik se jí z toho tvýho vylíhne?
1: Krokonož říkal.
3: Kuba se tváří, jako by ho ze všeho nejméně zajímal ten dukát. Ba, jako by jich sám měl, že by s nimi mohl vydláždit jilemnický ring i s kašnou.
2: Je to ten Kuba ale komédie. I chytrý by od něho chlup z dlaně koupil, na to Trautenberg.
3: A ten už pokládá svůj dukát vedle toho od Krakonoše.
0: No, vidíš snad, že by se nějaký dukát líhl?
2: Co kdybyste, milost pane, ráčil položit na stůl ještě jeden? Třeba by se ten druhý vylíhl k němu do páru.
0: Nech si svý rozumy.
3: Ale vytáhl dukát, položil jej na stůl a...
2: Mon kote, Kubičku, podívej, zázrak.
3: Vedle něj naskočil druhý, úplně stejně zlatý, jako by mu z oka vypadl, kdyby tedy dukát nějaké oko měl.
2: A pak to šlo, co šlo, úprkem letělo jako o život. Trautenberg sází dukát za dukátem a ke každému hned naskočí dvojník. Už jich je jeden řad, druhý, třetí, pomalu celý stůl.
4: Sláva, Aničko, to bude svatba, máme peněz jako želez.
0: Jaký pak máme? Přinesl jsi jeden dukát, tak si ho vem a už ať tě tu nevidím.
2: Dělala tma jako o nejhlubší půlnoci. Třikrát jí protěl klikatý blesk. A když se vyjasnilo, ležela na stole hromádka suchého listí. Jenom ten dukát od Krakonoše se třpitil na kraji stolu. A uprostřed světnice stojí Krakonoš.
5: Tak už to bývá, Trautenbergu. Kdo šilhá po cizím, přichází o své.
0: Smiluj se, Krakonoši, sousede. Jsem žebrák, nemám ani krejcar.
5: A co pak jsi měl předtím? Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v truhle se ti proháněli pavouci. Ale abys neřekl, že tě Krakonoš připravil o poslední, vezmi si, co zdal na stůl, a ostatní patří tuhle mladým, aby měli do začátku.
3: A už jsou z hromádky listí dvě hromádky zlaťáků. Po jedné chňape Trautenberg, druhá jako zlatý potůček stéká Ančeti rovnou do zástěry.
0: To není žádná spravedlnost! Kdybych já nevysázel zlaťáky, neměli by nic!
5: Kdybys jim platil poctivou mzdu, nemuseli by prosit jinde. A jestli se ti to nelíbí, můžeš mít z těch nalakocených zlaťáků zase listí. Aspoň se pavoukům bude v tvé truhle měkce ležet.
0: To už se člověk ve vlastním stavení nemůže ani ozvat? Himmel, Herr Gottner, Wetter, Kruzeis, Element.
2: Krát děkujeme, jemnost, pane Krakonoši.
5: Neděkuj a běž zadělat na koláče. Přijdu si pro jeden rohovej. Co kdyby mě dětka fousatýho chtěla nějaká mladá družička?
2: Říká se, že když svobodný člověk sní na cizí svatbě rohový koláč, do roka má svatbu sám. To možná platí

pro obyčejný lidi. Ale Krkonoši jsou na jednu starost až dost. Jak pak by se sem vešla domácnost, i kdyby jí krakonošoval sám Krakonoš. Ono je někdy lepší, když všechno je, jak je. Jak odedávna bylo.

0: do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
2: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
1: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
2: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
1: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
3: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
1: Ahoj, Justýno.
3: Vy jste začali beze mě.
2: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
1: Nešla.
2: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
3: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
2: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
1: Tak.
2: A nemusíš se rozčilovat, no. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
3: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
1: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
3: Takže si to rozmyslete.
1: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
3: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
1: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
3: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
2: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
3: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
1: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
3: Já jsem naprosto klidná.
2: No to určitě.
1: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
2: No tak ten chleba, Hugo.
1: Justýno, můžu ten chleba?
3: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
1: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
3: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento non tu, jak se nejí, no, tu...
2: Dietu?
3: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
2: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
1: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
3: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
1: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná... Všude je chleba.
3: No jo, nemá každý koblížky, že?
2: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej. Hugo mluví.
1: Takže, Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
3: Co? Prosím?
1: No, co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
3: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
2: A hádat.
3: Já se přece nikdy nehádám.
2: Hádej, co to znamená?
3: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
1: Počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ani dietetu?
1: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
1: Ano.
2: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
3: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
1: Nemáš.
3: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
1: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
2: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
3: No, to jsem zvědavá.
1: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
2: Tomu tedy moc nerozumím.
3: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
1: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
3: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
2: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
3: Pardon, nechceš koblíže?
2: Potom, děkuji, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
1: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
3: Ono to s těmi prdky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
2: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
3: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížeš? Nic, mlčím.
1: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
3: Já jsem to pochopila.
2: No?
3: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
1: Ale...
3: Já jsem domácnostní kachna Justína, Justino. A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
1: prosím,
3: které by
1: zástav...
3: nebylo absolutně nejlepší.
1: Ale to přece není...
3: To jsou výmysly.
1: To není to... tak.
3: Ale Hugo, ty...
1: No, já jsem to tak nemyslel.
3: Jdi pryč, jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
1: Ale...
3: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
1: Ale Justýno, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
2: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
3: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
1: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
3: Že si neumím najít místo na zahrádku.
2: Hugo, začni znovu.
3: Jo, bylo to tak.
2: Dneska je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
3: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
1: No co?
0: Najdu já si učedníka.

0: bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: V rajské přírodě novozélandských ostrovů bydlí pták kiwi. Jeho kamarádi v žertu tvrdí, že vznikl skřížením ondatry, slepice a pletací jehlice. A opravdu to tak vypadá, protože kiwi je velký asi jako slepice a má i silné slepičí nohy, nikdy nelétá, dokonce ani nemá křídla a jeho hnědé peří vypadá spíše jako ondatří srst. Zobák má dlouhý a ostrý jako jehlice, při chůzi se o něj opírá jako o hůlku, občas jej zavrtá do hlíny a vyšťárá chutného brouka či červíka. Kiwi má rád pohodu. Přes den většinou spí nebo zahálí a za soumraku si vyjde na malou procházku s občerstvovacími zastávkami. Nebudeme si nic nalhávat. Je to lenoch k pohledání. Takový loudavý strejda v teplákách. Ale přejme mu ten klid. Má za sebou zlé časy, kdy si ho moc neužil. Nový Zéland je jediné místo na světě, kde ptáci kiwi žijí. Avšak moc nezbývalo a byli by vyhubeni úplně. Za všechno mohla pohroma na dřevě. Chcete-li, poslouchejte, jak to tenkrát bylo. Stalo se to za časů kiwiho pradědečka. Ten se přistěhoval na novozélandské ostrovy ze země přeplněné všemožnými zvířaty, která se stále dohadovala nebo se dokonce vzájemně požírala. Takže tam bylo dost nebezpečno a kdo mohl, vzal do zaječích. Na Novém Zélandu se pradědečkovi i hned zalíbilo. Zvířata tam nebyla skoro žádná, jen nějaké divoké slepice a pár ještěrek, šelmy chyběly úplně a ani jedovaté hady nebylo nikde vidět. Pradědeček byl tenkrát vyhlášený švihák a sportovec, takový velký duhový kanár. Létal vysoko nad loukami, vynikal zvučným hlasem a krásným barevným peřím. Hnízdo si vystavěl v koruně nejvyššího buku a mouchy lovil přímo ze vzduchu. Brzo však poznal, že se zbytečně namáhá. Ostatní ptáci se batolili na zemi a potravu zobali přímo z hlíny. Nemuseli se bát, že je přitom přepadne nějaký tchoř nebo lasice. Nic takového na ostrově nebylo. Pradědeček kiwi slétl tedy na zem a viděl, že jídla je tu habaděj. Měl však jen malý, elegantní zobáček, kterým se brouci z hlíny špatně sbírali, a rozhodl se proto, že se vypraví za starým papouškem Kakapo a požádá jej o nový. Kakapo byl letitý mudrc. Nepsaný král ostrovní zvířeny. Pochrupával právě ve své díře na svahu hory, když před ním stanul pradědeček kiwi a promluvil. Vážený Kakapo, chtěl bych tě požádat o nový zobák. Tento je dobrý leda na chytání komárů. Já však chci sbírat brouky a červy z hlíny, neboť jsou masitější a víc mi chutnají. Děkuji předem za vyřízení. Kakapo ospale pokýval hlavou a odpověděl. Není dobré hrabat se v zemi, když ti příroda nadělila tak krásná, silná křídla. Povětří skýtá volnost a leckdy i záchranu. Není před čím se chránit, vzácný kakapo, opáčil pradědeček. Ostrov je bezpečný a na zemi je to pohodlné. Tak mi prosím dej ten lepší zobák. Dobrá, dám ti zobák dobrý na dolování, když po něm tak toužíš. Ale nepřestávej být ostražitý a udržuj si rychlost a pružnost. Neboť se blíží pohroma na dřevě. Pradědeček poděkoval a dostal dlouhatánský tenký zobák se zahnutou špičkou. Hotová podzemní sonda. Byl nadmíru spokojený a cestou z hory se pochechtával papouškovu proroctví. Kakapo se svou pohromou na dřevě dávno proslul a všechna zvířata na ostrově si z něj proto tajně tropila posměch. Byla to taková drobná vada na jinak vynikající pověsti papouščího starce. Šaškovská bambule na mudrcově plášti. Pradědeček Kivy si umínil, že i když teď na potravu snadno dosáhne, nezlenivý a denně bude trénovat létání, aby zůstal v kondici. Trénoval první den, druhý den o trochu míň a třetí den si místo tréninku radši schrupl v keříčku. Své hnízdo v koruně buku už na dobro opustil a podle ostatních ptáků si začal hrabat pelech v zemi. Pro kopáčskou práci však nebyl dostatečně vybaven a tak se záhy znovu objevil u papouška Kakapo. Vznešený papoušku, začal pradědeček, buduji si díru v zemi. Práce je to náročná, mám pro ní dost slabé nožičky a nevhodný úbor. Od hlíny jsem celý umazaný, což na mém duhovém opeření nevypadá právě hezky. Prosím tě tedy, abys mi dal silné hrabavé nohy a nějaký praktický pracovní oděv, třeba teplákovou soupravu, jak my říkáme teplákovku. Děkuji předem. Kakapo řekl unaveně. Je škoda zahazovat výjimečnost a krásu kvůli díře v zemi. A už vůbec není rozumné stěhovat se z výšky dolů, když se blíží pohroma na dřevě. Aha, řekl pradědeček. Přesto tě prosím, Kakapo, abys mi nohy a teplákovku dal. S hloubením už jsem začal a bylo by mi líto zbytečné práce. Tak dostal Kivy hrabavé nohy a hnědé peří podobné srsti, které skvěle plnilo funkci teplákové soupravy. Díru brzy dokončil a pěkně se v ní zabydlel. Začal mu sladký život plný spánku, klidných procházek a tučných dobrot. Však se ta každodenní pohoda začala zakrátko projevovat na jeho těle. Stloustl tak, že se do své díry nevešel. A proto do třetice navštívil starého papouška. Ctihodný Kakapo, začal. Vede se mi dobře, mám dost jídla a teplé obydlí. Zdá se však, že mi překážejí má křídla. Při všem mi zavazí a to je přitom vůbec na nic nepotřebuji. Rád bych se jich zbavil. Ještě chci dodat, pokračoval rychle pradědeček, protože viděl, že Kakapo není s jeho řečí spokojen, že se kvůli těm křídlům nevejdu do své díry. Tak, milý Kivy, odpověděl papoušek odevzdaně. Je čiré bláznovství zbavovat se křídel, když pohroma na dřevě je tady. Jsem však už hodně starý a nemám sílu bojovat ani s pohromou, ani s ptačí hloupostí. Beru ti tedy tvá křídla a ty si poraď, jak umíš. S Bohem, Kivi. Myslím, že už se neuvidíme. Když tenkrát pradědeček odcházel od mudrce, vypadal přesně tak, jako ptáci Kivi za našich časů. Cestou z hory se setkal s houfem ptáků, kteří pelášili od moře. Křičeli, že po vodě připlula obrovská dřeva a na nich velcí, dvounozí a s nimi i čtyřnozí tvorové, kteří všechna zvířata chytají a bez milosti zabíjejí. A to byla pohroma. K novozélandským ostrovům dorazili na dřevěných korábech bílí lidé. Přivezli sebou psy a kočky a později také lasice a tchoře. Pro nové šelmy se nelétaví ptáci stávali snadnou kořistí. Ptáků Kivi valem ubývalo a papoušci Kakapo byli téměř vyhubeni. Trvalo skoro 200 let, než lidé začali tyto druhy chránit a pečovat o ně. Dnes je Kivi symbolem Nového Zélandu a je ptákem tak oblíbeným, že po něm ostrované pojmenovali chutné ovoce se zelenou dužinou. Až si na něm, milé děti, budete někdy chtít pochutnat, nezapomeňte mu napřed vysvléct teplákovku.

0: vtip. Strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janíce taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápí až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janinka. To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: Sluníčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Já hovrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
2: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
1: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
3: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
2: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
1: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
2: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
1: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
2: Tak a teď se jde na dříví
1: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
3: Oho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
2: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
1: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
2: Tak,
1: spokojeně zvolala malá čarodějnice,
2: a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
1: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
1: jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
2: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je

0: jak plavůňka utěšovala sedmikrásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No, co pak je to?
0: Napomenula mateří doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině. A opravdu, květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední, anebo večerní? Večerní,
0: vzlikla sedmikráska.
1: Takový ten malý s těma velikýma ušima. Tak, toho já znám,
0: řekla plavůňka.
1: To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák. Ale nic se neboj,
0: utěšovala sedmikrásku.
1: Já už to dám nějak do pořádku. No, jenom jestli.
0: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůhdarma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
1: Teď mě zaneseš za večerním větrem. Co pak jsem nějaký tenhlensten, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo?
0: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmikrásku.
1: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
0: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí, ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se. Večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
1: Jestli pak víš, proč jsem tady?
0: Zeptala se.
2: To tady nevím, ty motýlí poletucho.
0: Ušklíbl se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
1: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
0: řekla káravě malá víla.
1: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmikrásce.
2: A jakou vůni?
0: Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
1: No, tu, co máš kolem krku,
0: ukázala plavůňka.
1: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
0: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
2: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmikráska taky.
1: Tak, to se tedy ještě uvidí.
0: Zakabonila se malá víla. Vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
1: Není s ním žádné pořízení,
0: řekla na louce sedmikrásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
1: Já to věděla.
0: Zašumnila sedmikráska a zase jí ukápla slza. Ale plavuňka se najednou rozesmála.
1: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
0: A než si sedmikráska otřela slzy, byla plavuňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal vílin dlouhý závoj. Plavuňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul plavuňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
1: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
2: No jo, tak jak si přeješ, plavůňko?
0: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na hlavě.
2: Co to je?
0: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
2: Všude svítí slunce a na mě prší.
0: Plavůňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
1: To je asi tím, že prší jenom na tebe. Protože svou vůní lákáš dešťové mraky. Kdybys tolik nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
0: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
1: A ty bys tu vůni nechtěla?
0: zeptal se opatrně.
1: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
0: Dělala na oko drahoty plavůňka.
2: Tak si vezmi, rozhodl se večerní vítr a rychle si odmutával vonavou šálu z krku. Já totiž déšť nemám rád.
1: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš,
0: řekla plavůňka.
1: A přísahaj na 1000 hříchů a na chroustí svědomí.
0: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila plavůňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k 7krásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
1: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky,
0: zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
1: Děkuji ti, plavůňko, děkuji.
0: Řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
1: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
0: usmála se malá víla.
1: Ale stejně dávej si lepší pozor.
0: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde. No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Se sypu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si to říká?
1: Tak byl jsem rozespalej.

0: kamarádi, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
1: No, takže mi to sluší.
0: Počkej, já se na tebe podívám úplně pozorně.
1: No.
0: Justino.
1: No?
0: Ty máš nový klobouk.
1: Všiml jsi, že je to klobouk?
0: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
1: Vážně se ti tento nonc líbí?
0: Ohromně.
1: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
0: Fakt. Jsi v něm krásná. Taková něžná a jako hodně...
1: No, jaká?
0: Hugo, poraď mi nějaké slovo. Hodně...
2: Ale jaké slovo?
1: Něžná a no, jaká a no?
0: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
2: Co pak já vím? Oduševněla.
0: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
1: Vážně?
0: Jo.
1: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
0: Oduševněla.
1: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden. Jakáže to jsem?
0: Oduševněla.
1: Je to poznat, věděla jsem to. Když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat. Ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
2: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
1: Vidíš? Přišel jsi na to.
0: Prima, takže můžeme hádat?
2: Tak.
1: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
2: Nic takového jsem neřekl.
0: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
2: No právě.
0: Takže se jde hádat.
1: Kvůli čemu?
0: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
1: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
2: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
0: Řada byla na Justíně.
2: Ano.
1: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
0: Jo, a mě žádný nenapadl, ach jo. Co ty, Hugo?
2: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
1: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
2: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
1: Oduševnělá.
2: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
1: To jsem nikdy v životě neřekla.
0: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
2: No, nevím, ani radši.
0: Lichometník, no?
1: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
0: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justi.